barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

Léto, prázdniny, cestování jsou v plném proudu. Vlaky odjakživa patří k tradičním dopravním prostředkům a nejenom tulákům. A vlaky jsou taky tématem písniček v dnešním pořadu Na cestě. Klidný poslech přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc Jarka Nosková. A první písničky už přivážejí Greenhorni.

A u rezavých kolejí ještě na vlnách Českého rozhlasu Olomouc zůstaneme. Brněnský TE Band zahraje písničku Rezavý šíny Babihory voli.

Krivolovkami budeme taky pokračovat. Dáme si Hobous a song abonenta Jihozápadní dráhy a potom mrtvej vlak Mikyho Rivoli, který zahraje společně s přáteli.

0: už jede vlak.
1: Posloucháme dnes pořadu Na cestě vlakové písničky a jednu s textem z Kunka Jaroše přidají taky Malina Brothers, jmenuje se Éra parních lokomotiv.

0: Českého rozhlasu Olomouc pokračujeme v poslechu písniček s vlakovou tematikou. Dlouho nejel žádný vlak, dohráli hoptropáci a pokračovat bude babi Daněk v posledním vagónu. A taky Vojta Kyďák, Tomáško a obyčejný vlak.
1: Od rána tu čekám na svůj vagón.

pořadu Na cestě nemůže chybět ani Kamelot. Poslechneme si písničku Romana Horkého Pozor tunel. A k tomu Línej vlak zahraje kapela Tempody vlak.

K vlakům patří i nádraží. Přestože spousta z nich, hlavně těch na tuláckých tratích, je zrušená. Zajímavé je, že písničku Nádraží hrála brněnská ozvěna už v 80. letech. A taky olomoučtí přátelé zaspívají o ztraceném nádraží. Yeah.

když už jsme slyšeli písničky o nádraží, tak si dáme dvě o nádražácích. Nejprve to bude Pardubická stopa a Žalmanův Severní dráhy nádražák. A potom Lístek zahraje nádražáka, kterého napsal Alva.

0: jako těch schodů smutnej tón.
1: A to už bude na vlnách Českého rozhlasu Olomouc z vlakovek skoro všechno. Závěrem nám z dálky zahouká vlak v písničce, kterou zahraje Babí léto. Přeju vám klidné léto, bezproblémové cesty nejenom vlakem. Od mikrofonu pořadu Na cestě se loučí Jarka Nosková.

mě veze, poslední můj vlak mě veze. Teď vím, když pryč jsem spěchal, to, co jsem jí nehledal, doma jsem nechal, poslední můj vlak mě veze.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Já doufám, že tahle znělka vám už vlezla pod kůži, jak se říká, dostatečně a tušíte, že před námi je hodina plná zábavy, rozhovorů, telefonátů, SMSek a možná i vzpomínek. To všechno dnes doprovozeno i vyprávěním a slovem Aleše Ulma, už se na mě usmívá. Aleš,
2: určitě, hezké odpoledne. Určitě, těším. Pochváleno buďš léto i v zemi této. Psal jsem teď někomu. Tak trochu vody by to chtělo, ale ono to přijde.
1: Všechno bude.
2: Ano.
1: Teď ale hlavně zábava, tak se těšíme na vás.
0: Humoriáda.

0: Aleš Ulm je naším hostem v Humoriádě a má před sebou seznam, už si udělal dokonce i poznámky, možná si to rozstřídil, jeho touhy budou znát. Tak co jako první bychom měli
1: pustit? Určitě s radostí Miroslav Horníček, protože já jsem ho navštívil u nich s jeho paní ještě, za jeho života samozřejmě na chalupě.
0: Ano.
1: A bylo to nezapomenutelné a jako rád si na něj vzpomenu a bylo to je pro mě s ním svázáno i
0: přes tu chalupu.
1: Samozřejmě i léto v Mariánských lázních, nebo jak psal tyhle ty věci, ale vůbec takový už s touhletou osobní historkou. Takže
0: tím pádem Horníček máme.
1: Jsem četl, že by tam něco bylo s Danou Metrickou.
0: Ano, vzpomínka na ně, tak jo, máme, pustíme, uvidíme.
2: My jsme s Danou Metrickou hráli řadu věcí, já jsem jí měl strašně rád jako kolegyni a jako přítelkyni, ale to jsme hráli takovou tragédii, to bylo Gerhard Hauptmann Před západem slunce. A ona tam hrála manželku jednoho profesora, který ho hrál Zdeněk Hofbauer, později tragicky zahynuvší při autonehodě. A on, to je zvláštní role, on má předepsáno od autora tvar paruky. On má mít sešišatělou hlavou, takovou jako, a to se v té hře vysvětluje, protože oni ho při porodu cvakli kleštěma a od té doby má šišatou hlavou a je trošku degenerovaný, ale přesto je profesorem.
3: Tragédie.
2: Na divadle to jde, to je samozřejmě. V normálním životě to je vyloučený, ale na divadle to jde. A to hrá Zdeněk Hofbauer jako toho trošku pomateného takového profesora. A my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme stáli s kolegou, s Karlem Forstem, dole a na dvoumetrovém praktikálu nahoře byla Dana Metrická a ten profesor, Klausen se jmenoval, a v zákulisí jsme stáli připravený na výstup a on říká, Dano, já jsem si tu roli ještě doma jako trošku domyslel a já tam budu ode dneška přidávat takový šílený smíchy. A on říká, Zdeňku, neblbněte, nedělejte nic, já jsem smíšek, já to nevydržím. Říká, no to nebudou veliký smíchy, to bude takový tichoučký jenom A on říká, tohle si uděláte jednou, tak já odcházím. Tak se dohadovali. Pak on řekl, no tak přece dělám legraci v zákulisí a nebudu to dělat na jevišti, že? A v tom řekl inspicient ven. A my jsme vyšli, my s Karlem Forstem dole a oni dva na ten dvoumetrový praktikábl. A on jak jí odvíral dveře a ona ho míjel a on jí pouštěl, tak do ucha jí udělal. A teď to dělal za každou její větu. A Dana Metrická, to byl její hlavní part, tam ona mluvila, ona ani tak moc ne. A ona rozčilená pomlouvala celou tu rodinu a tohleto. A on do těch jejich nádechů vždycky udělal ha, ha. A ona už zápasila o každý slovo. Už prostě nemohla. Jo? A my jsme stáli dole a měli jsme oba nalepený kníry, protože já jsem byl mladý a měl jsem rád doktora, tak mě dali aspoň knír, aby lidi věřili, že mám aspoň maturitu, že jo? A řvali jsme smíchy a jak jsme věděli, že jsme ve tmě, tak jsme se otočili zády k hledišti a čuměli jsme na ty dva nahoru, jak tam spolu bojujou o ten smích. Skončili, vypotáceli se a já cítil, že se mě odlepila půlka kníru a visí mě dolů přes rty. Tak jsem si říkal, je zle. Teď za chvilku do nás přijde světlo, máme dialog, který já jsem začínal větou s pohledem za ní, jsem říkal, ta dáma má jazyk jako břitvu. Jo? Rozsvítila se světla a já jsem si řekl, zachráním to. Takže jsem držel ten knír a říkal jsem, budu mluvit s Karlem takhle přes rameno, takže ani on, ani diváci si toho nevšimnou. Taky jo, jsem si přidržel knír a povídám, ta dáma má jazyk,

0: kostým třeba, ve
1: kterém jste. No, já jsem byl v rokoku, jak já jsem nehrál toho divadla tolik, že jo, ale tam jsem se vyřádil v tom rokoku, 2 roky jsem tam dělal a děkoval jsem Bohu pak, že prostě by to bylo dopřáno pod tím škoda toho Vostřela, že
0: ano.
1: Prostě musel tak rychle skončit, že tam to bylo krásný na tom Václaváku a já jsem tam hrál po Labském Mouřeninovi, tuším, a ten hrál toho Kandrase, to je takový, který nic neumí ještě, ten herec, co tam přijde a dostal jsem od něj jako rád facku, jako takovou tedy kaširovanou, ale pak on přitlačil, já jsem říkal, to už nepřeháněj zase, Darku.
0: To jste měl dostávat pak nějaké fackovné, ne?
1: No, nedostal, ale ne. To bylo mezi námi jako dobře, to nebylo nic. Takže tam se děli takové věci. No, já jsem poprosil akorát Kozderkovou kolegyni, Laďko, prosím tě, kdybys byla tak hodná, ty tam zpíváš na mě tu písničku. Na mě, poněvadž já jsem byl na 4, to bylo jako šantán takovej, a ona si na mě sedla ze strany jako na fotel. A to bylo mělo být vtipné. A teď tam zpívala tu píseň a teď ona, jak se jí to líbilo,
0: jo,
1: tak
0: se pohupovala.
1: Si říkala, mladý, ten to vydrží, tak se pohupovala. Já jsem říkal, Laďko, mě bolely záda, teďka, jestli to budeš dělat, tak já už prostě nebudu možný, tak toho nechala. No. Tak to bylo takový jedno s mnoha nebo s kostým, že vám nemůžou najít. A včera se mi stala jiná věc a to jsem si říkal, bože, je to tady, ten, jak se jmenuje, ten ne Parkinson, ale ten druhej, ano,
0: co se
1: nebo
0: stalo?
1: Oba možná. A já jsem, ne, není to pravda, já jsem se naučil, vylez jsem u Anděla v parkovišti, tam v tom centru, a hledal jsem vůz, svůj auto. A ono tam nebylo. Já jsem si říkal, E4, to musí tam být, snad nejsem blbej. A je to tady, jsem říkal. Katastrofa přišla. Všechno vycházelo.
0: A bylo to jiné podlaží, nebo co?
1: No, ono to bylo o podlaží míň, ale stejně číslovaný. A ten na mě řval v toho reproduktoru, jako kdybych se mu nějak ublížil, ten informátor.
0: Jo.
1: No.
0: Tak všechno zachránilo.
1: No, nakonec dobrý.
0: Jak budeme pokračovat v Humoriádě dnes? První dnešní souboj. Miroslav Horníček je ve hře, vybral tedy Aleš Ulm. Já proti zkusím taky nasadit jméno možná v podobné době. Vladimír Komárek, malíř, ale taky velký bavič, řekl bych. Jeho vzpomínka a vyprávění může zaznít. Tak buď to bude od Horníčka o psovi, anebo od Vladimíra Komárka o módě. Co si vyberete? 731 800 900, to je náš telefon sem do studia, hlasovací v téhle chvíli, a můžete posílat i SMSky na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Humoriáda dnes s Alešem Ulmem a Patrik Rozehnal vás zve do vysílání. Telefonní číslo sem do studia 731 800 900 a vybíráte tedy mezi Miroslavem Horníčkem a Vladimírem Komárkem. Na telefonu v této chvíli je s námi kdo? Dobrý den, kdo hlasuje?
5: Dobrý den, Karel Zbojkovic. Zdraví vás, Patriku, vypadá Aleše Ulma. A já bych chtěl pokračování.
6: Děkuji.
4: To znamená další vyprávění Miroslava Horníčka. Píšu, děkuju a jdeme za dalším.
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy, zdravím vás tam z rádia a přál bych si Miroslava Horníčka.
4: Dobře, ano. Děkujeme. Děkujem. Naschledanou, děkujeme za ten krátký, rychlý telefonát. Kdo dál?
8: Dobrý den, tady Jarka z Prahy. A přála bych si pana Horníčka.
4: Dobře, píšu Horníčkovi další bod. Myslím si, že asi už to z toho je i docela je jasné, ale ještě jeden hlas přidáme, ať vám dáme prostor. Kdo pak tam je?
9: Dobrý den.
4: Dobrý den, tak Ačko nebo Bčko?
9: Já bych prosil pana Komárka.
4: Zklamu vás. Měl tedy taky hlasů nemálo, ale ne tolik, aby to stačilo na vítězství. Téměř 2/3 jich putovalo na konto Miroslava Horníčka. To znamená, že právě on vyhrává a teď bude vzpomínat na psa.
10: Verich měl dlouho kolí psa, krásně. Jmenoval se Hero. A to byl nádherný pes, chytrý. Ten byl cvičený, takže když jsem vešel, on byl zvyklý, že se s ním peru o papíry. A vždycky vzal první papír, který našel a lítal po bytě, já mu ho bral a rvali jsme se spolu. A tak nikdy to byla stránka rozepsaného Verichova rukopisu. A pak jsme se honili tři. Ale ten Hero, ten byl na mě vysazený, že jsem vešel a už bral papír a už si chtěl hrát. A já jsem si pak po letech opatřil taky koli, taky psa. Taky Hero se jmenoval, to už Verichův Hero nežil. A měl jsem ho, 13 let jsme ho měli. A jednou, tomu bylo asi 5 nebo nevím kolik, tak Verich povídá, poslyšte Horníčku, přivezte mi někdy toho vašeho Hera, já bych chtěl zase doma zažít koli, jako pro vzpomínku. Tak jsem ho tam vezl autem, naložil jsem našeho Hera, jeli jsme na kampu, že jo, a Verich měl takovej kameninový takovou věc v pokoji, takový jako vodotrysk to vypadalo, a tam měl kyčky v tom nasázený a to měl jako ozdobu v pokoji. Náš Hero vletěl rovnou k tomu bývalému vodotrysku, zvedl nožičku a pokropil. To byl tak čistotný pes, že třeba na zahradě to nevykonal. To zahradu ještě považoval u nás doma za součást bytu, to ne. To se musel za dveře, ven na ulici, tam teprve to vykonal a vrátili jsme se. A tady najednou v bytě u Vericha. Takže to dal do provozu. A já mu strašně nadával, tedy psovi, a říká se, můžeš to do toho? A Verich říkal, neřvěte na něj, člověče, co na něj hulákáte, tady čurá každý pes. On to cítí, to nevydrží, to musí udělat, to je samozřejmě.
0: Humoriáda.
4: Taky takovéhle zážitky měl Miroslav Horníček. Mimochodem, Jan Verich je autorem mnoha krásných citátů i o tom, jaký člověk je, jakou náladu by si měl udržet, o humoru. Taky když si řekl, že kdo se umí smát sám sobě, tak má právo se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá. Uh-huh.
3: No a to ten Vladimír Komárek byl podobný v tomhle tom jako vypravěč úžasný, jenomže ten Horníček byl prostě, to měl vycizelovaný a všechno to. A Komárek se bál jako přitom.
4: Ano.
3: Ten říkal, já nemůžu tohle to říkat, já se prostě se styděl jako jo, ale přitom byl uchvatný. No a ten říkal třeba, blbost je velký dar od přírody, činí člověka šťastným. A nebo že třeba, co se mi líbilo velice, že já jsem si to napsal tady, holky mám stále rád, jen si nemůžu vzpomenout k čemu. Ale mám to někde napsaný, jenže ten notes nemůžu najít. Což je geniálně, on to rozved. To je známá věc, no. Takže za ním jsem taky rád jezdil a bylo to samozřejmě i s tím Horníčkem. V jednom pořadu jsem je právě měl. O létě ještě k tomu, no tak to je úžasný. Hmm. Tak se musím zmínit.
4: A proč ne třeba o malování?
3: Prosím?
4: Proč ne o malování? Komárek maloval, Horníček taky, vlastně ten dělal koláže.
3: Tak dobře, ale to bylo tak, jo, no. No
4: jo,
3: no,
4: jo,
3: no.
4: Jo. Léto se nabízelo víc, tehdy se hodilo.
3: Jasně, no ne, ono je pojelo to léto, víte, jo. Jako tam byl.
4: Láska k létu a to, že léto mají rádi.
3: Tam ještě byl, no spousta lidí zajímavých. No, ale to se mi moc líbilo, ten pořád. No a...
4: A když už jsme u toho léta, ano. Nějaká dovolená bude? Někam k moři, do hotelu,
3: dovolená bude.
4: Do lázní?
3: Bude.
4: Bude? Co bude?
3: Bude. A bude v září. My to máme už dlouho s mojí přítelkyní vyhlédnuto.
4: Naplánováno,
3: ano. Ano.
4: Kdo vybírá, jako přítelkyně nebo vy, nebo je to
3: oba
4: rada?
3: Dva jsme to vybrali
4: fakt,
3: stejně,
4: jo?
3: No stejně zase. Říkal, chvíli mám takový záchvaty, že my myslím něco jiného, a pak ne, podívej se, chodbaň má žůl teďka, nemůžeš jako, jeďme do toho, kde to známe. Já jsem říkal, no ano, špitál tam znám, to je pravda na tom Rodosu, tam jsem byl asi 4
4: tam
3: dny.
4: Už ne.
3: Ne, tam, ne, právě, že tam pojedu, protože znám tam ty doktory, jako, tam už tě budou volat.
4: No myslím, abyste poznal něco jiného než
3: zdravit,
4: špitál.
3: Zdravit, myslím, jako jo, ale to já tam nepůjdu. Já jsem připravený teďka.
4: Tak jo,
3: že,
4: tak jako, hezkou dovolenou teda,
3: no,
4: už
3: to předu. No a to jedeme na Rodos tedy v půlce září. No.
4: Ať je počasí a když už o té dovolené mluvíme, tak si dáme hudebně, když vás tady máme, Aleši.
3: Děkuji.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Opět zamíříme do archivu, který šuplíček teď otevřeme s jakým jménem a jakou ukázku pustíme posluchačům. Ptám se Aleše Ulma.
2: Kde to máme, kde jsme? Tady Luďka Sobotu bychom mohli vzít, co?
1: No, tak jo, tak můžeme.
2: Máme tam vlastní životopis. No.
1: Máme.
2: To musí být sranda docela, bych řekl.
3: Třeba ještě dneska, prosím pěkně, kdyby ještě dneska, prosím, o půl noci, kdyby se mě zbudil, tak já když píšem, teda ne, aby se mě chodili budit o půl noci, klidu, ale... Nechte toho čověče. Po půl noci ještě ke všemu dneska již byste mě zmrzkali bičem. Počkejte, no tak nechte to. Všech si nevzpomne. Jo, ale ještě dneska. Vov ausgerechne. Po půl noci, jo. Jak když prská. Vopno, ještě dnes, ale po, když by ještě dneska. Když by se zmrzkal. Ale hodně. Jo, pak jsem ještě ke všemu jsem učil francouzsky. To jsem se nenaučil. No tak já bych se to naučil, o to nejde, ale to je úplně jiná řeč než naše. Ne každý slovo jiný. No tak. Nejsem cvok. Třeba matematika, to je vlastně jenom 10 čísel, pořád se tam přihazuje všechny. Sice arabský, to je pravda, to mě v počátku dělalo potíž. No, ale když si na to zvyknete, víte, hlavně nejdůležitější u tohohle z toho všeho je, že se dělá hlavou. Když to se nedělá nic. A o tom vyšlo celý život. No ale... No protože ta hlava je chytrá, tu drží krk, nebo je krku, ta se zná někde váhá. A když vás tak sleduju, mě to tak připadá, že vy taky asi spíš tou hlavou, že? Sice některej rukou takhle, ještě línej. No podívejte se. Vážení přátelé, takhle by to nešlo. Společnost do vás investuje. No tak zvedneme se a jdeme na to. Těžko vy jde. Tak já to s vámi udělám jinak. Já vám zaspívám a ono vás to zvedne.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak zpívat už jsme slyšeli dnes Aleše Ulma, že by nám zaspíval Luděk Sobota. Taky zpíval. Jak zpíval Luděk Sobota?
2: Luděk Sobota, já myslím, že strašně. To se nedá nic jiného očekávat u něj. Než...
1: Tak to je herecké, no, zpívání. No, u mě něco ale... jiného.
2: No tak při jeho tom, jako to spíš myslím, že Pepa Dvořák by ten by vyloudil asi nějakou písničku, že dělal v těch svých těch hrách, ale...
1: I Luděk Sobota zpíval, i třeba s Lenkou Kořínkovou zpíval.
2: Jo, no tak to je v pořádku. myslím si, že tam se doplnili. No. Jo.
1: Víte, kolik jste naspíval písní vůbec, Aleši?
2: Já?
1: No, máte to spočítané?
2: Nemám. Nemám, protože já jsem dělal ještě takový, jakože někdo něco přinesl v té době, kdy jsem začínal, tak jsem nemohl odmítat a tak, tak jsem prostě zaspíval tu písničku, támhletu, kterou vy pak najdete tady a pustíte. Já se divím, ale naštěstí to nezní špatně, takže se nestydím za to. A jako dobrý, no, tak jako já nevím, 100 nebo...
1: To není málo.
2: No, protože ty televize vždycky přinesla jinou písničku, že jo? Když jsem dělal třeba to kabarety a tohleto.
1: Byly zábavné pořady, i ty písničkové, jenom to už dneska vůbec
2: ano,
1: není.
2: Ano, ano. A to už jsem dostal, to už mi vybíral Opustil pak, vydával písničky, no.
1: Takhle jako přidělil rovnou.
2: Jo, to oni už měli vykoukaný. Oni věděli, kdo se jim tam hodí typově, jako, že jo?
1: Jo.
2: No. Tam bylo kousek, jsem byl od toho, aby hrál na Karlštejně toho...
1: Koho?
2: Toho pátera tam, jak Bartoň, myslím, že to dělal.
1: Aha, no vydá.
2: Pavel, že jo, tam stojí na tom zábradlí někde, tam na těch kasematech a co, zpívá.
1: Proč
2: a,
1: z toho sešlo?
2: No, protože nějak tam byl zrovna, nevím, ale...
1: Šel okolo toho
2: Ale taky mladý děl rozsah takový a tohleto a všechno. Asi se jim vzdál takovej jakoby kněžštější. než já.
1: Říká Aleš Ulm, vybral nám Luďka Sobotu. Já zase z toho seznamu, který dnes máme, vybírám další jméno proti, zkusím Jiřího Sováka. To jsou obyslná jména.
2: Úžasný.
1: Tak uvidíme, jak nám budou naskakovat SMSky v SMSkovníku. Uslyšíme vaše hovory na telefonním čísle 731 800 900. SMSky pak můžete posílat na číslo 90 01 04. Všechny hlasy sčítáme a jejich součet určí vítěze v Humoriádě a toho, kdo půjde do éteru. Tak užijte si pořad.
0: Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Už teď se na to těšíme, protože tahle akce bude opravdu vyvrcholení těch oslav 10 let pochoutkového roku a velké pódium, velká kavárna pod širým nebem. Představíme i detailně naši knížku Sladké Česko, nabídneme i něco sladkého a budou tam i další účinkující. S Františkem Kinským se budete moci potkat a vyslechnout jeho povídání. To všechno právě na té oslavě 29. srpna v sobotu mezi 11. a 16. hodinou v Kostelci nad Orlicí. Tak za námi zajeďte a užijte si tenhle ten krásný den. Ale teď je tu humor. A ve hře Luděk Sobota, Jiří Sovák stojí proti sobě, vy jim dáváte hlasy. Telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je?
4: Jo, dobrý den, tady je Jitka u telefonu, Jižní Morava, a já bych si přála, zdravím vás oba dva pánové.
3: Děkujem.
4: A
3: děkujem.
4: Přála bych si Sobotu.
3: Luďka Sobotu, ano. Píšeme mu bod, které Esko získá teď hlas od vás, Sobota nebo Sovák?
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Ulme.
6: Dobrý den.
5: Dobrý den i vám, Patriku, a já dávám hlas Jiřímu Sovákovi.
3: Dobrá, jasně. Děkuju za to, mějte se moc pěkně. Kdo další?
7: Jo, dobrý den, tady je Pepík z Brna a já bych chtěl Sováka.
3: Dobře, jasně, Pepíku, Pepí, už to můžu říct, pustíme ho, protože ano, ke slovu tady a do éteru. Vyhrál to na plné čáře. Aha. Jiří Sovák vzpomínka na maminku, na tatínka, tahle ukázka právě teď začíná.
8: Taková její mánie byla, že já nesměl nikam v krátkých podlikačkách. Pro ní byl furt venku vítr. Vidíš tu větet, jak se to mám. Já už byl starý pacholek. A už jsem chodil za holkama a jsem říkal, maminko, když já mám rande. Čím spíš? Čím spíš, ty kluku pitama? Pojď sem. A ona, když mi říkala něco pikantního, tak se rozlížela, když jsem byl na dvoře. Až přijdete k ní, nebo kam to chodíte, vy svináci? A když se slíkat, tak ji po večku pozoruj. Až ona uvidí ty dlouhý podlikačky a ošklíbne se. Pryč, taková to s tebou nikdy nebude myslet dobře. Ta taková roztomilá prověrka. Já jsem celkem třikrát ženatý, tím nechci říct, že jsem nějaký nemravá. Naopak, tyhle ty kluci se nežení. Já dal slovo, tak jsem ho splnil, že jo. No, tak si s náma zahrál osud, jak to bývá. Maminka tomu trochu pomohla, to je fakt. No ale s ohlédnutím zpět musím říct, že ta máma měla pravdu. No ale přece jenom, abych ten maraton těch rozvodů a těch svadeb nějak skončil, tak jsem za mámou šlapal. Prosím tě, maminko, buď tak hodná, vyber si nevěstu sama, ať už je pokoj. Já jsem kluk čiperný, já se s kamarádím s každou. No je to nemoderní, já vím, není to ani pokrokové, ale je to pravda. Maminka vybrala a já mám dodneska to nejšťastnější manželství, jaký jsem si mohl představit. A vysvětlení je velice jednoduché. Maminka vybírala tímhle mozkem, což já jsem předtím nedělal. Proto nemám rád takový moderní, za každou cenu moderní řeči. Mladým se do toho nemám mluvit, ale jo, má se jim do toho mluvit a hodně, dokud je zatmění mozku, pak se to stejně musí za ně potom zaplatit. Takže... No ale pro sebe nevybrala tak ideálně, že jo, ty 3 měsíce, ne, myslím, po ty 3 měsíce, potom by jedna za druhou skočila do vohně, jak se říká, ale ty 3 měsíce, no to by tam, Mamince bylo tenkrát 75, tam dole 22, že jo, zadávala ten kastrol sem, ta už chtěla dávat sem, už byli v sobě, hádali se, já je kádroval, každý jsem vynadal zvlášť a u té mámy jsem vždycky končil, nechci si žít ani slovo, co jsi si vybrala, Tomáš? No tak tatínka jsem měl taky rád, to vypadá, když jsem neměl tatínka, to víte, ale to už je jiný druh lásky, když máte tatínka, který zvedne 3 metráky, to už máte rád tak s odstupem trošku, že jo? No on mě nikdy nebyl, on by mě zabil, že jo? Ona mě vždycky roztrhala šaty a pak mě musel koupit nový, takže já jsem ve čtvrtí platil za nejlíp oblíkanýho chlapečka. A on mě dal tvrdou výchovu, táta, já jsem mu za to vděčný, bač po tom, co mě v životě čekalo, se mi velice hodila ta tvrdá výchova. On vždycky říkal, koukej ty blbečku, koukej něco u mě, pořádně, ale dobře, tak dobře, že budou o tobě lidi říkat, že seš machr a pak tě budou vždycky potřebovat. Velice taková zajímavá zásada, jsem se tak podvědomě říkal. Dělal jsem tatínka moc neužil, abych byl upřímný, on byl furt v hospodě. To nemyslí jako alkoholik, on měl hospodu. My jsme živnostníci, no, šekadenku. Jsem s ním měl potíže, když jsem nepotížil, vždycky, když legrace, když jsem... My jsme v Buriana jeli někam do zahraničí, tak jsme museli vyplňovat ty archy, že jo, tam byla vždycky taková povolání rodičů a to už menšík a tyhle barchanti číhali mi přes rameno, říkali, no díváme se, díváme, jen to tam napíš hezky, no, no, jen to tam napíš živnostníci. A jste přece měli hospodu, ne? Říkám, ty blbečko, jako by jsme měli hospodu, víš, jak my jsme se jmenovali, restaurace u Rudé hvězdy.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jak vzpomíná na Jiřího Sováka Aleš Ulm?
6: No úžasně, jako na úžasného člověka, který, já jsem byl u něj doma někdy v té vilce, co měli venku takhle za Prahou. A...
3: Tu chatku takovou, kam,
6: ano,
3: kde
6: ano,
3: to venkovní
6: chatku,
3: sprchu.
6: Ano,
3: tak.
6: Ano, takový, jo, tohle, jo, tak jo. Tam jsem byl přesně a tam jsem s ním projednával nějaký pořad, že jo, a to a on furt nechtěl a jakože ne a tohle to na to. No a že už je starý na to a takový, já jsem říkal, vy prosím, vy jste studnice tadyhle, jak máte na dvoře, to je plný prostě vaši, no já už jsem všechno řekl a takový byl jako potěšený, ale no a tak jsem mu vždycky jako nějak přesvědčil a říkal jsem, ale vy jste měl i bouřlivý období, že jo, nějaký, jako, ale o tom nebudeme mluvit, že jo, no dá, to nebudeme mluvit, ale pak si těch taky nějaký věci vyplynuly, jako, kdy on měl takový divočejší období a platila na ně jedině paní, teďka nevím to jméno.
3: Andulka.
6: Andulka byla manželka. Ale manželka zavolala ještě pak tu paní do divadla.
3: No,
6: to byla tajemnice divadla Národního. A ta se sebrala, vzala kabelku a jela prostě za Sovákem. A ten Sovák, který odmítal někam, kamkoliv už nastoupit, že už nebude hrát, tak prostě ona ho jako skrotlého lva přivedla zpátky do klece zase.
3: Takže vyšlo to. Jak budeme pokračovat? S Jiřím Sovákem jako hostem Miloslava Šimka v pořadu Zavěste prosím volá semafor anebo vyprávěním o cizích jazycích z úst Bohumila Klepla. Nabízím proti jako druhou variantu. Takže Ačko Jiří Sovák, Bčko Bohumil Klepl a vy víte, že můžete volat na číslo 731 800 900 nebo SMSky na číslo 90 01 04.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysílejte s námi, přidejte svůj hlas někomu, kdo v této chvíli volá a vybírá. Dobrý den, koho jste zvolili?
2: Dobrý poledne, panové.
3: Dobrý den.
2: To je vás, Petr Zahloty. Já bych si pana Bezovošku.
1: Máme pana Bohumila Klepla.
2: Jo, tak pana Klepla.
1: Dobře, zapisuju, děkuju zároveň, předávám telefon někomu dalšímu, kdo tam je.
4: Dobrý den, Michal, Litultovice Opavsko, hlasu pro Ačko.
1: To je Jiří Sovák tím pádem. Dobrá, děkuju.
4: Ano.
1: Děkujeme moc za zavolání, ať se daří. Vám taky. Další telefon, dobrý den.
5: Dobrý den, Žabeň, téměř od Fridku Místku.
1: Ano.
5: Chci klepla.
1: Dobře.
3: Ano.
1: Dobrá. A ještě poslední hlas, rychlé hlasování. Kdo to bude, komu?
6: No, dobrý den, prosím, pana Klepla.
1: Pana Klepla. Jasně. Tak, sčítám to, ale nestačily tyhle poslední dva hlasy. Vyhrál to Jiří Sovák, 76% hlasů pro něj s panem Šimkem.
7: Pavlíku, najdi, prosím tě, správnou hromádku s dotazy. Fajn, děkuji ti.
8: Ano.
7: Šimek, divadlo Semafor.
8: Sovák.
7: Dobrý večer.
8: Dobrý večer.
7: Tak já už jsem tady přichystán s dotazy. Věříte v magnetickou sílu japonských náramků?
8: No poslyšte to, ale to zavání trochu mytologii, to zásadně odmítám a nevážím si lidi, kteří na to věří. To je nesmysl, skutečně to je pověra, to je nesmysl, to není důstojno člověka 20. století. Všem pravda je taková, že se ho bojím sundat.
7: Na čem právě pracujete?
8: Na čem pracuju? No, tak snad o práci snad nebudeme mluvit, to snad my se ona televize zlobí, že jí konkurujeme, to snad my jsme... Měl něco proti televizi, chraň Bůh, tam je spousta zajímavých pořadů, ale někdy mi to tak připadá, když koukám z okna a nikdo nejde.
7: Přijímáte zahrádku a chatu. Řáděj vám tam taky myši jako nám. Co proti tomu děláte?
8: No, já mám ani ne tak zahrádku, jako hlavně myši. Hlavně myši, já jsem tam trochu hlíny. Má to výhodu, že někdy, když vylezu z chaty, tak mě odvezou k brance, víte? A bojoval jsem proti něm různýma způsoby. Poslední byl, mě poradil jeden zahradník, že byl ohromná věc, řídký vápno, lejt do myších děr. Oni prej, když vylezou ven, tak zbělaj a ty, co jsou venku, je nepoznaj a vyhubějí se zále.
0: Humoriáda.
1: Úžasný Jiří Sovák a Miloslav Šimek taky. Děkuju za návštěvu, Aleši.
3: Já děkuju a budu se těšit někdy příště.
1: Ano, a hezkou dovolenou narodu.
3: O, díky.
1: Ať se daří a vy poslouchejte zase zítra. Možná už to víte, bude tu jako host Ondřej Kepka. Těší se i Patrik Rozehnal a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Banky potvrzují nárůst kyberpodvodů v prvním pololetí. Nejčastěji se týkají lidí ve středním věku. Komplexem Blanka v Praze bude od zítřka jezdit nová tunelbusová linka pro pojí Čimice a Dejvice. Čekáme slunečno a teploty do 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. V Česku přibývá podvodů na klientech bank. Třeba podle Komerční banky se v prvním pololetí zvýšil počet karetních a platebních podvodů o víc než 40% oproti stejnému období loni. Stále nejnebezpečnější jsou známé scénáře podvodných bankéřů a policistů, anebo taky podvodné investice. Na podvody přitom naletí často i lidé, kteří ovládají technologie a o praktikách podvodníků vědí, popisuje expert na kyberbezpečnost Komerční banky Pavel Šašek.
3: Týká se to hlavně středního věku. U nás nejsilnější ročník je 74 až 79. Ono to je trošku i tou koncepcí našeho segmentu. Na druhou stranu jsou to data, které víme i z jiných bank, takže to není určitě o starých lidech, naopak o těch středního věku.
2: Tunelovým komplexem Blanka v Praze zítra poprvé projede takzvaný tunelbus. Linka číslo 145 začne na sídlišti Čimice a bude pokračovat přes Bohnice, Kobylisy až na konečnou Dejvická. Celou trasu ujede za 15 až 20 minut. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti ROPID, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
4: Tunelbusová linka nejenom urychlí spojení mezi Prahou 6 a Prahou 8, ale zároveň ulehčí metro v jeho centrálních úsecích. Zavedení tunelbusu je tak zcela v souladu se snahami vytvářet alternativy k cestám přes centrum města.
2: V Rašovicích na Kutnohorsku umístí na střechu obecního úřadu fotovoltaické panely. Ty mají v příštím roce pokryt i mateřskou školu v sousedních Jindicích a tamní hospodářskou budovu. Na rozvoj solární energie má obec přislíbenou dotaci, pokračuje nezávislý starosta Rašovic Zbyněk Šaněk.
5: My samozřejmě v rámci toho dotačního titulu chceme sdílet tu vyrobenou elektriku. Bude docela velká bateriové úložiště, taky můžeme využít pro veřejné osvětlení, případně pro sportovní zařízení. Sport.
2: Plavkyně Barbora Sémanová ovládla na mistrovství Evropy závod na 200 metrů volným způsobem. V pařížském finále vylepšila svůj český rekord na čas minuta 54,38 sekundy. Počasí. Čekáme slunečno a teploty odpoledne mezi 29 a 32 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
6: Na dálnici D10 u Mladé Boleslavy, směr Turnov, ale vlastně i Praha, nově zavřené levé pruhy. Kilometry 43 až 46 omezení je dnes kvůli začínající modernizaci úseku a potrvá to všechno až do října, takže tam to bude pěkné, to bude blamáž.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Páteček.
1: Dobré ráno, Střední Čechy.
6: Dlouho jsme se neviděli, Tamara, dobré ráno.
0: Dobré ráno.
6: Usuzuji, že jsi byla na dovolené, ano, takže jsi si neodpočala. Předpokládám, že všichni chtěli jíst, uklízet, vařit, prát, převlíkat, pomazlit a na tebe se nezbylo.
0: No a potkali jsme se právě v páteček.
6: Tak to jsem rád, tak pojďme do... Ježiš, my máme zpoždění.
7: Upozorňujeme cestující... Vlak bude opožděn z důvodu ztráty lopatky na uhlí. Děkujeme za pochopení.
6: To doženem.
1: Dobré ráno, Střední Čechy, s Honzou.

0: co to budeme zdržovat? 5:11. Hezké ráno do středních Čech přeji z Prahy, z Karlínské budovy Českého rozhlasu. Mé jméno je Honza Macoun. Pode mnou leží, chrápe, funí. No, Barbora Macounová, nedá se nic dělat, dneska to na postel doma nevyšlo.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Pátek 14. srpna. Svátek má svornost, soulad. Jak zní význam jména keltského původu Alan. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Bez boje zvítězila husitská vojska u Domažlic nad Křižáky v roce 1431. To je 595 let. I kardinál Cesarini podle pověsti tak utíkal, až ztratil klobouk. Po létech husitských bojů a marné snahy byl konečně Zikmund Lucemburský přijat v Jihlavě za českého krále před 590 lety v roce 1436. Legitimním králem byl ale jen 16 měsíců. S prvním motorovým letem v dějinách předběhl bratry Wrightovi.

0: 60 je hollywoodské hvězdě Halle Berry.
1: Jacinta Johnsonová.
0: Zahrála si i Bonger Jinx ve filmu Dnes neumírej.
1: Přátelé mi říkají Jinx.
2: Mně všichni říkají James Bond.
0: Jediného Oscara má za Ples příšer.
1: Rozená v pátek 13.
2: Takže nosíte smůlu.
0: Já přeju hezký pátek a skvělý srpnový víkend.
3: Kde se to ten chlapec naučí? Jaký pátek? Máme páteček. Dobře, tak to zkusíme úplně celé tady všechno zbořit, jako hudebně, náladově, ať jsme všichni hezky na stejné startovní čáře. No, řekněme si, že jsem našel informaci o tom, že dnes by slavila, nebo slaví, ale tam na nebeském obláčku, narozeniny zpěvačka Inka Zemánková, ročník 1915.

Dobrá, tak podařilo se mi vás vyrušit z té ranní činnosti nebo probudit. Ne, to není ještě ono. Ano, Inka Zemánková, myslím, že to můžeme vidět ještě i z jiného úhlu pohledu, ano. Inka Zemánková, no, řekněme si, že Inka Zemánková byla velmi zvláštní pěveckou osobností. A písnička Horelka mezi ně zcela určitě patří. Tedy Inko Zemánková, prosím pěkně. Ano, mám to tady, počítače fungují, no tak jsme na startu, ne, že budeme mít zpoždění další. Tak dechové nástroje jsou připravené, takže ano, odkašleme si a jedeme.

0: počasí ve středních Čechách.
1: Teď po ráno by mělo být ve středních Čechách jasno, během dne bude pokračovat slunečné počasí bez srážek a teploty vystoupí na 29 až 32. Vítr bude slabý, jihovýchodní až východní, rozptylové podmínky nic moc. Nebo přesněji, spíš nic než moc, tak klid, pohoda a žádné přetěžování se.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin.

0: prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Posílám Marka Ztraceného, Rybičky 48 a goodbye. Ale na to je brzo, 5 hodin, 18 a půl minuty. Pěkný páteček s Českým rozhlasem.

0: umělé zuby, klapačky nebo protéza. Znáte někoho, kdo je nosí?
1: No, já mám umělé zuby, takže je mám mléčné, že je mám krásně bílé jako od mléka.
2: Umělým zubům se hodně říká protéza, aby byly hodně zdraví a leštivý.
3: Nosí je jenom babička, co má vyndávací zuby, ale ta už umřela, byla moc stará, bylo jí 100 let.
4: Když jsou hrozně leštivý, tak se jim říkají, že jsou umělý.
5: On je nosí můj děda. Já bych je nechtěla, protože já chci mít pravé mléčné zuby a mám je hezký.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme

0: jsem solidní.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: Nekonečný příběh, tady Český rozhlas.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
1: Na pražském letišti Václava Havla skončily opravy v okolí hlavní dráhy. Po zhruba 4 měsících tak dnes na runway přistane první letadlo, a to po 3 hodině odpoledne. Letadla během prací využívala pro vzlety a přistání vedlejší dráhu. Většina středočeských koupaliště podle hygieniků vhodná ke koupání, varují ale například před jezerem Ostrá na Nymbursku, kde je vysoký výskyt cinic. Ve spodní části Václavského náměstí začíná akce Aby sny nezešedly. Připomínka výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 potrvá tradičně týden. Kvůli intenzivnímu suchu teď v českých lesích nerostou skoro žádné houby. Podle mykologů je situace nejhorší za poslední roky a dokonce prázdnin se už nezlepší. Houbaři ale ojediněle můžou najít třeba méně časté druhy hub, třeba hřib teplomilný, zdívaný barevný. Ten se totiž na teplo lépe adaptuje. A dnešní počasí bude jasno a nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Jak jsi to říkala, hřib?
1: Hřib barevný. Teplomilný, přezdívaný, barevný.
0: Jo, takhle. Jsem si myslel, že to je hřib gej. Popojedem. Půjdeme k dopravě. Pozor, silnice 38 a bouralo se mezi Českou Lípou a Mladou Boleslaví u Bělé pod Bezdězem. Nehoda se zraněním, na místo vyrazili záchranáři. Musíte přebrzdit obousměrně. A jinak dobrá zpráva při pátečku. Kbelská už jezdí. Já jí projel. A protože jsem měl čas, tak dvakrát.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Jinými slovy, kbelská to byla maxi oprava, ale pak taky existují taky mini opravy. A myslím, že o tom, co bude v následující reportáži.
1: Ano, u těch oprav zůstaneme. Mikrovlná technologie a opravy silnic, to nás bude zajímat. Na první pohled, nečekané spojení úspěšně funguje na našich cestách. Mikrovlná technologie a opravy silnic.
0: Můžeme ohřát rovnou kůře k obědu. Popojedeme.

0: Léto, jak má být, tak to byla provokace, to jistě pochopíte. Teď pojďme ale k dalšímu tématu, slíbenému. Silničáři teď v létě připravují více než 55 tisíc kilometrů napříč Českem cest na zimu. Podle údajů ředitelství silnic a dálnic většina z nich spojuje menší města a obce a právě na těchto silnicích druhých a třetích tříd se k opravám děr a výtlků stále častěji využívá česká mikrovlnná technologie. Stačí jen pár hodin a minimálně další dva roky se po cestě dá jezdit bez problémů. Fakt pár hodin, to mohli zkusit na Kbelský.
1: Ten základní stroj, vidíte, to je ten větší vedle, obsahuje to, co má mikrovlnná trouba v naší kuchyni, akorát neohřívá teda jídlo, ale asfalt po okraji toho výtluku, aby se propojil s tím novým asfaltem.
2: Jak na jedné z pražských ulic mizí díry, mi teď ukazuje Ondřej Rušikvas z firmy Futek, která tento kuchyňský princip jako první na světě přenesla do silničních oprav děr a výmolů. No a díky tomu do nových spár nezateče voda.
1: Dochází vlastně k prolnutí dvou asfaltových ploch a to zamezuje vzniku té spáry. Jo.
2: Tato oprava pak vydrží i několik let, jak si slovy Jana Rýdla pochvaluje ředitelství silnic a dálnic.
3: Má podstatně delší životnost než takové ty v zimě především běžně používané metody. Klidně 2-3 roky, možná 4.
2: Teď zrovna vidíme, jak mikrovlnný cestář to zařízení kolegové usazují nad tu díru, kterou opravují v té silnici.
4: Tady vlastně vidíte na displeji, jak dlouho bude ještě ohřívat na to 110-120 stupňů.
2: Vysvětluje Karel Kučera z firmy Inpros.
4: Za 10 minut vlastně bude nahřáto, zbytek posádky nahřívá směs autě, pojďte opatrně.
2: A tady je pěkně teplo.
4: Nahříváme peci na 160 až 170 stupňů.
2: A mezi tím se nahřeje i okraje toho stávajícího povrchu, ano, asfaltového.
4: Aby se následně potom ten materiál krásně spojil s tou teplejší směsí z pece.
2: Pojďme teď k tomu vašemu pojízdnému mikrovlnnému cestáři, což je tedy přístroj.
4: Má 12 magnetronů, který vytváří mikrovlnný záření a způsobuje vibrování molekul v tom asfaltu a rozehřívá ho. Ústický signál, že ten časový interval vypršel.
2: Přístroj odjíždí z toho místa.
4: Ano, přesně tak.
2: Na první pohled to tedy vypadá dost podobně, ale asi by nebylo dobré si tam sáhnout.
4: Určitě ne. Maximální teplota podle termokamery tady 140 stupňů.
2: A v této chvíli vidíme, jak ten nahřátý asfalt kolegové vysypali a celá plocha se zarovná.
4: Stáhne se do roviny a zahoutí v desku. Pokud vozovka vychladne na 40 stupňů, můžeme pustit provoz.
2: A při jízdě pak takto opravené díry řidiči ani nepocítí. Z Lovosické ulice v Praze Eva Kézrová, Český rozhlas.
0: No to je kousek od Kbelské, no přeci jen, no 5:41, pěkné ráno.

0: to je lásky, takhle po ránu v 5.45 přesně.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Po ránu by měla být obloha jasná, stejný ráz počasí vydrží po celý den. Srážky se nečekají, odpolední maxima už tropická 29 až 32, takže místy půjde od tropické teploty. Užijte pátek, kdo máte dovolenou, užijte dovolenou. Jste zahrádkářem? Je mi vás líto, držím vám palce.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
0: Denisa Hrgesová pro vás připravila kulturní nálož pro dnešní den do středních Čech, tak si prosím nenechte ujít už za chvíli po písničce od kapely Sebastian. Bude záchranný bod a potom s Marcelou Hlanovou se dostaneme i do času zpráv v 6. Já vám přeji dobrý den s Českým rozhlasem, samozřejmě klid, pohodu, úsměv a hlavně žádné rozčilování, no už vůbec žádné patlání se v minulosti, to nikdy nikomu dvakrát nepomohlo, a naopak to naštve ještě víc, protože se to nedá změnit. Takže co se nedá změnit, fakt nechte být, hoďte to za hlavu, i když to je třeba bolestivé.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Legendární figurka, se kterou vyrůstaly celé generace. Vlastivědné muzeum ve Slaném vás zve na rodinnou výstavu Fenomén Igráček, která mapuje historii oblíbené československé hračky od jejího vzniku až po současnost. Uvidíte první figurku Zedníka z roku 1976, desítky dalších postaviček, včetně původních krabiček, a děti si pohrají v herně, která je součástí expozice. Výstava potrvá do 20. září. Písně, které už zlidověly, zazní v kulisách jednoho z nejkrásnějších českých hradů. Na nádvoří hradu Křivoklát vystoupí legendární folková skupina Kamelot s Romanem Horkým. Můžete se těšit na největší hity z alb Zachraňte koně, Tajný výpravy nebo Vyznavači ohňů i několik skladeb z nového alba. Koncert začne v 19.30. Vydejte se v 18 hodin po stopách cestovatelských dobrodružství Františka Ferdinanda Deste. Zámek Konopiště vás zve na mimořádnou tematickou prohlídku, která vám přiblíží zálibu následníka trůnu v námořních plavbách a cestách do dalekých krajů. Nakonec přijde na řadu koncert pirátských vlnobijců v běžně nepřístupném a trochu děsivém podzemí. Pirátské kostýmy jsou vítány. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: Příjemné páteční ráno, 14. srpna, pátek, slunečný pátek, bez srážek, teploty 29 až 32. A další informace ve zprávách.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas, střední Čechy. Zprávy.
2: Oprava dálnice D10 u Mladé Boleslavy na necelé 2 měsíce omezí provoz mezi Bezděčínem a Kosmonosy. Pražtí hygienici zakázali koupání v Šeberáku, synice jsou i na Čbánu a v Motole. Čekáme slunečno a teploty do 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkné ráno. Začíná oprava dálnice D10 mezi Bezděčínem a Kosmonosy u Mladé Boleslavy. Ve směru od Prahy do Liberce budou dělníci vyměňovat povrch. Řidiči tam musí jet zúženými pruhy sníženou rychlostí 80 km za hodinu. Práce by měly být hotové do 5. října. Odhadované náklady jsou zhruba 140 milionů korun, říká mluvčí Jan Riedl.
4: Dálnice D10 patří k páteřním dálničním tahům, kudy denně projede až 50 tisíc vozidel. Povrch pod tíhou nákladní dopravy výrazně trpí. Poničenou vozovku na necelých 4 kilometrech proto u Mladé Boleslavy kompletně vyfrézujeme a nahradíme ji novou, kvalitnější a pevnější směsí.
2: Pražští hygienici zakázali koupání v rybníku Šeberák v Kunraticích. Ve vodě se masivně přemnožily synice a lidem po namočení hrozí kožní vyrážky, podráždění očí nebo žaludeční potíže. Kvůli synicím je koupání nevhodné také třeba v nádrži Čbán a na koupališti v Motole. Bezpečně se lidé osvěží v hostivaři, Lipencích nebo na Branické pláži, doplňuje mluvčí pražský hygieniku Petra Batok.
5: Velmi dobrá kvalita vody je aktuálně v biotopech Hodka a Radotín a betonové nádrže Divoká Šárka. Zhoršená průhlednost vody, která ale neznamená, že by voda byla zdravotně závadná, je na Branické pláži, na jezeru Lipence a na koupališti Hostivař.
2: V teplotách kolem 28 stupňů by rekreační sportovci podle lékařů už neměli běhat. Trénovaní běžci vydrží o několik stupňů víc, ale ani oni by to neměli se zátěží v horku přehánět. Nejrizikovější jsou podle odborníků z pražského IKEMu amatérské závody, při kterých chtějí lidé doběhnout za každou cenu do cíle.
6: Jsem dostal křeče, točila se mi hlava, takže jsem vyloženě musel jít a poslední asi 3 nebo 4 kilometry, tak to jsem byl rád, že jsem do toho cíle potom došel.
7: Popisuje amatérský běžec Jiří Peroutka svou zkušenost z maratonu v teplotách kolem 35 stupňů ve stínu. Podle anesteziologa pražského IKEMu Pavla Vychodila je právě tato teplota pro běžce hraniční.
8: Při vyšší teplotě už tělo není schopno efektivně ochlazovat odpařováním potu. Při pokusu o dlouhodobou zátěž dochází k přehřívání na 35 stupňů.
7: Ve vedrech je ideální běhat brzy po ránu nebo pozdě večer po západu slunce. Andrea Skalická, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové podlehli v odvetě 3. předkola Evropské ligy Bašiktaši 0-1 také v Istanbulu a zahrají si o hlavní fázi konferenční ligy. Poslední předkolo této soutěže čeká i Jablonec, který vyhrál na hřišti RFS Riga 2-1.
3: Počasí.
2: Bude jasno a odpolední teploty se budou pohybovat mezi 29 až 32 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: Ať nejsou ovčí trable, hned to vysvětlím. Dálnice D8, 9. kilometr směr Praha. Volně pobíhající ovce v jízdních pruzích. Tak opatrně, dálnice D8, ovce, 9. kilometr směr Praha. Ale i ven z Prahy si dávejte samozřejmě. Taky pozor, pro vás to platí, jak bysme. Jinak nic. Kbelská je průjezdná, zaplať pámbu za ty dopravní dary.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno, střední Čechy.
0: A je páteček. Já vám za chvíli představím Karlův most, Klementinum Petřína nebo tajemná zákoutí někdejšího židovského geta v reportáži, ale zároveň ve filmu. Ale ne našem filmu, cizím filmu.
3: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 6:09. Tak pojďme na Karlův most, Klementínum, taky na Petřín. No, v září se tahle ta místa promění ve filmové kulisy. Netflix totiž začne v Praze natáčet seriál podle románu Dana Browna Tajemství všech tajemství.
1: Zhruba ve třetině ohromného mostu minul bronzovou sochu svatého Jana Nepomuckého. Zavražděn přímo na tomhle místě. Připomněl si a přeběhl mu přitom mráz po zádech.
2: Zatímco loni procházel Robert Langdon pražskými ulicemi jen na stránkách knihy a v její zvukové podobě, letos se do nich vydá také před kamerou.
1: Cestou přes most padl Langdonovi zrak na hotel Four Seasons o kus dál na protějším břehu. Přímo nad Vltavou jejíž hluboké vody omývaly jeho základy.
2: První klapka by měla padnout na začátku měsíce září, právě v okolí Karlova mostu. Štáb má zamířit také do Klementina, na Petřín nebo Vyšehrad.
1: Stoupl si na samý okraj parapetu, pak se zhluboka nadechl a vrhl se do tmy.
2: Brown vybíral místa pro knihu během několika návštěv české metropole. Pomáhal mu přitom redaktor nakladatelství Argo Petr Onufer. Stejně tak Prahu ukázal i scénáristovi a producentovi seriálu Carltonu Cuseovi.
3: My jsme domluvali, nebo pomáhali mu domluvit nějaké prohlídky různých míst. Samozřejmě, když se adaptuje kniha na filmové plátno, nebo se z ní dělá seriál, tak to není vždy jako one to one. Takže se uvidí, co nakonec všechno z té knihy se v seriálu objeví.
2: Připomeneme, že právě v našem hlavním městě příběh začíná. Langdon sem přijíždí na přednášku své partnerky, badatelky Catherine Solomonové, která se zabývá lidským vědomím a připravuje knihu, která by mohla zpochybnit staleté představy o fungování lidské mysli.
4: This is what you asked me to do. This is exactly what you asked me to do.
5: This is not that.
4: Well, that sure as hell looks like it. And you know what? I think you need to see a real doctor.
2: Langdona a Solomonovou stvární skuteční manželé Morgan Spector a Rebecca Hallová, zatímco Spector se dosud prosazoval před v seriálech Pozlacený věk a Ve jménu vlasti. Hallová je známá hlavně z filmového plátna, třeba ze třetího Ironmana nebo Nolanova Dokonalého triku.
6: Lots happened, Tony.
4: You're kidding yourself.
6: Help me fix it.
2: Vedle příliš nepovedeného seriálového ztraceného symbolu z roku 2021 se Brownovy příběhy dočkaly také tří celovečerních adaptací.
1: Tenhle pochází z dřívejška. To je totiž Venušin symbol.
2: Šifru mistra Leonarda, Anděli a démony a Inferno natočil režisér Ron Howard s Tomem Hanksem v hlavní roli. Filmy utržily v kinech dohromady přes 2 miliardy dolarů. Značný zájem provází také Tajemství všech tajemství. Jen v Česku se loni v září během první týdne prodalo 100 000 výtisků. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: teploměry dneska ukážou 29 až 32. Ježiš, tak co já vám budu říkat z počasí?
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Dobře, zapakuj to. Teploměry dnes ukážou 29 až 32. A to je všechno.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Hezké ráno. Provoz po metropoli je zatím klidný, ale nicméně na příjezdu do metropole od Slaného se zastavuje za sjezdem na Kněževes. Pomalej se pak jede až k omezení u sjezdu na letiště, tam se projíždí pouze jedním pruhem, zdržení je do 10 minut. A ve Kbelské směrem na Hloubětína postojíte před křižovatkou s Poděbradskou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hudební kavárna Pavla Vítka.
3: Jakub Werenberg je nejenom hercem a režisérem. Prosadit se mu podařilo i jako muzikantovi. Probereme to všechno. Od seriálu Ulice, přes film Báječná léta pod psa, až po kapelu Hamleti.
1: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy. Každou neděli po 11. hodině.

0: Tak dorazila rodina, dorazila tchyně, dorazil švagr. No, ze Slovenska bylo to milé, bylo to plodné a bylo to dlouhé, ale řeknu vám, na tom Slovensku to politické dění a kultura vyjadřování, ať už politiků, nebo těch, kteří mají s politikou co dočinění, řeknu vám, tak to je teda perla za perlou. To už si nikdo nebere vůbec žádné, já nevím, jak to říct, jako žádnou úctu. Vůbec. Tak ne, že by u nás to bylo dvakrát lepší, ale už vím, že příště se nemám tchyně ptát, co nového politického na Slovensku. No však, pust si Andreje Danko. No, Andrej Danko, jenom abyste věděli, to je slovenský právník, politik a předseda Slovenské národní strany a místopředseda Národní rady Slovenské republiky. Tak tam by se dalo očekávat, že to bude mít i nějaké dekorum, obzvláště když se bude mluvit na téma nově zvolený maďarský za nově zvolený maďarský politik, kterého prakticky v uvozovkách skoro nikdo nikde neznal a vystřídal Viktora Orbána. Pojďme si kousíček pustit, jak jsou na tom slovně kulturně na Slovensku.
1: Tu je jeden člověčik, který se za záhadných peňazí stal premiér. Nechajte ma rozprávať. On dobre vie, odkiaľ mal desiatky miliónov na kampaň. On dobre vie, komu musí slúžiť. A ja tvrdím, že jeho zadanie je vyvolať napätie medzi Maďarmi a Slovakmi. A koho, áno, koho ako predseda Slovenska, on má zadanie. Tých kruhov bruselských a ukrajinských, ktorí ho financovali. Čo sa smejete? Odkiaľ mal takýto chlapec desiatky miliónov eur? Povedzte mi, odkiaľ. Veď tej kampani to bolo zrejme, odkiaľ mu idú finančné toky. Podpora digitálna a všetky veci. Pán Dubec, nechajte ma rozprávať.
2: Transparentnosti kampani by koaliční politici mali veľmi opatrne hovoriť.
1: Ale veď to je taký istý príbeh, jak bola vaša Čapu. Putová, ktorá bola nímantka, 3 mesiace sa stala prezidentka. Áno, nímantka, ktorá dostala peniaze
2: pani redaktor, zo západu. Ako už naozaj bývalých prezidentoch budeme hovoriť ako nímandi? Ako
1: nula. Skúsok. Politická pán nula Danko. Čaputová.
3: Skúsme, nech mi ukáže, korekcie,
1: čo zarobila teraz v Stanforde. No nech mi to ukáže Čaputová.
3: Dobre, vraťme sa naspäť k dnešným témam.
1: A ešte raz vám poviem, ako predseda SNS.
2: Pán Danko, rozumiem, že vám dnes nevyšiel deň.
4: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Bylo to výživné, bylo to náročné. Teď Bílá královna, Petr Kotwald, Standa Hložek a Freddie Mercury jako doprovod do času zpráv v 6:30. Pěkné ráno přeji všem, hlavně kulturu ve všem. Snad to půjde.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Hypoteční trh v Česku v červenci zpomalil, banky a stavební spořitelny poskytly o 16% míň nových úvěrů než v červnu, vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Úroková sazba u nových hypoték se v červenci zvýšila. Začíná oprava dálnice D10 mezi Bezděčínem a Kosmonosy u Mladé Boleslavy. Ve směru od Prahy do Liberce budou dělníci vyměňovat povrch, práce by měly být hotové do 5. října. Tunelovým komplexem Blanka v Praze zítra poprvé projede takzvaný tunel bus. Linka číslo 145 začne na sídlišti Čimice a bude pokračovat přes Bohnice, Kobylisy až na konečnou Dejvická. Celou trasu ujede za 15 až 20 minut. Lidé dnes můžou vyrazit na večerní prohlídky na zámek Konopiště na Benešovsku. Akce začíná v 18 hodin a připomene posledního majitele zámku Františka Ferdinanda d'Este. A dnešní počasí bude jasno a nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Dálnice D8 připomínám ve směru z Ústí do Prahy za sjezdem na Kralupy. V okolí se v těch jízdních pruhů pohybují ovce. Tak ať nemáme zbytečnou ovčí vlnu, protože ovčí svetry už se stejně moc teďka jako nenosí a hlavně to není zapotřebí, máme léto, takže pozor na dálnici D8. Jinak D4 s Příbrami do Prahy, tam se cukáte, samozřejmě omezení, které tam je, stále pokračuje, svedeno do jednoho pruhu a už teď nějaká pětiminutovka. Tak klid, klid, klid, není to tak strašné.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak pojedeme na dovolenou, nebo...
0: Aspoň na letiště.
2: Půjdeme to tam omrknout a možná to bude hudba budoucnosti.
0: Na hlavní runway letiště Václava Havla v Praze dnes odpoledne dosedne po 4měsíční uzavírce první letadlo.
2: Aha, takže to bude hudba minulosti. Rekapitulace.

0: 6.38, no dnešní mládež neví, co to je pomalu Telegram, to vlastně možná ví, ale budou to brát jako spíš sociální síť, něco jako Facebook a je to ke komunikaci, ale Telegram nás evokuje úplně něco jiného. Zásadní zprávy v holých větách. Tak pojďme dál, tedy slíbené téma, tentokrát půjdeme k letišti Václava Havla, půjdeme si zkontrolovat ty opravy, které se tam právě skončily v okolí hlavní ranvé. A ty opravy trvaly 4 měsíce, jo, a dneska dopoledne tam dosedne první letadlo. Dělníci od poloviny dubna vyměnili třeba světla nebo kabely. No, letiště se pláclo přes kapsu, zatím jí má plnou, než jim penízky vemou třeba z ministerstva financí, až dojdou. Každopádně miliarda je dost.
1: My jsme teď s manažerem správy a rozvoje provozu ploch Miroslavem Chrvátem na křížení hlavní a vedlejší dráhy. Občas nám nad hlavami proletí letadlo. Vidím, že na hlavní runway jsou nová světla. Co dalšího je tu nového?
2: Postavili jsme 3,3 km nového kabelovodu. V něm je umístěno až 160 km kabelů. Celkově jsme vyměňovali přibližovací světelnou soustavu.
1: My se teď procházíme po křižovatce pojezdových drah D a F, která je také plně předělaná.
2: V letošním roce jsme vlastně provedli její celkovou rekonstrukci, to znamená, šli jsme až do holoubky téměř 1 metr a opravili jsme i přilehlé pojezdové dráhy.
1: Letadla po dobu uzavírky hlavní runway létala přes hustě zalidněné části Prahy a Středočeského kraje. Vy jste těm zasaženým obcím posílali peníze. Na co ty peníze šly? Ptám se mluvčí letiště Praha Denise Hitmánkové.
3: Letiště udělalo mimořádné dary v přesahující 13 milionů korun.
1: Například Kladno dostalo 1 000 000 korun. Peníze dá tamnímu dětskému rehabilitačnímu stacionáři Zvonek, říká mluvčí města Vít Heral.
4: Finanční dar se rozhodla rada města uvolnit na investiční projekt v dětském rehabilitačním stacionáři Zvonek na vybudování multisenzorické místnosti. To je speciálně upravený prostor, který nabízí dětem s různými typy zdravotního postižení podněty stimulující zrak, sluch i hmat a pomáhá jim s rozvojem smyslového vnímání, terapií a relaxací.
1: Finanční dary dostalo Kladno a další obce i při loňské uzavírce hlavní dráhy. Z letiště Václava Havla, Richard Webs, Český

0: Pozor, od zítřka, od soboty 15. srpna začne v pražské integrované dopravě platit několik trvalých změn autobusových linek. No, budou se měnit trasy linek 110, 145, 152, ale víte co, na to se ještě dostaneme v průběhu rána. Jen upozorňuji radši.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Bude jasno a teploty 29 až 32, tropických 32 a vítr nás moc neosvěží.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
0: A Tomáš Kolmistr.
2: Hezké ráno. V Novopatské směrem do Letně se sune fronta od sjezdu na Satelice do Kupelské. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem před Europarkem. Na příjezdu do Metropole po D7 od Slaného se zastavuje za sjezdem na Kněževes na 3. kilometru. Kolona pokračuje až ke sjezdu na letiště, zdržení je tam asi 10 minut. A před ohradou se začínají tvořit kolony ze všech stran, je to kvůli výkopu uprostřed křižovatky.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Český rozhlas, střední Čechy, přeji pěkné ráno. Máme páteček. Kdyby vás zajímalo, co v tom rozhlase budou vysílat dneska, tak se podívejte na náš web, kdo si s těma internetama rozumí, střednichechy.rozhlas.cz. No a jinak od nás teď jedna stručná pozvánka na odpoledne.
1: Vesele a zdravě.
2: Jsme rádi, že posloucháte.
3: Budeme mluvit o množství léků.
2: Máte někdy pocit, že už těch všemožných pilulek, kapek a injekcí máte nějak moc?
3: Kritická hranice je často udávána na 5 a více léků současně. Máte jich víc? Říkáte si, vědí ti všichni doktoři, co já to všechno beru?
2: Víte, že velké množství léků může způsobit kromě jiného únavu, závratě, trávící obtíže nebo i změnu nálad?
3: U starších lidí dokonce zmatenost, poruchy paměti, úzkosti nebo dokonce pády.
2: Kolik berete léků vy? A nemáte s tím potíže? Dejte nám o tom vědět, svěřte se svými obavami a problémy s léky.
3: Své dotazy nám můžete už teď poslat přes formulář na stránce pořadu www.veseleazdravie.cz a taky na náš Facebook.
2: Nebo nám zavolejte svůj dotaz telefonicky a nechte vzkaz paní doktorce na záznamníku s číslem 221 553 770. Opakuji ještě jednou pro jistotu telefon 221 553 770.
3: Vašim problémům s braním léků se budeme věnovat už dnes v živém pořadu Vesele a zdravě po 13. hodině v našem vysílání.
2: Reprízu uslyšíte ještě dnes po 20. hodině.
3: Nebojte se zeptat.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeidhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz, kvalitní české ortopedické

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Ministerstvo spravedlnosti chce zjednodušit dětský certifikát ještě před jeho zavedením. Oprava dvou úseků na Pražském okruhu by měla skončit v říjnu. Čekáme slunečno a teploty do 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocůrková. Pěkné ráno. Ministerstvo spravedlnosti chce snížit administrativní zátěž spojenou se zavedením dětského certifikátu, který má nezletilé chránit před sexuálními delikventy. Na úpravách spolupracuje s Digitální informační agenturou. Podle ministra Jeronýma Tejce za ANO je totiž potřeba propojit systém s registrem zastupování. Žadatelé o certifikát mohli dát plnou moc organizaci a té by automaticky přišlo upozornění, kdyby se v jejich výpisu něco změnilo.
2: Ta jednání o tom, jak opravit dětský certifikát, probíhají už od jara. Já jsem měl schůzku s ředitelem Digitální informační agentury. Pravidelně se konají schůzky mezi zástupci ministerstva spravedlnosti, školství, ministerstva zdravotnictví.
0: Silničáři opravují dva úseky Pražského okruhu. Mezi Kunraticemi a Hodkovicemi a také mezi dálnicí D1 a Jesenicí je provoz zúžený do dvou pruhů v obou směrech. Dělníci na opravu vozovky použijí speciální plastobeton, popisuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
3: Ten je proti klasickému betonu pevnější a tvrdší, protože je smíchaný s pryskyřicí, křemičitým pískem a drobným kamenivem, který velmi rychle na silnici tuhne.
0: Práce mají stát víc než 140 milionů korun, potrvají do října. V Kutné Hoře dnes pokračuje Český varhanní festival. V rytířském sále Českého muzea Stříbra vystoupí koncertní duo Jiřina Marešová a Michal Novák. Začátek koncertu je v 18 hodin.
4: Dnešní koncert propojí barokní hudbu s autorskými skladbami. Zároveň taky připomene varhanářskou tradici, která je s Kutnou Horou spojená. Vstupenky na koncert je lepší si rezervovat s předstihem na webu festivalu Kutnohorské léto. Z Kutné Hory Michal Trnka, Český rozhlas. Sport.
0: Tenistka Kateřina Siniaková získala na turnaji v Torontu svůj 38. deblový titul. S Číňankou Chang Shuai ve finále porazili italsko-americký pár Eraniová Melicharová Martinezová 2-0 na sety. Nedařilo se naopak Darje Vidmanové. Česká tenistka po finálové účasti v Memphisu vypadla v Cincinnati už v prvním kole.
1: Počasí.
0: Jasno a odpolední teploty se budou pohybovat mezi 29 až 32 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
5: Jak to vypadá na silnicích? Pozor, D4 před Prahou, popojíždí kolona, ano, i dneska, nedá se nic dělat, tak tentokrát to máte na nějakých 20 minut. A D10 mezi Prahou a Libercem, dneska začíná omezení u Mladé Boleslavy, zatím se vše teprve připravuje na přechodnou dobu provozu, kolony se netvoří, takže nemusíte čekat zúžené pruhy. Podle našeho zpravodaje bude to dlouhé, bude to až do začátku října, takže s pánem dopravním bohem do toho.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, Střední Čechy.
5: Dneska je pátek, 14. srpna. A koho to slyším? Úzkorozchodná lokomotiva TU47. Dobře, není to regionální. Nejsou to Střední Čechy, no ale proč ne vyrazit třeba na výlet do jiných Čech?
1: Dobré ráno, Střední Čechy s Honzou Macounem. Je to...

0: Určitě ne, má aplikaci Pitlítačka, s tou se nedá zabloudit. Pozor, od zítřka tam taky uvidíte i jízdní řády a spoje linky 145. To je nová autobusová linka v Praze. Sídliště Čimice, Libeňská, Řepínská, Podajská, Pole Písečná, Slušská, Kobylisy, Okrouhlická, Vychovatelná, Hradčanská, Vítězné náměstí, Dejvická. Ve Špičkách 6 minut interval, v Sedlech potom a o víkendu 15 až 20 minut. No a poslední spoje vyráží před 23. hodinou. Tak šťastnou cestu.
1: Region Express.
0: Ale vlastně i šťastnou cestu novou trasou 218, že?
2: Nová trasa linky 218 propojí Veleslavín s Bořislavkou. Hlavní důvody pro změnu vedení linky a detaily k její nové trase popisuje mluvčí pražské integrované dopravy Filip Drápal.
3: Požadavek městské části Praha 6, která po nás už dlouhodobě chce lepší dopravní obsluhu okolí Kladenské ulice, což je paralelní ulice s tou hlavní silnicí evropskou, nebude tak náročná třeba co do počtu nových autobusů a vyřeší i dopravní spojení do oblasti Nových Vokovic.
2: V této lokalitě mezi nádražím Veleslavín a Novými Bokovicemi jezdí v současné době linka 218. Nově však dojde k její úpravě.
3: Linku prodloužíme přes tu Kladenskou ulici, kde budou tři nové zastávky, škola Červený vrch nad tratí a Kladenská. A pak ten autobus dojede k metru Bořislavka, kde bude přestup na metro a konečnou bude mít zastávce na Píska.
2: Upravená trasa linky pak zlepší dopravní dostupnost v této oblasti.
3: Zlepší spojení do Nových Vokovic, kde teď nejezdíme o víkendech a večer. Nově tam bude pravidelný 60-minutový interval. Ve Špičkách tato linka pojede každých 30 minut a bude tam jezdit minibus, který předpokládáme, že bude stačit. Je to spíš pro zlepšení obsluhy pro hůře pohyblivé cestující, kteří to mají třeba na tramvaj daleko nebo rodičům z kočárky.
2: Linka v nové podobě vyjede do provozu 15. srpna. Pro Český rozhlas Tomáš Kopáček.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: 7.12.5.

0: Modrá, vítr, to nestojí ani za řeč. Teploměr ukáže 29 až 32. Máme zase tropické dny před sebou a dneškem to startuje.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Hezké ráno. Na okruhu Vesměnu na letiště počítejte se silným provozem v okolí sjezdu na Barrandov mezi 16. a 17. kilometrem. Ve Kbelské směrem do Hloubětína se popojíždí mezi Kolbenovou a Poděbradskou. Před Europarkem počítejte se zdržením z obou stran na jižní spojce od Lanového mostu a na Štěrboholské spojce od sjezdu na Dolní Počernice. Omezení brzdí provoz u letiště ve směru do metropole, tam se zastavuje u sjezdu na Kněževes na 3. kilometru, směrem z Prahy se popojíždí od Padesátníku. A na Smíchově v křižovatce Mozartova Plzeňská se srazila dodávka osobní auto a blokují levý odbočovací pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
0: Tohle máme, to už jsme odvysílali, to jsme říkali, tohle jsme neříkali, nebo říkali, ale možná to zapadlo. Plavec Miroslav Knedla bude dneska usilovat o českou medaili na 50 metrů znak. Do finále postoupil z třetího místa. V semifinále zaplaval čas 24:20 a za svým českým rekordem z rozpravy zaostal jen o jednu setinu. Rychlejší byli pouze Pavel Samusenko a Kliment Kolesnikov, kteří závodí v neutrálních barvách. Takže česká výprava už jednu medaili má zásluhou Barbory Sémanové. A bude další. 7 hodin k tomu 17 minut. Robert Křesťan a Rangers.

0: Umělé zuby, klapačky nebo protéza. Znáte někoho, kdo je nosí?
1: No, já mám umělé zuby, takže je mám mléčné, že je mám krásně bílé jako od mléka.
2: Umělým zubům se hodně říká.

0: 100 let. Když jsou hrozně leštiví, tak se jim říkají, že jsou umělí.
1: On je nocí můj děda. Já bych je nechtěla, protože já chci mít pravé mléčné zuby a mám je hezky.

0: jsme.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
0: Na pražském letišti Václava Havla skončily opravy v okolí hlavní dráhy. Po zhruba 4 měsících tak dnes na ranveji přistane první letadlo, a to po 3 hodině odpoledne. Letadla během prací využívala pro vzlety a přistání vedlejší dráhu. Většina středočeských koupališť je podle hygieniků vhodná ke koupání. Varují ale například před jezerem Ostrá na Nymbursku, kde je vysoký výskyt sinic. Ve spodní části Václavského náměstí začíná akce, aby sny nezešedly. Připomínka výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 potrvá tradičně týden. V Česku kvůli vysokým teplotám a suchu nerostou skoro žádné houby. Počasí zřejmě nebude houbám přát minimálně do konce prázdnin. Situaci sleduje i Český hydrometeorologický ústav. Podle něj můžou ojediněle některé druhy houb růst třeba v Krušných horách, pod Krkonoší nebo na severu Moravy. A dnešní počasí opět tropické, bude jasno a nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Docela nešťastně odstavený kamion na dálnici D11 na 55. kilometru ve směru do Hradce má defekt a kamiony musí vybočovat. Je to bez kolony, označeno trojúhelníkem, snad dorazí i šipka silničářská. Opatrně i u nehody u Velké Dobré na silnici 3. třídy. Je to vlastně tam, kde se sjíždí z dálnice, ale ne do směru Velká Dobrá, ale směr Kyšice, takže i tam opatrně, jsou tam 2 auta v sobě.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A ty budeš rychlejší. Co pak máme ve scénáři dál?
0: V domově na Hrádku na Kolínsku trávili zdravotně postižení klienti volný čas v blízkosti zvířat, a to pávů a ovcí ze zámeckého parku. To už ale neplatí, tak proč to řekneme za chvíli?
2: A nejdřív výlet směr Massachusetts a trochu si připijem, bude laciný víno.
1: Dobré ráno střední Čechy s Honzou Macounem.

0: 0737, posloucháte Český rozhlas Střední Čechy. Terapii za pomocí zvířat si až donedávna užívali lidé se zdravotním postižením v domově na Hrádku na Kolínsku. V parku kolem zámečku žilo totiž několik pávů a ovcí. No a po opakovaných útocích psů z okolí tam ale zbyl pouze jeden páv. Policie.
1: Přišipla, obce.
2: Ovečka umřela?
1: No a pes se kousal.
2: Pes si pokousal.
1: Pás úplně se kousal, úplně celý.
2: Dvě ovečky nám zakousnul.
1: Celý.
2: A roztrhal nám páva. A dva pávy nám prostě někam zmizely, vůbec nevíme kam. Jestli byli zraněni a někde zahynuli, už se nevrátili.
1: Nevrátili vůbec.
2: Jarošku, jak je tady smutno, co?
1: Je.
2: No a chodili jste je krmit, že jo, pávy, dívali se tady na ně, měli jsme to jako zooterapii takovou, no bylo to příjemný.
3: Ředitelka domova na Hrádku Jana Pilná mě bere tedy do prostor, které, jak sama teď říkala, jsou smutné, protože tady je krásný park, je tady obrovská voliéra, tamhle tady výběh pro ovečky.
2: Nejhorší na tom je, že jsem chodili hrozně rádi maminky s dětma, proto my máme tu hlavní bránu otevřenou, návštěvy chodili s klientama do parku. Opravdu bylo to takový příjemný, když se koukáte na krásného barevného páva. Měli to všichni rádi. No.
3: Škody, které psi způsobili, se podle Jany Pilné dostaly na 50 000 korun. Poničili totiž taky oplocení pro ovce.
2: Protože tam probíhal útok, my to máme na tom kamerovém záznamu, 40-minutový útok dvou psů, to byla vysloveně štvanice a oni vlastně poničili veškerý ohradníky.
3: Domov nahlásil útoky psů policii, více její mluvčí Michaela Richterová.
4: Policisté v dané věci prověřili získané informace a kontaktovali majitele uvedených psů. Přiznal, že mu psi občas utečou, k celé té události projevil lítost a přislíbil okamžité sjednání nápravy k zamezení jejich dalšího volného pohybu.
3: Policisté případ vyhodnotili jako přestupek a předají ho příslušným úřadům k dalšímu projednání. Majitelem psů, kteří měli do domova vběhnout, je Jiří Kanda.
5: Takhle, prosím vás, já hlavně bych hrozně byl rád, kdyby mě někdo přesvědčil, že to fakt udělali oni přímo, jo.
3: Jiří Kanda podle svých slov přijal opatření, aby jeho psi už nemohli utéct a případnou potvrzenou škodu je připravený uhradit. Z Kolínska Věra Hájíková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy.

0: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. No, sauny v Česku navštěvují lidé i během tropických veder. Podle Asociace bazénů a saun České republiky jde hlavně o stálé zákazníky. No, venku 34 až 35, tak šup do sauny, to je jenom okruček vedle, ale teď po ránu určitě ne, prosím pěkně, máme svěží ráno. Třeba mi to na Kavčích horách Táňa potvrdí. Dobré ráno.
1: Krásné, no tak vlastně proti těm předcházejícím ránům už je dneska teplo. Máme jasno, to je pravda, to platí v celém regionu, snad možná někde nad Rybníky můžou vidět nějaký opar, jinak nikde není dost vody na to, aby se vytvářela rosa nebo nějaká jiná jinovatka.
0: Každopádně
1: platí.
0: Ano.
1: No, platí, že ty teploty máme už dnes mezi řekněme 8 a 13 ve středních Čechách na severu a v Praze až do 16 stupňů Celsia, takže vlastně je to teplé ráno z hlediska dnešního týdne.
0: Takové gay ráno, by se dalo říct. Ano, měli jsme tady teď zase ten pochod a vůbec akce, všechno, všeho druhu, tak máme všechno v poslední době takové vyhřáté. Ale pojďme prosím říct, jestli ta předpověď počasí pro dnešek bude ještě vyhřátější než včera.
1: No, tak odpoledne určitě, protože bude jasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupně Celsia. Vítr moc foukat nebude, bude slabý, jihovýchodní nebo východní do 14 km za hodinu. No a vlastně to je předpověď pro celý den, víc toho prostě nemám, no.
0: Noc na zítřek a zítra přes den tropy se nám vrátí a budou vlastně v plné síle pokračovat.
1: Tak zase asi o 2 stupinky teplejší ráno, takže 15 až 12 v údolích až 9 stupňů Celsia. No a bude jasno. To je noc na zítřek, slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, to jsou, já nevím, tak 11 km za hodinu, ale myslím si, že bude hodně míst, kde nebude v noci foukat vůbec.
0: Pojďme si říct, ale sobota den, budou to tropy nebo subtropy?
1: Rozhodně, otepluje se den za dnem, takže během zítřejšího dne čekáme, že se bude většinou objevovat jasno nebo skoro jasno, nějaký ten cár na obloze být může, možná hlavně na večer na severozápadě kraje, kde bude trošičku přibývat mraků, bude to ale zase suchý den, nedá se s tím nic dělat, 32 až 35 maximální teploty.
0: Na Jáchyma bude jak? Nějaké změny?
1: Tak změny by mohly přijít. My sice ráno a dopoledne budeme mít ještě jasno, polojasno, ale odpoledne může těch mraků přibývat, hlavně v té severozápadní části našeho kraje. Dokonce není vyloučené, že právě na tom severu, severozápadě se objeví první přeháňka nebo bouřka, ale spíš bych to čekala někde kolem Krušných hor a případně Jizerek, než právě u nás ve středních Čechách, ale úplně se to vyloučit nedá. Každopádně víc jich čekejme potom během pondělí a možná doznívat můžou ještě v úterý.
0: A možná takovým kratším souvětím nějaký výhled počasí do nového týdne?
1: No tak ty teploty by měly být způsobnější. Zdá se, že ta teplota bude padat směrem k úterku. Tam by maxima měla být někde mezi 24 a 20 stupni Celsia. To je hodně svěží den, když si to tak vezmeme. Takových jsme moc neměli, dokonce i když se ochladilo. No a potom by zase teploty měly stoupat tak na hodnoty někde kolem 25, 26 stupňů. Takže léto zatím pokračuje, ale rána už budou chladnější, tak podobně, jako jsme to měli třeba dnes ráno.
0: Děkujeme pěkně, Táňa Míková, a odpoledne případně zase naslyšenou.
1: Budu se těšit, pěkný den všem.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Dneské ráno. Na okruhu se zpomaluje, a to před Ořechem v obou směrech. Ve Kbelské postojíte směrem do Hloubětina mezi Kolbanovou a Poděbradskou. Na jižní spojce počítejte se zdržením ve směru na Černý most mezi Lanovým mostem a Europarkem. Omezení brzdí provoz u sjezdu na letiště v Lipské ulici směrem do Prahy se zastavuje na konci D7 na 3. kilometru, směrem z metropole se zastavíte na okruhu u sjezdu do Evropské. V obou případech je to na zhruba 15 minut. A před ohradou se sunou fronty v Hartigově a také Jana Želivského.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou.
0: Hodiny ukazují 7:48. Za chvíli vás čeká Petr Jungmann. Půjdeme do minulosti. Teď ale lehké trápení Petra Spáleného. Pěkné ráno přeji.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek 14. srpna. Svátek má svornost, soulad. Jak zní význam jména keltského původu Alan? Tady je Petr Jungmann, hezký den. Bez boje zvítězila husitská vojska u Domažlic nad Křižáky v roce 1431. To je 595 let. I kardinál Cesarini podle pověsti tak utíkal, až ztratil klobouk. Po létech husitských bojů a marné snahy byl konečně Zikmund Lucemburský přijat v Jihlavě za českého krále před 590 lety v roce 1436. Legitimním králem byl ale jen 16 měsíců. S prvním motorovým letem v dějinách předběhl bratry Wrightovi Američan německého původu Gustav Weisskopf před 125 lety v roce 1901. Po angličtině si říkal Whitehead. V letounu číslo 20 ve výšce 15 metrů tehdy urazil vzdálenost 270 metrů. Před 30 lety v roce 1996 zemřel náš rock'n'rollový průkopník Mickey Bolek. A kdo se 14. srpna narodil? Před 90 lety pediatr a vědec, průkopník péče o novorozence, profesor Miloš Velemínský. Působil hlavně v Českých Budějovicích a Třeboni.
3: Nádherný výhled.
2: Kulatých 60 je hollywoodské hvězdě Halle Berry.
4: Jacinta Johnsonová.
2: Zahrála si i Bonger, Jinx ve filmu Dnes neumírej.
4: Přátelé mi říkají Jinx.
3: Mně všichni říkají James Bond.
2: Jediného Oscara má za Ples příšer.
4: Rozená v pátek 13.
3: Takže nosíte smůlu.
2: Já přeju hezký pátek a skvělý srpnový víkend.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Dobrý den.
2: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
2: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou za sucha.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Osm hodin.
5: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
4: Přibývá klientů bank, kteří naletí na podvody. Nabíječky na elektromobily nainstaluje Praha na veřejné lampy do konce roku 2028. Čekáme slunečno a teploty do 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné ráno. Kybernetických podvodů na klienty bank letos v prvním pololetí opět přibylo. Potvrzují to data oslovených bank. Třeba u Komerční banky se zvýšil počet platebních a karetních podvodů o 41% oproti stejnému období loni. A roste taky částka, kterou útočníci lidem ukradnou. Podle specialistky pro bezpečnost klientů České spořitelny Andreji Kameníčkové dokážou podvodníci klienty dobře zmanipulovat. A to i tak, že poté nedůvěřují pravým zaměstnancům banky, když se jim snaží zachránit peníze.
6: Klienti bývají opravdu silně zmanipulovaní, jsou opravdu v takovém strachu, že nejsou schopní vlastně z toho tunelu vůbec vyjít. Děláme proto maximum, ale tohle je opravdu těžká záležitost, protože i podvodníci s tím počítají a ty klienty připravují na to, že se banka bude snažit rozmluvit jim to jejich konání.
4: Banky klientům doporučují, aby si totožnost volajících ověřili. Třeba praví bankéři to umí díky bankovním aplikacím. Modernizace veřejného osvětlení v Praze potrvá déle. Práce měly původně skončit letos, pražští radní ale projekt prodloužili do roku 2028. Technici musí na vybrané stožáry umístit taky nabíječky pro elektromobily. Mimo jiné lampy připravit na dostatečný elektrický příkon, říká náměstek primátora Michal Hroza z TOP 09.
7: Kromě toho posílení téhleté dobíjecí infrastruktury, kterou považujeme za důležitou součást pražské infrastruktury budoucna, tak také neděláme v tom veřejném prostoru nějakou další překážku, protože ten sloup už tam stejně stojí.
4: Lidé dnes můžou vyrazit na večerní prohlídky na zámek Konopiště na Benešovsku. Akce začíná v 18 hodin a připomene posledního majitele zámku Františka Ferdinanda Desté. Pokračuje kastelánka Jana Sedláčková.
8: Je to kontrast dvou světů, historické části s prohlídkou a koncertu zvučních písní Pirátů. Námořnické kostýmy jsou moc vítány a na prohlídce budou vystaveny vzácné předměty arcivé vody, které se váží k jeho milovanému námořnictvu. Například tam bude také fotografie jeho osobní lodní kajuty. Sport.
4: Plavkyně Barbora Semanová je novou mistryní Evropy na kraulařské dvoustovce. V Paříži to navíc dokázala ve výrazně vylepšeném rekordu šampionátu. 200 metrů uplavala za 1 minutu 54,38 sekundy.
5: Počasí.
4: Bude jasno a odpolední teploty se budou pohybovat mezi 29 až 32 stupni.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
9: Na silnicích ranní páteční problémy v dopravě, koukám se, informace, které jsme už sdělovali, tak budu se opakovat. Kdo jste nebyli na příjmu, pozor, u sjezdu z dálnice D6 Velká Dobrá, tak kdo jedete přesně na druhou stranu než k Velké Dobré, Po nehodě je tam motocykl a osobní auto, na místě taky záchranáři. I dneska po ránu ranní stání řidičů, řidiček na D4 na 11. kilometru ve směru do Prahy. Je to ale jenom na chvíli, rozhodně to nejsou hodiny a podobně. No a odstavená auta, ale ty snad vidíte.
10: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno, střední Čechy.
9: Zrovna jsem včera při pojíždění osobním autem české výroby po hlavním městě, vlastně ještě na objížďce k Belské ulice, která se ještě včerejškem opravovala, tak než zmizelo to dopravní značení, zůstal jsem stát na nějaké křižovatce, otevřené okýnko nebo okénko, a tam na přechodu pro chodce šla nějaká dáma, držela v ruce mobilní telefon a teď slyším. Jsem neslyšel 20 let.
10: Dobré ráno, střední Čechy s Honzou Macounem.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že cesty a silnice na našem území mají historii dlouhou tisíce let? Obchodníci se po Čechách a Moravě pohybovali už v době bronzové a železné. Lákala je sůl z Halštatu nebo jantar z Baltského moře. Archeologické nálezy potvrzují, že přes naše území proudily karavany vozící vzácné komodity, dokonce i zlato. K dispozici měly jen vyšlapané stezky, někde doplněné dřevěnými hatěmi. Za vlády Přemyslovců se obchodní síť rozrůstá a vznikají tzv. Zemské stezky. Ve 14. století se Karel IV. Staral o opravy cest a zavedl strážná místa proti loupežníkům. První skutečnou silnicí byla trasa z Prahy do Vídně. Obchodníci se ale často snažili vytyčené trasy obejít, protože se jim nechtělo platit mýto a zůstávaly po nich jen vyšlapané pruhy země. Husitské války stav komunikací ještě zhoršily. S 16. stoletím přicházejí nová opatření proti loupežníkům, například kácení lesů kolem hlavních cest. A do této doby také spadá počátek mapování silnic. Průkopníkem kartografie byl německý astronom, geodet a fyzik Erhard Etzloib. Jeho mapy měly usnadnit poutníkům cestu do Říma. První českou mapu vytiskl Mikuláš Klaudián v roce 1518. Pevné kamenné silnice se začaly budovat až v 18. století za vlády Marie Terezie podle rakouské metody s vrstvou lomového kamene a štěrku. Říkalo se jim císařské silnice a můžeme říci, že dodnes tvoří páteř naší silniční sítě.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: 8 hodin 17 minut. Teď se vám pustilo rádio, ani se pořádně nemůžete rozkoukat a máte takový pocit, že na vás mluvím úplně nějak divně jinou řečí, protože jste večer byli oslavovat a teď jste si to uvědomili a bolí vás hlava a nemáte ten pocit, že by se to mohlo v průběhu dne zlepšit. Máte ten pocit, že mluvím jak tasmánský čert? No, tak potom v tom případě... No potom v tom případě tasmánského čerta můžeme pustit do vysílání, tam si budete rozumět. Ale věřte, že Táňa Míková mluví poměrně srozumitelně v předpovědi.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Jaký máme den, jaké je ráno?
2: Krásné, no, tak vlastně proti těm předcházejícím ránům už je dneska teplo. Máme jasno, to platí v celém regionu, snad možná někde nad rybníky můžou vidět nějaký opar, jinak nikde není dost vody na to, aby se vytvářela rosa nebo nějaký jinovatka. Platí, že ty teploty máme už dnes mezi, řekněme, 8 a 13 ve středních Čechách na severu a v Praze až do 16 stupňů Celsia, takže vlastně je to teplé ráno z hlediska dnešního týdne.
0: A Táňa má k tomu navíc suchý humor?
2: Bude jasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupně Celsia. Vítr moc foukat nebude, bude slabý, jihovýchodní nebo východní do 14 km za hodinu. No a vlastně to je předpověď pro celý den, víc toho prostě nemám, no.
0: Když není, tak není.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Mám takový pocit, že v té zelené vlně toho taky moc není. No navíc máme pátek a ty bývávají většinou pátky takovými klidnějšími dny. No, Tomáš Kolmistr dnes hlásí a sleduje všechno v dispečinku TSK Praha v ulici Na Bojišti, tak pověz Tomáši, jak to vidíš, tedy jestli ostříš správně.
3: Hezké ráno. Na okruhu se zpomaluje, a to před Ořechem v obou směrech. V Ekbalské postojíte směrem do Hloubětina mezi Kolbenovou a Poděbradskou. Na jižní spojce počítejte se zdržením ve směru na Černý most mezi Lanovým mostem a Europarkem. Omezení brzdí provoz u sjezdu na letiště v Lipské ulici směrem do Prahy se zastavuje na konci D7 na 3. kilometru, směrem z metropole se zastavíte na okruhu u sjezdu do Evropské. V obou případech je to na zhruba 15 minut a před ohradou se sunou fronty v Hartigově a také Jana Želivského.
0: Děkujeme pěkně za informace, ještě se dívám do aktuálního provozu Pražské integrované dopravy, jestli tady náhodou nebude něco mimořádného. Ne, taky ne. Tak dobré zprávy, víte co, připomenu ještě jednu věc, to je velmi důležité. Od zítřka nová autobusová linka 145 bude spojovat Čimice a Dejvickou. No, nepojedete přívozem, hezky, Blankou, pohodlně. Snad vás řidiče pustí.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech. Neurovědec Aleš Stuchlík z Čelákovic nám přijde povyprávět o paměti, o stresu, ale také o stárnutí.

0: mozku a o možnostech jeho trénování.
1: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.
2: No a přichází Eva Farna, Všechno nebo nic. A do 8:30 i Petr Nať a Vanessa Paradis. Dobrý den.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Praze a okolí na 100,7 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 9:30.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Hypoteční trh v Česku v červenci zpomalil. Banky a stavební spořitelny poskytly o 16% míň nových úvěrů než v červnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Úroková sazba u nových hypoték se v červenci zvýšila. Začíná oprava dálnice D10 mezi Bezděčínem a Kosmonosy u Mladé Boleslavy. Ve směru od Prahy do Liberce budou dělníci vyměňovat povrch. Práce by měly být hotové do 5. října. Tunelovým komplexem Blanka v Praze zítra poprvé projede takzvaný tunelbus. Linka číslo 145 začne na sídlišti Čimice a bude pokračovat přes Bohnice, Kobylisy až na konečnou Dejvická. Celou trasu ujede za 15 až 20 minut. Ve spodní části Václavského náměstí začíná akce Aby sny nezešedly. Připomínka výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 potrvá tradičně týden. A dnešní počasí bude jasno a nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Opatrně na silnicích, kdo jedete Spořilovskou, kdo sjíždíte z 5. května na Spořilovskou a potom dál na jižní spojku, tak těsně za tím sjezdem jsou po nehodě nákladní a osobní auto, tak opatrně tam. Nehoda čerstvá je hlášená z Karlovarské. Pozor, dvě auta v sobě. A to na úrovni na Bělohorské pláni. A ještě tady vidím čerstvou nehodu v Mladé Boleslavi. Třída Tomáše Garrigua Masaryka. Velmi opatrně i tam, jsou tam dvě auta v sobě.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Papu. A skvělé, papu.
0: Je to tak, v neděli nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám nejlepší recept z roku 2024 podle posluchačů.
1: Dobré ráno Střední Čechy s Honzou Macounem.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: 8 hodina 40 minut a Český rozhlas Střední Čechy. Nabízí se zase nějaké to vaření. Nebojte se, já vás nebudu nutit, aby z vás tekl pot. Bohatě stačí, že budeme mít zítra v sobotu až 6.30. My máme takové umírněné vaření, navíc vaření, které už sice podle možného názvu nebo způsobu přípravy bude znít dost složitě, dost třeba kaloricky, ale nebojte se, my máme jediné vaření na celém tady tom mediálním poli, po kterém se nepřibere. Myslím, že to podporuje nejen doktorka Kateřina Cajdamová a váš ošetřující lékař, který viděl výsledky vašich krevních testů. Pojďme se podívat, jaký další skvělý recept bude možné virtuálně ochutnat v rámci pochoutkového roku, který slaví 10 let. Premiéra neděle 10, dopoledne večer, repríza nebo kdykoliv jindy za účastí těch internetů na aplikaci nebo v aplikaci, případně internetových stránkách Můj rozhlas. A o čem, že to bude? No, hraje se o recept desetiletí, tak tentokrát vám Patrik nabídne jeden z těch 630 výherních receptů a v neděli se budou připravovat kynuté sladké pruhované plněné rohlíky. Žaneta Bubnová z obce Polom je umí úplně ze všech nejlíp. No a Vojta Vrtiška si je udělá trochu po svém, ale ten základ zůstává. Mimochodem nejlepší recept roku 2024.
1: Já mám moc rád kynuté. Je to možná i dané tím, že úplně ne vždy se k němu dostanu tolik, jak bych chtěl. A je to taková ta věc, kterou peču primárně pro rodinu.
2: Základní otázka, bude tam změna?
1: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo a ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
2: Naším úkolem v rozhlase je vždy popsat to, co vidíme, abyste tu představu měli dokonalou. Problém byl u toho těsta, které připravil Vojta. Bylo tak dokonale hladoučké, kulaťoučké, šišaté, jak dinosauří vejce.
1: Ježiši Kriste. No dobře, je to krásný hladký bobánek, jo?
2: No a další věc, popsat, jak se vlastně ty rohlíky plní, balí, připravují a přendavají na plech. I to se dozvíte.
1: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
2: A mohli bychom vlastně říct, že když začínáš balit tu náplň, tak ty to těsto přihneš ještě z boku, by získal takovou hrázičku.
1: Já jsem trochu v panice z toho, že to poteče, takže přehýbám, kde se co dá a utahuju, kde se co dá.
2: A opravdu se povedly, tak nadýchané a dokonalé, dlouho jsem je neměl.
1: Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit, takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
0: Není záč, já jako rád pomůžu, když můžu, ale ten vzorek zdarma zase nedorazil. Jo, vám říkám, že příště už to vysílat nebudu.
3: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: 8:45 za minutu a půl.

0: No ona přijde a hned zase odejde, zavře dveře, bouchne dvakrát, takže celkem za dnešek čtyřikrát tady místními studiovými, no teda je dobře naladěná i tak. Má milovaná kolegyně z Kosmonos, Iveta Chlumská, prosím vás, můžete tu pilu vypnout, teďka ještě bych rád dovysílal, řekl hezký víkend, těším se na vás v noční lince zítra hodinu před půlnocí, ale máme tady ještě nějaké body ve scénáři, ale to půjde hned.
1: Počasí ve středních Čechách.
0: Všechno, co se dnes vysílá v rámci předpovědi počasí, tak berte, že je z 95% vata. Jo, protože kdybych to měl říct oficiálně, tak jsou to jenom dvě slova. Bude jasno. No a ta čísla, až 32. Dobře. Možná kardiaci úplně nebudou mít příjemné ráno, ale nebojte se, vetou se to zlepší, rozptylové podmínky dobré v průběhu dne. No a nálada, no kdo si jak co zaslouží a taky kdo si jak tomu taky pomůže. Můžete třeba pokračovat v humoriádě dnes po zprávách v 16 hodin.
2: Noc na zítřek bude jasno. Asi o 2 stupinky teplejší ráno, takže 15 až 12 v údolích až 9 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, tak 11 km za hodinu. Myslím si, že bude hodně míst, kde nebude v noci foukat vůbec. Během zítřejšího dne čekáme většinou jasno nebo skoro jasno, nějaký ten cár na obloze být může, možná hlavně na večer na severozápadě kraje, kde bude trošičku přibývat mraků. Bude to ale zase suchý den, nedá se s tím nic dělat. 32 až 35 maximální teploty.
0: Moc suchého, včetně suchý únor, suché cesty, suchá zahrádka, my máme suché studni. Už není voda. No a co dál? Neděle, jaká bude?
2: Ráno a dopoledne budeme mít ještě jasno, polojasno, ale odpoledne může těch mraků přibývat hlavně v té severozápadní části našeho kraje. Dokonce není vyloučené, že právě na tom severu, severozápadě se objeví první přeháňka nebo bouřka. Víš, bych to čekala někde kolem Krušných hor a případně Jizerek, než právě u nás ve středních Čechách, ale úplně se to vyloučit nedá. Každopádně víc jich čekejme potom během pondělka a možná doznívat můžou ještě v úterý.
0: A další prázdninový týden bude nastartován jak?
2: No tak ty teploty by měly být způsobnější. Zdá se, že ta teplota bude padat směrem k úterku. Tam by maxima měla být někde mezi 24 a 20 stupni Celsia. To je hodně svěží den, když si to tak vezmeme. Takových jsme moc neměli, dokonce i když se ochladilo. A potom by zase teploty měly stoupat tak na hodnoty někde kolem 25, 26 stupňů. Takže léto zatím pokračuje, ale rána už budou chladnější, tak podobně, jako jsme to měli třeba dnes ráno.
0: Je to milé, jít se vykoupat, není problém, ale kam, když v řekách není voda.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: A Táňu Míkovou z Kavčích hor střídá ještě Tomáš Kulmistr. Naposled na bojiště Brýtro.
3: Na okruhu směrem na D1 se jede pomaleji za sjezdem na Plzeň mezi 22. a 19. kilometrem. Před omezením v Lipské směrem z metropole se zastavíte už na konci okruhu u sjezdu do Evropské. Kolona pokračuje až na sjezd na letiště. Zdržení je tam okolo 20 minut. V opačném směru se zastavíte na konci D7 na 3. kilometrů, tam je to na zhruba 10 minut. Na Štěrbalské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem za sjezdem na Dolní Počernice a Europarkem. Před ohradou počítejte s kolonami v Hartigově a také Jana Želivského a ve Kbelské postojíte směrem do Hloubětína mezi Kolbenovou a Poděbradskou.
0: Slyšeli jste správně, ve Kbelské postojíte, takže ano, milí řidiči, nemusíte jet po paměti, takže po objízdných trasách Kolbenova je prázdná. Kbelská, krásně zrekonstruovaná, ráno jsem si ji dvakrát projel, no jsem zvědav, jak to dlouho vydrží.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: středočeské tipy.
1: Kam se dnes můžete vydat? Legendární figurka, se kterou vyrůstaly celé generace. Vlastivědné muzeum ve Slaném vás zve na rodinnou výstavou Fenomén Igráček, která mapuje historii oblíbené československé hračky od jejího vzniku až po současnost. Uvidíte první figurku Zedníka z roku 1976, desítky dalších postaviček, včetně původních krabiček, a děti si pohrají v herně, která je součástí expozice. Výstava potrvá do 20. září. Písně, které už zlidověly, zazní v kulisách jednoho z nejkrásnějších českých hradů. Na nádvoří hradu Křivoklát vystoupí legendární folková skupina Kamelot s Romanem Horkým. Můžete se těšit na největší hity z alb Zachraňte koně, Tajný výpravy nebo Vyznavači ohňů i několik skladeb z nového alba. Koncert začne v 19:30. Vydejte se v 18 hodin po stopách cestovatelských dobrodružství Františka Ferdinanda Deste. Zámek Konopiště vás zve na mimořádnou tematickou prohlídku, která vám přiblíží zálibu následníka trůnu v námořních plavbách a cestách do dalekých krajů. Nakonec přijde na řadu koncert pirátských vlnobijců v běžně nepřístupném a trochu děsivém podzemí. Pirátské kostýmy jsou vítány. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Skončila čtyřměsíční rekonstrukce okolí hlavní dráhy na letišti Václava Havla v Praze. Čeští houbaři zažívají velmi slabou sezónu, nerostou skoro žádné druhy hub. Čekáme slunečno a teploty do 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Na letišti Václava Havla v Praze skončily opravy okolí hlavní dráhy. Po zhruba 4 měsících dnes odpoledne na runway přistane první letadlo. Za výměnu světel, kabelů nebo navigačních systémů zaplatilo letiště přes 1 000 000 000 korun, říká manažer správy a rozvoje provozu ploch Miroslav Charvát.
2: Postavili jsme 3,3 kilometru nového kabelovodu, v něm je umístěno až 160 kilometrů kabelů. Celkově jsme vyměňovali přibližovací světelnou soustavu, rekonstruovali jsme přilehlé pojezdové dráhy.
0: Středočeští policisté šetří napadení ovcí a pávů v domově na Hrádku na Kolínsku. Zaútočili na ně psi a způsobili škodu až 50 tisíc. Zvířata klienti se zdravotním postižením využívali k zooterapii. Policie vyhodnotila případ jako přestupek, říká její mluvčí Michála Richtrová.
3: Policisté v dané věci prověřili získané informace a kontaktovali majitele uvedených psů. Přiznal, že mu psi občas utečou, k celé té události projevil lítost a přislíbil okamžité sjednání nápravy k zamezení jejich dalšího volného pohybu.
0: V lesích v Česku teď nerostou skoro žádné houby. Českému rozhlasu to řekl mykolog Jan Borovička. Situace je kvůli dlouhotrvajícímu suchu nejhorší za poslední roky. Počasí zřejmě nebude houbám přát minimálně do konce prázdnin, říká Borovička.
4: V principu můžeme říct, že standardně s košíkem do lesa teďka to nemá prakticky smysl. Houby de facto ještě pořádně nezačaly růst a máme už polovinu srpna a to není úplně obvyklé.
0: Houbaři ale ojedinělé můžou najít třeba méně časté druhy hub. Jedním z těch, který může růst, je hřib teplomilný, přezdívaný barevný. Takové hřiby se totiž na teplo i sucho lépe adaptují a stačí jim třeba jen bouřka. Sport. Plavec Miroslav Knedla bude dnes usilovat o 2. českou medaili na mistrovství Evropy v Paříži. V semifinále z nakařské padesátky časem 24 sekund a 20 setin zaostal pouhou setinu za svým českým rekordem z rozplavby. Do finále postoupil ze 3. místa. Zlato z šampionátu už má Barbora Semanová, která časem 54,38 setin sekundy vylepšila na kraulařské 200 rekord mistrovství.
1: Počasí.
0: Bude jasno a odpolední teploty se budou pohybovat mezi 29 až 32 stupni. O víkendu se teploty znovu dostanou až k 36 stupňům Celsia. V neděli večer začne počasí od severozápadu ovlivňovat studená fronta, která v pondělí přinese výrazné ochlazení.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na okruhu směrem na D1 se jede pomalej za sjezdem na Plzeň mezi 22. a 19. kilometrem. Před omezením v Lipské směrem z metropole se zastavíte už na konci okruhu u sjezdu do Evropské. Kolona pokračuje až ke sjezdu na letiště, zdržení asi 20 minut a kolona je až také v opačném směru, kde se zastavíte na konci D7 na 3. kilometru, tam je to asi na 10 minut. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy a před námi je středočeské dopoledne, slovo má Iveta Chlumská.
5: A já vám přeji krásný páteční den.
1: Středočeské dopoledne.
5: Tak máme před víkendem, teploty nám opět stoupají, my vás za chvíli pozveme na Senohrabskou plovárnu. Tam má kouzlo Vančurova romantického léta. Rozmarného léta. V minulosti si ji oblíbili Franz Kafka, Hugo Haas i Vlasta Burian. No tak určitě se vemte plavky sebou, za chvíli vyrážíme. A nezapomeňte ve 9:45 i dnes naše zámecké léto, ve kterém se budeme věnovat opět jednomu zámku v Čechách. Taky za soutěžní otázku dnes dá rozdáváme soutěžní balíček, ten cestovatelský. Obsahuje sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. A pozor, protože máme pátek, tak krom toho ještě z těch výherců tohoto týdne vylosujeme jednoho, kdo získá soukromou prohlídku zámku pro dvě osoby, zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Držím palce.
1: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: minulého léta najdete u Sázavy. Scénografskou plovárnu si oblíbili Franz Kafka, Vlasta Burian, Jiřina Šejbalová i Hugo Haas. Před lety ale málem zanikla. Jak to na plovárně vypadá dnes, tak to natočila naše redaktorka Bára Kvapilová.
1: Za zády nechávám hotel Kormorán ve Zlenicích. Sedím na přívozu. Převozník Martin mě právě převáží. Ta plavba trvá tak 2 minuty.
2: Jak fouká, podle toho. Ale spíš bych řekl tak minutu.
1: Jak se jezdí?
2: Každý den. Přes léto, vlastně 4 měsíce, červen až září se jezdí každý den. Květen a říjen se jezdí jenom o víkendech.
1: Martin má na sobě stylové modro-bílé tričko, ale je asi jediný, kdo je tady oblečený, protože všichni se chladí ve vodě. Je strašlivé horko. Pirátský šátek na hlavě má můj dnešní průvodce Vojtěch Kašpar ze Spolku pro scénografskou plovárnu a přívoz.
3: Je to typická plovárna říční, to znamená, je zde koupací molo, kde se lidi můžou smočit. Funguje zde přívoz.
1: Je to tady nádherné. Člověk má pocit, že se vrátil o 100 let nazpátek. Jaká je historie zdejší plovárny?
3: Tak je více než 100 letá, protože okrašlovací spolek pro senohraby plovárnu založil v roce 1899, kdy jsem vlastně lákal obyvatele senohrabských vil a letních bytů a těm obyvatelům chtěli vykreslit takové zelené město uprostřed přírody, takže udělali se vycházkové stezky, sázeli se keře, vyhlídky, lavičky a na konci této zelené cesty, na konci údolí Mnichovky, byla postavena první senohrabská plovárna v roce 1899, první převlékací kabiny.
1: V 90. letech minulého století to vypadalo, že plovárna definitivně zanikne. Vám se jí podařilo ale zachránit.
3: Po revoluci sametové samozřejmě bylo, jak když střelí do vrabců, lidé začali jezdit do zahraničí, oblíbené bylo tehdy Bibione a plovárna byla zcela opuštěná, postupně se zde ty staré lázeňské kabiny likvidovaly a takový ty pamětníci těch posledních zlatých 80. let tady povstali a udělali spolek pro scénografskou plovárnu a začali postupně ten objekt rekonstruovat.
1: Na pruhovaných lehátcích se zabydleli Tereza a Lucie. Užívají si to tady, je to vidět. Sledujete, jak děti skáčou do vody?
4: Ano, přesně tak, mám tady i syna, takže kontroluji a užívám si.
5: Je tady klid, je tady hezky, jsme pod stromem, je to super, nic nám nechybí.
1: S pamětníkem Karlem Schneibergerem teď míříme k neuvěřitelně krásné řadě kabinek. Střídají se modrá, bílá. Má to fantastickou atmosféru. Nahlížíme tady do kabinky. To je takový malý obýváček, dokonce tam máte i obrázky na zdi.
6: Ano, to je Michal Pavlíček, který tady byl na takovém festivalu, který tady Vojta vlastně pořádal.
1: Vidím, že tady máte plné vybavení. Ručníky, pruhovaná trička, slamáky, plavky, prostě všechno, co potřebujete.
6: Tak a říkám, dá se tady i přespat v nouzi, je to 2metrový, takže tady se člověk natáhne a je to v pohodě.
1: Ze scénografské plovárny Bára Kvapilová, Český rozhlas Střední Čechy.
0: A příspěvek s fotografiemi najdete také na našem webu středníčechy.rozhlas.cz. Tak se mrkněte.
7: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Fotografie, archivní záběry i promítání filmů na Václavském náměstí v Praze dnes začne osvětová akce Aby sny nezešedly, která připomene okupaci Československa v roce 1968. Podrobnosti přidáme za chvíli.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

Protože kolínská dominanta, vodárenská věž, je od roku 2010 kulturní památkou, 45 metrů vysoká věž nabízí nejen krásný výhled na Kolín, ale také videoprojekci o vodě a výstavu věnovanou historii budovy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Kapela Činasky s písní Láska a data. Data tedy počítačová, ale jsou data, tedy ta v kalendáři, na které se nezapomíná. Na Václavském náměstí v Praze dnes začne osvětová akce, aby sny nezešedly. Historické fotografie nebo dobové filmové záběry budou připomínat vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu roku 1968. Na místě je náš reportér Josef Beneda, teď je s námi ve spojení. Josefe, dobrý den.
1: Hezký den. Akci ve spodní části Václavského náměstí od rána připravují technici. Například sestavují podstavce, ve kterých budou vystavené historické fotografie. Na panelech lidé uvidí nejen snímky z okupace vojsky Varšavské smlouvy, ale také 57. výročí potlačení protiokupační demonstrace o rok později, tedy v roce 1969. Organizátoři sem také přivezli historickou sanitku a sovětský obrněný transportér, u kterého se každou chvíli zastavují kolem jdoucí. Mluvil jsem například s panem Karlem, který vzpomínal, že v podobném vozidle sloužil na vojně. Zdůrazňoval, že takovéto události se musí připomínat zvlášť pro ty, kteří je nezažili, protože se už nesmí opakovat. Organizátoři chtějí projektem také poukázat na nebezpečí patologických ideologií a připomenout význam svobody a demokracie jako hodnot, které je nutné chránit a rozvíjet.
0: Josefe, pověz nám, co dalšího můžou lidé na akci vidět.
1: Tak technici právě v této chvíli připravují pódium, na kterém se budou promítat archivní filmy z roku 1968 a dobové nahrávky z vysílání Českého rozhlasu. Každý večer, tady ode dneška do 20. srpna, se tento prostor promění na takové letní kino. Zájemci tak budou moct přímo na Václavském náměstí shlédnout například už dnes Pelíšky, v dalších dnech také Obecnou školu, Pupendo, Vlny, film Skřivánci na niti, Muž, který stál v cestě nebo Občanský průkaz. Promítání bude začínat vždy v 8 hodin večer a je zcela zdarma, jako celá akce.
0: 21. srpna uplyne od příjezdu hlavně sovětských vojáků 58 let. Co si organizátoři akce připravili právě na tento den?
1: Od 12 hodin a 30 minut tady začne tradiční koncert proti zapomnění. V jeho prvních letech na něm vystoupily především undergroundové a punkové skupiny, například Plastic People of the Universe nebo skupina Aktual s hudebníkem Milanem Knižákem, který zemřel na konci července. Pro zajímavost doplním, že celý projekt se jmenuje právě podle textu Knižákovy skladby, ve které se zpívá, aby nám sny nezešedly. Letos se tady budou střídat kapely jako třeba Stargazer, Petr Eichler Trio, Street 69 nebo Civilní obrana. Celkem tady vystoupí asi 10 kapel a koncert skončí zhruba v 10 hodin.
0: V dolní části Václavského náměstí dnes tedy začne akce, aby sny nezešedly. Mluvili jsme o tom s reportérem Josefem Benedou. Děkujeme za to. Hezký den a naslyšenou.
1: Také děkuji. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy.
0: Karel Gott písní Stále mlád a vy stále zůstávejte na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy, protože ve 9:45 naše velká letní soutěž Zámecké léto. Dnes budeme obdarovávat dvakrát. Já držím palce a přeji hezký den.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Přeji vám krásný den, hezký, úspěšný pátek. Ano, je tu opět Zámecké léto a také Pavel Kudrna. Těší mě, že se opět potkáváme u našeho vzdělávacího a soutěžního pořadu. Ano, vzděláváme se tím, že představujeme naše zámecké památky. Musím říct, hodně nádherné, máme jich hodně v České republice. No a pak soutěž, to zase přináší trochu napětí. A já myslím, že ve velkém napětí, no řekněme, pozornost nám rozhodně věnuje pan Petr z Brna, paní Jana z Frýdlantu, pan Zdeněk z Valašských Klobouk nebo pan Jiří z Prachatic. Jejich míčky, pingpongové míčky s čísly už jsou v našem losovacím osudí. Pravda, nemáme nějaké sofistikované osudí, jako bylo třeba při tom, když se losoval Mates, nebo když dnes Olvin losuje něco. No, je to prostě takové akvárium, taková, řekněme, koule patrně, kulatá, skleněná, v tom jsou pingpongové míčky a prostě fixem jsem na ně napsal čísla 1 až 5. A já myslím, že to splní úplně stejný účel. Tak se do toho dáme. Nejprve musí dostat prostor František Kinský, protože potřebujeme pátého soutěžícího, pátého výherce, který má také šanci vyhrát prohlídku na zámku Františka Kinského. Tak pojďme na návštěvu, tedy tentokrát na zámek, který patří někomu jinému.
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás na výlet do východních Čech, kde stojí originálně vyzdobený zámek v Novém Městě nad Metují. Na jeho současné podobě se podílel architekt Dušan Jurkovič, jehož stavby určitě znáte z Pusteven nebo Luhačovic. Zámek nám teď představí Vlaďka Vildová.
3: Zdraví vás také kastelán Ondřej Daněk.
4: Dobrý den všem posluchačům.
3: Teď jsme na nádvoří. A vy tady máte takové zpestření.
4: Aby ta návštěva opravdu byla příjemná, tak jim tady tak jako pouštíme hudbu. Takže si tady můžou posadit při čekání na prohlídku, nebo jen tak, když třeba procházejí do zámecké zahrady, tak prostě tady spočinout a užívat si tu atmosféru.
3: Čím je ten zdejší zámek specifický?
4: My jsme unikátní tím, že poslední rekonstrukce, úpravy probíhaly na počátku 20. století pro rodinu Bartoňů z Dobenína a vybrali si slovenského architekta, který v té době působil v Brně, a to nikoho jiného než Dušana Jurkoviče. Tady pro rodinu Bartoňů dělal mezi lety 1909 až 13 adaptaci celého zámku na moderní rodinné bydlení, takže já vždycky říkám, že ten zámek je taková moderní továrnická vila, protože Bartoňovi jsou známí velkoprůmyslníci v textilním oboru na Náchodsku. Jurkovič tady vlastně po sobě zanechal nejenom zámek, ale třeba nedalekou restauraci Peklo, kterou přebudoval z bývalého mlýna, nebo výletní chatu Jiráskova chata na Dobrošově. Dostal zakázku od brněnského továrníka Roberta Bartelmuse na výstavbu letní vily tady nedaleko Nového Města na Resku. Já si myslím, že právě tam je ten, já vždycky říkám, dančí můstek, oslý můstek proto, aby si ti Bartoňovi vlastně toho všimli, že je tam nějaký architekt, který pracuje se dřevem, protože Bartoňovi pochází z skromných poměrů. Bydleli normálně v roubené chaloupce a možná ten venkovský styl a ta lidovost té architektury Dušana Jurkoviče je právě oslovila natolik, že řekli, no pane architekte, víte, my jsme koupili zámek tady nedaleko, pojďte nám ho udělat.
3: My jsme teď v takzvaném žebrovém sále.
4: Zkrátka místnost, kterou Jurkovič vytvořil pro rodinu Bartoňů z Dobenína jako takovou připomínku toho, že ten zámek byl dříve pozdněgotický hrad, to znamená taková ta žebrová síťová klenba na stropech, dubový nábytek, kožené tapety s rodovým erbem Bartoňů. Jurkovič sám si téhleté interiérové tvorby zrovna i v téhleté místnosti považoval jako to nejvíc vlastně, co za svůj architektonický život vytvořil.
3: Tady vidím cínové nádobí, tak to nás zase vrací k té, dá se říct, ještě hradní minulosti.
4: Přesně tak. A byla to zároveň místnost, jak jsem zmiňoval, pro setkání nejen soukromé členů rodiny Bartoňů, ale pokud byla pozvána i nějaká významná návštěva, tak přišli právě sem.
3: Kam se díváme? To je nějaká šatna?
4: Byla to zřejmě dříve šatna nebo nějaká převlékárna, možná právě i pro hosty, kteří sem pak přišli. My jsme ji pak zařídili vlastně nábytkem z období konce 30. let, protože ten přesah těch úprav byl až v roce 1939-1940, tak to je přesně, jak kdyby ta sedačka vypadla z filmu s Oldřichem Novým třeba, z nějaké funkcionalistické vily. To má na starosti architekt Pavel Janák, který tady tu éru těch úprav završil.
3: A tady dá se říct, v tom nejzajímavějším reprezentativním prostoru se teď s kastelánem zámku Nového Města nad Metují rozloučíme v našem seriálu Zámecké léto a vám vzkazujeme, abyste nezapomněli, že ten zámek je pro vás otevřený nejen z interiéry, ale také z celou zahradu.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Nové Město nad Metují si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Já myslím, že Vlaďka Vildová to správně zakončila. Nezapomeňte na tu zahradu, protože u těch zámků jsou nádherné parky, nádherné zahrady, často skleníky, ostatně upozorňujeme na to, nebo dokonce bludiště u některých zámků jsou, takže využijte to rozhodně. No, využijte teď nabídku, jinak pozor, teď jestli telefonujete marně, se dovoláváte, telefony jsou vypnuté, využijte tu nabídku a vytočte naše číslo, protože můžete dostat pětku, to je u nás dobrá známka, mimo jiné, tak oni jsou všechny dobré, protože můžete vyhrát soukromou prohlídku. František Kinský už je nachystán a jak mi sdělil posluchač, který vyhrál v loni, tak říkal, že to bylo nádherné a že se opět pokusí dovolat se do naší soutěže. Zkuste to taky.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: si nadechneme, půjdeme do soutěže. Já jenom připomenu pravidlo, jak to vlastně vzniká, protože vy víte, že vždy jeden jde do vysílání posluchač, jeden je náhradníkem, tak vemu telefon, kdo je první, napíšu si adresu, někdy se raduje, já řeknu, jste bohužel první, ale jste jako náhradník. No, pak druhému se omluvím, no a třetího beru do vysílání. A tím třetím tentokrát byla z Prahy paní Marie. Paní Marie, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak já vás zdravím. Máte šanci být tedy další v našem losovacím osudí a vyhrát soukromou prohlídku zámku v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby, ale musíte správně zodpovědět otázku. Jestli mohu, tak já vám ji položím.
1: Dobře.
0: Tak jdeme na to. Jak se jmenovala rodina, která si nechala na začátku 20. století upravit zámek v Novém Městě nad Metují architektem Dušanem Jurkovičem? Za A to byli Bláhovi, za B to byli Bartoňovi, za C to byli Bartákovi. Tak mohu poprosit?
1: Za B.
0: Bčko. Je to tak, paní Marie, takže pětku přidávám do našeho losovacího osudí, máte tedy pětku, budu vám držet palce, stejně tak jako už jmenovaným výhercům, kteří vlastně dostali číslo před vámi. Mějte se moc pěkně a hezký víkend, neuvařte se, naschledanou.
1: Děkuju pěkně a přeju hezký den všem, vám i posluchačům.
0: Tak děkujeme, no a já se teď pustím do toho losování, takže zamíchat netřepat, ne, v obráceně. No a já už vím, jaké je to číslo a já to teď udělám trochu napínavé. Není to jednička, není to pan Petr z Brna, není to ani dvojka, paní Jana z Frýdlantu, není to ani trojka, pan Zdeněk z Valašských Klobouk a není to bohužel ani paní Marie z Prahy, protože vyhrává číslo 4 a čtyřku má pan Jiří Turínek, který je z Prachatic a jemu samozřejmě gratuluji dvojnásob. Potlesk pro našeho výherce týdenního. Tu čtyřku vracím zpátky do toho losovacího osudí. Na příští týden máme před sebou ještě 2 týdny našeho letního soutěžení, našeho speciálu, tak se přidejte. No a my se vypravíme o víkendu taky na zámky. Bude to v čase výletu po 13. hodině. Vydáme se v sobotu na zámek Maleč, v neděli na zámek Blatná. No a já se těším v pondělí v 9.45. Hezký víkend všem přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Teploty o víkendu v Česku znovu přesáhnou 30 stupňů. S komplikacemi musí počítat i zdravotníci. Oprava dálnice D10 u Mladé Boleslavy na necelé 2 měsíce omezí provoz mezi Bezděčínem a Kosmonosy. Čekáme slunečno a teploty do 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Česko čeká další tropický víkend. Horko znovu zatíží lidský organismus, hlavně nemocných nebo starších lidí. Kromě předpovědi teplot můžou lidé sledovat taky výhled tepelné zátěže. Tu nabízí třeba web vlnyveder.cz vědců z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Podle klimatologa Pavla Zahradníčka to může pomoct taky zdravotníkům.
2: Máme ověřeno, že vlastně za této situací výrazně roste zátěž zdravotního systému, kromě záchrany, tak i zátěže nemocnic. Bohužel máme potvrzeno, že roste i úmrtnost v těchto dnech. Může se připravit městská samospráva nebo i státní samospráva a samozřejmě i pracovní podmínky by se měly upravit podle toho, o jakou profesi jde.
0: Začala oprava dálnice D10 mezi Bezděčínem a Kosmonosy u Mladé Boleslavy. Ve směru od Prahy do Liberce budou dělníci vyměňovat povrch. Řidiči tam musí jet zúženými pruhy sníženou rychlostí. Práce by měly být hotové do 5. října. Odhadované náklady jsou zhruba 140 milionů korun, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
3: Dálnice D10 patří k páteřním dálničním tahům, kudy denně projede až 50 tisíc vozidel. Povrch pod tíhou nákladní dopravy výrazně trpí. Vozovku na necelých 4 kilometrech, proto u Mladé Boleslavy kompletně vyfrézujeme a nahradíme ji novou, kvalitnější a pevnější směsí.
0: Pražští hygienici zakázali koupání v rybníku Šebrák v Kundraticích. Ve vodě se masivně přemnožily synice a lidem po namočení hrozí kožní vyrážky, podráždění očí nebo žaludeční potíže. Kvůli synicím je koupání nevhodné také třeba v nádrži Džbán a na koupališti v Motole. Bezpečně se lidé osvěží v hostivaři, Lipencích nebo na Branické pláži, doplňuje mluvčí pražských hygieniků Petra Batouk.
4: Velmi dobrá kvalita vody je aktuálně v biotopech Lhotka a Radotín a betonové nádrže Divoká Šárka. Zhoršená průhlednost vody, která ale neznamená, že by voda byla zdravotně závadná, je na Branické pláži, na jezeru Lipence a na koupališti Hostivař. Sport.
0: Tenistka Kateřina Siniaková získala na turnaji v Torontu svůj 38. deblový titul. Italsko-americký pár Eraniová, Melicharová, Martinezová ve finále porazili spolu s Číňankou Chang Shuai 2-0 na sety.
1: Počasí.
0: Bude jasno a odpolední teploty se budou pohybovat mezi 29 až 32 stupni. O víkendu se teploty, jak už bylo řečeno, znovu dostanou až k 36 stupňům Celsia. V neděli večer začne počasí od severozápadu ovlivňovat studená fronta, která v pondělí přinese výrazné ochlazení.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na okruhu směrem na D1 trvá silnější provoz za sjezdem na Plzeň k Ořechu mezi 22. a 19. kilometrem a před omezením u letiště v Lipské se zastavuje ve směru z Prahy u sjezdu do Evropské na konci okruhu. To je asi na zhruba 15 minut a v opačném směru stáhne kolona od 3. kilometru D7. Tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Pokračuje středočeské dopoledne a s vámi je stále Iveta Chlumská.
5: Zase já a přeji hezký den.
1: Středočeské dopoledne.
5: Tak páteční dopoledne máme v plném proudu, co nabízíme v této hodině, co se týká muziky. Terezu Kerndlovou, Žalman a spol., Hana Zagorová a další potěší svou písní. No, nepotěším informací, v domově na Hrádku na Kolínsku trávili klienti volný čas mimo jiné i v blízkosti zvířat, pávů a ovcí ze zámeckého parku. To už ale neplatí. Proč? To si povíme za chvíli.
1: Do české dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: George Harrison přispěl do našeho pátečního dopoledního vysílání. Přispějeme teď informací, která asi nepotěší. Terapii za pomocí zvířat si až donedávna užívali lidé se zdravotním postižením v domově na Hrádku na Kolínsku. V parku kolem zámečku totiž žilo několik pávů a ovcí. Po opakovaných útocích psů z okolí tam ale zbyl pouze jeden páv. Případ vyšetřuje policie.
1: Přišipla.
2: Ovečka umřela?
1: No, a pes se kousal.
2: Pes se kousal úplně celý. Dvě ovečky nám zakousnul.
1: Celý.
2: A roztrhal nám páva. A dva pávy nám prostě někam zmizely, vůbec nevíme kam. Jestli byli zraněni a někde zahynuli, už se nevrátili.
1: Nevrátili vůbec.
2: Jarošku, jak je tady smutno, co?
1: Je.
2: No a chodili jste je krmit, že jo, pávy, dívali se tady na ně. Měli jsme to jako zooterapii takovou, no, bylo to příjemný.
3: Ředitelka domova na Hrádku Jana Pilná mě bere tedy do prostor, které, jak sama teď říkala, jsou smutné, protože tady je krásný park, je tady obrovská voliéra, tamhle tady výběh pro ovečky.
2: Nejhorší na tom je, že jsem chodili hrozně rádi maminky s dětma, proto my máme tu hlavní bránu otevřenou, návštěvy chodili s klientama do parku. Opravdu bylo to takový příjemný, když se koukáte na krásného barevného páva. Měli to všichni rádi. No.
3: V zahradě tak zůstal pouze jeden páv, jednu ovečku, která útok přežila, raději domov daroval organizaci, která se věnuje zooterapii.
2: To jsme dali samozřejmě zdarma, protože jsme byli rádi, že si paní ředitelka vzala z vedlejšího organizace Dítě a kůň, takže jsme ji tam převezli, protože sama by to tady nedala, je to stádový zvíře. A hlavně byla ve stresu. Jak se ozval Štěko, tak prostě utíkala, my jsme ji nebyli schopni vůbec zdát ani do ksalaši nikam.
3: Škody, které psi způsobily, se podle Jany Pilné dostaly na 50 000 korun, poničily totiž taky oplocení pro ovce.
2: Protože tam probíhal útok, my to máme na tom kamerovém záznamu, 40-minutový útok dvou psů, to byla vysloveně štvanice a oni vlastně poničili veškerý ohradníky. A máme dokonce i klienty, kteří už mají jako mají fobii ze psů.
3: Domov nahlásil útoky psů policie, více její mluvčí Michaela Richterová.
4: Policisté v dané věci prověřili získané informace a kontaktovali majitele uvedených psů s tím, že ten policistům potvrdil, že si je situace vědom, přiznal, že mu psi občas utečou, k celé té události projevil lítost a přislíbil okamžité sjednání nápravy k zamezení.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Pohled na hodiny napoví, za minutu máme 10:30, to je aktuální čas na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. No tak snad jen Marfuša z ruské pohádky Mrazík se uměla dokonale svými zuby, tedy stoličkami, dostat do oříšku. No, nejeden stomatolog by asi zaplakal. Nicméně Jarka Vykoupilová a její babské rady si taky poradí s každým oříškem. A to doslova naučí nás dostat se do vlašáku i do pistácie bez louskáčku.
1: Babské rady.
2: Jak rozlousknout vlašské ořechy bez louskáčku? Zdá se to jako pěkný oříšek, ale není to nemožné. Vezměte do dlaně dva ořechy, tak aby byl spoj jejich skořápek v jedné rovině, pak jeden z nich mírně pootočte, aby se do sebe vroubky zaklesly, podobně jako skládačka. A teď je třeba použít sílu, takže dlaň pevně sevřete v pěst, dokud skořápka jednoho z ořechů nepovolí. Podobně vám druhý oříšek může pomoci i při loupání pistácií. Když je skořápka pootevřená jen lehce, takže pistácií nemůžete vyloupnout, stačí si pomoci jinou skořápkou, vklínit ji do otvoru a otevřít. K hladkému louskání pomůže i to, když vlašské ořechy dáte do kastrůlku s vroucí vodou a necháte 2 až 3 hodiny, klidně i přes noc. A ještě jedna maličkost. Skořápky od vlašských ořechů nevyhazujte. Podobně jako skořápky od vajec, jejich ostré hrany ve vrstvě zeminy odrazují slimáky.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: Jiří Šilingr, Šípková Růženka, za chvíli třeba Věra Martinová, taky Mandraže a další ještě zapějí v této hodině. A co nabídneme? Samozřejmě pohled do kalendáře. Zjistíme, jaké události v minulosti přineslo dnešní datum. Ještě

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Nikoli žena, ale muž a dokonce tisíc mužů dneska u nás slaví sváteb. Neb se pyšní jménem Alan, takže my jim gratulujeme všem Alanům, kteří nám ozdobili dnešní datum v kalendáři. Bývalý profesionální tenista Ctislav Doseděl nebo herečka a Kateřina Pechová slaví den narozeninový. A další události s dnešním datem, ty si bere na starost Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Pátek 14. srpna. Svátek má svornost, soulad. Jak zní význam jména keltského původu Alan. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Bez boje zvítězila husitská vojska u Domažlic nad Křižáky v roce 1431. To je 595 let. I kardinál Cesarini podle pověsti tak utíkal, až ztratil klobouk. Po létech husitských bojů a marné snahy byl konečně Zikmund Lucemburský přijat v Jihlavě za českého krále před 590 lety v roce 1436. Legitimním králem byl ale jen 16 měsíců. S prvním motorovým letem v dějinách předběhl bratry Wrightovi Američan německého původu Gustav Weisskopf před 125 lety v roce 1901. Po angličtině si říkal Whitehead. V letounu číslo 20 ve výšce 15 metrů tehdy urazil vzdálenost 270 metrů. Poslední veřejná poprava ve Spojených státech byla vykonána před 90 lety v roce 1936. V Owensboro v Kentucky byl oběšen vrah Rainy Beatia. Jeden z popravčích byl namol opilý a propadliště šibenice byl schopen sklopit až na druhý pokus. Po mediálním cirkusu byly veřejné popravy zrušeny. Doma v Manchesteru v nočním klubu Boardwalk odehrála první koncert přesně před 35 lety v roce 1991 britská skupina Oasis. Před 30 lety v roce 1996 zemřel náš rock'n'rollový průkopník Mickey Bolek. A kdo se 14. srpna narodil? Před 90 lety pediatr a vědec, průkopník péče o novorozence, profesor Miloš Velemínský. Působil hlavně v Českých Budějovicích a Třeboni.
3: Nádherný výhled.
2: Kulatých 60 je hollywoodské hvězdě Halle Berry.
4: Jacinta Johnsonová.
2: Zahrála si i Bonger, Jinx ve filmu Dnes neumírej.
4: Přátelé mi říkají Jinx.
3: Mně všichni říkají James Bond.
2: Jediného Oscara má za Ples příšer.
4: Rozená v pátek 13.
3: Takže nosíte smůlu.
2: Já přeju hezký pátek a skvělý srpnový víkend.
5: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.
0: 11. se blíží, bude tu za 13 minut a my vám nabídneme zprávy a chystá je pro vás Tamara Kocourková. Mělnické kulturní centrum během léta rozhodně nezahálí a pro návštěvníky připravilo bohatý program. Jaký? Povíme po 11.

Víte, že mezi nejcennější památky v Kladně patří dům hostů Poldi House. Je to elegantní a stylová stavba z roku 1903 od vídeňského architekta Josefa Hofmana. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Ju a Hele pomůžou Josefovi najít cestu k vnučce Majdě. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT 2. V zemi krvavého slunce platí jiné zákony. Michael Douglas si vyřizuje účty s japonskou mafií v thrilleru Černý déšť. A ČT Art uvádí slavný koncert legendární britské kapely Za železnou oponou. Queen Magic Tour v Budapešti 1986. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Oprava dvou úseků na Pražském okruhu by měla skončit v říjnu. Rašovice na Kutnohorsku plánují některé obecní střechy pokrýt solárními panely. Čekáme slunečno a teploty do 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné dopoledne. Silničáři opravují dva úseky Pražského okruhu. Mezi Kunraticemi a Hodkovicemi a také mezi dálnicí D1 a Jesenicí je provoz zúžený do dvou pruhů v obou směrech. Dělníci na opravu vozovky použijí speciální plastobeton, popisuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
4: Ten je proti klasickému betonu pevnější a tvrdší, protože je smíchaný s pryskyřicí, křemičitým pískem a drobným kamenivem, který velmi rychle na silnici tuhne.
3: Práce mají stát víc než 140 milionů korun a potrvají do října. V Rašovicích na Kutnohorsku umístí na střechu obecního úřadu fotovoltaické panely. Ty mají v příštím roce pokryt i mateřskou školou v sousedních Jindicích a tamní hospodářskou budovu. Na rozvoj solární energie má obec přislíbenou dotaci, pokračuje nezávislý starosta Rašovic Zbyněk Šaněk.
5: My samozřejmě v rámci toho dotačního titulu chceme sdílet tu vyrobenou elektriku. Bude docela velké bateriové úložiště, tak je můžeme využít pro veřejné osvětlení, případně pro sportovní zařízení.
3: V teplotách kolem 28 stupňů by rekreační sportovci podle lékařů už neměli běhat. Trénovaní běžci vydrží o několik stupňů víc, ale ani oni by to neměli se zátěží v horku přehánět. Nejrizikovější jsou podle odborníků z pražského IKEMu amatérské závody, při kterých chtějí lidé doběhnout za každou cenu do cíle.
6: Jsem dostal křeče, točila se mi hlava, takže jsem vyloženě musel jít a poslední asi 3 nebo 4 kilometry, tak to jsem byl rád, že jsem do toho cíle potom došel.
7: Popisuje amatérský běžec Jiří Peroutka svou zkušenost z maratonu v teplotách kolem 35 stupňů ve stínu. Podle anesteziologa pražského IKEMu Pavla Vychodila je právě tato teplota pro běžce hraniční.
8: Při vyšší teplotě už tělo není schopno efektivně ochlazovat odpařováním potu. Při pokusu o dlouhodobou zátěž dochází k přehřívání na 35 stupňů.
7: Ve vedrech je ideální běhat brzy po ránu nebo pozdě večer po západu slunce. Andrea Skalická, Český rozhlas. Sport.
3: Fotbalisté Hradce Králové ve třetím předkole Evropské ligy v Istanbulu stejně jako doma podlehli Bešiktaši 0-1. Východočechy tak čeká poslední předkolo konferenční ligy. Do něj postoupil také Jablonec, který po domácí výhře 2-0 zvítězil v lotyšské Rize nad RFS 2-1.
2: Počasí.
3: Čekáme jasno a odpolední teploty se budou pohybovat mezi 29 a 32 stupni. O víkendu se teploty znovu dostanou až k 36 stupňům Celsia. V neděli večer začne počasí od severozápadu ovlivňovat studená fronta, která v pondělí přinese výrazné ochlazení.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na okruhu směrem na D1 trvá silnější provoz od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. V Cínovecké směrem do centra stojí porouchané osobní auto před sjezdem do Kbelské. Na jižní spojce směrem na Černý most se sune kolona od sjezdu na Strašnice k Europarku a omezení brzdí provoz u sjezdu na letiště v Lipské ulici. Do kolony se dojíždí za sjezdem na Kněževec. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: A zprávy v 11 otevřeli poslední hodinu středočeského dopoledne. S vámi zůstává Iveta Chlumská.
9: A stále přeji hezký den.
2: Středočeské dopoledne.
7: A co poslední hodina pátečního dopoledního vysílání přinese? Třeba informaci o tom, že klientů bank, kteří naletěli podvodníkům, přibylo i letos v prvním pololetí. Třeba u České spořitelny stoupla odcizená částka oproti loňsku o 35%. Podrobnosti přineseme v této hodině, taky vás pozveme na Mělník, protože Mělnické kulturní centrum během léta rozhodně nezahálí a pro návštěvníky připravilo bohatý program. Podrobnější budeme za chvíli.
2: Středočeské dopoledne s Ivetou Chlumskou.

0: 14 minut máme po 11. hodině, stále ladíte Český rozhlas Střední Čechy a my jsme rádi, že vám při pátku můžeme dělat společnost. Koncerty, výstavy, divadelní a filmová představení, přednášky a dílny pro děti i dospělé. To vše připravilo na léto Mělnické kulturní centrum. Jaký je letos o program zájem a na co se návštěvníci můžou ještě v samotném závěru prázdnin těšit, o tom si budu povídat s vedoucí produkčního oddělení kulturního centra Beátou Krupovou. Já vám přeji hezký den.
1: Dobrý den, já vám taky.
0: Povězte mi, kulturní centrum si pro letošní prázdninový program připravilo desítky akcí. Co mělo dosud u návštěvníků asi největší ohlas?
1: Tak ano, já bych vás doplnila, že je to přesně 40 akcí během vlastně tří prázdninových týdnů. S tím, že my jsme teď v podstatě na konci první třetiny a musím říct, že to jednoznačně byl koncert na náměstí Míru Mělníku, kdy jsme měli kapelu Hrajeme kabát.
0: Letní období bylo mimořádně horké. Ovlivnilo třeba počasí, návštěvnost akcí nebo jejich přípravu?
1: Musím vám říct, že jsme se toho trošičku báli, protože samozřejmě jako každý organizátor kulturních akcí se bojí deště a bojí se extrémního tepla. Naštěstí ty úplní extrémy, ty nás minuly. Takže zatím bych řekla, že naopak tím, že máme akce pro děti mít umístěné možnost ve stínu, tak tam je to v pořádku. A večerní koncerty, to už je takový ten příjemný srpnový podvečer. Takže krom těch příprav, kdy kolegové se potili v tričkách, tak v podstatě neuvlivnilo.
0: Tak to je fajn. Blíží se nám závěr léta, závěr prázdnin a tedy i konec toho letošního projektu Mekuc v létě nespí. Co zajímavého máte ještě připraveno a kdy a proč se právě k vám do Mělníka vydat?
1: Tak my končíme opravdu až 31. srpna s tím pořadem nebo programem Mekuc v létě nespí 2026. Je tam spousta workshopů pro děti, jak jste říkala, je tam spousta koncertů. My máme totiž koncerty jak u Masarykova kulturního domu na Mělníku, tak na náměstí Míru. Takže z těch největších jmen, která nás ještě čekají, tak je to kapela PSH, ABBA Revival, budeme tady mít tančírnu s Honzou Ornderem, koncerty naopak u kultury.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Klientů bank, kteří naletěli podvodníkům, přibylo i letos v prvním pololetí. Třeba u České spořitelny stoupla odcizená částka oproti loňsku o 35%. Scénáře útočníků se přitom tolik nemění. Jak to, že jsou tedy tak úspěšní? I to vám povíme za chvíli.
2: Říkala si, že...

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Neurovědec Aleš Stuchlík z Čelákovic nám přijde povyprávět o paměti, o stresu, ale také o stárnutí mozku a o možnostech jeho trénování.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: A to bylo věnování Lenky Filipové na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Máme 11:30. Povíme vám, že takový falešný bankéř a policista nebo podvodné investice. Nejčastější scénáře, jak útočníci získávají peníze od lidí přes internet, se prakticky nemění. Přesto oslovené banky potvrzují, že kybernetických podvodů letos dál přibývá. Třeba v komerční bance v prvním pololetí o 41%. A roste i částka, kterou podvodníci lidem ukradnou. Obětí se přitom může stát kdokoliv, nehledě na věk nebo vzdělání.
1: Máme okradené doktory, právníky, ekonomy a stejně tak majitele menších třeba výrobních firm.
2: Popisuje mluvčí ze skupiny ČSOB Petr Milata. Neplatí tak, že na podvody naletí hlavně starší lidé, kteří se v technologiích hůř vyznají. Třeba nejčastěji podvedení klienti komerční banky jsou ročníky 1974 až 1979. A trend potvrzuje i Česká spořitelna, říká její specialistka pro bezpečnost klientů Andrea Kameníčková.
3: Bohužel se daří těm podvodníkům do toho podvodu zasáhnout lidi ve zcela produktivním věku, kteří žijí prostě v našem moderním světě, používají technologie a všechno, ale tenhle podvod je opravdu tak zákeřný, že funguje i na ně.
2: Falešní bankéři a policisté zneužívají toho, že lidé těmto institucím věří, o to víc, pokud jim tvrdí, že se snaží ochránit jejich peníze. I kvůli tomu pak napadení lidé nevěří svým bankám. Ty totiž umí podezřelé transakce rozpoznat a klientům volají, aby jim podvod rozmluvili. Typický scénář, jak klienti uvažují při podvodných investicích, popisuje expert komerční banky na kyberbezpečnost Pavel Šašek.
4: Oni jsou velmi pod tlakem toho, že se bude dařit lépe, protože vám útočník ukáže falešné grafy, falešné investování a samozřejmě pak, když vám bankovní expert na bezpečnost chce vymluvit, že to tak není, tak ono se to opravdu velmi těžce poslouchá. Takže velmi často s námi bojuje a říká, to není pravda, já tam pošlu ještě.
2: Podvodníci přitom používají i nové praktiky. Lidi například donutí si nainstalovat aplikaci, která vypadá jako bankovní, a poté je přimějí k telefonu přiložit svou kartu a data z ní skopírují. Postup ale zůstává stejný, vyvolat v lidech strach, že přijdou o peníze a nabídnout rychlé řešení. Podle psycholožky Heleny Sovákové jsou útočníci úspěšní i proto, že k lidem se v dnešní době dostává pětkrát víc informací než před 20 lety.
5: Jestliže my máme spoustu možností, pro nás je velmi obtížný už racionálně vyhodnocovat, která ta možnost je a není správná. My si vlastně na to nedáme ani ten čas. Takže my sami v tom dnešním přetížení a v běhu, v jakém jsme, přispíváme tady k tomu.
2: I proto je podle Sovákové nejdůležitější nejdřív přemýšlet nad tím, k čemu lidi podvodník nutí. Banky totiž po svých klientech nikdy nechtějí citlivé údaje nebo přeposlat peníze. Volající bankéře nebo policisty je navíc možné si snadno ověřit. Pravý zaměstnanec banky se například umí prokázat přímo přes aplikaci. A pokud už nějaké peníze lidé podvodníkům pošlou, měli by co nejdřív kontaktovat banku, aby případně stihla ještě transakci zablokovat. Vít Andrle, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: zase uteklo, co říkáte. Minutu máme po 11:45. Na rodinnou výstavu, na písně, které už zlidověly, nebo po stopách cestovatelských dobrodružství vás teď pozve před víkendem Denisa Hergeslova.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se dnes můžete vydat? Legendární figurka, se kterou vyrůstaly celé generace. Vlastivědné muzeum ve Slaném vás zve na rodinnou výstavu Fenomén Igráček, která mapuje historii oblíbené československé hračky od jejího vzniku až po současnost. Uvidíte první figurku Zedníka z roku 1976, desítky dalších postaviček, včetně původních krabiček, a děti si pohrají v herně, která je součástí expozice. Výstava potrvá do 20. září. Písně, které už zlidověly, zazní v kulisách jednoho z nejkrásnějších českých hradů. Na nádvoří hradu Křivoklát vystoupí legendární folková skupina Kamelot s Romanem Horkým. Můžete se těšit na největší hity z alb Zachraňte koně, Tajný výpravy nebo Vyznavači ohňů i několik skladeb z nového alba. Koncert začne v 19:30. Vydejte se v 18 hodin po stopách cestovatelských dobrodružství Františka Ferdinanda Deste. Zámek Konopiště vás zve na mimořádnou tematickou prohlídku, která vám přiblíží zálibu následníka trůnu v námořních plavbách a cestách do dalekých krajů. Nakonec přijde na řadu koncert pirátských vlnobijců v běžně nepřístupném a trochu děsivém podzemí. Pirátské kostýmy jsou vítány. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
0: A co nás čeká dál? Samozřejmě úderem 12. polední zprávy, které pro vás chystá Tamara Kocourková. Po 12. hodina příjemné muziky, k písničkám i dnes ráda přidám vaše vzkazy. Tak šup s nima do naší SMS brány na číslo 90 011 04, pište ve tvaru STC, mezera, pak váš text a nechte si chutnat.

Víte, že v Kolíně mají pomník věnovaný medvědům? A to konkrétně postavičkám z kresleného seriálu Potkali se u Kolína a neb Pojďte pane, budeme si hrát. Pokud byste pomník hledali, nachází se na kraji kolínského lesoparku Borky. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Kvůli požáru na chorvatském pobřeží úřady evakuovaly přibližně 300 českých turistů. V přírodních koupalištích se zhoršuje kvalita vody, někde hygienici koupání úplně zakázali. Čekáme slunečno a teploty do 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné poledne. Chorvatské úřady evakuovaly v souvislosti s požárem v chorvatském Omiši přibližně 300 Čechů. Uvedlo to České ministerstvo zahraničí. Požár zasáhl letovisko v noci na dnešek a podle dostupných záběrů spálil množství domů i aut. Nejméně 630 lidí je zraněných, z toho 7 těžce. Mezi nimi žádní čeští turisté podle aktuálních zpráv nejsou. Kvalita vody na některých přírodních koupalištích nebo v rybnicích se zhoršuje. Podle hygieniků k tomu přispívá minimum srážek a extrémně teplé počasí. V některých vodách tak přibývá sinic i řas.
4: Šeberák v Kunraticích nebo Kachlička na Havlíčkobrodsku. To jsou rybníky, kde hygienici zakázali koupání. Kvůli sinicím můžou mít lidé zdravotní problémy, vysvětluje mluvčí pražských hygieniků Petra Batok.
5: Svědění kůže, začervenání očí, při náhodném požití také žaludeční a střevní potíže.
4: S takovými riziky musí počítat i lidé, kteří se chystají do vody, kterou hygienici označují jako nevhodnou ke koupání. Špatná kvalita je třeba v Motolském rybníce v Praze, v jezeře Chmelař na Litoměřicku nebo v Brněnské přehradě. A podle Jany Derkové z Jihomoravské hygienické stanice se může situace zhoršovat.
6: Budeme-li počítat s tím, že nepřijdou žádné srážky a alespoň nám nepřijdou na pomoc chladnější noci.
4: Zkontrolovat kvalitu je možné na webu koupacívody.cz. Eliška Zábrocká, Český rozhlas. Sport.
3: Plavkyně Barbora Semanová je po třetí v kariéře mistryni Evropy na kraulařské dvoustovce. V Paříži to navíc dokázala ve výrazně vylepšeném rekordu šampionátu minuta 54,38 sekundy. Semanová o vítězství rozhodla v poslední 50, kde přesprintovala hvězdnou Nizozemku Steenbergenovou.
7: Chtěla jsem se udržet s ní, vlastně mi pomohla v první 50. Jsem si říkala, že neblázní, prostě nechí si to ochutnat a potom jí to vezmu. Takže mi to pomohlo a potom na poslední obráce jsem do toho dala všechno a věděla jsem, že rozhodně není jako scénář toho, že by vyhrala ona.
3: O další českou medaili na šampionátu bude večer bojovat Miroslav Knedla, a to hned dvakrát. Nejprve na znakařské 50 a pak v závodě 4x100 metrů smíšených štafet.
2: Počasí.
3: Bude jasno a naměříme až 32 stupňů. O víkendu se pak teploty dostanou až k 36 stupňům Celsia. V neděli večer začne počasí od severozápadu ovlivňovat studená fronta, která v pondělí přinese výrazné ochlazení.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na okruhu směrem na letiště opatrně za sjezdem na Zličín na 24,5 kilometru se srazilo nákladní auto s osobním v opačném směru, tedy na D1 trvá silnější provoz od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. A na příjezdu do Prahy po D5 se opatrně na konci dálnice se srazila dvě osobní auta a kamion za sjezdem na okruh. A dálnice je teď neprůjezdná, jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Tolik polední zprávy a teď už jsou tu písničky se vzkazem. Stále vás provází Iveta Chlumská.
8: A stále přeji krásný den.
2: Písničky se vzkazem.
0: Sluníčko nám začíná přitápět, tak pojďme se osvěžit příjemnou muzikou. A já ještě k písničkám můžu přidat vaše vzkazy, když je budete posílat do naší SMS brány na číslo 90 01 04. Pište ve tvaru STC, mezera, pak váš text. A nebo napsat můžete i přes náš webový formulář, ten najdete na internetové adrese středníčechy.rozhlas.cz.
2: Písničky se vzkazem.

Gottwalda, gejzír příjemné muziky máme pro vás i nadále na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Píšete mi, chtěli bychom dát zahrát pro maminku k jejím narozeninám. Má 73 roku a máme jí moc rádi. Napsali Tereza, Lukáš a manžel Jirka, také vnoučata Jirka, Rozárka, Maxík, Vilémek a Jonášek. A my zahrajeme samozřejmě rádi. A oslavenkyni přejeme všechno jen to nejkrásnější. Zdraví vrchovatě a štěstí a lásky, co jen unese.

0: písničky se vzkazem.
1: Co mi píšete dál do písniček se vzkazem? Přeji letní víkend, užitý v klidu a pohodě, třeba někde u vody. Vám, Iveto, i všem posluchačům. No a zítra mají svátek Haničky, tak té naší Haničce Malinové přeji vše fajn, napsala Veronika z Rakovníka. I my se rádi připojíme, ať už k přání krásného víkendu a nebo k svátku všem Haničkám. Užijte si ho.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Nosní polypóza je zánětlivé onemocnění, které může vést až ke ztrátě čichu.
2: Já jsem vlastně za 2 měsíce ty biologické léčby najednou omládl o 10 let.
1: O přelomové biologické léčbě s panem profesorem Janem Plzákem z fakultní nemocnice Motol a Homolka.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Písničky se vzkazem.
1: Za 4 minuty máme 1:30, stále ladíte Český rozhlas Střední Čechy, stále máte možnost poslat svůj vzkaz do naší SMS brány na číslo 90 01 04. Pište ve tvaru STC, mezera, pak váš text. A napsali jste mi pěkné odpoledne, zahrajte Aleně z Rožmitálu a Alče a taky všem Alenám, které včera měli svátek. A svátek budou mít zítra Hany, tak i Haničce do Prahy a všem dalším Hanám. Napsali Liběna a Fanda z Příbramy.

0: Písničky se vzkazem.
1: Tak jsme se přehoupli přes půl jednou a máme 3 minuty po půle a dáme si další vzkaz a píseň k tomu. Píšete mi, příjemný víkend přejeme i ve to vám i všem posluchačům. Zítra má jmeniny naše kamarádka Hanička Malinová z Prahy. Haničko, zítřejší den, ať máš krásně uspůsobený, plný pohody, štěstí, lásky, něhy, spokojenosti a hlavně zdraví. A to ať tě provází a andělé tě všude chrání. To ti od srdíčka přejí dvě Jarmily a zdraví i sestřičku Jiřinku. A gratuluje i Český rozhlas Střední Čechy.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Písničky se vzkazem.
1: 1/3 máme a ještě jeden vzkaz tu od vás mám. Píšete mi pokojné odpoledne vám do studia i všem posluchačům. Iveto, víte, co mě ve vysílání zaujalo? Ta vsuvka mluveného slova, že posloucháme písničky, které nestárnou. No, o to víc stárneme my posluchači. A je to vlastně vyvážené. Přeji pokojný víkend nám všem, napsala babi Jarka z Kladna. No to máte pravdu, paní Jaruško, písničky nám nestárnou, ale u lidí je čas spravedlivý. Odměřuje nám všem stejně. Tak se opatrujte.

Za 10 minut 13. hodina uslyšíte další zprávy. Chystá je pro vás Tamara Kocourková. No a mnoho léků poberou po 13. Patrik Rozehnal a paní doktorka Kateřina Cajt-Hamlová v pořadu Vesele a zdravě. A jestli patříte mezi ty, kteří užívají mnoho léků, určitě zůstaňte ve Společnosti Českého rozhlasu Střední Čechy i nadále. Já vám přeji krásný víkend, opatrujte se a v pondělí naslyšenou.

0: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.
1: Žál se odkládá, změna termínu, útěk ze stínu, to jsem zvlád.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme.

0: jsem solidní.
1: Český rozhlas Střední Čechy.
2: Chyť mi ten sen a přijď zavolej a odpust mi vše, na nic víc nečekej. Já už jsem jiná, tak náhle jiná, zamilovaná.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písničky, které nestárnou.

0: hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas střední Čechy. Zprávy.
2: Kvůli požáru na chorvatském pobřeží úřady evakuovaly přibližně 300 českých turistů. Komplexem Blanka v Praze bude od zítřka jezdit nová tunelbusová linka. Čekáme slunečno a teploty do 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkné odpoledne. Chorvatské letovisko Omiš v noci na dnešek zasáhl silný lesní požár. Nejméně 36 lidí je zraněných. Do evakuačních center se muselo uchýlit i 300 českých turistů. Ministerstvo zahraničí nemá informace o tom, že by někdo z nich utrpěl vážnější zranění.
3: S vysokými plameny kolem Omiše bojovali skoro 300 hasičů celou noc. Schořela řada domů, aut i několik lodí. Místním složkám přispěchali na pomoc kolegové z okolních žup, ale například i ze Záhřebu a východních částí země. V pohotovosti zůstává také armáda. Do Omiše dopoledne přijeli na mimořádné jednání krizového štábu premiér Andrej Plenkovič a ministři jeho vlády. Podle vedení hasičů jde totiž o jeden z nejhorších požárů v dějinách země. Díky obrovskému nasazení všech zasahujících jednotek je aktuální situace klidnější. Část hasičů a hasících letadel se tak během rána přesunula na poloostrov Pelješac, kde vypuknul požár, který také ohrožuje obydlené oblasti. Z Chorvatska Téa Veseláková, Český rozhlas.
2: Tunelovým komplexem Blanka v Praze zítra poprvé projede takzvaný tunelbus. Linka číslo 145 začne na sídlišti Čimice a bude pokračovat až na konečnou Dejvická. Celou trasu ujede za 15 až 20 minut, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti ROPID, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
4: Tunelbusová linka nejenom urychlí spojení mezi Prahou 6 a Prahou 8, ale zároveň ulehčí metro v jeho centrálních úsecích. Zavedení tunelbusu je tak zcela v souladu se snahami vytvářet alternativy k cestám přes centrum města.
2: Středočeští policisté šetří napadení ovcí a pávů v domově na Hrádku na Kolínsku. Zautočili na ně psy, zvířata, klienti se zdravotním postižením využívali k zooterapii. Policie vyhodnotila případ jako přestupek, říká její mluvčí Michála Richtrová.
5: Policisté v dané věci prověřili získané informace a kontaktovali majitele uvedených psů. Přiznal, že mu psi občas utečou, k celé té události projevil lítost a přislíbil okamžité sjednání nápravy k zamezení jejich dalšího volného pohybu. Sport.
2: Smíšená štafeta na 4x100 metrů volným způsobem postoupila na plavecké mistrovství Evropy do večerního finále. Sestava ve složení Kryške, Knedla, Janíčková, Sémanová zároveň předvedla nejrychlejší čas semifinále. Počasí. Bude jasno a naměříme až 32 stupňů. O víkendu se pak teploty dostanou až k 36 stupňům Celsia. V neděli večer začne počasí od severozápadu ovlivňovat studená fronta, která v pondělí přinese výrazné ochlazení.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu střední Čechy.
2: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy před sjezdem na Rudnou ze 6. kilometru popojíždí kolona, provoz zpomalili nehody na 3. kilometru, 1. kilometru a na konci dálnice u sjezdu na okruh. Zdržíte se asi 35 minut, dá se to objet z exitu 5 přes Rudnou a na D7 na příjezdu do Prahy zpomalíte za sjezdem na Tuchoměřice. Tolik informace z dopravy, jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
6: S takovou náladou a přístupem jsme tady Patrik Rozehnal
7: a doktorka Kateřina Cajdhamlová, která není farmaceut a dostává spoustu dotazů k tomu dnešnímu tématu.
6: Léky, mnoho léků, když jich prostě bereme víc, co všechno to může způsobit a děláme dobře, když si jich necháme tolik předepisovat, o tom budeme mluvit. A zlobí se na lékárníka zákazník. Po těch práškách, co jste mi prodal, mě tak všechno bolí. A lékárník klidně odvětí, ale vždyť přesně to jste si přál. Říkal jste, že chcete nějaké prášky na bolest.
7: Ano.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Michal Prokop na začátek dnešního dílu pořadu Veselé a zdravě. Téma zní mnoho léků. Prostě když jich bereme hodně, co to všechno může způsobit a možná už to pociťujete i vy. Možná je máte na jednom místě, možná máte takový, jak se říká, krmelec, že si to třídíte podle toho dnu nebo i částí dne a tak podobně. Na tom kdysi podobně byl i Josef Náhlovský a svěřil se už tehdy taky v horoskopičanách Karlu Šípovi.
1: Ale počkej, já od začátku se tě chci zeptat, jako co jsi to tady přines, jako to je kabelka tvoje, tam nosíš doklady nebo...
2: Tomu by se nevěřil, to je takzvaná ošatka zdraví. Já nosím takový běžný léky, který každý člověk potřebuje, tam mám skoro všechno.
1: Každý člověk, vidíte, paní tu hromadu.
2: Vidíte, co se vám stane, já přiběhnu, už vás léčím.
1: Dobře, no tak mi řekni, tak jako namátku, tak co je třeba tohle?
2: Tohle to je, ukaž, to je na dětský škrkavky. Na škrkavky a roupy.
1: Prosím tě, kdybys ty mohl přijít jako k dětským škrkavkám teda.
2: No tak taky chodím k vám na návštěvu, ne?
1: U nás deratizace každý druhý den, jo? Nebo tohle to mě zajímá, co je tohle to?
2: To je veselá tabletka, to když dáš někomu. To je projímadlo.
1: To je projímadlo.
2: Do kafíčka nebo do vínečka, tak za chvilku vyrazí. Ale to je kalup potom, no.
1: Aby bylo veselo, jako,
2: jasně,
1: jo?
2: Jasně, no.
1: Pravdě, ty jsi vyzbrojený jako úžasně. A co je, počkej, tady
2: vidíš. Potřebuješ, tak potřebuješ ty něco? Co ti jde? Řekni, co to je? No třeba.
1: No co je tohle to?
2: No to bylo, to jsou nosní kapky, tohle to. Ale já ti dám lepší nosní kapky. To jsou super nosní kapky. Máš rýmu?
1: No já mám pořád nějakou rýmu.
2: No tak si lehce si nasaj.
1: A ty mě necháš, že svýho?
2: No jistě, no.
1: Jo, no tak dobře.
2: No?
1: No ale nějak se mi špatně dýchá přes ten nos. Špatně se mi dýchá.
2: Ježišmarja, promiň. Tohle jsou nosní kapky, tohle je vteřinový lepidlo. Jaká je blbej fort?
1: No, prosím tě. Skovej si ošatku zdraví pro sebe, nikomu nic nenabízej.
3: Veselé a zdravě.
4: Naprosto dokonalé, pane Náhlovský, doufám, že už svoji ošatku zdraví jste vyhodil.
0: Už ne, už nemůže, už nás opustil.
4: Jo, vlastně, pardon. Omlouvám se, ale takhle to lidi dělají, ano. No. Že nabízejí dokonce druhým lidem své léky.
0: A že zaberou.
4: To se fakt nesmí dělat.
0: To je jako zakázáno ze zákona?
4: Ne, není, ale může to tomu druhému uškodit, protože každý člověk je individualita a je velmi důležité zhodnotit celkový zdravotní stav a to, co jednomu může prospět, tak druhému může uškodit.
0: Kolik léků je vlastně už hodně?
4: No, tak říká se, že hodně určitě je 8 léků a začínáme být pozorní, pokud ten člověk bere 5 léků.
0: A pozor! Počítají se léky, čistě léky, nebo třeba i potravinové doplňky a vitamíny do toho počtu?
4: Nádhera, takže rozdíl mezi léky a potravními doplňky je v tom, že lék má množství účinné látky vyšší, potravní doplněk ho má trošku nižší, ale pokud ho bereme v pravidelných intervalech dlouhou dobu, tak u některých se může nashromáždit v těle, čili a může mít samozřejmě interakce. To znamená, že...
0: Takže ho můžeme vlastně počítat.
4: Berme ho jako lék rovněž, ano. A já tady mám takovou zajímavou statistiku, že nejméně polovina všech lidí v západních zemích užívá víc než jeden lék na předpis. Jeden ze 6 bere dokonce dohromady víc než 3 léky a 5 ze 6 lidí, což je teda strašně moc. To je vlastně, kolik to je, 1/6 všech lidí starších 65 let užívá nejméně jeden lék a téměř polovina z nich bere 3 a více, což uvedl magazín Sixwise, to znamená, že vlastně v té vyšší věkové kategorii ta polypragmázie, jak se tomu říká, to je, když berete hodně léků, je běžná. A je velmi zajímavé, že ve Velké Británii přijali směrnici, podle které užívali senior víc než 5 léků, musí to být v jeho lékařské dokumentaci 2x ročně zkontrolováno. ta nemoc by se měla vlastně objektivizovat, jestli ještě trvá potřeba těch léků a musí tam být zdůvodněno, proč nelze počet léků snížit ani omezit. Velká Británie je trošku tedy napřed.
0: A jak je to u nás?
4: No, to právě vůbec u nás takhle nebývá.
0: A máme statistiku v Česku, jak je to zbraní mléku?
4: Nenašla jsem ji, já jsem ji fakt hledala, ale nenašla jsem ji. A v infolistech Státního ústavu pro kontrolu léčiv je napsáno, že revize léčby patří do rukou lékaře, ideálně jednoho, který celou farmakoterapii koordinuje a je v kontaktu s ostatními kolegy, kteří léky předepisují a případně s farmaceutem. No to je prostě ideál, kterého zatím bohužel nedosahujeme.
0: Co všechno může způsobit hodně léků, které bereme jako tedy vlastně tím, abychom si léčili některé své neduhy nebo nemoce a jak se k tomu postavit? To všechno ještě probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou v našem pořadu Vesele a zdravě a později i s vámi.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: čem si dnes povídáme a jaké téma řešíme, připomene i náš posluchač, který pravidelně hlídá téma ve vysílání a pak nám posílá básničku po telefonním záznamníku.
1: Zdraví Petr, bohužel už ve svém věku beru denně haldu léků, slábnou ale valnou měrou, jak se mezi sebou perou.
0: A to je ten problém.
2: Nádhera, ano, to je přesně jedna z pěti největších chyb, které lidé dělají při braní léku. Děkujeme, pane Petře. Je velmi zajímavé, že studie zveřejněná v New England Journal of Medicine zjistila, že jeden ze čtyř pacientů, který užívá léky na předpis, trpí vedle

0: To znamená, v této kategorii je několik skupin, které jsou zvlášť nebezpečné. Jsou to léky proti křečím, antibiotika, některé léky na srdce, léky proti zvýšené kyselosti žaludku a antidepresiva.
1: To jsou tedy skupiny léků, kde mohou pravděpodobně vzniknout větší závažné problémy. A jsou
0: vzájemně,
1: i léky,
0: když se berou.
1: Jsou naopak léky, kde třeba to tolik nehrozí, že když nám je předepíší, tak si můžeme říct, tak tady to ještě zvládneme. Je to sice ten pátý lék, ale
0: ne, je to individuální.
1: Aha.
0: A pozor taky na to, že některé jídlo, nápoje nebo alkohol ovlivňují léky. To znamená, že my si fakt ten příbalový leták musíme určitě kontrolovat. Další, co pacienti zapomínají, si zkontrolovat předpis, protože i lékaři jsou jenom lidé a mohou to zaměnit. To znamená, to je prostě šílený.
1: No a často se stává, že přijdete do lékárny a řeknu vám, vy tenhle lék, co máte od doktora předepsaný, nemáme, ale máme tenhle jiný se stejnou účinnou látkou.
0: Ano.
1: A tam já si vždycky říkám, no jo, ale když ten doktor předepsal tohle, asi třeba věděl, proč. Mám si to nechat teď najednou? To rozhodnutí přenechá na mě, ale já nejsem odborník.
0: Tak vzhledem k tomu, že farmaceut je člověk, který je do určité míry odpovědný za to,
1: tak
0: co vydává.
1: Věřit,
0: a dokonce, pokud se splete doktor, tak dokonce farmaceut může říct, tady je nějaký omyl a vlastně zavolejte svému lékaři. Tak samozřejmě, Patriku, se můžete svého lékaře zeptat, ale já bych se v tomto směru nebála. Další, pokud skladuje nevhodně léky, protože existují některé citlivé na teplo, na světlo, na vlhkost. Takže pokud jsou i krátkou dobu skladovány nevhodně, tak můžou ztratit účinnost. A pokud se znehodnotí, tak se nemusí úplně dobře rozpustit a potom správně neúčinkují. Takže je strašně důležitý nenosit je po kapsách, prostě nezahřívat je a tak dále. No a pokud se neřídíte instrukcemi lékaře, a to je velmi zajímavé, že pacienti vynechávají často dávky, nebo si navíc berou léky, nebo prostě je přestanou brát, když se cítí lépe, tohle já velmi často slyším, lék jim stabilizuje zdravotní stav a oni ho vysadí. A nikomu to neřeknou a pak se lékař diví, že se zdravotní stav zhoršil. Čili ten problém je důvěra mezi lékařem a pacientem a vzájemná komunikace.
1: Paní doktorko, když jste řekla 5 až 8 těch léků, že už je tedy hodně, tak co dělat třeba, když těch nemocí má ten člověk víc a není zbytí na to mnoho léků?
0: No, tak
1: přece nevynechá nějaký a řekne, tohle nemoc řešit nebudu.
0: Ne, za prvé by to neměl řešit sám ten pacient.
1: Ano, tak
0: to znamená,
1: se
0: určitě ne. A tady se píše, vlastně paní Miluše se taky ptá na tohle, těch léků má 9, jak jsem spočítala, a její 73. Takže ona a všichni další, kdo berou větší počet léků, by se měli obrátit na pracoviště klinické farmacie. Potřebují k tomu žádanku od svého obvodního lékaře, ale je to zcela indikováno, pokud je léků víc než 5. A hlavně paní Miluše a všichni ostatní, doneste i všechny dietní doplňky a hlavně k tomu potřebujete kompletní dokumentaci od svých lékařů, protože bez toho se nedá poznat, který z těch léků jak moc potřebujete.
1: Jaké problémy řešíte i vy ostatní, nejenom paní Miluše, co se týká množství léků, tak probereme s vámi už za malou chvíli. Nejprve se budeme věnovat dotazům, které přišly přes náš formulář na webu veseleazdravie.cz. Později se dostane i na vaše živé telefonáty v pořadu Vesele a zdravě.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, dnes na téma hodně léků, co to může způsobit. Odpovídá na otázky doktorka Kateřina Cajdamlová i na ty vaše, protože teď se na ně dostane díky formuláři, který jste našli a nacházíte stále vždy na stránce veseleazdravie.cz. Na co se ptají posluchači, paní doktorko?
1: Paní Eva ptá se, má kamarádku 67 let, která trpí parkinsonismem a aplikují biologickou léčbu, přičemž jí se různě zhoršuje zdravotní stav. Paní Eva tady píše příznaky a vlastně přikládá léku Letrox, který bere na štítnou žlázu, protože pokud ho vysadí, cítí se lépe. Prosím, toto přesně platí, že pacient je nesmírně důležitým zdrojem informací. Všechna léčba musí být kontrolována mimo jiné pacientem. A pokud tady pacient objektivizuje, že když se vysadí ten lék druhý, takže se cítí lépe, tak to tak prostě je. Pro něj to tak platí a měl by to říct všem ošetřujícím lékařům, kterých se to týká. To znamená těch, kteří dělají biologickou léčbu svému obvodákovi i tomu endokrinologovi.
0: Nemůže to být stav jen na chvíli po tom vysazení třeba a pak by se vrátily ty problémy?
1: Jenomže, no, je to možné, ale je důležité, aby ten pacient nám řekl, na jak dlouho to vysadí, proč si to veme, když si to veme, jestli se to vrátí, za jak dlouho se to vrátí.
0: A tady se to trochu tluče s tím, jak jste říkala, že nemáme si nechávat léky jen tak podle svého.
1: Dobře, nemáme. Pani to už zkusila. Já teda prosím,
0: tak pracovat s tou informací,
1: aby tuto informaci předala všem, kterých se to týká, ať oni rozhodnou, co dál.
0: Další dotaz máme z telefonního záznamníku.
2: Dobrý den, všichni vás zdraví. Paninka tohoto báječného úřadu a paní doktorku bych chtěla poprosit, aby mi doporučila vodu, kterou mám za 5 léky, zda je vhodná kojenecká nebo zvyčejná, a nebo jestli stačí pitná kohoutková voda. V každém kraji je to jinak, někdy je ta voda železitá, někdy je víc vápenatá, to se týká tady toho našeho kraje, a po ní se prý zanášejí cévy a dříve stárne pokožka. Zdraví vás, Marie.
1: Tak, já moc děkuji za tenhle ten dotaz. SÚKL ve svých infolistech,
0: Státní ústav pro kontrolu léčiv,
1: doporučuje kohoutkovou vodu. Tady v tomto případě, když víme, že ta kohoutková voda v daném kraji má určité závady, tak bych ji zkusila filtrovat, protože ta filtrovaná kohoutková voda ty závady vlastně ztratí do určité míry. A ta kojenecká přijde mi moc drahá, ale samozřejmě je to jako ta optimální varianta. Zase má ale nevýhodu, že je v plastové lahvi. Takže tady máme mezi Skylou a Charybdou, jestli teda kohoutkovou vodu, která se filtruje, anebo
0: prostě... A taky záleží asi, v jakém množství zapije, to u těch léků občas taky bývá uvedeno, když je to nějaké jinak. A co teplota vody třeba?
1: No, vlažná by měla být, protože pokud bude příliš chladná nebo bude horká, tak zase může změnit vstřebávání léků.
0: Ještě jeden dotaz máme.
1: Ještě jeden dotaz, paní Eva velmi vlastně detailně, krásně popsala, za to děkuji, že ona sama si vlastně k léku kalcikiu, což je lék s vápníkem a vitaminem D3, přidává vitamin K2, což je v pořádku, protože tím se zaručí, že se dostane vápník do kostí. Přidává si i hořčík, tady zdůrazňuji, opět vápník vůči hořčíku je 2:1, takže bych to dávala přesně. A ptá se, jestli se nemůže vitaminem K2 předávkovat, takže vás chci uklidnit, protože předávkování není známo, a ptá se na maminku, která má kalcifikace, její 92 let, moc nechodí ven, jí hodně mléčných výrobků, ale nejí zeleninu a má diagnostikovanou fibrózu jater s tím, že se paní ptá, jestli je pro ní vitamin K2 vhodný, tak při onemocněních jater bych ho doporučovala, ale měl by to schválit opět lékař, který zná zdravotní stav té dámy.
0: Ptejte se i vy teď od této chvíle i živě ve vysílání pořadu Veselé a zdravě na to, když berete hodně léků, třeba vám to způsobuje nějaké problémy, možná máte obavy, jestli jich není moc a ty druhy, které berete, jestli nemohou nějak škodit, nebo vysledovali jste nějaké potíže, souvisí to s léky, proberte to s doktorkou Kateřinou Cejtamovou na naší telefonní lince.
3: Veselé a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Karel Gott v písni a teď vaše telefonáty na čísle 731 800 900. K tématu bereme léky, bereme jich hodně, máme s tím problémy, nebo je třeba taky vysazujeme. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamlové. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den, my jsme povídali trošku během písničky, vy jste říkal, že dlouhá léta, vlastně 3 roky už, berete prednizon, víte, to je kortikoid a říkal jste, že ho berete na onemocnění nervů dolních končetin při cukrovce, že jo? A váš dotaz zněl, aby to slyšeli i posluchači?
2: No, když ten prášek, já ho mám od paní doktorky, takže ho mám snižovat. Když začnu brát půlku, tak je to ještě jak však dobrý. A potom třeba po měsíci ho dám na čtvrtku jenom. A po týdnu vyberenou čtvrtku, tak se mi ty nohy začnou znova
1: zlobit.
2: Do toho stavu.
1: Ano. Takže vlastně říkáte, že jste na tom léku už do určité míry závislí a já jsem se vás ptala, jestli berete B vitamin, vy jste říkal, že ne, že jo, že zatím. Takže doporučuju zeptat se paní doktorky, jestli nebude vhodné přidat preparáty vitaminu B na zvýšení regenerace těch nervů. A pak jsem se ptala, jestli nemáte cukrovku, vy jste říkal, že máte. A ptala jsem se, jestli držíte dietu a vy jste mi říkal, cože?
2: Ani ne.
1: Tak já vás...
2: Stadám jenom jeden den ráno, mám cukrovku kolem 6.
1: No, já vás moc prosím, protože tady, zejména pokud už vlastně vzniká to, že bez toho léku nevydržíte, tak je strašně důležité při té cukrovce si zkontrolovat stravu a opravdu držet dietu při cukrovce, protože ta může výrazně pomoci vlastně zlepšit ten stav. Další, co je důležité při cukrovce, zejména pokud bereme steroidy, tak je pohyb, protože ty kortikoidy snižují citlivost tkání na inzulín, to znamená, že vlastně tam vzniká takzvaný steroidní diabetes, to je vedlejší účinek těch léků. A je tam strašně důležitý pohyb. Jednak pro prokrvení těch dolních končetin, ale tady jsme přesně v situaci, kdy pouhými léky to prostě nejde jako dát do pořádku úplně, tam je dieta plus režimová opatření.
0: Takže odpověděli jsme, možná děkujeme. Jsme inspirovali ty ostatní, které něco podobného trápí. Další telefon, další váš dotaz, další problém s braním mnoha léků. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je posluchač z Třeboně.
1: Ano.
3: Já bych se chtěla zeptat paní doktorky. Paní doktorko, já teda beru 4,5 prášku. Jsou to prášky na tlak a potom na žaludek, mývala jsem nervózu žaludku, tak to beru na to.
1: Ano.
3: Ale teď jsem se chtěla zeptat. Beru doplněk stravy, okuvité, jestli to říkám dobře.
1: Jo, to je lutein, ano.
3: Beru to kvůli
1: makulární degeneraci, ano.
3: Ano, ano. A teď jsem se chtěla zeptat, vy jste říkala z kraje, že se to dá nějak do těla, že se to může zvyknout. Já už to beru 2 roky.
1: Ano.
3: Beru to vždycky při obědě.
1: Při obědě
3: to jenom beru. Jsem se chtěla zeptat, jestli mi to nevadí.
1: Nemyslím si. Lutein se zeaxantinem, což je vlastně obsah tohoto léku, to jsou věci, které by neměly mít interakce s léky, které jste zmiňovala, ale v okamžiku, kdy máte zvýšený krevní tlak a žaludeční neurózu, tak mě ještě napadá podíl stresu, jestli náhodou se to nezhoršuje ve stresových situacích. A tady by zase pomohla možná režimová léčba s nějakou psychoterapií a pomáháním vlastně zvládat stres.
3: No, já ty prášky, když beru ty prášky na ten tlak, tak tlak mám dobrý.
1: Jo.
3: A tu virózu, žaludku nemám. Já už ty prášky beru, já si teď nespomenu, jak se jmenujou, ale už je beru hodně let. Taky.
1: Jo.
3: Hodně let.
1: Virózu, žaludku, vy asi myslíte helikobakter, že jste tam měla.
3: Dělali mi ten šlahoun, já to, jak ano, to řeknu to česky,
1: jasně.
3: Tenkrát. No jo. A říkali, že to žaludek byl v pořádku, že to bylo spíš neurozový.
1: No, takže
3: já jsem taková trošku nervózní.
1: No, právě. Víte, jako...
0: To je to, co říkám,
1: že by možná se mohl vysadit ten lék na ten žaludek, když tam nemáte ani helikobaktera, ani to nepovažovali za organické, ale spíš za funkční. A doporučila bych fakt psychoterapii, protože to je možné ovlivnit tu žaludeční neurózu prostě tím, že se člověk uklidní.
0: Doporučuje a probrat to tedy se svým lékařem doktorka Kateřina Cajdamlová. Dál se můžete ptát na to, když berete hodně léků a máte třeba obavy, jestli vám to taky neškodí, tak ptát se na to můžete doktorky Kateřiny Cajdamlové na telefonním čísle 731 800 900.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Ptáte se dál a využíváte telefonní linky 731 800 900, abyste vyřešili své problémy s braním mnoha doplňků potravních, vitamínů a léků. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajtamlové, kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, jsme ve spojení?
1: Ano, ano, povídejte. Ano.
2: Děkuji, posluchačka z Brna. Chtěla jsem se zeptat, jaký musí být odstup léku, když se bere nadačno od jídla potom a zas potom po jídle, když potom beru třeba detralek na žíly, tak jak dlouho potom jídle můžu si vzít ten detralek?
1: Vynikající.
2: Já beru nadačno na neuropatii, ale to nevím, jestli musím nadačno, ale bylo to napsané jako 1.01 a potom nadačno beru perindopril, je to na tlak.
1: Já vás moc prosím, abyste mrkla do příbalových letáků těch léků, co berete.
2: Já to čtu většinou.
1: Ano, a pokud je tam pouze nalačno napsáno a pokud to máte brát vlastně ráno, vy jste řekla 1.01,
2: ano, je to na to
1: bezva,
2: neuropatii.
1: Ano, tak pokud to máte brát ráno nalačno, tak bych to brala prakticky po probuzení s tím, že za pít dostatečné množství vody, což je 200 ml, to je asi jedna sklenice, a dá tomu půl hoďky a pak se teprv nasnídat. A pokud to berete večer, tak minimálně hodinu a půl po posledním jídle.
0: A tedy, když se bere po jídle prášek, tak s jakým odstupem, ptala se posluchačka?
1: Pokud je to těsně po jídle, no pokud to má být nalačno, tak hodinu a půl.
0: Ne, říkala další prášek, že bere po jídle. Tak kdy
1: ne,
0: po jídle?
1: Ne, počkat, ona... Poslouchejte, co jste říkala? Že každý jsme slyšeli něco jiného, jak je slyšet.
2: Aha, pardon. Takže ráno beru na neuropatii.
1: Ne, večer.
2: Ale nejsem si jistá, jestli to být nalačno,
1: večer,
2: to nevím.
1: Večer.
2: A jo, a večer beru kaltráty a kárie.
1: A má být nalačno, nebo nemá?
2: Potom ten perin, ne, pradiol na neurbatý. No, právě tam u toho kaltráty já se strašně divím, že někde v některým to letáku je něco, co mě nesedí, tedy zrovna jako nějak to zkombinovat, ale já když tak se zeptám...
1: Já nevím, co to je nesedí. Tam je napsáno něco, co je podle vás špatně, nebo já nerozumím
2: ano,
1: teď.
2: Ano, no, chci říct, že ta... Pradiola, co je na tu neuropatii,
1: no.
2: Tak by se neměla kombinovat s
1: sídlem, ano. No, no.
2: A to je zase to kaltráty, takže musím to nějak...
1: Minimálně hodinu od sebe, aby se to nepotkalo v žaludku, jo?
0: Doporučení.
1: Děkujeme.
0: Děkujeme a další dotaz telefoní v naší poradně, kdo
1: ano.
0: volá a kdo se
1: halo,
0: ptá
1: halo.
0: V této chvíli.
3: Dobrý den. Posluchačka ze Svítat. To jsem poslouchala paní, tak trošku jsem to taky tak poslouchala, protože já beru taky prášek na štítnou žlázu, ten se bere nalačno.
1: Ano, 30 minut před jídlem se má brát, ano.
3: Ano, pak se nasnídám.
1: Ano.
3: Pak neberu nic, až tak za hodinu nebo to beru prášek na srdíčko,
1: ano.
3: Na cukrovku a na ředění krve. A tak jsem se chtěla zeptat, mám někdy uvařenou kávu a když je chladná, tak to aj zapijím tou kávou. Dělám to špatně nebo ne?
1: Tak káva je jeden z léků, jeden z nápojů, který se nemají používat, zejména pokud berete léky na tlak a srdce, jo? Takže aha. Určitě ne. A další, pokud pijete kávu nebo černý čaj, tak mohou vznikat nevstřebatelné kombinace vitaminů. Takže určitě bych nezapíjela nikdy kávou. Další čím ne je alkohol, grepová šťáva, pomerančový džus a mléko.
0: Taková jsou tedy doporučení, které padají u tohoto dotazu na ty další. Se asi dostane snad někdy v příštím vydání.
1: Je už tady dost. Konec.
0: No ještě musíme udělat malý závěr za malou ano. chvíli v našem pořadu, který se týká mnoho léků.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčocha, Kuchař, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Ano, písničky budou nachystány další. Teď povídání k tématu mnoho léků. Máme tu vlastně svým způsobem i jednu radu nebo doporučení, které našel ve svém životě náš posluchač Mirek a zabásnil.
1: Zdraví, Mirek z Mladé Boleslavy. Než kombinace léků polikat, do přírody každý den utíkat. Jen lehkou stravu povídat, na své okolí se usmívat. Událostí pro radost se najde vždycky dost.
0: Je to tak?
2: Je to tak, veselá mysl půl zdraví, pan Miroslav nám to krásně shrnul a já mám tady ještě doporučení zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky, která nabízela léta v podstatě od roku 2015 smluvním praktickým lékařům programy PC Doktor a Medicus s automatickou kontrolou každého nově předepisovaného léku. A já bych myslela, že tohle by bylo fajn, kdyby dělali všechny pojišťovny. Vy jste se ptal, kolik lidí vlastně bere víc léků. Takže tady jsou spíš takové malé průzkumy jednotlivých pojišťoven nebo jednotlivých subjektů, ale vychází to u nás 8 a více léků u seniorů. A ten problém je, že oni mají třeba 5-6 předepsaných od lékaře, ale ještě si koupí 3-4 volně prodejné a může být
0: skonzultovat
2: problém.
0: To, jak jste říkala, ještě jednou to místo, na které se ptá. A mít doporučení od svého lékaře je?
2: Je to ambulance klinické farmacie a měla by být dostupná ve všech větších městech.
0: Jak to máme snížit to, že se devastujeme těmi léky? Jak to máme v rychlosti jenom pár znovu opakovat, co dělat?
2: Takže chodit do přírody, jíst vyváženou stravu co nejblíž vlastně přirozeným potravinám, říká se tomu skutečné jídlo nebo pravé jídlo, nepít alkohol, pozor na to, čím zapijíme ty léky, číst příbalové letáky a vlastně hlásit lékaři, jestli je vůbec berem, protože řada lékařů netuší, že jejich léky pacienti neberou.
0: Říká, upozorňuje na to doktorka Kateřina Cajdamlová, těch dotazů je opravdu hodně, stále byste volali a ptali se. Tak ptejte se, využijte záznamníky 221 553 770 a rádi se k tématu vrátíme v blízké době, abychom odpověděli i vám. Takže ještě jednou telefon 221 553 770 a nechte nám vzkaz. Jinak přejeme hezký víkend a těšíme se zase za týden.
2: A vesele a zdravě.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
2: Lidé cestující do Chorvatska by se měli spojit se svou cestovní kanceláří kvůli tamním rozsáhlým požárům. Skončila čtyřměsíční rekonstrukce okolí hlavní dráhy na letišti Václava Havla v Praze. Bude dál jasno s teplotami do 32 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Češi cestující do Chorvatska by vzhledem k rozsáhlému požáru v letovisku Omiš měli před plánovanou cestou kontaktovat svou cestovní kancelář. Doporučuje to Jan Papež, předseda Asociace cestovních kanceláří. Podle něj se může stát, že kvůli evakuaci začnou v Chorvatsku platit speciální opatření. Lidé cestující na vlastní pěst můžou volat na linku ministerstva zahraničí, aby zjistili, jestli je jejich lokalita bezpečná. Papež jim taky doporučuje ověřit si dostupnost hotelů.
3: Samozřejmě ti, kteří jedou do blízkosti požáru, tak jim z největší pravděpodobnosti bude navrženo jiné ubytování.
2: Na letišti Václava Havla v Praze skončily opravy okolí hlavní dráhy. Po zhruba 4 měsících dnes po 15. hodině na runway přistane první letadlo. Za výměnu světel, kabelů nebo navigačních systémů zaplatilo letiště přes 1 miliardu korun, říká manažer správy a rozvoje provozu ploch Miroslav Charvát.
4: Postavili jsme 3,3 kilometru nového kabelovodu, v něm je umístěno až 160 kilometrů kabelů. Celkově jsme vyměňovali přibližovací světelnou soustavu, rekonstruovali jsme přilehlé pojezdové dráhy.
2: V Kutné Hoře dnes pokračuje Český varhaní festival. V rytířském sále Českého muzea Stříbra vystoupí koncertní duo Jiřina Marešová a Michal Novák. Začátek koncertu je v 18 hodin.
5: Dnešní koncert propojí barokní hudbu s autorskými skladbami. Zároveň taky připomene varhanářskou tradici, která je s Kutnou Horou spojená. Vstupenky na koncert je lepší si rezervovat s předstihem na webu festivalu Kutnohorské léto. Z Kutné Hory Michal Trnka, Český rozhlas.
2: Poslední rozloučení se spisovatelem Vladimírem Páralem bude příští týden ve středu. Veřejnost se s ním bude moct rozloučit v kostele na nebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních. Informoval o tom Páralův přítel Jaroslav Beneš. Autor románů Milenci a vrazy nebo Mladý muž a bílá velryba zemřel v neděli ve věku 93 let. Sport. Plavec Miroslav Knedlá bude večer bojovat hned o 2 medaile na mistrovství Evropy. Nejprve se představí ve finále znakařské padesátky. O chvíli později ho pak čeká závod smíšených štafet na 4x100 metrů volným způsobem. Počasí. Odpoledne bude dál jasno beze srážek. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů. Zítra můžou teploty vystoupat až k 36 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za Pražským okruhem čekejte silný provoz. Mezi 11. a 23. kilometrem pojedete 25 minut. Provoz brzdí oprava na mostě Šmejkalka. A na Pražském okruhu směrem na letiště u nájezdu z Barandova pak na 17. kilometru řeší nehodu na konci připojovacího pruhu. Popojíždí se od Lohkova z 15. kilometru téměř 15 minut. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik zprávy a teď už začíná středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.
6: Ať je to páteční odpoledne pro vás příjemné.
1: Středočeské odpoledne.
6: Víte, že na experimentální trati Kopydlnka už zase jezdí autonomní vlak Edita? Tak vám to připomeneme i v reportáži. Dozvíte se také, jak je to s kvalitou vody v místních nádržích ve středních Čechách. Vysoké teploty totiž lákají ke koupání a možná i k výletům, třeba na další zámek. A tam nás už v rámci zámeckého léta za pár minut vezme náš kolega hrabě František Kinský.
1: Středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.

0: Takhle je rozespívané to páteční středočeské odpoledne, které posloucháte. A je tu i zámecké léto v čase prázdninovém. Pokud máte šanci, tak můžete vyrážet každý prázdninový den dopoledne, navíc i s výhrou do nějakého pěkného zámku. Můžete vyhrát cestovatelský balíček a každý pátek navíc i soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, protože z těch výherců toho týdne pak losujeme. A odměnou jim bude pak právě ta soukromá prohlídka zrealizovaná na podzim. Samozřejmě bude provázet František Kinský, ale dnes je průvodcem pro nás všechny zámeckým létem a pozve nás na další šlechtické sídlo.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás na výlet do východních Čech, kde stojí originálně vyzdobený zámek v Novém Městě nad Metují. Na jeho současné podobě se podílel architekt Dušan Jurkovič, jehož stavby určitě znáte z Pusteven nebo Luhačovic. Zámek nám teď představí Vlaďka Vildová.
3: Zdraví vás také kastelán Ondřej Daněk.
4: Dobrý den všem posluchačům.
3: Teď jsme na nádvoří a vy tady máte takové zpestření.
4: Aby ta návštěva opravdu byla příjemná, tak jim tady tak jako pouštíme hudbu. Takže si tady můžou posadit při čekání na prohlídku, nebo jen tak, když třeba procházejí do zámecké zahrady, tak prostě tady spočinout a užívat si tu atmosféru.
3: Čím je ten zdejší zámek specifický?
4: My jsme unikátní tím, že poslední rekonstrukce, úpravy probíhaly na počátku 20. století pro rodinu Bartoňu z Dobenína a vybrali si slovenského architekta, který v té době působil v Brně, a to nikoho jiného než Dušana Jurkoviče. Tady pro rodinu Bartoňu dělal mezi lety 1909 až 13 adaptaci celého zámku na moderní rodinné bydlení, takže já vždycky říkám, že ten zámek je taková moderní továrnická vila, protože Bartoňovi jsou známí velkoprůmyslníci v textilním oboru na Náchodsku. Jurkovič tady vlastně po sobě zanechal nejenom zámek, ale třeba nedalekou restauraci Peklo, kterou přebudoval z bývalého mlýna, nebo výletní chatu Jiráskova chata na Dobrošově. Dostal zakázku od brněnského továrníka Roberta Bartelmuse na výstavbu letní vily tady nedaleko Nového Města na Resku. Já si myslím, že právě tam je ten, já vždycky říkám, dančí můstek, oslý můstek proto, aby si ti Bartoňovi vlastně toho všimli, že je tam nějaký architekt, který pracuje se dřevem, protože Bartoňovi pochází z skromných poměrů. Bydleli normálně v roubené chaloupce a možná ten venkovský styl a ta lidovost té architektury Dušana Jurkoviče je právě oslovila natolik, že řekli, no pane architekte, víte, my jsme koupili zámek tady nedaleko, pojďte nám ho udělat.
3: My jsme teď v takzvaném žebrovém sále.
4: Zkrátka místnost, kterou Jurkovič vytvořil pro rodinu Bartoňu z Dobenína jako takovou připomínku toho, že ten zámek byl dříve pozdní gotický hrad, to znamená taková ta žebrová síťová klenba na stropech, dubový nábytek, kožené tapety s rodovým erbem Bartoňu. Jurkovič sám si téhleté interiérové tvorby zrovna i v téhleté místnosti považoval jako to nejvíc vlastně, co za svůj architektonický život vytvořil.
3: Tady vidím cínové nádobí, tak to nás zase vrací k té, dá se říct, ještě hradní minulosti.
4: Přesně tak. A byla to zároveň místnost, jak jsem zmiňoval, pro setkání nejen soukromé členů rodiny Bartoňů, ale pokud byla pozvána i nějaká významná návštěva, tak přišli právě sem.
3: Kam se díváme? To je nějaká šatna?
4: Byla to zřejmě dříve šatna nebo nějaká převlékárna, možná právě i pro hosty, kteří sem pak přišli. My jsme ji pak zařídili vlastně nábytkem z období konce 30. let, protože ten přesah těch úprav byl až v roce 1939-1940, tak to je přesně, jak kdyby ta sedačka vypadla z filmu s Oldřichem. No.

0: léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Vysoké letní teploty budou podle meteorologů pokračovat i v příštích dnech, takže možná kromě toho, že vyrazíte na zámek, byste se chtěli někde i vykoupat. Tak jak to je s kvalitou vody? Bude to bez obav? Budeme zjišťovat už za malou chvíli s naším kolegou redaktorem z Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Krásné léto, i to zámecké připomínáme, možná ale výlet bude třeba k vodě a bude vás zajímat kvalita vody v Praze a ve středních Čechách. Zhoršuje se. Kvůli pokračujícím vysokým teplotám v rybnících a jezerech přibývá sinic. Třeba v Praze kvůli tomu museli hygienici zakázat koupání v rybníku Šeberák. Víc nám už řekne náš redaktor Českého rozhlasu Střední Čechy Mikuláš Vochoska, který je teď se mnou ve studiu. Tak hezký den.
1: Dobrý den. Ve středočeském kraji hygienici zkontrolovali celkem 44 nádrží. Ve většině z nich je voda čistá. Jedinou výraznou výjimkou je jezero Ostrá na Nymbursku, které je plné sinic a koupání v něm hygienici nedoporučují. Opatrní by měli lidé být i v Písníku v Bakově nad jezerou, kde platí zhoršená kvalita vody a po plavání je nutné se osprchovat. Například na Slapech, Jurečku nebo Vyžlovce je ale voda v pořádku a lidé se tam mohou bez obav osvěžit.
0: Co Praha? Jaká je situace tam?
1: Tak nejhorší situace je na rybníku Šeberák v Kunraticích, jak už jsme říkali. Tam platí přísný zákaz koupání. V rybníce totiž se masivně přemnožily sinice. Situace také není ideální na koupališti Džbán, kde sice už po měsíci neplatí přísný zákaz koupání, ale stejně jako v Motolském rybníce je tam voda kvůli sinicím dál nevhodná ke koupání. Ještě doplním, že sinice můžou způsobovat kožní vyrážky a další problémy, říká mluvčí pražských hygieniků Petra Batok.
2: Při koupání ve vodě se sinicemi hrozí zdravotní potíže, a to zejména vyrážka, svědění kůže, podráždění nebo začervenání očí a při náhodném požití také žaludeční a střevní potíže.
1: Pokud chtějí Pražané zůstat ve městě a bezpečně se osvěžit, tak můžou třeba do hostivaře Lipenicích nebo na Branickou pláž, kde je voda jen mírně zakalená. To ale nemá na vliv a kvalitu vody žádný vliv. Hygienici budou kvalitu vody na rizikových místech znovu prověřovat už příští týden.
0: Říká tady Mikuláš Vochoska ke kvalitě vody v Praze a ve středních Čechách, ať víte, jak na tom jsou ty nádrže.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
0: A dál budeme směřovat do středních Čech na experimentální trať Kopydlenka. Už tam zase jezdí autonomní vlak Edita. Byli jsme u jeho návratu a za chvíli vám povíme mnohem víc. Teď už je tu Michal David a jeho třetí galaxie, následován Honzou Kalouskem a Paulem Simonem. Tak zní středočeské odpoledne.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Neurovědec Aleš Stuchlík z Čelákovic nám přijde povyprávět o paměti, o stresu, ale také o stárnutí mozku a o možnostech jeho trénování.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: to byl Paul Simon v našem středočeském vysílání na vlnách Českého rozhlasu Střední Čechy. Teď informace z dopravy, veřejné, zajímavé. Na jedné trati se ocitneme.
1: Region Express.
0: Po týdnech oprav se totiž na Kopydlnku vrátil autonomní vlak Edita. Na trati mezi Kopydlnem, Dolním Bousovem a Bakovem nad Jizerou nejezdil kvůli poruše motoru. Mimochodem, o této trati se objevila zmínka už v roce 1883. Své místo měla hlavně při přepravě cukrové řepy a dalšího zboží.
2: Dnes už se o běžnou trať nejedná, společnost AŽD ji využívá jako experimentální pro moderní železniční technologie a zkouší právě tady autonomní provoz vlaků bez strojvedoucího. To láká cestující k výletům. Jen málo když se jim totiž nabídne možnost vidět na vlastní oči, jak vlak řídí automatizovaný systém. Jedním z cestujících byl David Janoška.
3: Já se považuji jako fanoušek železnice, mám naježené spousta kilometrů a tady Kopydlnka mi právě chybí na mapě. V momentě, kdy jsem se dozvěděl, že tady společnost AŽD bude provozovat autonomní vlak, tak jsem jenom přemýšlel, jak to napasovat do svého časového rozvrhu, abych se tady mohl projet a podívat se na Editu na vlastní oči.
2: Jak to na vás zapůsobilo, co si z toho odnesete?
3: Tam je to strašně zajímavý, že ten vlak vlastně dokáže jet sám bez strojvedoucího, který jenom dohlíží na to, aby ten vlak jel tak, jak měl. A jsem strašně rád, že je to vlastně česká firma, která vyvíjí tady ty autonomní technologie.
2: Dohled nad Editou měl tentokrát Michal Novák. Popisuje, jak se autonomní vlak vlastně uvádí do provozu.
4: Edita obsahuje systémy, které dokážou řídit ty systémy vlaku, její rychlost, brzdění, zastavování. Na základě informací, které získají ze systému na infrastruktuře, jako jsou jízdní řády, parametry trati, sklony, oblouky, rychlostní limity a podobně. A tento systém je doplněný vlastně systémem na identifikaci objektů a detekci překážek před vlakem, takže dokážeme zamezit i kolizím, ke kterým by eventuálně mohlo dojít.
2: Těší ho zájem lidí právě o jízdy s Editou. Mimořádný zážitek umocní odborné výklady. Na co se cestující nejvíc ptají?
4: Ptají se, teď tady byla zrovna skupina lidí z Brna, řídí šalinu v Brně, takže k tomu mají blízko a hodně se ptali.
2: No a jak často je možné vlastně Editu vidět v akci?
4: No, standardně Edita jezdí v časovém období od dubna do října, vždycky první víkend v měsíci. V době, kdy nejezdí Edita, to znamená v ostatních víkendových dnech mimo prázdniny, jezdí standardní 810.
2: Dodal Michal Novák, z Kopydlna Pavel Petr, Český rozhlas.
0: No a nezapomeňte, že do pravidelného provozu na Kopydlnce od zítřka zamíří unikátní prototypový vůz řady 812 přezdívaný Esmeralda. Po opravě ho společnost automatizace železniční dopravy vrátila zpátky na koleje. A proč se motoráčku přezdívá Esmeralda? No to kvůli charakteristickému zelenému zbarvení.
1: Region Express. Vše o veřejné dopravě ve středních Čechách a v Praze.
0: Čerstvé informace ve zprávách za 10 minut. Dozvíte se, že se bude opravovat dálnice D10 u Mladé Boleslavy. Mezi Bezděčínem a Kosmonosy omezí se provoz na 2 měsíce. Čekáme taky docela horko, to podrobně probereme s Taťánou Míkovou v té další vysílací hodině středočeského odpoledne. A připomínám, že nás také čeká víkend a o víkendu třeba i oslava 85. Uršuly Klukové ve Hvězdných návratech tuhle neděli. Radím poslouchat už dopředu.

Víte, že na ostrov na řece Vltavě u Davle na Praze Západ nevede žádný most. Přesto tam Boleslav III. V roce 999 založil druhý mužský benediktínský klášter na našem území. Dodnes se na ostrově zachovaly mohutné základy jeho zdiva. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Ju a Hele pomůžou Josefovi najít cestu k vnučce Majdě. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT 2. V zemi krvavého slunce platí jiné zákony. Michael Douglas si vyřizuje účty s japonskou mafií v thrilleru Černý déšť. A ČT Art uvádí slavný koncert legendární britské kapely Za železnou oponou. Queen Magic Tour v Budapešti 1986. Páteční večer s Českou televizí.
2: Dobrý den.
3: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
2: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Firma Havelka, do konce srpna letní ceny uhlí. A pozor, přijedou zasucha.
4: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
6: Ministerstvo spravedlnosti chce zjednodušit dětský certifikát ještě před jeho zavedením. Oprava dálnice D10 u Mladé Boleslavy na necelé 2 měsíce omezí provoz mezi Bezděčínem a Kosmonosy. Zítra čekáme slunečné počasí s teplotami do 630 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Ministerstvo spravedlnosti chce snížit administrativní zátěž spojenou se zavedením dětského certifikátu, který má nezletilé chránit před sexuálními delikventy. Na úpravách spolupracuje s Digitální informační agenturou. Podle ministra Jeronýma Tejce za ANO je totiž potřeba propojit systém s registrem zastupování. Žadatelé o certifikát mohli dát plnou moc organizaci a té by automaticky přišlo upozornění, kdyby se v jejich výpisu něco změnilo.
7: Ta jednání o tom, jak opravit dětský certifikát, probíhají už od jara. Já jsem měl schůzku s ředitelem Digitální informační agentury. Pravidelně se konají schůzky mezi zástupci ministerstva spravedlnosti, školství, ministerstva zdravotnictví.
6: Tejc se chce sejít v následujících týdnech i s předkladatelkami původního návrhu Taťánou Malou z Hnutí ANO a Barborou Urbanovou ze STAN, aby s nimi koordinoval schvalování změn ve sněmovně. Začíná oprava dálnice D10 mezi Bezděčínem a Kosmonosy u Mladé Boleslavy. Ve směru od Prahy do Liberce budou dělníci vyměňovat povrch. Řidiči tam musí jet zúženými pruhy sníženou rychlostí 80 km za hodinu. Práce by měly být hotové do 5. října. Odhadované náklady jsou zhruba 140 milionů korun, říká mluvčí Jan Riedl.
8: Dálnice D10 patří k páteřním dálničním tahům, kudy denně projede až 50 tisíc vozidel. Povrch pod tíhou nákladní dopravy výrazně trpí. Poničenou vozovku na necelých 4 kilometrech, proto u Mladé Boleslavy kompletně vyfrézujeme a nahradíme ji novou, kvalitnější a pevnější směsí.
6: Po středečním částečném zatmění slunce kontaktovalo několik lidí oční ambulance v Praze. Měli problémy se zrakem. Lékaři předtím varovali, že pozorování jevu bez ochranných pomůcek může zrak trvale poškodit. První příznaky se navíc objevují až po několika hodinách. Třeba pacienti, kteří dorazili do fakultní nemocnice Královské Vinohrady, ale měli podle mluvčí nemocnice Evy Stolejda Libigerové potíže jen přechodné. Za bezpečné pro pozorování slunce lékaři považují pouze speciální brýle splňující předepsanou normu. Sport. České beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy porazily v osmifinále mistrovství Evropy Němky Grunelovou a Itlingerovou 2-0 na sety a postoupily do čtvrtfinále. Další česká dvojice Svozilová se Štochlovou ve stejné fázi šampionátu obsadili dělené 9. místo. Počasí. Zítra bude jasno až skoro jasno, beze srážek a očekáváme silnou zátěž teplem. Nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
6: Na dálnici D6 dávejte pozor na 29. kilometru směrem na Karlovy Vary. Na vozovce tam překáží nějaký předmět. Na dálnici D1 z Prahy do Brna je od sjezdu na Pražský okruh kolona. Pomalu pojedete mezi 9. a 23. kilometrem. Je to teď na více než půl hodiny. A na D4 na výjezdu z Prahy se zastavíte už ve Strakonické ve stoupání za prvním sjezdem na Zbraslav. U jíloviště na 9. kilometru blokuje pravý pruh porouchané auto. Zdržení je na půl hodiny. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Pokračuje středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.
9: Hezký pátek vám všem.
5: Středočeské odpoledne.
9: Napadlo vás někdy, kdy se objevily u nás ty první cesty a silnice? Snad odpoví i rubrika, co v učebnicích nebylo. Budeme taky zkoumat odpadkové koše. Ano, a to v Praze. Protože odborníci do nich nakoukli, aby zjistili, jak velké je tam třeba množství petlahví a plechovek. A počasí to víkendové probereme už za chvíli s Taťánou Míkovou.
5: Středočeské odpoledne s Patrikem Rozehnalem.

0: Máme čtvrt na čtyři, vy posloucháte Bee Gees a taky Český rozhlas Střední Čechy. Možná už se třeba chystáte na víkend, přesouváte se na místo, kde ho strávíte a bude vás zajímat, jaké k tomu bude počasí. Asi všichni tušíme, že vedro, jaké to probereme s Taťánou Míkovou, meteoroložkou České televize. I to dnešní počasí, tak hezký den přeju.
1: Krásné, jasné odpoledne, je to jako když jsme to měli v předcházejících dnech. Já nevím, jestli nás posluchači vůbec ještě poslouchají s počasím, protože už jim musí připadat vymeteno příliš dlouho.
0: Tak jaký je stav oblohy všude a taky jaké jsou teploty právě teď?
1: Tak jasno nebo skoro jasno je prakticky všude ve středních Čechách a teplota nejvyšší v Dobřichovicích 32,2 stupně Celsia. Jinak jsou ty teploty většinou do 32, Husinec, Řeš má už taky 0,1 přes. No a když se podívám na ta chladnější místa, tak třeba v Ondřejově je 28, tak já myslím, že když je nejchladnější místo ve středních Čechách, tedy nechci říct úplně místo, nejchladnější stanice, protože samozřejmě můžou být na kopcích místa, kde je chladněji. To platí hlavně v té hornaté jižní části našeho regionu.
0: Předpověď.
1: Tak vypadá to, že v noci zůstane jasno. Takže předpověď na dvě slova a ranní teploty 15 až 11. Ten, kdo bude v nějakých zaříznutých údolích, tak může mít minimální teploty trochu nižší, zhruba mezi 11 a 7 stupni Celsia.
0: Jak horký bude ten zítřejší první víkendový den?
1: Bude horký hodně, protože i když to ráno nějak zvlášť hřejivé nevypadá, tak během dne se ten vzduch opravdu rozpálí. Bude jasno nebo skoro jasno, od západu může být trochu víc oblačnosti na večer, ale bude to oblačnost bez srážek. No a maximální teploty 32 až 36 stupňů Celsia. Takže snad musím dodat, že už platí pro zítřejší den zhruba od 11 do půlnoci varování před zátěží teplem.
0: Bude to podobné v neděli?
1: Bude to trochu podobné, i když ono se bude už trochu měnit obloha. Takže musíme počítat s tím, že i když ráno ještě může být polojasno, tak během dne bude od severozápadu západu té oblačnosti přibývat, bude oblačno až zataženo. No a místy se přidají i přehánky nebo občasný déšť. Ojediněle může dojít i na bouřku. Nebudou to zřejmě srážky, které by napršely úplně všude, ale rozhodně ta oblačnost by se měla nad střední Čechy dostat. A zatímco ranní teploty budou docela vysoké proti sobotě 20 až 15, v údolích někde tak kolem 12 stupňů Celsia. Maxima půjdou na 30 až 36, možná i 7 stupňů Celsia, ale bude záležet na tom, jak rychle se zatáhne a kde přijde bouřka.
0: Říká, informuje, vysvětluje vlastně svou práci Taťána Míková. Děkuju moc a hezký den do České televize.
1: Všechny zdravím, příjemné dny.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.
0: Velké množství PET lahví a plechovek od nápojů obsahují prý koše v centru Prahy. Ukazují to první data z rozboru odpadu, který zadal magistrát společně s Prahou 1. Víc si tedy řekneme ve vysílání středočeského odpoledne už za malou chvíli. Teď Lucka Bílá pošle SMSku, tu hudební. Nevím.

Víte, že Loreta v Kosmonosích u Mladé Boleslavy je považována za jednu z nejkrásnějších staveb loretánského typu severně od Alp? Po celém areálu jsou rozesety barokní sochy místního rodáka, sochaře Josefa Jiřího Jelínka. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Muzika, informace, to všechno je vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy. Praha chce vědět, co přesně lidé vyhazují do odpadkových košů v centru metropole. Zadala proto rozbor odpadu. Jeho svoz se uskutečnil včera a podle prvních předběžných dat tvoří třetinu odpadu petlahve a plechovky od nápojů. Více ale teď řekneme z centra metropole s naším reportérem Českého rozhlasu Střední Čechy Dominikem Kučerou. Hezký den přeju.
1: Hezký den. Na Mariánském náměstí v Praze se technici v ochranných oblecích probírají hromadou pytlů s odpadky. Na dlažbu rozprostřeli velké plachty, kde třídí plastové lahve, plechovky, jednorázové obaly a další obsah košů. Svezli sem celkem zhruba 800 kilo odpadu, který se nahromadil za půl dne na Václavském náměstí a v ulicích Na Příkopě a v Dlouhé. Odpad chtěli rozstřídit za asi 7 hodin, ale kvůli velkému množství trvá rozbor déle.
0: Co dalšího už tedy technici z toho odpadu zjistili?
1: Například na Václavském náměstí vyhodili lidé za 4 hodiny asi 170 kilo odpadu. Za celý den se tam tak v koších nahromadí asi 1 tuna. Zhruba 1/3 z toho tvoří petlahve a plechovky, další třetinu pak jednorázové obaly od pití a jídla, často z fast foodových restaurací. Zbytek odpadků je různorodá směs, třeba nedojezené trdelníky nebo oblečení z obchodů.
0: Co s těmi výsledky bude magistrát Praha 1 dělat?
1: Institut cirkulární ekonomiky, který rozbor zajišťuje, připraví podrobné výsledky v říjnu. Radnice Prahy 1, která projekt iniciovala, chce na základě přesnějších dat uspořádat po volbách kulatý stůl, kam přizve například zástupce technické správy komunikací, pražských služeb, magistrátu hlavního města nebo gastroprovozoven v centru. Na základě výsledků se pak bude Praha zabývat tím, jestli je nutné navýšit počet košů nebo například posílit svoz. Podle zástupců Prahy 1 bude do budoucna důležitá také otázka zálohování nápojových obalů.
0: Jak jste slyšeli, Praha chce vidět, co přesně lidé vyhazují do odpadkových košů v centru města. Zadala proto rozbor odpadu a mluvil o tom teď ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy reportér Dominik Kučera. Děkuji moc a hezký den na Mariánské náměstí.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Nosní polypóza je zánětlivé onemocnění, které může vést až ke ztrátě čichu.
2: Já jsem vlastně za 2 měsíce ty biologické léčby najednou omládl o 10 let.
1: O přelomové biologické léčbě s panem profesorem Janem Plzákem z fakultní nemocnice Motol a Homolka.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Chesney Hawks, jeden z velkých hitů, ale to už se opravdu hodně obracíme do minulosti. Napadlo vás někdy, kdy se objevily právě tady v naší zemi první cesty a silnice? Pátral potom i Martin Písařík a odpověď nabízí teď ve své rubrice Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že cesty a silnice na našem území mají historii dlouhou tisíce let? Obchodníci se po Čechách a Moravě pohybovali už v době bronzové a železné. Lákala je sůl z Halštatu nebo jantar z Baltského moře. Archeologické nálezy potvrzují, že přes naše území proudily karavany vozící vzácné komodity, dokonce i zlato. K dispozici měli jen vyšlapané stezky, někde doplněné dřevěnými hatěmi. Za vlády Přemyslovců se obchodní síť rozrůstá a vznikají takzvané zemské stezky. Ve 14. století se Karel IV. Staral o opravy cest a zavedl strážná místa proti loupežníkům. První skutečnou silnicí byla trasa z Prahy do Vídně. Obchodníci se ale často snažili vytyčené trasy obejít, protože se jim nechtělo platit mýto a zůstávaly po nich jen vyšlapané pruhy země. Husitské války stav komunikací ještě zhoršily. S 16. stoletím přicházejí nová opatření proti loupežníkům, například kácení lesů kolem hlavních cest. A do této doby také spadá počátek mapování silnic. Průkopníkem kartografie byl německý astronom, geodet a fyzik Erhard Etzloib. Jeho mapy měly usnadnit poutníkům cestu do Říma. První českou mapu vytiskl Mikuláš Klaudián v roce 1518. Pevné kamenné silnice se začaly budovat až v 18. století za vlády Marie Terezie podle rakouské metody s vrstvou lomového kamene a štěrku. Říkalo se jim císařské silnice a můžeme říci, že dodnes tvoří páteř naší silniční sítě. Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
0: Tyhle informace i ty další neukryté v učebnicích, tedy těch školních, najdete na webu strednichechy.rozhlas.cz. Ve vysílání za chvíli zprávy za čtvrt hodiny se dozvíte, že požár u chorvatského Omiše má jednu oběť. Nebo že praští hygienici zakázali koupání v Šeberáku. Synice jsou ale i na Džbánu a taky v Motole v Praze. Co nás čeká dál, je humoriáda, nebude chybět ani dnes s Ondřejem Kepkou jako naším hostem a výběrčím, jak já říkám. No a pak se suneme pomalu i k víkendu, kdy vás čeká samozřejmě návštěva dalších zámků s Františkem Kinským, anebo třeba taky hvězdné návraty. O tomto víkendu s Jiřím Lábusem a s Uršlou Klukovou, která už v pondělí, ano, na ten den to přesně připadá, oslaví své 85. narozeniny. Ale teď je tu ještě spousta muziky před zprávami a humoriádou. Takže třeba Věra Martinová, Michal Hrůza a taky Helena Vondráčková, která už do vysílání hezky sprintuje. Vám všem hezký poslech přeje Patrik Rozehnal.

Víte, že koněpruské jeskyně jsou největším objeveným jeskynním systémem v České republice? Mají 3 patra s převýšením více než 70 metrů. Celková délka přesahuje 2 kilometry, zpřístupněná trasa měří 620 metrů. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
0: Požár u chorvatského Omiše má jednu oběť. Evakuovaných je přes 2000 lidí. Pražští hygienici zakázali koupání v Šeberáku. Synice jsou i na Čbánu a v Motole. Zítra čekáme slunečné počasí s teplotami do 630 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Na místě rozsáhlého požáru u chorvatského letoviska Omiš našli policisté jednoho mrtvého. Informují o tom chorvatská média. Zraněných je 36, z toho 7 vážně. Podle šéfa chorvatských hasičů jde o jeden z nejhorších požárů v historii země. Evakuovat se narychlo muselo přes 2000 lidí, včetně 300 českých turistů. Jednou z nich je i Martina Pospíchalová, která popsala zkušenost z evakuačního centra i samotný útěk před plameny.
2: Jsou tady český policajti, jsou tady slovenský policajti, takže vlastně komunikují vlastně i ambasáda. No, byl to velký chaos, protože to nikdo opravdu nečekal. Pan majitel nás vlastně zbudil o půlnoci, že hoří, že vlastně evakuace, takže jsme vzali nejdůležitější, takže doklady, peníze a utíkali jsme pryč.
0: Pražští hygienici zakázali koupání v rybníku Šeberák v Kunraticích. Ve vodě se masivně přemnožily synice a lidem po namočení hrozí kožní vyrážky, podráždění očí nebo žaludeční potíže. Kvůli synicím je koupání nevhodné taky třeba v nádrži Čbán a na koupališti v Motole. Bezpečně se lidé osvěží v hostivaři Lipencích nebo na Branické pláži, doplňuje mluvčí pražských hygieniků Petra Batok.
3: Velmi dobrá kvalita vody je aktuálně v biotopech Lhotka a Radotín a betonové nádrže Divoká Šárka. Zhoršená průhlednost vody, která ale neznamená, že by voda byla zdravotně závadná, je na Branické pláži, na jezeru Lipence a na koupališti Hostivař.
0: Lidé dnes můžou vyrazit na večerní prohlídky na zámek Konopiště na Benešovsku. Akce začíná v 18 hodin a připomene posledního majitele zámku Františka Ferdinanda de Este. Pokračuje kastelánka Jana Sedláčková.
4: Je to kontrast dvou světů, historické části s prohlídkou a koncertu zvučních písní pirátů. Námořnické kostýmy jsou moc vítány a na prohlídce budou vystaveny vzácné předměty arcivé vody, které se váží k jeho milovanému námořnictvu. Například tam bude také fotografie jeho osobní lodní kajuty. Sport.
0: Všechny tři české oštěpařky skončily na atletickém mistrovství Evropy v kvalifikaci. Petra Sičaková obsadila v Birminghamu 15. místo, Nikola Ogrodníková 16. a Nicole Tabačková byla 27. Do finále nepostoupili ani tyčkaři Dan Bárta a David Holý a v rozbězích vypadly obě čtvrtkařské štafety. Počasí. Zítra bude jasno až skoro jasno beze srážek a očekáváme silnou zátěž teplem. Nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Na dálnici D11 na 48. kilometru směrem na Hradec Králové je odstavené porouchané auto. Na silnici 9 u Kojetic na Mělnicku dejte pozor na nehodu osobního auta s motorkou. V Praze jeďte opatrně na jižní spojce, na vozovce je tam rozlitý olej. V Bělohorské z centra je fronta před Vypichem na 10 minut a v tunelu Blanka směrem na Barandovský most stojí za vjezdem z Nové Povltavské dvě auta po nehodě. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Společně můžeme vítat víkend, taky horko, které nás čeká, a taky hosta, kterého mám před sebou, Ondřej Kepka. Ahoj, Ondro.
6: Ahoj, krásné odpoledne.
5: A mohli bychom to přivítat něčím osvěžujícím, třeba krémovým nanukem. Ten má dnes mezinárodní den.
6: Výborně, a je tady k dispozici.
5: Dal bys si.
6: Dal bych si.
5: Ale
6: no,
5: pak bychom laskali do vysílání, tak jedině potom.
6: Tak potom. Dobře. Tak děkuju.
1: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě, která tímto začíná a budeme vybírat první ukázku. Patrik Rozenal ve studiu, Ondřej Kepka na té druhé straně u dalšího mikrofonu a tam má taky seznam, ze kterého vybírá. Co to bude?
1: Já bych sadil na absolutní klasiku, na Jiřinu Bohdalovou a Karla Šípa.
0: Na živnostenském úřadu budou probírat
1: no,
0: věci.
1: Prosím.
2: No prosím. Tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
3: No počkejte, jo to já nemůžu právě. To já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte. Ale to přece na černo to nejde.
4: Počkejte,
3: to drahý pane, to
4: ale
3: nejde
4: jako
3: na černo.
4: Jsme tady sami. Tak no, snad byste to, když už jste to nakousla kvůli mě, no.
3: Tak pane referente.
4: No.
3: Že jste to vy, no. Rozumíte, to já se teda na vás si dám záležet, rozumíte, tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
4: Přímo takhle?
3: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
4: Jo, no to je zrzavý.
3: Jo, vaší manželky.
4: Ne, to je moje.
3: Jo, to je
4: moje, ale malý se jmenoval Zrzavý, ten
3: takhle,
4: se to maloval, víte?
3: Takhle, helejte, ale on je nějaký nakřivo.
4: To je docela možný, u nás se občas třesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco,
3: ale
4: víte?
3: Ale to nevypadá na zbíječku, ne, ne. To vypadá na toho blondiáka. Jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá. Ježiš.
4: Prosím vás, co vy máte pořád s tím blondiákem, já to vůbec nerozumím, to jsou nějaké úplně... Tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
3: jestli
4: přijde.
3: Můžu, já no? Se najedu na kalendář. Helejte, 11. května. Už to
4: kolik?
3: 11. května.
4: Teď jsme u toho. Jo, to je co? Úplný nesmysl, víte proč?
3: Jako?
4: Dneska je 11. května.
3: No právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
4: Moment, počkejte.
3: No.
4: Vy mi chcete říct,
3: co?
4: Že to, co vy tam vidíte,
3: no.
4: Ložnice, postel, blondiák u nás doma, že to všechno se bude hrávat teď?
3: Teď, v tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišma.
4: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno jim! Oblíkni se ti říkám!
3: Ale ona už se oblíká.
4: Jo,
3: ona už se oblíká.
4: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamba, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
3: Nejde za 3 dny, až za 3 dny.
4: Přijdu možná až za 3 dny.
3: Jo.
4: Cože, kde budu?
3: Na chalupě.
4: Na chalupě budu.
3: Se svojí sekretářkou.
4: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar.
3: Ježiši, teda. Já vám řeknu, takovouhle ta vám dala.
4: No jo.
3: Ta vám dala.
4: Paní Mráčková, no, ještě, že jste přišla,
3: no,
4: vás
3: jo,
4: mě seslalo samo nebe.
3: No.
4: Ti byste mě vlastně zachránila,
3: no,
4: bych
3: jo.
4: Se nikdy nedověděl. Tyhle věci, no paní Mráčková, já ani nevím, jak já se vám můžu odvděčit.
3: No tak to já bych vám řekla, kdybyste mi tam razil těm.
4: Ale pro vás,
3: to jo, no.
4: Vy jste opravdu
3: já
4: machr.
3: Bych vám to mezi tím spočetla, jo, takže to máme, to víte, já musím mít teď účetnictví v pořádku, že jo. Tak to máme tu jednu odhalenou nevěru jako z koule, že jo? Jednu tu zatajenou nevěru, no, tu vaší sekretářku,
4: jo,
3: že jo?
4: Tohle, no,
3: jeden ten sportovní výsledek, to je ta Slávie, jo? Tak potom taky trošku amortizace koule, jo? To máme dohromady 1525 bez DPH. No.
0: Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, kouzelná, koule věštecká. No počkat, tady z ní má někdo zkušenosti. Jste jí měli v Arabele?
1: No, to je pravda.
0: Jak vypadala ta koule vlastně?
1: No,
0: bylo
1: já bych
0: těžká.
1: To nerad jako lidem bral iluze, jo.
0: No tak
1: ale...
0: my víme všechno, že to je iluze.
1: No, no iluze, no tak byla to taková úplně běžná,
0: koule.
1: Skleněná koule. Když se do ní podíval, člověk viděl sám sebe, že jo, tak jako v každé jiné skleněné kouli. A to bylo tak všechno. Všechno ostatní museli udělat. Trikaři v dobách té první Arabely, to byl pěkně těžký trik, protože to bylo velmi složité, dneska je to legrace, že jo, takovou věc udělat.
0: Jako ale, by tam byl nějaký odraz?
1: No
0: obraz.
1: Jasně, tam obraz v obraze, to v dobách filmu, to byl vrcholná akce triková. jako když nebyly počítače, no, nebyly tyhle ty věci, no, to jsou...
0: A jak se to dělalo teda?
1: No, to se nedá lehce říct, ale v podstatě se musel podobně jako dneska, akorát ty postupy, nebylo jedno tlačítko, že jo, dneska to udělá každý na mobilu v podstatě, že jo, takovou věc, mm-hmm. že si vymaskuje něco, dá tam něco, ale tehdy se to dělalo pomocí takových zvláštních trikových kopírek, které v trikovém ateliéru fungovaly a všechno muselo být jako odněkat někam, jo, ten obraz, já nevím, jak to popsat, no, protože ten film byl film natočený, že jo, natočila se ta koule jako bez ničeho a pak se do ní kopírováním toho původního filmu a přidáváním dalšího obrazu, vrstvy vlastně, jako, a ty se pak spojovaly pomocí projekcí na jeden další film v podstatě, jo, takže to bylo velice složité. Taková prolínačka obyčejná, třeba to zmizení, že jo, kde něco se, někdo zmizí nebo se promění jedna věc ve druhou, že jo, tak se dělala, takže vlastně se ten první obraz postupně stmavoval. To se umělo, zatmívačka, to uměli některé amatérské kamery. Já ji teda neměl tak dobrou, ale některé to uměli. A vrátil se film fyzicky zpátky a na tom stejném místě, kde začala zatmívačka, se rozetmívalo.
0: Aha, aby se to nový záběr,
1: to šlo
0: intenzitu.
1: K sobě vlastně, tak to bylo vypočítané, zjednodušeně řečeno, to zatmění a rozetmění, takže vlastně došlo k tomu a muselo všechno kolem být nehnuté, kamera na stativu, nesměl se pohnout stativ, trvalo to 2 hodiny, se to připravilo, tak jediná věc, co se změnila, byla ta věc, která se proměnila, to ostatní stálo, že?
0: No, vy jste tam v podstatě jenom pořád čekali, ne?
1: No, to bylo, ano, proto se vypráví tolik historie, které dneska už chybí, protože dneska herec přijde na plac většinou jako šup, že jo, tohle sotva se doučí text, než to tehdy se čekalo, že jo. Konkrétně třeba tady u toho, té výměny, že jo, když tam byli živí herci, tak kolem stojící ty, co se neproměňovali, což bylo velmi často, že jo, někdo na někoho koukal, ten se proměnil, no tak museli zůstat buď stát nehnutě, a to většinou nešlo, proto nevydrželi. Tak je pan Heislar, to byl speciální asistent trikové kamery, vypadal jak Da Vinci ze středověku, měl takovou kápi, podíval se na takovou speciální matnici, kde viděl ten obraz a zakreslil pozici těch herců živých. Hlava, všechno, ta odešli, buď se nějak proměnili, anebo když měli zůstat stejní, tak zůstali stejní, nesměli se nějak jako poškodit, že jo? Kamera na stativu stála, nikdo si nesměl.
0: A zase podle té matnice je tam instalované.
1: Vrátili se a podle té matnice, takže hlavu víš, zakloň tohle, to pozor, kde máš brýle, ježi, zapomněl jsem si brýle, jo, takhle, tohle, a pustila se kamera znovu. A sebe menší chyba znamenala celé od začátku znovu. Takže si pamatuju, když šel kolem osvětlovač, drknul do kamery, je, no a je, znamenalo -4 hodiny a celé začalo znovu.
0: A je.
1: Takže takhle to bylo v dobách, takhle vznikala ta jednička a spoustu jiných filmů, ano, třeba, ano. Že jo, kde byly další krásné triky.
0: Tak inspirování tady Vyšteckou koulí Hrny Bohdalové jsme probrali Arabelu. Vážení, budeme pokračovat s další ukázkou, kde bude vystupovat Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem i Markem Vašutem, prodavačka Matriošek z pořadu Za oponou, anebo si dáme scénku s Oldřichem Navrátilem o policistovi, který hovoří s blondýnou z Barandovského Silvestra. Vybíráte vy telefonní číslo 731 800 900 a číslo pro SMSky 90 011 4. Humor mezera A nebo B nám stačí poslat.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje.
4: Vybírejte, hlasujte, tedy jenom shrnu, hlasujete buď pro Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem, nebo pro Oldřicha Navrátila. A to na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Ptáme se s Ondřejem Kepkou.
5: Dobrý den, tady Petr. A já bych dal hlas Oldřichi Navrátilovi.
4: Dobrá, zapisuju, děkuju a jdeme dál. Dobrý den.
6: Hezké odpoledne přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kepku, kterého mám strašně ráda, když máte v noční mikroforum. Mm-hmm. Krásně se vás poslouchá.
7: Děkuju, jste hodná.
6: A vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky, hezký víkend.
4: I vám, ať se vydaří, děkujeme moc. Dobrý den.
8: Krásné slunečné odpoledne přeje Robert Peca z Prahy 7. Zdravím

0: Как тебя зовут? Давай, я Саша. Я Саша.
1: Я Кая.
0: Ну хорошо. Вот Кукая.
1: Já jsem tady z Prahy.
2: Ale ne, Maria, on se neptá, odkud jste, ale... On se ptá, jestli pijete vodku.
0: Da.
1: Vodku? Da.
0: No, pojďom.
1: Ale já nejsem policejní inspektor, já jsem obchodní inspektor.
2: On není.
0: Obchodní?
2: No.
0: Čojka!
2: Já.
0: No tak to je ještě lepší, to je lepší. Если у полиции мы половину людей на выплатной пасце, чойку мы платим всю целую. Ага, розумимо. Ты если не достал у нас пенизе, а вымогаешь тогда на бабушке 1000 корун. Ну так против. Ну, бред, проблем. Нет, почкай, то не проблем, потому что мы пенизе посили в час. То есть шпатная чешская банка, знаешь, то помалые приводы. А так банка то ма. Але мы сме ти свои пенизе послали. Памятуй. А ты таки, бабушка, Саша, и наша, видите, платит вжинский в час. А тебе нет никаких проблем, заводите, а так. Ну, здравствуй. Давай, давай.
3: Саша.
0: Ахой.
2: Тут мы допадли, что? Pane inspektor, kupte si aspoň tu jednu čepici. Koukněte se na to z ekonomického hlediska. Helejte, tohle to jde na mafii, jo? Tohle je DPH, tohle je spotřební daň, tohle je daň z příjmu. A nám do kapsy jde akorát těch pár chlupů.
0: A, umíraj!
4: Dobrý den! Sasa, kapust, já vás nový ochránce, Kim Jong-tien.
2: Ježišmarja, oni jsou tu i tyhle. No tak.
5: Humoriáda. Jaké suvenýry si z cest vozí Ondřej Kepka? Když jsme tady byli u těch matriošek čepice, tak to se taky když se tady v Praze prodávalo.
6: No, úplně nevím proč, protože to s Čechama vůbec nesouvisí. To je takový...
5: Co si vozíš ty?
6: Já si vozím fotky, samozřejmě. Já bych to zase stočil k fotografování.
5: Počkej, žádné pohlednice, magnetky na lednici?
6: Ne. Magnetky jsem měl jednu dobu, ale pak jsem uznal...
5: Že už je plná lednice.
6: No, že ta lednice je taková nevkusná. Jako. Takže mám jednu, kde jsou filmy, zase jsem ufocení, která je pro film. Mi, určená, malá taková, a tam jsem si pár vybraných magnetek s takovou jako slzavou přesunul z té hezké lednice hlavní.
5: Proč se filmy dávají do lednice?
6: Filmy se by měly dávat do ledu, dokonce někdo dává do mrazáku, aby se zpomalilo stárnutí toho filmu. Jako? Filmy jako na focení, nevyfocený filmy.
5: Jo, takhle.
6: No.
5: Teď máš tolik.
6: Já jich mám docela dost, no protože jsou různé akce a různě výhodně člověk nakoupí něco někdy, jo, a jít koupit film teď, když ho potřebuju, tak za prvé těžký, protože už se málo kde seženou, že jo, a za druhý zrovna je za nějakou šílenou cenu, takže tak jako fotografové si to schraňují.
5: Teď někteří mladší poslouchají, na co filmy?
6: Na co filmy, no.
5: A pořád to je tak jako těch 24, 36 obrázků.
6: Ano, pořád, ale to není zas tak dávno. Teď se třeba vrací, že jo, velký wow 70 film, že jo, ten slavný kino ho promítá, že jo, a to je z filmu, všichni jsou nadšený. No, já to říkal celou dobu, že ta filmová projekce je nenahraditelná, ale začalo nás být hodně málo, byli jsme takový staromilci, takový jako, oni jsou
5: takový. To bylo
6: takový...
5: i u LP desek a jaký ano. Mají teď boom, že jo? No, jak jsou šťastní, že v lodníci ty schovali jenom do skladu ty výrobní kapacity.
6: A všichni jsou hlavně překvapení, že třeba se udělá nová kopie nějakého filmu, mimochodem i Arabella vznikla na film, takže proto může vzniknout krásná nová kopie. A naskenuje se to znovu moderní technologií, třeba na 4K, nebo filmy dokázal podle mě i 8K, kvalitní film. A všichni třeba vidí hříšní lidé města Pražského starou věc, že jo, a najednou ona v televizi vypadá jak včera natočená. A já říkám, no protože to vzniklo na filmovou surovinu a film jako takovej prostě není jako papase, že jo, ten má tolik údajů v sobě, že když se veme dobrý skener, tak vznikne nová kopie a ty filmy se renovují tímhle způsobem, že jo, Popelka už je krásně udělá a další, že jo.
5: Takže foťte na filmy a držte je v mrazáku.

Rada z dnešní humoriády, ať máte na čím vzpomínat za nějakých 60 let a vnoučatům vyprávět vy jako mladí. Tak ano. Pozor, pustíme si další písničku a po ní Ondřej Kepka bude vybírat další ukázku ze seznamu dnes připravených. Mm-hmm. Tak poslouchejte dál vysílání humoriády.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Komu uděláme radost a čím, na koho zavzpomínáme teď, koho vybereme ze seznamu? Ondřej Kepka vybírá.
2: Já bych vybral člověka, skvělého herce, zpěváka, milovníka žen, a který se proslavil ve filmu Florence 1330, například. Aha. Tedy Josef Beck.
1: Žací stroj je tady nazvána
2: tato ukázka. Jsem zdravej.
1: Dobře.
3: Že ale máme krásné ráno, no. Ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
4: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
3: To proč?
4: Žací strojek je nový,
3: ale
4: že jo,
3: prosím tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka na trávu.
4: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, no. Že jsi moudrý člověk, ano. Taky otec rodiny,
3: ale
4: manžel.
3: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu.
4: Ne,
3: to... Pus mě k tomu, Hergo. Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Potvora mizerná nechce chytit.
5: Tati, není tam benzín.
3: No tak ho tam nalej.
5: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
3: Proč?
5: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
3: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
4: Se divíš.
3: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
4: no,
3: to samý.
4: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídel.
3: No jsem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
5: Tati, nádrž je plná.
3: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
4: Járo, prosím tě, zavři kočku, uvaž psa a připrav minimax.
3: Chytil!
4: Běží!
3: Uhněte cesty, koukněte se, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
5: Tati, jeď rovně.
3: A nerad.
5: Uber plyn.
3: Proč?
5: No přehřeješ to.
3: Ale to nevadí. Čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
5: Ale tati, tak to není.
3: Ale to je známý fyzikální úkaz.
5: Ne, tati, ne.
3: Jedu. Cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nekšíku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu. Tatínek vykope díru na sníli jabka. Tatínek se hodinou potýce. No, vidíte to? Jedu a seču.
4: Vando, vyhni se sedmikrátská. No, pozdě, takový krásný sedmikrátský.
5: Už je v růžích.
4: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš. No.
5: Zatočil do brambor.
3: Udělám tady z toho pláň. Širou pláň. Cítím kvění motoru. Cítím, jak mě poslouká.
5: Vypně to, tati, teče z toho benzín. Je to nebezpečný.
3: Co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně. Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
4: Kde je tatínek?
6: Já ne. Je, na střeše.
4: Já ho nevidím.
6: Ale u sousedů na střeše.
4: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
3: Jsem Tifa Straf a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Ese geish vagio keš jo persi megamata. Sono sanoleto bene. Jestem sto rufi, pa vođi mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
4: Ne, to ti zakazuju.
5: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
3: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co stroje u vás na zahradě historicky? Co, Ondro?
2: Jsem tušil, tohleta. No, my jsme teda, nevím, jestli to vůbec můžu říct takhle veřejně, ale v dobách ještě, když jsem byl malý kluk, tak jsme měli s tatínkem na chalupě od původních majitelů postavenou
1: domácí sekačku.
2: Domácí sekačku z kočárkového soustrojí, z nějakého motoru, z pračky nebo z něčeho takového, a to byl kamenostřel. On sice měl takový bezpečnostní jako rantlíčky udělaný, ale ty nějak nevymysleli původní majitele úplně přesně. A vrcholný kousek se nám s tátou podařil. Máme tam dost kamenitou zem. Nabrali jsme šutříček a vystřelili jsme ho tak, že jsme prorazili dřevěnou stodolu a udělali jsme v ní díru. Jo.
1: A vy jste byli trošku jak moderní husité.
2: No právě. A od té doby jsme jako, navíc to byla taky jak tady třífázová, takže asi nebyl z pračky ten motor, to je jedno. Prostě třífázový prout to byl a strašně silná ta se. Ona jako sekala bezvadně, brala to šutr, nešutr, zemi, všeho, perfektní, ale tyhle ty následky měla. Takže od té doby už se to odstavilo ten stroj, protože se prohlásil za nebezpečný.
1: Máte ho někdy vystavený?
2: Máme ho, už ani nevím, myslím, že ne. Že už ani není vystavené, škoda, teď by to byla rarita. Už máme teda jiné stroje, ale tohle byla moje první. A pak jsem měl zase ten totálně nezvladatelný, to jsme měli v Praze na takový malinký, ten tu ruční, takovou tu, ono to vypadá kombajník, jo?
1: Ano, ano.
2: Jo, ale ano. To bylo, já jsem to nepochopil, ten stroj. On se nedal v podstatě jako fyzicky vůbec vládat. Jako na linoleu, když jsem s ním takhle jako jezdil nebo na rovný a jenom se to točilo, tak to sotva, tak jako ten tlak, no. Ale jinak, když se s tím vjelo do nějakého trávníku, tak já nevím, to chtělo zřejmě nějakého mamuta nebo
1: nás to soused měl, já to teda jo, vrucení, on měl i tuhle tu podomácky vyrobenou sekačku podobného charakteru, tahal zatím ten kabel různě, aby si to jako
2: napřejel. No ano, to museli být dva, jeden tahal kabel, druhý sekal. No,
1: ale i tohle měl na to, aby to dotáhnul.
2: Ty elektrický jsou po této stránce si myslím trošku nebezpečný.
1: Tak kdo ví, co měli posluchači za domácky vyrobené zahradní
2: stroje,
1: to nám teď všechno řeknou určitě.
2: No.
1: Ale taky by měli vybrat, tedy mezi Josefem Beckem, jeho vyprávěním anekdoty, anebo povídání trochu o reklamách a o svém životě. Štefan Margita, Hana Zagorová, Halina Pavlovská, ukázka z Rybiček, tak Halina Pavlovská je ve hře. Ačko, Josef Beck, Bčko, Halina Pavlovská, 731 800 900 náš telefon, SMS-kové číslo 90 011 04, pište humor mezera A nebo B a posílejte do pořadu s názvem Humoriáda.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Já ještě k té akci k oslavám 10 let pochoutkového roku doplním, že to není samozřejmě všechno, co tam pro vás chystáme. Bude tam i osobní setkání s Františkem Kinským, jemuž samozřejmě zámek patří a vystoupí i na našem pódiu. Chystáme velkou bubnovou show. Několikrát v průběhu dne bude tam i karikaturista, který bude dělat rychlo karikatury, takže se budete moci nechat zvětšnit. Můžete ochutnat spoustu dalších dobrot. Představíme i knížku Sladké Česko a vystoupí další a další. Takže rozhodně stojí za to se vypravit 29. srpna do Kostelce nad Orlicí v čase mezi 11. a 16. Tam bude i Český rozhlas s velkou kavárnou pod širým nebem a s pódiem před ní. Ale teď je tu humoriáda s Ondřejem Kepkou a nabídli jsme Josefa Beka a Halinu Pavlovskou a její hosty. Co si vybíráte vy po telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Milan za sobě Suk, zdravím vás. A chtěl bych vybrat pana Beka.
2: Dobře. No.
3: A chtěl jsem jenom poprosit, jestli by pan
2: Kepka?
3: Ondřej Kepka vzpomněl na maminku. Určitě by maminka ji potkala v lázni v Karlově Studánce, nekecám, ve Velkých Losinách. A strašně říkala, že fajn paní. Takže
2: děkujeme. Jezdila pravidelně do lázní maminka?
4: Docela ano, ona měla taky jednak problém se zády a potom i s ledvinami, takže to střídala různé lázně, ale nebyla moc lázeňský typ zase, že by se to nějak užívala. Já nechci zdržovat, to nevím, kde začít. No děkuji za ten názor. Máma se vždycky snažila být vstřícná vůči lidem a rozhodně si nehrát na nějakou hvězdu. Neměla to moc ráda. A lidé jí to vraceli takovou vřelostí a otevřeností. A bylo to vždycky fajn, ta setkání, ať už jenom tak na ulici, anebo při různých besedách. Ona se najezdila, udělala tisíce takových pořadů, které už dneska se v podstatě ani nedělají, kombinaci slova a poezie a besedy a tak. Takže byla to pro mě velká škola teda, musím říct si, po této stránce jako profesní. Teď nemluvím jako syn, ale jako režisér a herec. No.
2: Další telefon, další hlasování v humoriádě. Pro koho teď?
5: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Kepko.
4: Dobrý den, dobrý den.
5: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Josefu Bekovi.
2: Dobře, zapisujeme ten hlas od vás a moc samozřejmě děkujeme. A ještě jeden přidáme komu?
6: Tak dobrý den, tady pět babiček z Kroměříže, sedíme na pivečku, dneska jsme si dali jenom desítku, jinak pijem dvanáctku a chtěli by zjet pětkrát Ačko. Děkujeme.
4: Jo, ty brďo, tak takhle to je.
2: Tak
4: jako
2: příjemné posezení u pivka přejeme pěti babičkám.
6: Děkujem.
2: To je jak z pohádky úplně. My děkujeme za zavolání a Josef Bek vyhrál, takže tady jsou jeho anekdoty.
7: Povídá žena manželovi, v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se muž vrátí z práce, všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pánu, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozchodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá: pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaké pilulky na povzbuzení? On pál, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká: ty Pepouš, já mám takovou chuť na mužskýho. Pál Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děde jako cibulička, vonil tam kafe a říkají: dědečku, jak je to možný, že jste se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Bá, to dělají ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Pali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosíte trávu? On pál, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Vercajt.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Úžasný a legendární Pepíček Beck. Ano. Jak se na něj pamatuje, Ondra?
4: No,
2: jak ho vnímal?
4: Tak jako on nemohu nějak příliš jako říkat něco ze zákulisí osobního nebo z nějakých osobních.
2: Jenom super, takový krátký
4: ale
2: dojem.
4: Krátký dojem, no, člověk, který neskazil nikdy žádnou legraci, to je taková fráze, a vytvářel vždycky úžasnou náladu. A z názoru kolegů, co jsem teda měl možnost, kteří ho zažili, tak to mohli jenom potvrdit, a velmi ho měl rád můj strýc Jaroslav, který mimochodem dneska slaví, nebo bohužel neslaví, ale slavil by 91. narozeniny.
2: Je, takhle to vyšlo. No. Tak, jo, tak ještě jsme se ho tak aspoň připomněli. Škoda, nemáme ho v nabídce. No, vracím teď do hry ta Bečka, která nevyhrála. Já jsem prostě neuspěl dneska. Tak ještě jednu ukázku. Prostý Moldřich Navrátil anebo Halina Pavlovská a její hosté. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Posíláte SMS, když se neprovoláte. Máte tu šanci na číslo 90 011 04. Heslo Humor mezera A pro Oldřicha Navrátila, Humor mezera B pro Halinu Pavlovskou, Hanu Zagorovou a Štefana Margitu. Jenom dodávám z Banánových rybiček ukázka. No a tohle je dohromady pořad
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Poslední ukázku je třeba vybrat. Do hry se nám vrátili Oldřich Navrátil, tedy policista Blondýn, a Halina Pavlovská, povídání o reklamě a o vztazích spolu s jejími hosty Štefan Margita a Hana Zagorová. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Kdo?
2: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás, Patriku i pana Kevku, a hlasuji pro pana Navrátila.
1: Pro pana Navrátila, policisté vás. Vám taky, ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo, dobrý den? Haló?
3: Dobrý den, David, dávám Ačko.
1: Ačko, Oldřicha Navrátila, tak jo.
3: Ano.
1: Dobře, děkujeme moc za...
3: Nemáte za to, ať se daří.
1: Taky. Mladí nás poslouchají a myslím si, že máme rozhodnuto, dlouhá řada hlasů pro Oldřicha Navrátila a jeho policistu. Tak tady je ukázka.
4: Stobečku, promiň, ale já jsem troubila. Auto jedno, pitomý, žlutý auto. Co?
5: To je vaše auto?
4: Ano.
5: Víte, co jste provedla?
4: No ano, nabourala jsem do stromu, ale já jsem se omluvila. A taky jsem troubila, víte?
5: A proč jste nabourala?
4: No, tak od čeho bych měla taky nárazníky, že jo? Kdybych nesměla bourat. No a tak musela jsem si zkontrolovat ve zpětném zrcátku, jestli nemám rozmazanou tu rtěnku, že jo?
5: Ženská, dělala byste vůbec řidičské zkoušky?
4: No určitě vícekrát než vy.
5: No, pozor na jazyk.
4: Je, co to máte?
5: Termosku. Jste nikdy nevěděla termosku? Teplé věci uchovává teplé. Studené.
4: A co v ní máte?
5: Čaj a zmrzlinu. Vraťme se k těm zkouškám. Jak vám dopadly testy?
4: No tak já jsem dělala dohromady dva, jo? Krevní a těhotenský, jo? A oba dopadly negativně. No, a to jsem se celou noc učila.
5: Asi byly těžký otázky, Mě taky zkoušeli, a ne jednou, jo? Třeba. 5 minus 7 plus 2. Kolik byste řekla, že to je?
4: Ježiš, to já nevím. A no? Já nemám kalkulačku v mobilu, víte?
5: 5 minus 7 plus 2 je 0. Čistá 0! Já vám to vysvětlím názorně. Ano? V autobuse jede 5 policajtů. Ano? 7 jich vystoupí. Kolik policajtů musí nastoupit, aby byl autobus prázdný? Aha!
4: Ježiš, vy jste tak chytrej. Je vidět, že máte pod čepicí, to je z vaší hlavy.
5: Ale vraťme se k tomu řidičáku. Kolikrát jste dělala řidičské zkoušky?
4: No, celkem třikrát, jo. No, poprvé mě třeba vyhodili proto, protože když jsme dojeli ke kruhovému objezdu a tam je, že jo, na té cedule napsáno 30, no, tak jsem jí 30krát objela, že jo?
5: A nepřepočítala jste se?
4: To nevím, ale řeknu vám, já už teda jako ničemu nevěřím, jo. No, tudle jsem šla a na dveřích bylo napsáno muži. Ano. No tak jsem ji otevřela.
5: Ano.
4: A byl tam jenom záchod.
5: No. Kdybych věděl, že máte namířeno zrovna tam, tak jsme si tam mohli dát rande. Se mě docela líbíte. A víte, co je na vás sympatické? Že si nenecháte nic nakoukat.
4: No to ne.
5: Ale pozor, mě taky hned tak někdo neoblafne. Nedávno jsme dostali nová policejní auta. No tak jsem se hned zeptal, kolik to auto jede. Ne? A oni prej 240 km za hodinu. A říkal, jste blbý, hodina přece 240 km nemá, ne?
0: Humoriáda.
1: Oldřich Navrátil. Děkujeme za to, barandovský, tedy silvestrovský pořad v režii Jakuba Wernberga. Ondřej Kepka to byl s námi. Děkuju moc za návštěvu.
6: Já
1: moc děkuju leto,
6: za milé setkání, jako vždy. Děkuju posluchačům a přeju všem krásný zbytek léta. To je takový divný slovo.
1: Přežijte ten víkend v klidu.
6: Další část léta.
1: Ano. A zábavu o víkendu nabízíme. Bude tu s námi Jiří Lábus ve Hvězdných návratech, to znamená ve stejném času, jaké Humoriáda po 16. hodině, a v neděli už dopředu, den dopředu, oslavíme 85. narozeniny s Uršulou Klukovou, které připadají na 17. právě srpna. Tak se mějte krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Několik českých turistů utrpělo při požáru v chorvatském Omiši lehká zranění. Asi 120 jich zůstává v evakuačních centrech. V areálu domova na Hrádku na Kolínsku útočili psi na ovce a pávy, způsobili škodu 50 tisíc. Zítra čekáme slunečné počasí s teplotami do 630 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. Při požáru v chorvatském letovisku Omiš zemřel nejméně jeden člověk. Potvrdila to policie. Záchranáři dál prohledávají nejhůř zasažené oblasti. Rychle se šířící plameny spálily v noci velký počet domů i aut a vynutili si evakuaci asi 2000 lidí. Mezi nimi byly i 300 českých turistů. 120 z nich stále zůstává v evakuačních centrech, kde jim pomáhají čeští diplomaté i policisté. Na místě je i konzul Štěpán Šantrůček.
4: Obdrželi jsme informace o nějakých lehčích zraněních. Ti čeští občané, kteří měli například nějaké drobné popáleniny, tak byli ošetřeni ať už v těch záchytných centrech na poliklinice v Makarské nebo v nemocnici ve Splitu. Naše konzulární jednatelství ve Splitu samozřejmě bude otevřeno i v průběhu celého víkendu. Kdokoliv, kdo bude potřebovat pomoc zprostředkovat kontakty například s rodinou nebo pomoc vydat náhradní cestovní doklad, tak jsme přítomni a jsme připraveni pomáhat.
3: Středočeští policisté šetří napadení ovcí a pávů v domově na Hrádku na Kolínsku. Zaútočili na ně psy a způsobili škodu až 50 tisíc. Zvířata klienti se zdravotním postižením využívali k zooterapii. Policie vyhodnotila případ jako přestupek, říká její mluvčí Michaela Richterová.
5: Policisté v dané věci prověřili získané informace a kontaktovali majitele uvedených psů. Přiznal, že mu psi občas utečou, k celé té události projevil lítost a přislíbil okamžité sjednání nápravy k zamezení jejich dalšího volného pohybu.
3: Majitel psů zároveň uvedl, že je připravený případnou prokázanou škodu uhradit. Silničáři opravují dva úseky Pražského okruhu. Mezi Kunraticemi a Hodkovicemi a taky mezi dálnicí D1 a Jesenicí je provoz zúžený do dvou pruhů v obou směrech. Dělníci na opravu vozovky použijí speciální plastobeton, popisuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
6: Ten je proti klasickému betonu pevnější a tvrdší, protože je smíchaný s pryskyřicí, křemičitým pískem a drobným kamenivem, který velmi rychle na silnici tuhne.
3: Práce mají stát více než 140 milionů korun a potrvají do října.
2: Počasí.
3: Zítra bude jasno až skoro jasno, beze srážek a očekáváme silnou zátěž teplem. Nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na dálnici D11 na výjezdu z Prahy do Hradce Králové dejte pozor. Na druhém kilometru se v levém pruhu srazila dvě auta. Zpomaluje se a vybočuje a je tam krátká kolona. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh zůstává kolona. Pomalu pojedete mezi 12. a 23. kilometrem, je to na půl hodiny. A na D4 na výjezdu z Prahy počítejte s kolonou od sjezdu na Zbraslav. U Jíloviště je dopravní omezení kvůli stavbě mostu. Je to na 35 minut. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Tolik zprávy a teď už začíná Den v kraji s Jitkou Lukešovou.
7: Hezké odpoledne.
2: Den v kraji.
0: No a jako vždy jsme připraveni, takže startujeme a máme pro vás opět to nejdůležitější, jak ze středních Čech, tak samozřejmě i z Prahy. No a co to bude tentokrát? Zjistili jsme, že Praha chce vědět, co přesně lidé vyhazují do odpadkových košů v centru metropole. Také se vypravíme na letiště Václava Havla v Praze, kde skončily opravy okolní hlavní runwaye. No a třeba za chvíli tu bude i zpravodajský souhrn celého pátečního dne. Jako vždycky, ale začínáme písničkou.
2: Český rozhlas střední Čechy, den v kraji.

0: Tak to byl Petr Naď, který dospívává. No a teď už je na řadě slibovaný zpravodajský souhrn celého pátečního dne s datem už 14. srpna, který pro nás pro všechny připravila Lenka Vokatá.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Na letišti Václava Havla v Praze skončily opravy okolí hlavní dráhy. Po zhruba 4 měsících dnes na ranveji přistálo první letadlo. Podrobnosti uslyšíte už za chvíli. Mladoboleslavský magistrát zakázal odběr vody Sklenice a jejich přítoků. Důvodem jsou nízké průtoky na hranici sucha. Zákaz platí podle webu magistrátu do odvolání. V Čelákovicích u Prahy by mělo vzniknout nové výjezdové stanoviště Středočeské zdravotnické záchranné služby. Město připraví pozemek, stanoviště by měl pak postavit Středočeský kraj. Město a záchranná služba by měly v dalších týdnech uzavřít memorandum o spolupráci. Stavět by se mohlo příští rok. Dnes začala oprava dálnice D10 mezi Bezděčínem a Kosmonosy u Mladé Boleslavy. Ve směru od Prahy do Liberce musí dělníci vyměnit povrch. Řidiči tam jezdí zúženými pruhy sníženou rychlostí 80 km za hodinu. Práce by měly být hotové do 5. října. Odhadované náklady jsou zhruba 140 milionů korun. Lidé v Poděbradech si připomínají 130. výročí odhalení sochy Jiřího z Poděbrad na hlavním náměstí. Město nechalo pomník nasvítit tak, aby se jeho stín promítal na okolní budovy. Reflektory začnou svítit dnes večer v 8:30. A v Praze ve spodní části Václavského náměstí dnes začala akce Aby sny nezešedly. Připomínka výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 potrvá tradičně týden. Lidé budou moct až do 21. srpna navštívit venkovní výstavu dobových fotografií nebo promítání autentických, amatérských i profesionálních záběrů.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Praze a středních Čechách? Stručně, jasně, přehledně.

0: Michal Tučný dospívává, máme 14,5 minuty po 17. hodině a čeká nás odpad. Praha chce vědět, co přesně lidé vyhazují do odpadkových košů v centru metropole a zadala rozbor odpadu. Jeho svoz se uskutečnil včera a podle prvních předběžných dat tvoří třetinu odpadu petlahve a plechovky od nápojů. No a více si teď řekneme z centra metropole s reportérem Dominikem Kučerou. Pěkný den.
1: Hezký den. Na Mariánském náměstí v Praze se technici v ochranných oblecích probírají hromadou pytlů s odpadky. Na dlažbu rozprostřeli velké plachty, kde třídí plastové lahve, plechovky, jednorázové obaly a další obsah košů. Svezli sem celkem zhruba 800 kilo odpadu, který se nahromadil za půl dne na Václavském náměstí a v ulicích na Příkopě a v Dlouhé. Odpad chtěli rozstřídit za asi 7 hodin, ale kvůli velkému množství trvá rozbor déle.
0: No a co dalšího už technici z odpadu zjistili?
1: Například na Václavském náměstí vyhodili lidé za 4 hodiny asi 170 kilo odpadu. Za celý den se tam tak v koších nahromadí asi jedna tuna. Zhruba jednu třetinu z toho tvoří petlahve a plechovky, další třetinu pak jednorázové obaly od pití a jídla, často z fast foodových restaurací. Zbytek odpadků je různorodá směs, třeba nedojezené trdelníky nebo oblečení z obchodů.
0: No a můžeš říci, co bude magistrát a Praha 1 s těmi výsledky nakonec dělat?
1: Institut cirkulární ekonomiky, který rozbor zajišťuje, připraví podrobné výsledky v říjnu. Radnice Prahy 1, která projekt iniciovala, chce na základě přesnějších dat uspořádat po volbách kulatý stůl, kam přizve například zástupce technické správy komunikací, pražských služeb, magistrátu hlavního města nebo gastroprovozoven v centru. Na základě výsledků se pak bude Praha zabývat tím, jestli je nutné navýšit počet košů nebo například posílit svoz. Podle zástupců Prahy 1 bude do budoucna důležitá také otázka zálohování nápojových obalů.
0: Tak tolik z centra Prahy, náš reportér Dominik Kučera. Díky moc, hezký den.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Vladimír Mišík, no a písnička se jmenovala Co ti dám, a teď se vypravíme na pražské letiště, protože právě letiště Václava Havla v Praze dokončilo opravy okolí hlavní runwaye. Po zhruba čtyřměsíční uzavírce tam dnes odpoledne dosedlo první letadlo. Dělníci od poloviny dubna vyměnili například světla anebo také kabely. No a práce stály přes miliardu korun.
1: My jsme teď s manažerem správy a rozvoje provozu ploch Miroslavem Chrvátem na křížení hlavní a vedlejší dráhy. Občas nám nad hlavami proletí letadlo. Vidím, že na hlavní runway jsou nová světla. Co dalšího je tu nové?
2: Postavili jsme 3,3 km nového kabelovodu. V něm je umístěno až 160 km kabelů. Celkově jsme vyměňovali přibližovací světelnou soustavu.
3: My se teď procházíme po křižovatce pojezdových drah D a F, která je také plně předělaná. Co se tady vlastně všechno dělalo?
2: Ano, teď se nacházíme na klíčové křižovatce pojezdových drah, které slouží hlavní dráze 0624. V touto křižovatku vlastně projedou všechna letadla, která odlétávají z runway 06, nebo naopak drtivá většina letadla, která přistává z dráhy 24. V letošním roce jsme vlastně provedli její celkovou rekonstrukci, to znamená, šli jsme až do holoubky téměř 1 metr a opravili jsme i přilehlé pojezdové dráhy. Tento prostor je velký cca 55 000 metrů čtverečních.
3: Letadla po dobu uzavírky hlavní runway létala přes hustě zalidněné části Prahy a Středočeského kraje. Vy jste těm zasaženým obcím posílali peníze. Na co ty peníze šly? Ptám se mluvčí letiště Praha Denise Hejtmánkové.
4: Letiště udělalo mimořádné dary v přesahující 13 milionů korun. Jak jste zmínil, zasaženým obcím, zejména Praha 4, Řepy, na druhé straně dráhy, potom případně Kladno. Tyto obce využily dané finanční prostředky například pro revitalizaci zeleně nebo pro výstavbu dětských hřišť.
1: Například Kladno dostalo 1 000 000 korun. Peníze dá tamnímu dětskému rehabilitačnímu stacionáři Zvonek, říká mluvčí města Vít Heral.
5: Finanční dár 1 000 000 korun od letiště Praha se rozhodla rada města uvolnit na projekt, na investiční projekt v dětském rehabilitačním stacionáři Zvonek, a to konkrétně na vybudování multisenzorické místnosti. To je speciálně upravený prostor, který nabízí dětem s různými typy zdravotního postižení podněty stimulující zrak, sluch i hmat a pomáhá jim s rozvojem smyslového vnímání, terapií a relaxací.
1: A dodává, že prostor má začít fungovat příští rok.
5: Darovací smlouva byla podepsána v polovině července a záměr je v průběhu příštího školního roku, aby ten projekt byl naplněn, aby ta multisenzorická místnost začala sloužit dětem.
1: Finanční dary dostalo Kladno a další obce i při loňské uzavírce hlavní dráhy. Z letiště Václava Havla, Richard Webs, Český rozhlas.
6: Český rozhlas střední Čechy, den v kraji.

0: Salisbury Hill a Mr. Peter Gabriel. No a co si dáme teď? Vypravíme se do Mělníka. Koncerty, výstavy, divadelní a filmová představení, přednášky a dílny pro děti i dospělé. To vše připravilo na léto Mělnické kulturní centrum. No a jaký je letos o program zájem a na co se návštěvníci můžou těšit v samotném závěru prázdnin, tak o tom všem si budeme povídat s vedoucí produkčního oddělení centra Beátou Krůpovou. Vítejte a přeju pěkný den.
1: Dobrý den, já vám taky.
0: Kulturní centrum si pro letošní prázdninový program připravilo desítky akcí. Tak co mělo dosud u návštěvníků největší ohlas?
1: Tak ano, já bych vás zapojila, že je to přesně 40 akcí během vlastně tří prázdninových týdnů. S tím, že my jsme teď v podstatě na konci první třetiny a musím říct, že to jednoznačně byl koncert na náměstí Míru Mělníku, kdy jsme měli kapelu Hrajeme kabát.
0: Letní období bylo mimořádně horké. Ovlivnilo počasí návštěvnost akcí nebo jejich přípravu?
1: Musím vám říct, že jsme se toho trošičku báli, protože samozřejmě jako každý organizátor kulturních akcí se bojí deště a bojí se extrémního tepla. Naštěstí ty úplní extrémy, ty nás minuly. Takže zatím bych řekla, že naopak tím, že máme akce pro děti umístěné možnost ve stínu, tak tam je to v pořádku. A večerní koncerty, to už je takový ten příjemný srpnový podvečer. Takže krom těch příprav, kdy kolegové se potili v tričkách, tak v podstatě neuvlivnilo.
0: Blíží se závěr léta, závěr prázdnin, no a tedy i konec letošního projektu Mělník v létě nespí. Tak co zajímavého máte ještě připraveno, kdy a proč se do Mělníka vlastně vydat?
1: Tak my končíme opravdu až 31. srpna s tím pořadem nebo programem Mekuc v létě nespí 2026. Je tam spousta workshopů pro děti, jak jste říkala, je tam spousta koncertů. My máme totiž koncerty jak u Masarykova kulturního domu na Mělníku, tak na náměstí Míru. Takže z těch největších jmen, která nás ještě čekají, tak je to kapela PSH, ABBA Revival, budeme tady mít tančírnu s Honzou Ornderem, koncerty naopak u kulturního domu, tak to nás čeká Štěpán Kojan, nebo v pondělí hned 17. Adéla Elbl, stand-up. Takže se i zasmějeme pořádně od srdce. To je toho opravdu hodně a já bych samozřejmě vaše posluchače určitě poslala na naše webové stránky, aby se podívali, kdy, kde přesně a v kolik hodin, jaká akce je čeká.
0: Výborně, tak tolik vedoucí produkčního oddělení Beáta Krůpová. My vám moc děkujeme, ať se všechny akce vydaří a zase naslyšenou.
1: My také děkujeme a doufáme, že se s některými z vás uvidíme na našich akcích na Mělníku. Naschledanou. Den v kraji.

0: Středočeská setkání. Poznejte zajímavé lidi ze středních Čech.
1: Neurovědec Aleš Stuchlík z Čelákovic nám přijde povyprávět o paměti, o stresu, ale také o stárnutí mozku a o možnostech jeho trénování.
0: Středočeská setkání. Každou sobotu po 11. hodině na Českém rozhlase střední Čechy.

0: dokola.
1: Tomáš Klus a písnička dokola. Teploty v Česku se znovu pohybují kolem třicítky. Lékaři upozorňují, že běh v horku může být pro netrénované sportovce nebezpečný. Nejvyšší teplota, při které by měli vyrážet do terénu, je 28 stupňů ve stínu. Při vyšších jim při běhu delším než půl hodiny hrozí kolaps z vedra. No a v extrémních případech může dojít i k těžkému poškození zdraví.
2: Já vždycky ráno chodím běhat, ať je léto nebo zima, ale co jsem běžel některé závody, tak byl přes 30 stupňů a to už byl fakt mazec.
3: Běžíme s Jiřím Perut. Jste ještě hobík?
2: Ještě pořád hobík jsem, i když běhám dost pravidelně a teď se právě připravuju na maraton.
3: Možná už zastavíme, tady je příjemný stín.
2: Při tom maratonu se do vás popírá sluníčko, to tělo to jako docela schytá. Byly úseky, kdy jsem musel vyloženě i jít, protože se mi točila hlava, to pak nemá smysl jako jít přes nějakou hranici, i když je to těžký, protože chcete ten závod dokončit, ale tak zdraví je pořád přednější. No.
4: Má jasno 43letý amatérský běžec Jiří Peroutka. K tomu, aby byli lidé při sportu ve vysokých teplotách opatrní a nepřeceňovali své síly, vyzývají také lékaři.
5: Pro netrénované sportovce, co se týká běhu, je bezpečná teplota nějakých 28 stupňů ve stínu při velmi nízké vlhkosti.
4: Popisuje vedoucí lékař anesteziologického oddělení pražského IKEMu Pavel Vychodil. Trénovaní běžci podle něj zvládnou i teploty o 4 stupně vyšší.
5: Pro běh je absolutní limit 35 stupňů ve stínu. Při vyšší teplotě už tělo není schopno efektivně ochlazovat odpařováním potu toho běžce. Při pokusu o dlouhodobou zátěž dochází k přehřívání na 35 stupňů.
4: Běžci nejčastěji kolabují kvůli vedru právě při amatérských závodech. Při podezření na přehřátí organismu neboli heat shock je jedinou pomocí tělo intenzivně ochlazovat.
5: Stříkat na něj studenou vodu nebo aspoň zabalit do nějakých ručníků, prostěradel. Pacient s přehřátím se má nejdříve ochladit, pak teprve transportovat do nemocnice. Pokud do 30 minut od toho poškození nedojde k schlazení, tak ty následky bývají trvalé.
4: Při přehřátí organismu může dojít k selhání oběhu a k poškození jater a ledvin, ale také k otoku mozku.
5: Ty závody, při kterých dochází k těžkým případům poškození zdraví, jsou od 5 kilometrů výš. Ty zprávy, co máme my u pacientů, kteří u nás byli hospitalizovaní, často je to už na 4. kilometru.
4: O něco lépe jsou na tom při vedrech cyklisté, kterým s ochlazováním pomáhá také proudící vzduch. Na kolo tak můžou jít i při teplotách až o 5 stupňů vyšších. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Střední Čechy, den v kraji.

0: prací ve středních Čechách.
1: Před námi je víkend. Jaká bude z pohledu počasí sobota, tak to nám teď řekne Taťána Míková.
2: Noc na zítřek bude jasno. Asi o 2 stupinky teplejší ráno, takže 15 až 12, v údolích až 9 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, tak 11 km za hodinu. Myslím si, že bude hodně míst, kde nebude v noci foukat vůbec. Během zítřejšího dne čekáme většinou jasno nebo skoro jasno, nějaký ten cár na obloze být může, možná hlavně na večer na severozápadě kraje, kde bude trošku přibývat mraků. Bude to ale zase suchý den, nedá se s tím nic dělat. 32 až 35 maximální teploty.
1: Já ještě doplním, že v neděli můžeme pak čekat dopoledne jasno, odpoledne na severozápadě našeho kraje může místy přijít i nějaká ta bouřka. No a teploty v neděli do 29 stupňů Celsia.
0: Český rozhlas střední Čechy, den v kraji.

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípě najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěv, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hoconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kdo se rumem neopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil,

Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem, jo.

skupina Slza a Celeste Buckingham. Tak písnička nám končí, 18. hodina klepe na dveře. Co to znamená, že jsme na konci pátečního vydání našeho magazínu Den v kraji. Ten další tady bude zase až po víkendu, opět krátce po 17. hodině. Už teď se na vás těší kolega Pavel Kučera. No a co nás čeká v našem vysílání dále, tak já se s vámi neloučím. Naopak za chvíli po 18. hodině a po zprávách se znovu uslyšíme u našeho podvečerního vysílání. Takže zatím krásný podvečer. No a hezký poslech našich dalších pořadů a teď zrovna třeba Dalibora Jandy a jeho písničky Krabička Sirek. Krabičku

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
3: Česko zasáhne o víkendu další vlna veder. Komplexem Blanka v Praze bude od zítřka jezdit nová tunelbusová linka. Zítra čekáme slunečné počasí s teplotami do 630 stupňů. U zpráv vás vítá Lenka Vokatá. O víkendu zasáhne Česko další vlna veder. V sobotu vystoupají teploty na 36 stupňů Celsia, v neděli může být až 37 stupňů. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu na většině území Česka taky dál platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Pokračuje Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Takto vysoké teploty mohou totiž působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. A dále také přidává výstrahu na vysokou a v neděli na jihu Moravy i na velmi vysokou zátěž teplem, kdy v kombinaci se slunečním zářením a postupně, zejména pak v neděli, i rostoucí vlhkostí vzduchu se bude zvyšovat zátěž teplem.
3: Meteorologové proto doporučují o víkendu omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. V pondělí by se měly objevit srážky, a to na většině území. Tunelovým komplexem Blanka v Praze zítra poprvé projede takzvaný tunelbus. Linka číslo 145 začne na sídlišti Čimice a bude pokračovat přes Bohnice, Kobylisy až na konečnou Dejvická. Celou trasu ujede za 15 až 20 minut. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
5: Tunelbusová linka nejenom urychlí spojení mezi Prahou 6 a Prahou 8, ale zároveň ulehčí metro v jeho centrálních úsecích. Zavedení tunelbusu je tak zcela v souladu se snahami vytvářet alternativy k cestám přes centrum města.
3: V Rašovicích na Kutnohorsku umístí na střechu obecního úřadu fotovoltaické panely. Ty mají v příštím roce pokrýt i mateřskou školu v sousedních Jindicích a tamní hospodářskou budovu. Na rozvoj solární energie má obec přislíbenou dotaci. Pokračuje nezávislý starosta Rašovic Zbyněk Šaněk.
6: My samozřejmě v rámci toho dotačního titulu chceme sdílet tu vyrobenou elektriku. Bude docela velké bateriové úložiště, taky můžeme využít pro veřejné osvětlení, případně pro sportovní zařízení. Sport.
3: Americký cyklista Andrew August vyhrál druhou etapu Czech Tour a posunul se do čela průběžného pořadí. Nejlepším z Čechů byl na trati z Mladé Boleslavy na Ještěd Václav Ježek, který obsadil 13. místo. Největší domácí etapový závod bude pokračovat zítra. Peloton pojede z Pardubic na Dlouhé Stráně.
2: Počasí.
3: Zítra bude převážně jasno až skoro jasno, beze srážek, a očekáváme silnou zátěž teplem. Nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
3: Na dálnici D4 na výjezdu po Strakonické zůstává dlouhá kolona od sjezdu na Zbraslav až k Jíloviště. Tam staví most a zdržení je přes 30 minut. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Horní Počernice ze 4. kilometru popojíždí kolona. Na 9. kilometru tam řeší kolizi dvou aut. Naberete zpoždění téměř 20 minut. A na pražském okruhu ve směru na D1 před sjezdem na Jinočany je hlášená nehoda. Blokovaný je jeden pruh a je tam krátká kolona. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A naše vysílání pokračuje s Jitkou Lukešovou.
7: Hezký podvečer. No a co nás čeká v následující hodině? Tak například si povíme, že klientů bank, kteří naletěli podvodníkům, přibylo i letos v prvním pololetí. Také si připomeneme, že v sobotu uplyne 40 let od premiéry kultovní Mouchy režiséra Davida Cronenberga. No a samozřejmě pro vás máme také spousty krásné muziky. Tak hezký poslech a hezký podvečer.

0: To byla původem irská zpěvačka Enya Haji, Karibské Blue. Falešný bankéř a policista nebo podvodné investice. Nejčastější scénáře, jak útočníci získávají peníze od lidí přes internet, se prakticky stále nemění. Přesto oslovené banky potvrzují, že kybernetických podvodů letos dále přibývá. Třeba u komerční banky v prvním pololetí o 41%. No a roste i částka, kterou podvodníci lidem ukradnou. Obětí se přitom může stát kdokoliv, nehledě na věk nebo vzdělání.
1: Máme ukradené doktory, právníky, ekonomy a stejně tak majitele menších třeba výrobních firm.
2: Popisuje mluvčí ze skupiny ČSOB Petr Milata. Neplatí tak, že na podvody naletí hlavně starší lidé, kteří se v technologiích hůř vyznají. Třeba nejčastěji podvedení klienti komerční banky jsou ročníky 1974 až 1979. A trend potvrzuje i Česká spořitelna, říká její specialistka pro bezpečnost klientů Andrea Kameníčková.
3: Bohužel se daří těm podvodníkům do toho podvodu zasáhnout lidi ve zcela produktivním věku, kteří žijí prostě v našem moderním světě, používají technologie a všechno, ale tenhle podvod je opravdu tak zákeřný, že funguje i na ně.
2: Falešní bankéři a policisté zneužívají toho, že lidé těmto institucím věří, o to víc, pokud jim tvrdí, že se snaží ochránit jejich peníze. I kvůli tomu pak napadení lidé nevěří svým bankám. Ty totiž umí podezřelé transakce rozpoznat a klientům volají, aby jim podvod rozmluvili. Typický scénář, jak klienti uvažují při podvodných investicích, popisuje expert komerční banky na kyberbezpečnost Pavel Šašek.
4: Oni jsou velmi pod tlakem toho, že se bude dařit lépe, protože vám útočník ukáže falešné grafy, falešné investování a samozřejmě pak, když vám bankovní expert na bezpečnost chce vymluvit, že to tak není, tak ono se to opravdu velmi těžce poslouchá. Takže velmi často s námi bojuje a říká, to není pravda, a já tam pošlu ještě.
2: Podvodníci přitom používají i nové praktiky. Lidi například donutí si nainstalovat aplikaci, která vypadá jako bankovní, a poté je přimějí k telefonu přiložit svou kartu a data z ní skopírují. Postup ale zůstává stejný, vyvolat v lidech strach, že přijdou o peníze a nabídnout rychlé řešení. Podle psycholožky Heleny Sovákové jsou útočníci úspěšní i proto, že k lidem se v dnešní době dostává pětkrát víc informací než před 20 lety.
5: Jestliže my máme spoustu možností, pro nás je velmi obtížné už racionálně vyhodnocovat, která ta možnost je a není správná. My si vlastně na to nedáme ani ten čas. Takže my sami v tom dnešním přetížení a v běhu, v jakém jsme, přispíváme tady k tomu.
2: I proto je podle Sovákové nejdůležitější nejdřív přemýšlet nad tím, k čemu lidi podvodník nutí. Banky totiž po svých klientech nikdy nechtějí citlivé údaje nebo přeposlat peníze. Volající bankéře nebo policisty je navíc možné si snadno ověřit. Pravý zaměstnanec banky se například umí prokázat přímo přes aplikaci. A pokud už nějaké peníze lidé podvodníkům pošlou, měli by co nejdřív kontaktovat banku, aby případně stihla ještě transakci zablokovat. Vít Andrle, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Národní kavárna Pavla Vítka.
1: Jakub Werenberg je nejenom hercem a režisérem. Prosadit se mu podařilo i jako muzikantovi. Probereme to všechno. Od seriálu Ulice přes film Báječná léta pod psa až po kapelu Hamleti.
0: Hudební kavárna Pavla Vítka. Český rozhlas Střední Čechy každou neděli po 11.

0: Jennifer Thorne a Bill Medley a jejich slavná to filmová písnička Time of My Life. No a protože písnička skončila, tak se podíváme, co nového tentokrát ve světě filmu. V sobotu uplyne 40 let od premiéry kultovní Mouchy režiséra Davida Cronenberga. Hororový příběh vědce, který na vlastním těle vyzkouší teleportaci, proslavil Jeffa Goldblama i mimořádné maskerské efekty.
1: Zdraví Petr. Bohužel už ve svém věku beru denně haldu léků, slábnou, ale valnou měrou, jak se mezi sebou perou.
2: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy.

0: Tak to byla skupina Mandraže a písnička Motýlino. A protože nám trošku, jak jste si asi mnozí všimli, pokud jste pozorní, ve vysílání trochu zařádil takový letní prázdninový šotek, tak se ke kultovnímu filmu Moucha vrátíme s dovolením ještě jednou. Takže v sobotu uplyne 40 let od premiéry kultovní Mouchy režiséra Davida Cronenberga. Hororový příběh vědce, který na vlastním těle vyzkouší teleportaci, proslavil Jeffa Goldblama i mimořádné maskerské efekty.
1: Na čem pracuji? No, na projektu, který změní lidský život i svět, jak ho známe.
2: Hlavním hrdinou snímku je výstřední, trochu nesmělý vědec Seth Brundle, který se strojil dvojici teleportačních kabin. O jeho převratný vynález se zajímá novinářka Veronika, tu hraje Gina Davisová. Zamilují se do sebe a po úspěšné teleportaci paviána je Brundle připravený na pokus s člověkem.
1: Začít teleportační sekvenci. Sekvence aktivována.
2: Rozhodující krok ale neudělá jako chladnokrevný vědec, ale opilý a v záchvatu žárlivosti. Když se dveře telepodu zavřou, je uvnitř ještě někdo, Moucha. Počítač si se dvěma živými organismy neumí poradit a tak je spojí na genetické úrovni. Nejdřív vypadá pokus jako úspěch. Brundle je silnější, rychlejší a plný energie, jenže postupně se mění jeho chování a potom i vzhled.
3: Brundle rozkládá stravu korozivními enzymy. Říká jim blitinka, blinkne na jídlo, to se rozpustí, no a šup s tím zpátky. Připraveni na demonstraci? Tak jedem.
2: Cronenbergův film je novou verzí Mouchy z roku 1958, která vznikla podle stejnojmenné povídky George Langlena. Z původně jednoduchého příběhu o nepovedeném vědeckém pokusu ale vytvořil Cronenberg tragický horor. Nejde jen o pouhou proměnu v obří hmyz. Moucha je zároveň příběhem o nemoci, stárnutí a ztrátě vlastní identity.
4: No, don't, please.
2: Právě Moucha pomohla definovat moderní podobu takzvaného body hororu, žánru, ve kterém je zdrojem děsu vlastní tělo. David Cronenberg přitom označení body horor nemá příliš v oblibě. Mluvil o tom před 4 lety v rozhovoru pro kanadskou rozhlasovou stanici CBC.
5: Říká se o mně, že jsem snad vynalezl žánr body hororu nebo co. Já jsem tomu tak ale nikdy neříkal a ani by mě to nenapadlo, protože mě to děsivé nepřipadlo. Pro mě je to spíš krása těla, ne body horror, ale ten název se zkrátka ujal. Tak budiš.
2: Co se týče Mouchy, tvůrci masek nejprve navrhli výslednou podobu tvora, takzvanou Brundle Mouchu. Teprve potom zpětně vymýšleli jednotlivé fáze, kterými se k ní hlavní hrdina postupně dopracuje. Maskerský tým nakonec za svou práci získal Oscara.

0: a příběh nezůstal jen na filmovém plátně. O více než 20 let později se Moucha dočkala také operního zpracování. Premiéru měla v Paříži a napsal jí skladatel Howard Shore. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Střední Čechy, písně.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Nosní polypóza je zánětlivé onemocnění, které může vést až ke ztrátě čichu.
2: Já jsem vlastně za 2 měsíce ty biologické léčby najednou omládl o 10 let.
1: O přelomové biologické léčbě s panem profesorem Janem Plzákem z fakultní nemocnice Motol a Homolka.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 9. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy.

0: Skupina Činasky, slyším tvoje kroky. A protože písnička skončila, tak mám pro vás tradiční otázku. Máte chuť zítra někam vyrazit? Pokud ano, zbystřete, protože na řadě jsou jako vždycky v tomto čase i dnes v pátek s datem už 14. srpna. Naše tipy.
1: Středočeské tipy.
2: Kam se zítra můžete vydat? Vraťte se na chvíli do světa pohádek. Polabské národopisné muzeum v Přerově nad Labem vás mezi 10. a 16. hodinou zve na tradiční akci Skanzen v pohádkách Zdeňka Trošky. Čeká vás den plný lidových řemesel, soutěží pro děti, fotokostymérna i připomínka natáčení oblíbených pohádek. Chybět nebude ani tradiční diktát se samotným režisérem Zdeňkem Troškou ve staré škole. Vůně posvícenských koláčů, jarmareční ruch i živá hudba zaplní v polovině srpna Masarykovo náměstí v Benešově. Tradiční benešovské posvícení nabídne řemeslné a farmářské stánky, program pro děti, divadelní pohádku i večerní posvícenskou zábavu s kapelou Horvát Band. Těšit se můžete taky na oblíbenou pěknou hodinku s dechovou hudbou, která slavnost uzavře. Přijďte si na Michalovickou Putnu zaspívat největší folkové hity s Honzou Nedvědem mladším a kapelou Příbuzní. Na koncertě zazní oblíbené písně jako Stánky, Valčíček, Na kameni kámen, Růže z papíru nebo Podvod, ale taky nové autorské skladby z aktuálního alba. Čeká vás večer plný melodických písní, které navazují na odkaz Bratří Nedvědů, Spirituál kvintetu i Brontosaurů. Koncert začne v 19 hodin. Hezké zážitky vám přeje Denisa Hergeslová.
1: Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Střední Čechy. Nalaďte si nás v Mladé Boleslavi a Mnichově Hradišti na 100,3 FM. Český rozhlas Střední Čechy. Žijeme tu s vámi.

Petr Janda, skupina Olympic a nech to být. Tak, tolik písnička, 19. klepe na dveře a to znamená, že jsme na konci odpoledně podvečerního vysílání. Za pozornost společnost děkuje Jitka Lukyšová a přeji vám kouzelný páteční večer, ještě kouzelnější celý víkend a budu se s vámi jako vždycky těšit zase brzy naslyšenou. No a jinak také hezký poslech našich všech dalších pořadů, které jsou tady pro vás připraveny nejenom dnes večera v noci, ale samozřejmě v průběhu celého víkendu. Naslyšenou.

0: hlas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Zprávy.
1: Dětský certifikát by se měl ještě před jeho zavedením upravit. Praha připravila rozbor odpadu v centru města. Zhruba třetinu tvoří petlahve a plechovky. Zítra čekáme slunečné počasí s teplotami do 36 stupňů. U zpráva zvítá Lenka Vokatá. Ministerstvo spravedlnosti připravuje změny v dětském certifikátu. Ten má chránit děti před sexuálními predátory. Šéf rezortu Jeroným Tejc za ANO na změnách spolupracuje s poslanci, aby byly schválené do konce roku, než začne certifikát platit. Úpravy se týkají hlavně elektronického systému evidence.
2: Na změnách spolupracuje ministr spravedlnosti s digitální informační agenturou.
3: Podle stávající úpravy by každý, kdo pracuje s mládeží, musel dokládat opětovně certifikát jednou za 3 měsíce a my musíme proto i změnit právní úpravu, aby ten certifikát byl doložen pouze jednou a ta organizace si mohla platnost tohoto certifikátu kdykoliv ověřit.
2: Současně o změnách debatují poslanci na podvýboru pro oběti a problematiku násilí, aby byly změny včas schváleny. Potvrzuje to člen podvýboru Michal Zuna z TOP 09.
4: Návrhy a debata, které sníží administrativu, tak může být určitě přínosná.
2: Ve hře je i doplnění dalších trestných činů, které by se do certifikátu zapisovaly, například mučení. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Zhruba třetinu odpadu v koších v centru Prahy tvoří petlahve a plechovky od nápojů. Vyplývá to z předběžného rozboru odpadu, který nechal udělat magistrát společně s první městskou částí. Za 12 hodin technici nazbírali ve 3 pražských ulicích asi 800 kilo odpadků, vysvětluje Petr Novotný, konzultant z Institutu cirkulární ekonomiky, který rozbor prováděl.
5: Druhou třetinu zhruba zabírají jednorázové obaly od pití a jídla. Především teda od pití, takže to jsou plastové kelímky, kompozitní kelímky. No a ten zbytek, tak tam máme už nějakou klasickou směs, trocha papíru, trocha plastových obalů, je tam docela dost textilu.
1: Většina středočeských koupališť je podle hygieniků vhodná ke koupání. Varují ale například před jezerem Ostrá na Nymbursku, kde je vysoký výskyt sinic. Opatrní by měli být návštěvníci taky v Písníku v Bakově nad Jizerou. Tam platí zhoršená kvalita a je nutné se hned osprchovat. Na Slapech, Jurečku nebo ve Vyžlovce je nadále voda v pořádku. Sport. Plavec Miroslav Knedla se na evropském šampionátu v Paříži představí ve finále na 50 metrů znak. Závod začne zhruba 10 minut před 20. hodinou. Kolem 8:45 pak na dvojnásobné trati poplave ve štafetě s Jakubem Janem Kryškem a Barborami Sémanovou a Janíčkovou. Počasí. Zítra bude převážně jasno až skoro jasno beze srážek a očekáváme silnou zátěž teplem. Nejvyšší teploty 32 až 36 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Střední Čechy.
1: Na nehodu dejte pozor na Pražském okruhu. Na 21. kilometru směrem na D1 havarovalo osobní auto do svodidel a blokuje levý pruh. Brzdí se prudce před krátkou kolonou, na místě už jsou i hasiči. Na D11 na 8. kilometru směrem na Hradec Králové je odstavené porouchané osobní auto. A porouchané auto je taky na D1 na kilometru 70,5 směrem do Prahy. Český rozhlas Střední Čechy přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Pan Hrůza nám napsal a děkuju za ten dotaz, protože taky si člověk není občas jistý a to pracuje v médiích s češtinou každý den. Zdravím vás a mám dotaz, jak je to v poslední době s často používaným slovem rukojmí. Náš češtinář nás samozřejmě tehdy v 60. letech minulého století velice proháněl ve správném užívání každého slovíčka. Pokud si pamatuju a myslím si, že ještě zatím paměť slouží dobře, tak slovo rukojmí bylo a je podle vzoru stavení a nikdy to nemohlo být jinak. Bohužel v poslední době, a to i v Českém rozhlase nebo v České televizi, slýchám a vidím napsané rukojmích, což podle mě nemůže být správně a na mé hlavě stávají vlasy hrůzou, ačkoliv jich mám tam již poskrovnu, píše pan Hrůza. Pan Hrůza je vtipný a vy ho potěšíte s tím, že ho podpoříte v tom, co napsal?
2: Doufám, že ho potěším, i když ho nepodpořím.
1: To jsem zvědavý, co řeknete.
2: No, ono to slovo rukojmí je vlastně dost extrát. Jednak je to podstatné jméno, které se skloňuje jako přídavná jména. To je jedna zvláštnost. A jednak patří do skupiny těchle mužských životných podstatných jmen, která jsou obourodá. Takže funguje v ženském i mužském rodě. A navíc v téhle úzké skupině slov úplně vyniká slovo rukojmí, které může mít i střední rod. O tom středním rodu mluví pan posluchač.
1: Takže ta rukojmí, ten rukojmí, to rukojmí.
2: Ano, a to rukojmí je podle vzoru stavení, jak píše pan posluchač.
1: No.
2: A nebo může být v ženském rodě, to pak skloňujeme jako paní, ale může být i v mužském rodě a to je ten případ, který pana posluchače tahá za uši, totiž je to jako typ Jiří, ale protože Jiří se obvykle skloňuje jen v jednotném čísle, tak si můžeme pomoci tím vzorem Jarní. A tam máme potom ty koncovky bez rukojmích.
1: Takže když si řekneme, že jsou to muži a chceme použít 7 rukojmích.
2: Je to v pořádku, můžeme si ten rod opravdu vybrat. Zkrátka máme na výběr.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že cesty a silnice na našem území mají historii dlouhou tisíce let? Obchodníci se po Čechách a Moravě pohybovali už v době bronzové a železné. Lákala je sůl z Halštatu nebo jantar z Baltského moře. Archeologické nálezy potvrzují, že přes naše území proudily karavany vozící vzácné komodity, dokonce i zlato. K dispozici měli jen vyšlapané stezky, někde doplněné dřevěnými hatěmi. Za vlády Přemyslovců se obchodní síť rozrůstá a vznikají takzvané zemské stezky. Ve 14. století se Karel IV. Staral o opravy cest a zavedl strážná místa proti loupežníkům. První skutečnou silnicí byla trasa z Prahy do Vídně. Obchodníci se ale často snažili vytyčené trasy obejít, protože se jim nechtělo platit mýto a zůstávaly po nich jen vyšlapané pruhy země. Husitské války stav komunikací ještě zhoršily. S 16. stoletím přicházejí nová opatření proti loupežníkům, například kácení lesů kolem hlavních cest. A do této doby také spadá počátek mapování silnic. Průkopníkem kartografie byl německý astronom, geodet a fyzik Erhard Etzloib. Jeho mapy měly usnadnit poutníkům cestu do Říma. První českou mapu vytiskl Mikuláš Klaudián v roce 1518. Pevné kamenné silnice se začaly budovat až v 18. století za vlády Marie Terezie podle rakouské metody s vrstvou lomového kamene a štěrku. Říkalo se jim císařské silnice a můžeme říci, že dodnes tvoří páteř naší silniční sítě.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak se teď v létě starat o vzrostlé stromy. Prozradíme, jak si včely předávají cestovní navigační informace a probereme závady motorových zahradních pomocníků.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
2: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
3: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
4: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
5: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.

Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Sousedé.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Po požáru u chorvatského Omiše je v evakuačních centrech už jen 5 Čechů. Na většině míst v republice skončily lžně obilí, letos kvůli suchu s podprůměrnými výnosy. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V evakuačních centrech v Chorvatsku zůstává po rozsáhlém požáru u letoviska Omiš už jen 5 Čechů. V noci na dnešek se jich tam kvůli rychlému šíření ohně museli uchýlit asi 300. Potvrdil to konzul v Chorvatsku Štěpán Šantrůček, podle kterého žádný český turista neutrpěl vážné zranění. Několik z nich má jen drobné popáleniny. Konzulární jednatelství ve Splitu bude otevřené celý víkend a je připravené vydávat lidem náhradní doklady nebo zprostředkovat kontakt s příbuznými. Při požáru v okolí Omiše zemřela jedna žena a 8 zraněných je v kritickém stavu. Čeští zemědělci sklidili přes 95% ploch s obilím. Nejdál jsou ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Průměrné výnosy se pohybují kolem 5,4 tuny na hektar, tedy skoro o pětinu méně než v loni. Na vině je podle mluvčí agrární komory Barbory Pánkové především nedostatek srážek a horko.
2: U obilovin očekáváme meziroční pokles produkce kolem 17% a u řepky přibližně o 21%. Pro zemědělce to znamená také významný ekonomický dopad. Jen u obilovin a řepky odhadujeme při současných cenách výpadek tržeb zhruba na 8 až 10 miliard korun.
0: V nemocnici v Rumburku by mělo ke konci letošního roku ukončit činnost dětské oddělení. Jeho primář totiž odchází do důchodu. Informaci zveřejnili starostové ze Šluknovského výběžku. Krajská zdravotní, pod kterou nemocnice spadá, ji zatím nechce potvrdit. 18 starostů proti utlumování zdravotní péče protestovalo dopisem adresovaným hejtmanovi Ústeckého kraje a předsedovi vlády. Jak říká nezávislý starosta Krásné Lípy Jan Kolář.
3: Zkoušíme veškeré možnosti, které máme, myslím tím tedy my jako starostové, protože nejsme vlastníci nemocnice, neovládáme pojišťovny, neschvalujeme žádné platby a tak dále, ale víme, že tady prostě potřeba lůžkové péče ve výběžku je.
0: Podle tiskového oddělení krajské zdravotní vykazuje za první pololetí letošního roku rumburská nemocnice ztrátu 46 milionů korun. Sport. Tenistka Sára Bejlek postoupila na turnaji v Cincinnati do druhého kola. Krajanku Karolínu Plíškovou porazila po setech 6-0 a 6-2. Příští soupeřkou Bejlek bude další Češka, Barbora Krejčíková. Počasí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno beze srážek, na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov za sjezdem k výstavišti ještě vzniká kolona z kilometru 193. Do zúžení u sjezdu na Bratislavu se osobní auta zdrží 10 minut. A na Pražském okruhu ve směru na D1 počítejte s kratší kolonou od nájezdu z plzeňské D5. Kousek za ním na 22. kilometru uklízejí po havárii osobního auta. Blokovaný je levý pruh. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
4: S takovou náladou a přístupem jsme tady Patrik Rozehnal.
5: A doktorka Kateřina Cajdhamlová, která není farmaceut a dostává spoustu dotazů k tomu dnešnímu tématu.
4: Léky, mnoho léků, když jich prostě bereme víc, co všechno to může způsobit a děláme dobře, když si jich necháme tolik předepisovat, o tom budeme mluvit. A zlobí se na lékárníka zákazník. Po těch práškách, co jste mi prodal, mě tak všechno bolí. A lékárník klidně odvětí, ale vždyť přesně to jste si přál. Říkal jste, že chcete nějaké prášky na bolest.
5: Ano.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Michal Prokop na začátek dnešního dílu pořadu Veselé a zdravě. Téma zní mnoho léků. Prostě když jich bereme hodně, co to všechno může způsobit a možná už to pociťujete i vy. Možná je máte na jednom místě, možná máte takový, jak se říká, krmelec, že si to třídíte podle toho dnu nebo i částí dne a tak podobně. Na tom kdysi podobně byl i Josef Náhlovský a svěřil se už tehdy taky v horoskopičanách Karlu Šípovi.
1: Ale počkej, já od začátku se tě chci zeptat, jako co jsi to tady přines, jako to je kabelka tvoje, tam nosíš doklady nebo...
2: Tomu by se nevěřil, to je takzvaná ošatka zdraví. Já nosím takový běžný léky, který každý člověk potřebuje, tam mám skoro všechno.
1: Každý člověk, vidíte, no, paní, tu hromadu.
2: Vidíte, co se vám stane, já přiběhnu, už vás léčím.
1: Dobře, no tak mi řekni, tak jako namátko, tak co je třeba tohle?
2: Tohle to je, ukaž, to je na dětský škrkavky. A škrkavky a roupy.
1: Prosím tě, kdybys ty mohl přijít jako k dětským škrkavkám teda.
2: No tak taky chodím k vám na návštěvu.
1: Ale ne? Je u nás deratizace každý druhý den, jo? Nebo tohle to mě zajímá, co je tohle to?
2: To je veselá tabletka, to když dáš někomu. To je projímadlo.
1: To je projímadlo.
2: Do kafíčka nebo do vínečka, tak za chvilku vyrazí. Ale to je kalup potom, no.
1: Aby
2: no.
1: Bylo veselo, jako,
2: vlastně,
1: jo?
2: Vlastně, no.
1: Ty jsi vyzbrojený, no, jako úžasně. A co je, počkej, tady vidíme.
2: Potřebuješ ty něco? Co ti jde? Řekni, co to je, to třeba.
1: No co je tohleto?
2: No to bylo, to jsou nosní kapky, tohleto. Ale já ti mám lepší nosní kapky, to jsou super nosní kapky. Máš rýmu?
1: No já mám pořád nějakou rýmu.
2: No tak si lehce si nasadit.
1: A ty mě necháš, že svýho?
2: No jistě, no.
1: Jo, no tak dobře.
2: No?
1: No ale nějak se mi špatně dechá přes ten nos. Špatně se mi dechá.
2: Ježišmarja, promiň. Tohle jsou nosní kapky, tohle je vteřinový lepidlo. Tak jaká je, blbej fort.
1: No, prosím tě. Skovej si ošatku zdraví pro sebe, nikomu nic nenabízej.
3: Veselé a zdravě.
4: Naprosto dokonalé, pane Náhlovský, doufám, že už svoji ošatku zdraví jste vyhodil.
0: Už ne, už nemůže, už nás opustil.
4: Jo, vlastně, pardon, omlouvám se, ale takhle to lidi dělají, ano, no. Že nabízejí dokonce druhým lidem své léky.
0: A že zaberou.
4: To se fakt nesmí dělat.
0: Jako zakázáno ze zákona?
4: Ne, není, ale může to tomu druhému uškodit, protože každý člověk je individualita a je velmi důležité zhodnotit celkový zdravotní stav a to, co jednomu může prospět, tak druhému může uškodit.
0: Kolik léků je vlastně už hodně?
4: No, tak říká se, že hodně určitě je 8 léků a začínáme být pozorní, pokud ten člověk bere 5 léků.
0: A pozor! Počítají se léky, čistě léky, nebo třeba i potravinové doplňky a vitamíny do toho počtu?
4: Nádhera, takže rozdíl mezi léky a potravními doplňky je v tom, že lék má množství účinné látky vyšší, potravní doplněk ho má trošku nižší, ale pokud ho bereme v pravidelných intervalech dlouhou dobu, tak u některých se může nashromáždit v těle, čili a může mít samozřejmě interakce. To znamená, že...
0: Takže ho můžeme vlastně počítat.
4: Berme ho jako lék rovněž, ano. A já tady mám takovou zajímavou statistiku, že nejméně polovina všech lidí v západních zemích užívá víc než jeden lék na předpis. Jeden ze 6 bere dokonce dohromady víc než 3 léky a 5 ze 6 lidí, což je teda strašně moc. To je vlastně, kolik to je, 1/6 všech lidí starších 65 let užívá nejméně jeden lék a téměř polovina z nich bere 3 a více, což uvedl magazín Six Wise, to znamená, že vlastně v té vyšší věkové kategorii ta polypragmázie, jak se tomu říká, to je, když berete hodně léků, je běžná. A je velmi zajímavé, že ve Velké Británii přijali směrnici, podle které užívali senior víc než 5 léků, musí to být v jeho lékařské dokumentaci 2x ročně zkontrolováno. ta nemoc by se měla vlastně objektivizovat, jestli ještě trvá potřeba těch léků a musí tam být zdůvodněno, proč nelze počet léků snížit ani omezit. Mm-hmm. Velká Británie je trošku tedy napřed.
0: A jak je to u nás?
4: No, to právě vůbec u nás takhle nebývá.
0: A máme statistiku v Česku, jak je to s braním léků?
4: Nenašla jsem ji, já jsem ji fakt hledala, ale nenašla jsem ji. A v infolistech Státního ústavu pro kontrolu léčiv je napsáno, že revize léčby patří do rukou lékaře, ideálně jednoho, který celou farmakoterapii koordinuje a je v kontaktu s ostatními kolegy, kteří léky předepisují a případně s farmaceutem. No to je prostě ideál, kterého zatím bohužel nedosahujeme.
0: Co všechno může způsobit hodně léků, které bereme, jako tedy vlastně tím, abychom si léčili některé své neduhy nebo nemoce a jak se k tomu postavit, to všechno ještě probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamovou v našem pořadu Vesele a zdravě a později i s vámi.
3: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: čem si dnes povídáme a jaké téma řešíme, připomene i náš posluchač, který pravidelně hlídá téma ve vysílání a pak nám posílá básničku po telefonním záznamníku.
1: Zdraví Petr. Bohužel už ve svém věku beru denně haldu léků. Slábnou, ale valnou měrou, jak se mezi sebou perou.
0: A to je ten problém.
2: Nádhera, ano, to je přesně jedna z pěti největších chyb, které lidé dělají při braní léku. Děkujeme, pane Petře. Je velmi zajímavé, že studie zveřejněná v New England Journal of Medicine zjistila, že jeden ze čtyř pacientů, který užívá léky na předpis, trpí vedlejšími efekty. A nejčastěji je to proto, že 54% uživatelů neví nic o vedlejších účincích, nečtou příbalové letáky. A třetina z těch, kdo mají vedlejší účinky, je nespojuje s léky. No, když nečtou příbalové letáky, tak nevědí.
0: Zesilují se tyhle účinky, když se bere víc léků, že vznikne větší pravděpodobnost, že přijdou problémy nějaké?
2: Je to možné, protože můžete, pokud berete léky a jde o to, jestli jsou na předpis, ale mohou to být i volně prodejné vitamíny i bylinky, tak se mohou negativně ovlivňovat a toto riziko nabývá extrémních rozměrů, pokud používáte 4 a víc léků. To znamená, v této kategorii je několik skupin, které jsou zvlášť nebezpečné, jsou to léky proti křečím, antibiotika, některé léky na srdce, léky proti zvýšené kyselosti žaludku a antidepresiva.
0: To jsou tedy skupiny léků, kde mohou pravděpodobně vzniknout větší závažné problémy a jsou
2: vzájemně,
0: i léky,
2: vzájemně, když se berou.
0: Jsou naopak léky, kde třeba to tolik nehrozí, že když nám předepíší, tak si můžeme říct, tak tady to ještě zvládneme. Je to sice ten pátý lék, ale...
2: Ne, je to individuální.
0: Aha.
2: A pozor taky na to, že některé jídlo, nápoje nebo alkohol ovlivňují léky. To znamená, že my si fakt ten příbalový leták musíme určitě kontrolovat. Další, co pacienti zapomínají, si zkontrolovat předpis, protože i lékaři jsou jenom lidé a mohou to zaměnit. To znamená, to je prostě šílený.
0: No ale... a často se stává, že přijdete do lékárny a řeknu vám, vy tenhle lék, co máte od doktora předepsaný, nemáme, ale máme tenhle jiný se stejnou účinnou látkou. A tam já si vždycky říkám, no jo, ale když ten doktor předepsal tohle, asi třeba věděl, proč. Mám si to nechat teď najednou? To rozhodnutí přenechá na mě, ale já nejsem odborník.
2: Tak vzhledem k tomu, že farmaceut je člověk, který je do určité míry odpovědný za to,
0: tak
2: co vydává. A dokonce, pokud se splete doktor, tak dokonce farmaceut může říct, tady je nějaký omyl a vlastně zavolejte svému lékaři. Tak samozřejmě, Patriku, si můžete svého lékaře zeptat, ale já bych se v tomto směru nebála. Další, pokud skladuje nevhodně léky, protože existují některé citlivé na teplo, na světlo, na vlhkost. Takže pokud jsou i krátkou dobu skladovány nevhodně, tak můžou ztratit účinnost. A pokud se znehodnotí, tak se nemusí úplně dobře rozpustit a potom správně neúčinkují. Takže je strašně důležitý nenosit je po kapsách, prostě nezahřívat je a tak dále. No a pokud se neřídíte instrukcemi lékaře, a to je velmi zajímavé, že pacienti vynechávají často dávky, nebo si navíc berou léky, nebo prostě je přestanou brát, když se cítí lépe, tohle já velmi často slyším, lék jim stabilizuje zdravotní stav a oni ho vysadí. A nikomu to neřeknou a pak se lékař diví, že se zdravotní stav zhoršil. Čili ten problém je důvěra mezi lékařem a pacientem a vzájemná komunikace.
0: Paní doktorko, když jste řekla 5 až 8 těch léků, že už je tedy hodně, tak... Co dělat třeba, když těch nemocí má ten člověk víc a není zbytí na to mnoho léků?
2: No, tak
0: přece nevynechá nějaký a řekne, tohle nemoc řešit nebudu.
2: Ne, za prvé by to neměl řešit sám ten pacient.
0: Ano, tak
2: to znamená,
0: na koho se obrátit?
2: Určitě ne. A tady se píše, vlastně paní Miluše se taky ptá na tohle, těch léků má 9, jak jsem spočítala, a její 73. Takže ona a všichni další, kdo berou větší počet léků, by se měli obrátit na pracoviště klinické farmacie. Potřebují k tomu žádanku od svého obvodního lékaře, ale je to zcela indikováno, pokud je léků víc než 5. A hlavně paní Miluše a všichni ostatní, doneste i všechny dietní doplňky a hlavně k tomu potřebujete kompletní dokumentaci od svých lékařů, protože bez toho se nedá poznat, který z těch léků jak moc potřebujete.
0: Jaké problémy řešíte i vy ostatní, nejenom paní Miluše, co se týká množství léků, tak probereme s vámi už za malou chvíli. Nejprve se budeme věnovat dotazům, které přišly přes náš formulář na webu veseleazdravie.cz. Později se dostane i na vaše živé telefonáty v pořadu Vesele a zdravě.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, dnes na téma hodně léků, co to může způsobit. Odpovídá na otázky doktorka Kateřina Cajdamlová i na ty vaše, protože teď se na ně dostane díky formuláři, který jste našli a nacházíte stále vždy na stránce veseleazdravie.cz. Na co se ptají posluchači, paní doktorko?
1: Paní Eva ptá se, má kamarádku 67 let, která trpí parkinsonismem a aplikují biologickou léčbu, přičemž jí se různě zhoršuje zdravotní stav. Paní Eva tady píše příznaky a vlastně přikládá léku Letrox, který bere na štítnou žlázu, protože pokud ho vysadí, cítí se lépe. Prosím, toto přesně platí, že pacient je nesmírně důležitým zdrojem informací. Všechna léčba musí být kontrolována mimo jiné pacientem. A pokud tady pacient objektivizuje, že když se vysadí ten lék druhý, takže se cítí lépe, tak to tak prostě je. Pro něj to tak platí a měl by to říct všem ošetřujícím lékařům, kterých se to týká. To znamená těch, kteří dělají biologickou léčbu svému obvodákovi i tomu endokrinologovi.
0: Nemůže to být stav jen na chvíli po tom vysazení třeba a pak by se vrátily ty problémy?
1: Jenomže, no, je to možné, ale je důležité, aby ten pacient nám řekl, na jak dlouho to vysadí, proč si to veme, když si to veme, jestli se to vrátí, za jak dlouho se to vrátí.
0: Tady se to trochu tluče s tím, jak jste říkala, že nemáme si nechávat léky.

0: jen tak podle svého.
1: Dobře, nemáme, paní to už zkusila. Já teda prosím,
0: tak pracovat s tou informací,
1: aby tuto informaci předala všem, kterých se to týká, ať oni rozhodnou, co dál.
2: Další dotaz máme z telefonního záznamníku.
3: Dobrý den, všichni vás zdraví, paninka tohoto báječného pořadu, a paní doktorku bych chtěla poprosit, aby mi doporučila vodu, kterou mám za 5 léky, zda je vhodná kojenecká nebo bečejná, a nebo jestli stačí pitná kohoutková voda. V každém kraji je to jinak, někdy je ta voda železitá, někdy je víc vápenatá, to se týká tady toho našeho kraje, a po ní se prý zanášejí cévy a dříve stárne pokožka. Zdraví vás, Marie.
1: Tak, já moc děkuji za tenhle ten dotaz. SÚKL ve svých infolistech...
2: Ústav pro kontrolu,
1: léčiv, pardon. Doporučuje kohoutkovou vodu. Tady v tomto případě, když víme, že ta kohoutková voda v daném kraji má určité závady, tak bych ji zkusila filtrovat, protože ta filtrovaná kohoutková voda ty závady vlastně ztratí do určité míry. A ta kojenecká přijde mi moc drahá, ale samozřejmě je to jako ta optimální varianta. Zase má ale nevýhodu, že je v plastové lahvi. Takže tady máme mezi Skylou a Charybdou, jestli teda kohoutkovou vodu, která se filtruje, anebo...
2: Prostě... A taky záleží asi, v jaké množství zapije, to u těch léků občas taky bývá uvedeno, když je to nějaký ano. Jinak. A co teplota vody třeba?
1: No, vlažná by měla být, protože pokud bude příliš chladná nebo bude horká, tak zase může změnit vstřebávání léků.
2: Ještě jeden dotaz máme.
1: Ještě jeden dotaz, paní Eva velmi vlastně detailně, krásně popsala, za to děkuji, že ona sama si vlastně k léku kalcikiu, což je lék s vápníkem a vitaminem D3, přidává vitamin K2, což je v pořádku, protože tím se zaručí, že se dostane vápník do kostí. Přidává si i hořčík, tady zdůrazňuji, opět vápník vůči hořčíku je 2:1, takže bych to dávala přesně. A ptá se, jestli se nemůže vitaminem K2 předávkovat, takže vás chci uklidnit, protože předávkování není známo, a ptá se na maminku, která má kalcifikace, její 92 let, moc nechodí ven, jí hodně mléčných výrobků, ale nejí zeleninu, a má diagnostikovanou fibrózu jater, s tím, že si paní ptá, jestli je pro ní vitamin K2 vhodný, tak při onemocněních jater bych ho doporučovala, ale měl by to schválit opět lékař, který zná zdravotní stav té dámy.
2: Ptejte se i vy teď od této chvíle i živě ve vysílání pořadu Veselé a zdravě na to, když berete hodně léků, třeba vám to způsobuje nějaké problémy, možná máte obavy, jestli jich není moc, a ty druhy, které berete, jestli nemohou nějak škodit, nebo vysledovali jste nějaké potíže, že souvisí to s léky. Proberte to s doktorkou Kateřinou Cajtamovou na naší telefonní lince.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Karel Gott v písni a teď vaše telefonáty na čísle 731 800 900. K tématu bereme léky, bereme jich hodně, máme s tím problémy, nebo je třeba taky vysazujeme. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamlové. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den, my jsme povídali trošku během písničky, vy jste říkal, že dlouhá léta, vlastně 3 roky už, berete prednizon, víte, to je kortikoid a říkal jste, že ho berete na onemocnění nervů dolních končetin při cukrovce, že jo? A váš dotaz zněl, aby to slyšeli i posluchači?
2: No, když ten prášek, já ho mám od paní doktorky, takže ho mám snižovat. Když začnu brát půlku, tak je to ještě jak však dobrý. A potom třeba po měsíci ho dám na čtvrtku jenom. A po týdnu vyberu jenom čtvrtku, tak se mi ty nohy začnou znova
1: zlobit.
2: Zase do toho stavu.
1: Ano. Takže vlastně říkáte, že jste na tom léku už do určité míry závislí a já jsem se vás ptala, jestli berete B vitamin, vy jste říkal, že ne, že jo, že zatím. Takže doporučuji zeptat se paní doktorky, jestli nebude vhodné přidat preparáty vitaminu B na zvýšení regenerace těch nervů. A pak jsem se ptala, jestli nemáte cukrovku, vy jste říkal, že máte. A ptala jsem se, jestli držíte dietu a vy jste mi říkal, cože?
2: Ani ne.
1: Tak já vás...
2: Stadám jenom jeden ráno, mám cukrovku kolem 6.
1: No, já vás moc prosím, protože tady, zejména pokud už vlastně vzniká to, že bez toho léku nevydržíte, tak je strašně důležité při té cukrovce si zkontrolovat stravu a opravdu držet dietu při cukrovce, protože ta může výrazně pomoci vlastně zlepšit ten stav. Další, co je důležité při cukrovce, zejména pokud bereme steroidy, tak je pohyb, protože ty kortikoidy snižují citlivost tkání na inzulín, to znamená, že vlastně tam vzniká takzvaný steroidní diabetes, to je vedlejší účinek těch léků. A je tam strašně důležitý pohyb. Jednak pro prokrvení těch dolních končetin, ale tady jsme přesně v situaci, kdy pouhými léky to prostě nejde jako dát do pořádku úplně, tam je dieta plus režimová opatření.
0: Takže odpověděli jsme, možná
1: děkujeme.
0: Jsme inspirovali ty ostatní, které něco podobného trápí. Další telefon, další váš dotaz, další problém s braním mnoha léků. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je posluchač z Třeboně.
1: Ano.
3: Já bych se chtěla zeptat paní doktorky. Paní doktorko, já teda beru 4,5 prášku. Jsou to prášky na tlak a potom na žaludek. Mývala jsem nervózu žaludku, tak to beru na to.
1: Ano.
3: Ale teď jsem se chtěla zeptat. Beru doplněk stravy, okuvité, jestli to říkám dobře.
1: Jo, to je lutein, ano.
3: Beru to kvůli
1: makulární degeneraci, ano.
3: Ano, ano. A teď jsem se chtěla zeptat, vy jste říkala z kraje, že se to dá nějak do těla, že se to může zvyknout. Já už to beru 2 roky.
1: Ano.
3: Beru to vždycky při obědě.
1: Já
3: obědě to jenom beru. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli mi to nevadí.
1: Nemyslím si. Lutein se zeaxantinem, což je vlastně obsah tohoto léku, to jsou věci, které by neměly mít interakce s léky, které jste zmiňovala, ale v okamžiku, kdy máte zvýšený krevní tlak a žaludeční neurózu, tak mě ještě napadá podíl stresu, jestli náhodou se to nezhoršuje ve stresových situacích. A tady by zase pomohla možná režimová léčba s nějakou psychoterapií a pomáháním vlastně zvládat stres.
3: No, já ty prášky, když beru ty prášky na ten tlak, tak tlak mám dobrý.
1: Jo.
3: A tu virózu, žaludku nemám. Já už ty prášky beru, já si teď nevzpomenu, jak se jmenujou, ale už je beru hodně let. Taky.
1: Jo.
3: Hodně let.
1: No, virózu, žaludku, ale... vy asi myslíte helikobakter, že jste tam měla.
3: No, dělali mi ten šlahoun, já to, jak ano, to řeknu to česky,
1: jasně.
3: Tenkrát. No jo. A říkali, že to žaludek byl v pořádku, že to bylo spíš neurozový.
1: No, takže
3: já moc... jsem taková trošku nervózní.
1: No, právě.
0: Proto
1: říkám, že by možná se mohl vysadit ten lék na ten žaludek, když tam nemáte ani helikobaktera, ani to nepovažovali za organické, ale spíš za funkční. A doporučila bych fakt psychoterapii, protože to je možné ovlivnit tu žaludeční neurozu prostě tím, že se člověk uklidní.
0: Doporučuje a probrat to tedy se svým lékařem doktorka Kateřina Cajdamlová. Dál se můžete ptát na to, když berete hodně léků a máte třeba obavy, jestli vám to taky neškodí, tak ptát se na to můžete doktorky Kateřiny Cajdamlové na telefonním čísle 731 800 900.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ptáte se dál a využíváte telefonní linky 731 800 900, abyste vyřešili své problémy s braním mnoha doplňků potravních, vitamínů a léků. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamové, kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, jsme ve spojení.
1: Ano, ano, povídejte. Ano.
2: Děkuji, posluchačka z Brna. Chtěla jsem se zeptat, jaký musí být odstup léku, když se bere nadačno od jídla potom a zas potom po jídle, když potom beru třeba detralek na žíly, tak jak dlouho potom jídle můžu si vzít ten detralek?
1: Vynikající.
2: Já beru nadačno na neuropatii, ale to nevím, jestli musím nadačno, ale bylo to napsané jako 1.01 a potom nadačno beru perindopril, je to na tlak.
1: Já vás moc prosím, abyste mrkla do příbalových letáků těch léků, co berete.
2: Já to čtu většinou.
1: Ano, a pokud je tam pouze nalačno napsáno a pokud to máte brát vlastně ráno, vy jste řekla 1.01,
2: ano, to je to bezva,
1: ano, tak pokud to máte brát ráno nalačno, tak bych to brala prakticky po probuzení s tím, že zapít dostatečné množství vody, což je 200 ml, to je asi jedna sklenice, a dát tomu půl hoďky a pak se teprv nasnídat. A pokud to berete večer, tak minimálně hodinu a půl po posledním jídle.
0: A tedy, když se bere po jídle prášek, tak s jakým odstupem, ptala se posluchačka?
1: Pokud je to těsně po jídle, no pokud to má být nalačno, tak hodinu a půl.
0: Ne, říkala další prášek, že bere po jídle. Tak kdy
1: ne,
0: po jídle?
1: Ne, počkat, ona, poslouchejte, co jste říkala? Že každý jsme slyšeli něco jiného, jak je slyšet.
2: Aha, pardon, takže ráno beru na neuropatii,
1: ne, večer.
2: Ale nejsem si jistá, jestli to být nalačno,
1: večer,
2: to nevím.
1: Večer.
2: A jo, a večer beru kaltráty a kárie.
1: A má být nalačno, nebo
2: potom
1: nemá?
2: Potom ten perin, ne, pradiol na neurbatý. No, právě tam u toho kaltráty já se strašně divím, že někde v některým to letáku je něco, co mě nesedí, tedy zrovna jako nějak to zkombinovat, ale já když tak se zeptám.
1: Já nevím, co to je nesedí. Tam je napsáno něco, co je podle vás špatně, nebo já nerozumím
2: ano,
1: teď.
2: Ano, no, chci říct, že ta pradiola, co je na tu neuropatii,
1: no,
2: tak by se neměla kombinovat s
1: jídlem, ano. No, no.
2: To je zase to kaltráty, takže musím to nějak
1: minimálně hodinu od sebe, aby se to nepotkalo v žaludku, jo?
0: Doporučení.
1: Děkujeme.
0: Děkujeme a další dotaz telefoní v naší poradně, kdo
1: ano?
0: volá a kdo se
1: halo,
0: ptá
1: halo?
0: V této chvíli.
3: Dobrý den. Posluchačka ze Svítat. To jsem poslouchala paní, tak trošku jsem to taky tak poslouchala, protože já beru taky prášek na štítnou žlázu, ten se bere nalačno.
1: Ano, 30 minut před jídlem se má brát, ano.
3: Ano, pak se nasnídám.
1: Ano.
3: Pak neberu nic, až tak za hodinu nebo to beru prášek na srdíčko,
1: ano.
3: Na cukrovku a na ředění krve. A tak jsem se chtěla zeptat, mám někdy uvařenou kávu a když je chladná, tak to aj zapijím tou kávou. Dělám to špatně nebo ne?
1: Tak káva je jeden z léků, jeden z nápojů, který se nemají používat, zejména pokud berete léky na tlak a srdce, jo? Takže aha, určitě ne. A další, pokud pijete kávu nebo černý čaj, tak mohou vznikat nevstřebatelné kombinace vitaminů. Takže určitě bych nezapíjela nikdy kávou. Další, čím ne, je alkohol, grepová šťáva, pomerančový džus a mléko.
0: Taková jsou tedy doporučení, které padají u tohoto dotazu. Na ty další se asi dostane stát někdy v příštím vydání.
1: Je tady
0: dost.
1: Konec.
0: No ještě musíme udělat malý závěr za malou ano. chvíli v našem pořadu, který se týká mnoho léků.
4: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčov Kuchař, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámecké-léto.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ano, písničky budou nachystány další. Teď povídání k tématu mnoho léků. Máme tu vlastně svým způsobem i jednu radu nebo doporučení, které našel ve svém životě náš posluchač Mirek a zabásnil.
1: Zdraví, Mirek z Mladé Boleslavy. Než kombinace léků polikat do přírody každý den utíkat, jen lehkou stravu povídat, na své okolí se usmívat. Událostí pro radost se najde vždycky dost.
0: Je to tak?
2: Je to tak, veselá mysl půl zdraví, pan Miroslav nám to krásně shrnul a já mám tady ještě doporučení zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky, která nabízela léta v podstatě od roku 2015 smluvním praktickým lékařům programy PC Doktor a Medicus s automatickou kontrolou každého nově předepisovaného léku. A já bych myslela, že tohle by bylo fajn, kdyby dělali všechno. Pojišťovny. Vy jste se ptal, kolik lidí vlastně bere víc léků. Takže tady jsou spíš takové malé průzkumy jednotlivých pojišťoven nebo jednotlivých subjektů, ale vychází to u nás 8 a více léků u seniorů. A ten problém je, že oni mají třeba 5-6 předepsaných od lékaře, ale ještě si koupí 3-4 volně prodejné a může být
0: skonzultovat
2: problém.
0: To, jak jste říkali, ještě jednou to místo, na které se ptát. A mít doporučení od svého lékaře je?
2: Je to ambulance klinické farmacie a měla by být dostupná ve všech větších městech.
0: Jak to máme snížit to, že se devastujeme těmi léky? Co máme v rychlosti jenom pár,
2: ano,
0: znovu opakovat, co dělat?
2: Takže chodit do přírody, jíst vyváženou stravu co nejblíž vlastně přirozeným potravinám, říká se tomu skutečné jídlo nebo pravé jídlo, nepít alkohol, pozor na to, čím zapijíme ty léky, číst příbalové letáky a vlastně hlásit lékaři, jestli je vůbec berem, protože řada lékařů netuší, že jejich léky pacienti neberou.
0: Říká, upozorňuje na to doktorka Kateřina Cajdamlová, těch dotazů je opravdu hodně, stále byste volali a ptali se. Tak ptejte se, využijte záznamníky 221 553 770 a rádi se k tématu vrátíme v blízké době, abychom odpověděli i vám. Takže ještě jednou telefon 221 553 770 a nechte nám vzkaz. Jinak přejeme hezký víkend a těšíme se zase za týden.
2: A vesele a zdravě.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Kovářová také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas. Zprávy.
3: Česko zasáhne o víkendu další vlna veder. Nový ředitel správy Krkonošského národního parku Petr Moravec nechce měnit cíle ochrany přírody. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 630 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. O víkendu zasáhne Česko další vlna veder. V sobotu vystoupají teploty na 36 stupňů Celsia. V neděli může být až 37 stupňů. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu na většině území Česka taky dál platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Pokračuje Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Takto vysoké teploty mohou totiž působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. A dále také přidává výstrahu na vysokou a v neděli na jihu Moravy i na velmi vysokou zátěž teplem, kdy v kombinaci se slunečním zářením a postupně, zejména pak v neděli, i rostoucí vlhkostí vzduchu se bude zvyšovat zátěž teplem.
3: Meteorologové proto doporučují o víkendu omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. V pondělí by se měly objevit srážky, a to na většině území. Správa Krkonošského národního parku po výměně ředitele nebude měnit už stanovené dlouhodobé cíle ochrany přírody. Personální změny v souvislosti se škrty v provozu, které už dřív oznámilo Ministerstvo životního prostředí, nový šéf Petr Moravec nevyloučil. Dnes oznámil své hlavní cíle.
5: V nadcházejícím období se chci svým týmem soustředit na tři základní priority. Samozřejmě první je ochrana přírody, udržitelný turismus a usměrňování návštěvnosti, za třetí aktivní partnerství v regionu.
3: V Ostravě se komplikuje stavba nového koncertního sálu podle návrhu amerického architekta Stevena Halla. Stavební úřad nařídil zastavení prací v historické budově kulturního domu, na který má koncertní hala navázat. Město bude zřejmě muset přepracovat projekt. Kdy budou klíčové práce pokračovat, teď není jasné. Podle mluvčího města Ostravy Petra Havránka je ohrožený i termín zahájení provozu v březnu roku 2029.
6: Stavební úřad vydal 30. července rozhodnutí, kterým omezil pokračování konkrétně vymezených stavebních a montážních prací v některých částech stávající objektu. Jakmile bude znám rozsah nezbytných kroků a jejich časový dopad, město aktualizuje harmonogram a bude možné stanovit realistický termín dokončení a zahájení provozu. Sport.
3: Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy na 50 znak. Závod v Paříži ovládl o jedinou setinu sekundy před Rusem Kolesnikovem. Pár minut po svém triumfu nastoupil Knedla po boku krajanů Kryškého, Janíčkové a Sémanové ke štafetě na 4x100 metrů volným způsobem. Češi doplavali šestí, po diskvalifikaci Francouzů se posunuli na pátou příčku. Počasí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno beze srážek. Na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na silnici 37 mezi Žďárem nad Sázavou a Ždírcem nad Doubravou poblíž Karlova řeší nehodu osobního auta s motorkou. Projíždí se pomaleji a čekejte menší kolony. A v Praze pozor v nájezdu ze Spořilovské ulice na jižní spojku směrem z Chodova na Černý most. Zasahují tam hasiči u požáru dodávky. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A po zprávách už začíná pořad Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
7: Vítáme vás u nejromantičtějšího pořadu Českého rozhlasu.
8: Dnes vám budeme vyprávět příběh velké lásky, která se zrodila na tanečním parketu.
7: Pár, který se nebál plnit si sny, dávat lásku tomu druhému po hrstech a žít naplno, jsme objevili na úpatí Lužických hor.
8: Jemu je 72, jí 71 let a hodil by se k ním citát: láska je důvod, proč se ráno probouzíme s úsměvem.
7: A takový život bychom přáli všem.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
8: Příběh zlaté lásky stvrzené manželským slibem přesně před 51 lety začal u Jiřího a Hany Hrobařových překvapivě mnohem dřív.
7: Jejich rodiče jim vyprávěli, že se potkávali už jako děti v jedné ulici v České Lípě. To ještě Hanka nosila culíky a malý Jiřík, jak se říká, tahal kačera.
8: My jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala, aby nám svůj příběh vyprávěli.
2: Zlatá láska.
9: Dobrý den.
10: Dobrý den. Já vás zdravím.
9: Těším se
10: na vás určitě. Já jsem Hanka.
9: A tady jde Jirka. Dobrý den.
11: Dobrý den, dobrý den.
9: Kytička pro vás na začátek toho našeho povídání.
10: Krásná, moc pěkná, krásná, moc děkuju.
9: Vy tu máte i rybníček na zahradě.
10: No jo, to je práce mýho syna.
9: Z Kapry.
10: Samozřejmě táta pomáhá, ale jako je to jeho.
11: Společnýma silama syn vždycky přiveze od někaď, přitáhne inspiraci. A
9: tuhle přitáh odkud, někde z Asie? Ne, máte tam i budhu?
11: No, on kupuje všelijaký takovýhle věci, no, to, pak to tady doinstaluje.
9: A kdy probíhá krmení těch koi kaprů?
10: Každý den.
11: Když půjdete blízko a tohle, tak uvidíte, hejte, jestli tady tam máme, tak
9: no jo, ty bláho.
11: A ty největší, ty jsou desetiletý.
9: To jsou teda velryby už skoro.
11: No.
9: A to je jenom na okrasu nebo i jako?
11: Na okrasu.
9: Jenom na okrasu, dobře.
11: Pojďte se podívat. No. Puťa, na.
9: Jakou to má příchuť ty granulky? Chutná jste to?
11: Kocourový chutnají, když občas tady spadne nějaká na zem, jo, tak kocourový chutnají, jo.
9: Tak prosím vás, milí posluchači, byť to vypadá, že začal hobby magazín. Jsme pořád ve pořadu Zlatá láska, jo? Kytičku dáme do vás a začneme povídat.
10: To je nádherná, moc krásná.
8: Jakoby se krása jejich vztahu odrážela v místě, kde Hana s Jiřím bydlí. Navštívili jsme je ve slunečné v Lužických horách.
7: Jejich láska začala 13. září 1970. Tehdy se oba zapsali do tanečního kurzu.
8: Jiří s účesem jak slavný Elvis Presley si ji vybral jako dívku, které se rozhodl věnovat malý dárek.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
10: Já vím, že jsem dostala od tebe nějakou látku. Ne?
11: Ne.
10: Tak to už nevím, člověče.
11: To mi poradila maminka moje. Takový hezký, hedvábnej šátek, takový tohle to, no. Tak jsem mi to zabalil. Co? A co Anička říkala, no co já budu nějakýmu tamhle s klukovi nějakýmu, já nevím jakýmu, jo. Tak mě, ale mě to potěšilo, takovýho, jak se dělali ty z toho žele, ty medvíci takový, asi jako velký, no. Tak pak, když jsem odcházel z toho kurzu, kde jsem to od Hanky dostal, tak jsem hned cestou domů zbaštil toho medvídka. A...
9: Láska prochází žaludkem.
11: Tak to je v životě.
10: To je pravda, no. U nás jako všechno přes jídlo.
9: Co jste si řekla vy, když jste poprvé toho Jirku viděla i na tom parketu, když tančil, tak jako o něm, jako o klukovi?
10: O klukovi, no. Tak byl takovej jako slušný, jako v té době, jako ta slušnost byla, dneska už taková není, ale byl takový galantní, slušný, nemluvil prostě. To se mi líbilo a že byl takovej jako, nebyl krasavec, ale byl fajn. To nebyl nikdo, ani já, ani on, ale taková normální zlatá střední cesta, jak se říká. A tak jako nic, byl mi prostě sympatický, no.
11: Jako to člověk pozná potom časem, jo, ale už ještě než jsem odcházel pak na vojnu a to, tak prostě moc hodná, slušná holka, pracovitá.
9: Kdy přišlo na to, že jste se nepotkali jenom v tanečních? Asi jste se těšili, že se zase uvidíte u další hodiny, ale že jste si dali nějaké rande, navíc nějakou zkusku jinde než na parketu. Kdy k tomu došlo, Hanko?
10: No, to nevím, jak to, Jak, za jakou dobu to bylo, ale byl to trapas první třídy. Protože samozřejmě se nosili hodně krátký sukně, to jsme se nemohli ani trošičku mohnout, jak bylo krátká sukeň. No a byli jsme spolu v kině a pak jsme šli z kina, on mě šel vyprovodit domů a já ruce v kapce samozřejmě a já jsem zakopla a takových 10-15 metrů v předklonu jsem letěla. Neupadla jsem teda, ale byl to teda trapas první třídy.
11: Mě bylo tak líto, to si nemůžete představit, na první schůzce. Ale do toho kina jsem tě pozval asi po třetím nebo po čtvrtým kurzu. No. To je zajímavý, jo. Úžasný, jak si tohleto člověk pamatuje z toho mládí. Jo. Lady Hamiltonová se to měl ten film. Co bylo před půl hodinou, nevím, jo. Ale tohle to ty věci prostě všechny, to si člověk pamatuje. No. To byly zážitky, byli jsme mladí. Začali jsme se zamilovávat do sebe. No.
9: Jak to v tom kině vypadalo, probíhalo?
10: No tak na začátku normálně, slušně. Občas nějaká pusa, nebo jsme se chytli za ruku. No. No a ta láska tam přišla časem, to nebylo hned, jako jak někdo říká, že prostě to tam cvakne. A ta láska je tam hned, tak nějak postupně. No. Tak byli jsme hodně mladí. Jak řekla, taková ta doba byla úplně jiná, než je teď.
9: Kolik vám bylo?
10: No, 17. No, byli jsme takový vyukaný.
9: Kdy přišla první pusa?
11: Po první prodloužení, když byla první prodloužená, ale prvá zase tě domů.
10: Myslím si, že jo, protože jsme přišli před domem, jsme přišli. Já si pamatuju, že jsem měla nějakou takovou bílou kabelku hranatou hroznou. A ty jsi mi dal pusu a já utekla nahoru a už jsem zavřela se mi dveře a byl konec.
11: Šok, to byl šok.
10: Byl to šok.
9: Pro vás hlavně. Nebo co jste si řekl?
11: Zase jako při tom prvním rande, jak zakoplali jsme šli cestou z kina, tak bylo mi líto, no, říkám, chudák je vyukaná. No. A nic, jako jsem to ani v hlavě neřešil, prostě zbral jsem to jako přirozený průběh, prostě života, tohle, to, že to je normální, no, v těch letech.
9: Jirka byl první?
10: Byl první. Právě, no. Tak jako, no ne, jako, prostě byla to ta doba, no, že dneska to holky střídají, kluci taky. Za nás to tak nebylo, no.
9: Jak jste to prožíval vy, Jirko?
11: Obrovský štěstí jsem prožíval. Že mám hezkou holku takovouhle, s těma vlastnostmi, jaký má. Byl jsem šťastný, no. Dělali jsme od jak živa vždycky všecko spolu, sport, pak byla motorka, chlapská klučičí touha, jako by mývá většina chlapů, kluků, jo. Jsem si udělal řidičák, no a přijel jsem před barák ním na motorce, ani jedem na výlet. Otec, ten pomalu začal lupat, ne, nikam nepojedeš s ním, zabijete se a tohleto. Tak já přijel s novou motorkou před barák a tohle z toho a šli jsme na procházku pěšky, nejeli jsme na motorce nikam, asi až za týden. Pak se to tátovi rozleželo v hlavě a uklidil se.
9: A je to hezký sedět na motorce, tisknout se na chlapa? A
10: jo, je to příjemný. Jo. Je to příjemný, máte takový pocit bezpečí. Je to tak.
11: Já jsem byl rozumnej, jo. Já jsem jezdil tak, aby jsme se nevymázli. Hlavně když jsme jeli spolu. No. Bylo to hezký, moc rádi na to vzpomínáme. Teďka v téhle době, tak když se vracím myšlenkama zpátky, tak jako, že bychom to prožili ještě jednou. Ze vším všudy. Spolu i s tím, co kolem děti, to všecko tohleto.
8: Hanka ovšem ještě před svatbou musela svého milého vyprovodit k nástupu na povinnou vojenskou službu.
7: Za ty dva roky se viděli opravdu málokrát.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh zlaté lásky dnes patří manželům Haně a Jiřímu Hrobařovým.
2: Zamilovali se, 2 roky spolu chodili a na jaře roku 1972 Jiří narukoval na 2 roky na vojnu a sloužil u posádky v Mošnově.
1: Na severu Čech na něj mezitím trpělivě čekala mladá Hanka. I když jí rodiče domlouvali, ať vyrazí s kamarádkami na zábavu, Haně se bez Jiřího nechtělo.
2: Jaké to bylo, když se její milovaný vrátil do civilu?
3: Přivítali jsme se, hlavně už jsme začali plánovat. Byli jsme rádi, že to je za náma a už jsme plánovali, co bude. Jako za nás, když budu mluvit za nás oba, když to řeknu třeba, nebo tohle z toho, nebo můj názor je takový, že za nás ta naše generace, že prostě bylo automaticky, když ty lidi si byli sympatický a fungovalo jim to, klapalo jim to, takže automaticky, že budou do manželství, že bude rodina a tak dále. Jo.
4: Požádal vás o ruku, nebo jak to proběhlo, ten začátek?
5: Jo, to si nechte vyprávět.
4: To nechám.
5: Byli jsme domluveni, že teda mě přijde požádat o ruku, samozřejmě třeba na 3 hodinu odpoledne, si to už přesně nepamatuju, ono 3 hodiny, ono 4 hodiny, ono 5 hodin, nic. No, pak teda přišel trošku tak jako náladičce, přijel na kole, který si půjčil od svého táty, no a když přišel nahoru k nám do prvního poschodí, zazvonil u nás, tak ho táta vyhodil, říkal, přijď, až budeš střízlivej. No a přišel před barák, kolo mu ukradli, táta ho vyhodil, tak to byla taková požádání o ruku, že?
4: Jirka se stydí ještě dneska, to vidím.
3: Idiot, mladý kluk, no, z práce, po práci, pojď Jiří, na jedno dáme a tohle stá. Říkám, hele, já musím být 5 hodin u nich a to stihneš. No, ale v hospodě legrace, člověk se zakecá, jako prostě to, ve víru zábavy mezi chlapama, a jsem se koukal na ho, říkal, ty idiote stará. Mrzelo mě to moc, pomlouval jsem se, klaněl jsem se, až tlouk jsem čelem vozem, pak to. No, děda a její rodiče byli moc hodný, no. Jako pan táta jako říkal, hele, přišel zpozdě a tohle z toho, přijď zítra a tohle, jako bylo to.
5: Pak už to bylo v pořádku, pak už přišel s kytkou a bez kola.
3: Maminko, tatínku, chtěl bych si Haničku vzít a tohle to, no. Oběd byl, popovídali jsme si, no, tak.
4: Co vám tou hlavou běželo? Ano, Hanička se bude vdávat, Jiří se bude ženit. Jako dochází to člověku, nebo s tím byl už prostě jako tak nějak připravený, nechci říct smířený, ne, ale jako v souznění, a nebo najednou se v člověku ještě něco odehraje před tím obřadem samotným?
5: Já si myslím, že jsme se na to hrozně těšili, aspoň teda já, že jo, bílý šaty, že jo, a prostě princezna, jak bych to nazvala jinak, no, a byli jsme se upravy, byli jsme u kadeřníka, na kosmetice, já nevím, mě namalovali, prostě vypadalo to moc pěkně, manžel taky byl u kadeřníka, krásně ostříhaný, to se mi na ně moc líbilo. Byl hezky ostříhaný. No a takovou jako, bylo to hezky, těšili jsme se.
4: A když vás třeba rodiče vyprovázeli na ten obřad, tak nějaká rada, nějaké to požehnání, nebo...
3: To proběhlo doma, před tím odjezdem na ten výbor, že jo. My věřící nejsme, tak jsme obřad v kostele neměli, takže v České Lípě tam na radnici, no a velká radost, těšení, že už budeme spolu a tak dále a těšení na ten budoucí další život.
4: Co z toho obřadu si, kdo z vás tak hodně pamatuje? Je to taková ta hlavní myšlenka nebo nějaká zajímavost, dojem, emoce?
5: Bylo to hezký, no.
3: Hledajte takovou perličku. Kamarádovi jsme byli na svatbě, jo. Se ženil a tohle sto zved závoj nevěstě, dali pusu a zase ji ho dal dolů zpátky.
5: Takže takovýhle ty problémy, to jsem řešila, říkala jsem si, aby tohle to dopadlo v pořádku, aby...
3: Dostal jako... jsem malinkatý školení, no.
6: Dopředu.
3: Na který prst, na kterou ruku, navlíknout prstínek a tak, no. Starostlivá ženská.
6: Zvládnul to.
5: Zvládnul to, v pořádku to zvládnul. I v té hospodě jsme to pak zvládli. Tam byl taky hezký, jako... tancovalo se tam.
3: Na dobrý to bylo, no. Měli jsme takovou malinká, to čtyři muzikanti jsme měli, profiky, no, hezky to bylo, no.
6: Kolik hostů?
3: 80.
5: Pak jsme jedli z jednoho talíře.
3: Měli jsme to tady v České Lípě, hospoda na Svárově, tak ten šéf, pán Rada, jo, ten nás přišel, jsme tam přijeli, tak nás venku mezi dveřma vítal a tohle stonoval, a ten talíř tam bouch, to se dělalo a dělá asi, no. Na to společnýma silama zametli, já jsem Haničku Bav do náručí a vynesl jsem mi po schodech do prvního patra na sál ke stolu a byl oběd, zábava.
5: Bylo to hezký. V té hospodě to vyšlo moc, docela hezky, no. Pak jsme akorát brzo utekli, vidíte, jsme se na sebe těšili, svatební noc.
3: Já nevím, kolik mohlo být, od večer 9 hodin nebo 8.
5: 10 no. Asi.
4: Jak to vypadá odchod na tu svatební noc? Jako zdechnete se po anglicku?
5: Já jsem to, myslím, řekla mamince. Říkám, mami, my odcházíme. Jo, jen jděte.
3: Tak nás odvezla maminka, no, ona nepila. Odvezla nás domů, no. A svatební hosti, ostatní tam ještě pokračovali nějakou dobu.
4: A ta svatební noc... Jako bylo nachystáno, že jste měli přichystaný pokoj už dopředu, nějak nazdobeno, někdo se o to postaral, vy. Bylo to jak pomalu za Marie Terezie, kdy za dveřmi ještě číhali, jestli náhodou se toho nezbaví té povinnosti ten chlap nebo něco takového. Jak to probíhalo tohle? Jako, co všechno už z toho zmizelo z těch tralic a jak jste to prožívali vy?
5: To bylo úplně jednoduché, protože my jsme bydleli na dvojce s taťkou, viď? A měli jsme tam jenom pokojíček jeden, takže proto jsme toho využili, že taťka nebyl doma, tak...
3: Byl na svatbě, no. Ještě byl na hostině.
4: Jako nechali vám noc úplně volnou?
5: Jo. Zůstali jsme tam sami, no a... Teď já nevím, kdy taťka přišel.
3: Až druhý den, no jistě byla... S maminkou a s babičkou byli... Už ani si nepamatuju, kde nocovali.
5: Taky nevím vůbec.
4: Je ta noc, teď nemyslím jako takový, ale je ta noc v něčem jiná? Je to nějaký předěl? Nebo třeba i to ráno potom, kdy si uvědomíte, teď už se probouzíme jako manželé?
5: Já bych řekla, že jo. Jsme si prohlíželi prstýnky, leželi jsme v posteli, koukali jsme se na prstýnky. Bylo to takový sváteční. Bylo to prostě

0: pro to manželství, pro ten vztah dvou lidí je lepší, když jsou to protiklady, jak se říká, že se doplňují, anebo naopak, když jsou na stejné vlně, aby souzněli? Co je lepší? A jak to funguje u vás?
1: My jsme oba protiklady, protože já jsem beran, takže já jsem taková v něčem tvrdší. Táta je váha, takže táta váha. On je ve znamení vah a tam prostě to tak je. Ale myslím si, že se jako doplňujeme, jo? Že já třeba některé věci beru drsnějš a manžel třeba to tak veme z jiné strany a pak se spolu domluvíme, vždycky to řešíme spolu. Myslím si, že to je jako dost dobrá věc, když to pak ty manželé si vysvětlej, domluvěj se, jo.
2: Je to o tom chtít, když ty lidi chtějí vstoupit do toho manželství, do toho života, tak prostě chtít a na kompromisu, na ničem jiným manželství není. Protože prosazovat svůj názor prostě, no aby bylo po mým, jak z jedné nebo z druhé strany, tak prostě to nefunguje nikdy.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Dychtivě společně posloucháme jímavý příběh lásky Hany

0: a Jiřího Horbařových ze Slunečné. I po 51 letech manželského života jsou stále zamilovaní, čistí a ochotní pro toho druhého udělat všechno.
1: Po Patrikovi Rozehnalovi jsme jim proto poslali nové digitální rádio a také dva velké zlaté hrnečky našeho pořadu. A doufáme, že je těmito dárky nejen překvapíme, ale hlavně potěšíme.
2: Jo, fakt, jo, děkuju teda.
3: Překvapená žena, mile překvapená, samozřejmě taky je to milý překvapení, je to.
4: To je já teda. Hele, ani.
2: To je krásný.
3: To se nebude používat. To se nesmí šáhnout.
5: Na hrníček může.
3: Zlasů.
2: Taky zlatá láska, no to je krásný. To byl mým vystavený.
3: No, láska, zlatá svatba, ne, zlatá láska, je tam napsáno.
2: Krásný. Tak. To se nebude používat.
5: Proč? A co se s tím bude dělat?
3: Patriku, bude, já jsem si dělal legraci, obrovská nadsázka, bude.
2: Bude. Akorát to nebudem dávat do myčky.
3: No tak to v každém případě.
5: A teď ta druhá věc, ta, která vám snad příjemní chvíle, když budete moc, tak tady mám pro vás digitální rádio.
2: Ty brďo.
3: To bylo vždycky na internetu, v těch nějakých DAP rádio. Reklamy.
2: Vem to umět ovládat, asi ne, jo.
5: Ty. Čudlik jako čudlik.
2: Čudlik jako čudlik.
5: Ale lepší příjem.
3: No.
2: To je super. To jsem nečekala nic takového.
3: No, jsem velice překvapený.
5: Tak to máte od Petra z Carmen. Chcete něco vyřídit?
2: Že je moc obdivujeme. Já je mám moc ráda, jak Petra, tak Carmen.
3: A jejich
2: dceru, Teresku. To prostě milujeme, prostě ty máme moc rádi.
3: Velmi sympatický lidi, jako herci taky samozřejmě, prostě obdivujeme je, máme rádi.
2: Máme moc rádi, jsou to fajn lidi.
5: Jako vy.
2: Děkuju.
1: My obdivujeme vás a moc si ceníme vaší otevřenosti.
0: Hana a Jiří se už od začátku těšili, že založí rodinu, ale nedařilo se. Od svatby utekly celé dlouhé 4 roky, než se jim to povedlo. Štěstí bylo ale rovnou dvojnásobné.
1: Nikdo je nepřipravil na to, jak velký je strach o milované děti.
2: No tak byli jsme šťastní, že prostě máme dvojčátka, málem jsme od dcerku přišli. Protože Česká Lípa gynekologie je hrozná v té době. Já totiž, my máme spolu oba stejnou krev Bčko. A já mám mínus, on má plus a to je to nejhorší nastavený prostě, že je to dost nebezpečný pro ty děti.
5: A to jste věděli dopředu nebo až po?
2: To jsme věděli dopředu, jo. To jsme věděli dopředu, ale jestli nějak ty papíry se nějak nepřendaly do té nemocnice, nebo prostě to tam tak nebylo, že prostě já jsem porodila. První šla dcerka, ta měla 1,70 kg, kluk měl 2,30 kg, holčičku jsem ani pořádně neviděla, dali hned do inkubátoru a vezli do Liberce, jo. No a takže já jsem asi 3 měsíce byla jenom s chlapečkem, jsem se o něj starala, no a pak taťka tam denně volal do toho Liberce a denně prostě chtěl vědět, jak to s tou dcerkou vypadá, že prostě a doktor jako, já to zkrátím, protože to je na dlouhou dobu. Prostě pan doktor říkal, že to s ní je vážný, že prostě jí odcházejí nadledvinky a já nevím, co nefunguje a tak dále, že je maličká. A otec říkal, no a pane doktore, nemohlo by to být tou krví? A on říkal, jakou krví? No dcera má B minus, zeď má B plus. On prý praštil telefonem, ozval se za 2 dny, udělal jí transfuzi, vyměnil jí celou krev prostě a ona začala přibírat a začala se normálně z toho dostávat. Kdyby nebylo táty, tak umřela.
3: Je to bojovnice, je vitální, dcerka, jo, je to...
2: Dcerka je tvrdý.
3: Tam je problém, že kdyby to bylo obráceně, jo, tak to nevadí, ale když má žena minusový RH faktor, tak tam převládají protilátky, jo, a vlastně ten nový organismus, to dítě to zabíjí, jako jo, prostě mi to špatně začaly fungovat ledviny a tohle z toho, no, a tak tam byl obrat během týdne 14 dnů prostě. 180 stupňů.
5: Ale když na začátku přišla ta zpráva, že vlastně dcera bojuje takhle o život, co to s vámi udělalo, co se odehrálo?
2: Mě to neřekli, neřekl mi to táta ani manžel, ty to věděli i s maminkou a neřekli mi to, protože já jsem kojila, že jo, kluka, že jo. No a pak jsem to nějak asi po měsíci z nich, protože už to bylo jako vážný, tak jsem to z nich dostala, no a já jsem ztratila mlíko, že jo, tím pádem, jak prostě jsem jako byla psychicky na tom špatně. No, ale pak se holčička dávala dohromady a z toho jsme měli velkou radost, no, že to takhle dopadlo. A nikdo nevěděl, že budu mít dvojčata.
1: Láska je jako břeh řeky, který nás vede, chrání a poskytuje nám útočiště.
0: Ale i ze břehu občas vidíte, že vaší lásce jde o život. Zažila to i Hana. Během dovolené v Řecku se za surfujícím Jiřím vzedmula obrovská 7metrová vlna.
1: Byl jí unášen více než 100 metrů a vlečen ke břehu. Hana se jen modlila, ať to Jiří přežije. Měla obrovský strach.
2: Jako jednou pořádně bála teda, to jsem byla z toho úplně moc. Já jsem měla nejdřív hrozný stek, pak jsem úplně jako, ne, že bych skolabovala, to ne, ale úplně jsem se tak jako málem sesypala, no a pak zase to ve mně probudilo a prostě jsme tak jako se snažili radit, aby, jak říkal, spíš neplaval přímo, ale spíš tak, aby se nechal unášet. No a vím, říkám, že první byl stek, pak byl strach. No.
5: Kdy přišla úleva?
2: Když vyplaval jako u toho břehu, vytahovali jsme ho se synem, takže to byla fakt úleva, jsme si sedli a všichni jsme si odechli. No. Já si myslím, že jsem tam taky neměla daleko k tomu breku. No. No, bylo to.
5: Člověku probleskne to, že najednou by ten v mžiku druhý nemusel být, jo?
2: Tak. A stačí vteřina, halejte, a máte to, jak se říká, odbitý, no.
3: No, Hanka měla taky zdravotní problém, to bylo dětem asi 2 roky, to jsem se o ní opravdu bál. To jako praskla jí cysta, měla cystu na vaječníku a praskla jí cysta. Respektive v dobrým doktor Dušek ho ji vyšetřil a propíchy to tam prostě úmyslně, aby se jí to, že ono se to střebá, protože si myslí, že to je vodní, jo, a ona měla krevní. Jo. Mě obdala v noci a to šla na záchod a prostě se mi sesypala, ale já jsem se na to vzpomněl a to, a ona jaký se vylila krev do břicha, měla tam asi litra půl krve a to, tak jsem hned volal záchranku a tohle, no a to jsem byl jako, to se mi nelíbilo vůbec.
5: Kdy v tu chvíli člověku dojde, že je něco vážného, že se začne i bát? Hned v tu chvíli, nebo až když zavoláte a uvědomí si, co ještě se všechno mohlo stát?
3: V tu chvíli, Patryku, jsem si to uvědomil. Prostě. Když se člověku někdo složí v náručí a to prostě je v limbu, je mimo, tak tam končí legrace. Aspoň z mého hlediska to tak bylo. No.
5: Je fajn mít v tu chvíli vedle sebe někoho takového, jako je Jirka?
2: Určitě. Bejt sama, tak nevím, jak bych to všechno zvládala po všech stránkách. Prostě podpoří, naleje kladnou mysl do hlavy, no a tak nějak hodně podpoří. A ta podpora je velmi důležitá v manželství, protože když jste na všechno sám, tak je to na bačkoru.
3: Je to tak? A člověk to prožívá víc a intenzivněji, čím je starší. No. Má radost z toho a váží si toho, že jsme se dopracovali spolu, vychovali děti, všecko, že máme dobrý zázemí, životní. Můžeme se jeden na druhého spolehnout. Už má člověk větší rozum, že je starý.
5: Má?
2: No, trošku to musím krotit, protože Náš táta by dělal všechno, no. A teď na starý kolena, teda jak vám říkal, že byl vždycky celý život po těch motorkách toužil, tak nedávno si koupil syn motorku a pak za mnou syn přišel a říkal, mami, kup tátovi motorku, lidi celý život o to stál. A já říkám, to se chceš, aby se mu zase něco stalo. A tak, mojí kup. No tak oni si koupil motorku. Tak teď jezdí oba, mají oba jak syn, tak manžel má motorku a jezdí spolu. A když jedou, tak mám oba o ně strach a velký. Asi jako každá máma nebo žena. No, na motorku už si nesednu, to jako dřív jsme teda spolu jezdívali hodně, ale teď už se bojím, no, na tu motorku sednout.
3: Tady končí legrace. Tady musí být člověk velice pokorný.
5: Co byste si chtěl splnit ještě za sen takhle?
3: Jsem naprosto spokojený. Šťastný, žiju tady. Jo, to jsem si přál žít tady prostě v baráku na venkově, protože já jsem vyrůstal taky v baráku, jo. Tohle z toho, tady mám štěstí své.
5: Manželku, Hanku, jaké to je vidět ho takhle šťastného na motorce?
2: Proto jsem mu to dovolila, no. Aby byl šťastný, aby si splnil sen. A mám radost, že... Akorát mám strach.
3: Co dodat? Řekla všechno. Chápu jí.
6: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ten dnešní příběh patří manželům Haně a Jiřímu Hrobařovým. Jsou spolu už 51 let a to nepočítáme ty 4 roky předtím.
2: Myslíte si, že o sobě vědí všechno? Zkusíme to ověřit několika všetečnými otázkami o jejich partnerském životě. A Patrik Rozehnal se nebude bát položit také intimní otázky.
3: Kdo se víc červenal po první puse?
4: Já určitě.
5: To bylo večer po smě. Nevím, jsme se vzájemně neviděli.
3: Kdo vymýšlel kam na rande?
5: No v podstatě já jsem to navrhnul. No.
4: Jirka, muž.
3: Kolikrát za život změnila Hanka barvu vlasů?
5: No já myslím ani jednou, až teďka na stáří, jako když to tak řeknu, ošklivě se přibarvuje. Jako, no.
3: Kolikrát za život jste změnila barvu vlasů?
4: Dvakrát. Tohle je moje a rezavou jsem nosila.
3: Kdo káral děti, když bylo třeba?
4: No tak oba bych řekla.
5: Tak asi na stejno. Nechtěli jsme jakoby, se jeden před druhým schazovat, nebo prostě, aby to tak vyznívalo, že jeden je hodnější, jeden je přísnější, nebo tak.
3: Kolik času stráví před zrcadlem?
5: Půl hodiny.
4: Tak třeba tu půl hodinku, než se člověk nalíčí a tak dále.
3: Co chodí váš muž ujídat nebo upíjet potají?
4: Voříšky, na voříšky ujíždíme. To ujíždíme oba. Salámy, no, ale on sní všechno.
5: Salám, sýr, no, brambůrky občas, no, ty voříšky, ty jsou populární, nebo ty máme rádi, no, takže takhle, no.
3: S čím nejčastěji chcete pomoct od svého muže?
4: No, v kuchyni, nějaká, nebo na zahradě, takový ty těžký práce.
5: S čímkoliv se potřeba tady v domácnosti, no, s vařením, no. Jako já rád se motám v kuchyni, no, umím něco i uvařit a prostě rád ti pomůžu, protože jako nikdy jsem neuznával to, že prostě chlap leží doma na kanapě a jako já jsem si Hanku nebral kvůli tomu, abych měl doma služku, je to manželka.
3: Jak často se holíte?
5: Nevydržím to dělat 14 dní, pak už je to tak svědí, že to musí jít dolů, jo, ale dříve, když jsem byl mladší, tak jednou za 3 dny, no, pak jednou za týden, no. Teď jednou za měsíc, ale to už je kravý mest.
4: Nerad se volí, no.
3: A vy byste chtěla by víc?
4: Mně to nevadí.
3: Jak se ráno přivítáte nebo pozdravíte se?
4: Občas si dáme pusu a tak, to je všechno.
5: Anička přijde a jí řeknu dobré ráno, no, mám radost toho, že se usmívá, jak se vyspala, takhle, no.
3: Dáte si pusu i ráno?
5: Dáme.
3: Co nosíte raději, slipy nebo trenky?
5: Trenky.
4: Trenýrky.
3: Dívá se na vás vaše žena někdy, když spíte?
5: To já nevím, když spím. Asi jo. No a když se mnou začne soumat, že chrápu, no, tak se asi na mě podívá.
4: Když hodně chrápe, tak se na něj koukám a říkám, přestaň chrápat, otoč se na stranu.
3: Kdy jste své ženě naposledy řekl, zavři oči?
5: Tápám v paměti, no, kdy byly jaký dárky, to říkávám, no, když něco takového. No, i tu kytičku, no, když ji mám někde připravenou, no, taky řeknu zavři oči a to a používám to takhle. No.
4: Třeba když mám narozeniny a koupím mi kytku, tak zavři oči, brouku. Neodcházím, ale nesu ti kytku.
3: Jak líbá vaše žena?
5: Jako Bůh.
4: Normálno, jak bych to měla říct. Žádný tyhle ty francouzáky to ne, už. Normální pusu.
5: Hezky, jako žena milující.
3: Kdo je vášnivější?
5: Mám se to tak na stejno.
4: Já si myslím, že jsme byli na tom oba stejně, tak nějak, jako.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Hana i Jiří jsou jako dvě slunce. Tolik vyzařují energie. A neschovávají si ji jen pro sebe. Žijí pro obě své děti a celou rodinu.
2: Jak prožívají svou lásku, svůj život i v tomto věku? Co je baví? A jaké všechny sporty třeba spolu dělali?
5: Lyže, cyklistiku, já jsem dělal windsurf.
4: Já taky. Já
5: taky jezdila, no, z menší plachtu jsem ji ušila, to, aby se nenadřela, no. Já ty inliny, nevím, jestli se nazvat sportem motorka, to spíš je koníček, jakoby, nebo prostě vášeň taková. Co ještě ani?
4: No, taky přemýšlím, že to je tak asi všechno.
5: Stanování, no, no, podstan na to, to, to.
4: No, to není sport. Měli jsme nafukovací člun, jezdili jsme na člunu.
5: Jezdili jsme na člunu, tohle z toho na Beronku. Hanča byla čtyřikrát na Spartakiádě, cvičila.
4: Třikrát.
5: Nebo třikrát.
4: No a ještě vlastně dodám, že jsem vlastně chodila mraky let na gymnastiku normálně. Ne na gymnastiku, ale aerobik a tohleto cvičení, no, nářadí, no, kruhy, jo, kozu.
3: Společně už, jestli se nepletu, tak tančíte pořád.
4: Pořád se snažíme tančit, ale teď jsme...
5: Občas nějak v koleni píchne a takové věci a tohleto, no.
3: Byla by nějaká rada těm, co jsou mladší, co ještě třeba nedosáhli na těch 50 let spolu, nebo vůbec mladší, kteří začínají svůj život a poslouchají náš pořad, a tohle by měla být i inspirace, návod, jak se dožít hezkého manželství i po těch letech. Měli byste nějakou radu, na co dbát v tom životě pro ty dva, co by mělo fungovat, aby to takhle hezky vypadalo i v tomhle věku?
5: Tolerance, vzájemná podpora, pokora a neřešit nesmysly. Já bych to... Chlapi to mají ve zvyku, nebo já prostě jsem dělník, říct to hruběj, co? Neřešit nesmysly, nehádat se kvůli nesmyslům.
4: Taky bych ještě přidala, že si mají lidi věřit.
5: Tak.
4: Jo, že prostě takový nějaký, no prostě věřit, no. Tolerance a věření, prostě to je, bych řekla, základ. Jo. A dělat to všechno spolu.
3: Čím vám dělá hezký den?
5: Tím, že tady je se mnou. Že sdílíme život spolu, společný.
4: Že je milej, že prostě si navzájem jako pomůžeme. No v dnešní době, když jsem na všechno sama jako takovýhle barák, je to náročný, no. A už jsem starší samozřejmě, a co jsem dříve zvládla, já nevím, za chvíli, tak dneska udělám kousek a musím si jít sednout a zase kousek. A je to náročný, takže jsem ráda, že mě pomůže, no. Jsem za to jako šťastná a hrdá, že takovej je, protože takovej chlapů si myslím, že je málo dneska.
5: Ten den je hezký, když jak jste se ptali, když přijde ráno do kuchyně a vidí to v očích, jak je zářej očička, jak se usmívá, že se dobře vyspala a to. A...
3: Dokázala byste mi popsat, srovnat, jaká byla ta láska v těch 17, 20 a jaká je teď v tomhle věku?
4: Když jsme byli mladí, tak to bylo... zamilovánost, prostě to bylo milování, že jo. Každý den jsme se milovali, měli jsme se rádi. Dneska je nám 70, máme se rádi, ale už to není takový intenzivní, prostě je to taková ta láska jiná, jo, prostě.
3: Do čeho se přetavila?
4: Není to taková ta vášnivá láska, jo, ale pořád se máme rádi. Když mě veme kolem ramen, tak je to fajn, dáme si pusu, je to fajn, jo.
3: Prostá otázka. Milujete Jirku?
4: Jo, pořád. Prostě ho pořád mám ráda.
3: Milujete jí?
5: Říká mi to často, snažím se jí to říkat často. Z určitýho důvodu. Protože kdyby třeba jednou za týden obejmout, ty dát ty pusu a mám tě rád a jsi hodná, nebo prostě takhle zahřát srdíčko tomu druhému. Hřejivý slovo.
3: A jste rád po těch letech, že si ho takhle vzájemně s Hankou hřejete už více jak 50 let?
5: Určitě. Miluji samozřejmě, ale jsem šťastný.

0: Hana a Jiří Hrobařovi protančili životem s láskou. Vložili do toho svá srdce, pevně se jeden druhého drželi a milující pohled v jejich očích nikdy nevyhasnul. Dokázali to, co jim radila maminka. Dělat věci spolu.
1: Voltaire kdysi napsal: Láska je ze všech vášní nejsilnější, neboť útočí současně na hlavu, srdce i tělo.
0: Nechte se zasáhnout láskou a nestrácejte naději, víru ani čas. Věřte, že čistá a bezmezná láska může potkat každého z nás.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: V přírodních koupalištích se zhoršuje kvalita vody. Někde hygienici koupání úplně zakázali. Policie prověřuje okolnosti spojené s rekultivací hnědouhelného dolu ČSA na Mostecku. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 630 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Kvalita vody na některých přírodních koupalištích nebo v rybnících se zhoršuje. Podle hygieniků k tomu přispívá minimum srážek a extrémně teplé počasí. V některých vodách tak přibývá sinic i řas.
3: Šeberák v Kunraticích nebo Kachlička na Havlíčkobrodsku. To jsou rybníky, kde hygienici zakázali koupání. Kvůli sinicím můžou mít lidé zdravotní problémy, vysvětluje mluvčí pražských hygieniků Petra Batok.
4: Svědění kůže, začervenání očí, při náhodném požití také žaludeční a střevní potíže.
3: S takovými riziky musí počítat i lidé, kteří se chystají do vody, kterou hygienici označují jako nevhodnou ke koupání. Špatná kvalita je třeba v Motolském rybníce v Praze, v jezeře Chmelař na Litoměřicku nebo v Brněnské Přehradě. A podle Jany Derkové z Jihomoravské hygienické stanice se může situace zhoršovat.
5: Budeme-li počítat s tím, že nepřijdou žádné srážky, a alespoň nám nepřijdou na pomoc chladnější noci.
3: Zkontrolovat kvalitu je možné na webu koupacivody.cz. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
2: Národní centrála proti organizovanému zločinu se zabývá děním kolem rekultivace hnědouhelného lomu ČSA na Mostecku. Českému rozhlasu to potvrdil její mluvčí Jaroslav Ibehej. Bližší informace podle něj centrála zatím zveřejnit nemůže.
6: Severní energetická, pod kterou lom spadá, přitom před necelými dvěma týdny oznámila, že chce sama rozhodnout o rozdělení peněz, které při obnově lomu ušetří. Ministerstvo životního prostředí ale trvá na původní dohodě, podle které měly peníze zamířit k okolním obcím prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Už po páté v letošním roce poničili vandalové část železniční trati mezi Českým Hrádkem nad Nisou a Německou Žitavou. Koleje tam vedou 4 kilometry přes polské území, kde opakovaně lidé kradou nebo ničí kabely. Kvůli tomu pak mají vlaky zpoždění od 10 do 30 minut. Podle nezávislého místostarosty Hrádku Jaroslava Poláčka by tak cestující měli při plánování cesty počítat raději s časovou rezervou.
7: Dokonce jednou za 3 hodiny se jeden spoj úplně vynechá. Lidi jsou naštvaný a polská strana neumí zasahovat, vymýšleli nějaký fotopasti nebo něco takového, zatím to úplně není v řešení. No a Koryt se obrátil i na nás, jestli bychom mohli zprostředkovat nějakou spolupráci s policií, protože to trvá dlouho.
2: Protože ale k vandalismu dochází na polském území, nemá česká policie žádné oprávnění na místě zasahovat.
0: Sport.
2: Fotbalisty Sparty posílil Matěj Jurásek. Bývalý slávista přišel na Letnou na roční hostování s opcí na přestup z Noriče, který hraje druhou nejvyšší anglickou soutěž.
0: Počasí.
2: Zítra bude jasno nebo skoro jasno beze srážek. Na západě pak večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 na 22. kilometru směrem do Brna stojí na krajnici porouchané osobní auto. A v Praze dejte pozor ve Veselanské ulici. Motorkář tam havaroval do svodidel. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, vážení a milí. No, pojďte se podívat tady. Vidíte, u mě doma v knihovně celá jedna dlouhá řada patří Karlu Čapkovi. Dokonce různá vydání, výběry. Panečku, tak to by bylo, aby nebylo z čeho vybírat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dnešní divadlo pro vaše uši, ano, věnujeme opět počase Karlu Čapkovi. Pro dnešní večer především tedy Karlu Čapkovi povídkáři, který vstoupil originálním způsobem nejenom mezi autory detektivní literatury, protože ony ty Čapkovy povídky vlastně nejsou nikdy čisté detektivky, spíš takové psychologické příběhy s kriminální zápletkou. No a když se navíc obrací do historie, vzniklo z toho třeba tohle zajímavé vyprávění o pádu rodu Votických a v rozhlase výborná příležitost pro dvojici Miloš Kopecký a Vlastimil Brodský.
2: Jednoho dne přišel do kanceláře policejního úředníka doktora Mejzlíka takový pomenší člověk se zlatými brýlemi a ustaranou tváří.
3: Archivář Divíšek. Pane doktore, já k vám jdu na poradu. Jako k vynikajícímu kriminalistovi. Mě totiž řekli, že vy račte být jaksi zvlášť, pokud jde o složitější případy. Totiž to je neobyčejně záhadný případ.
2: Doktor Mejzlík vzal do ruky tušku a poznámkový blok.
4: No prosím, jen řekněte, oč jde.
3: Mělo by se vyšetřit, kdo zavraždil toho Petra Berkovce, jak zemřel jeho bratr Jindřich a co se stalo s jeho chotí Kateřinou.
4: Berkovec Petr, pokud vím, nemáme tady o jeho smrti žádné hlášení. Vy chcete podat udání?
3: Ale ne.
2: Pan archivář se neklidně zavrtěl na židli.
3: Totiž já se k vám obracím o radu, víte? Muselo se stát něco strašného.
4: A kdy to bylo? Prosím, nejdřív datum.
3: No přece roku 1465, to byste měl vědět, pane. Za požehnané vlády krále Jiříka z Poděbrad.
4: No tak, milý pane, na tenhle případ je spíš doktor Knobloch.
2: Abyste věděli, to je policejní lékař.
4: Já vám ho zavolám, ano?
2: Pan archivář se zasmušil.
3: To je škoda. Mě tak doporučovali vás. Víte, já právě chystám historické dílo o vládě Jiříka z Poděbrad a přitom jsem klopítl o takovou věc, se kterou si nevím rady.
2: Neškodný, rozhodl se doktor Mejzlík.
4: Milý pane, já se obávám, že vám nebudu mnoho platen. Abych se přiznal, v dějinách jsem příliš slabý.
3: To je chyba. Dějiny byste měl znát. Ale i když vám, pane, příslušný materiál není znám z první ruky, já vám uvedu všechny zjištěné okolnosti. Bohužel je jich málo. V první řadě je tu ten dopis pana Ladislava Pcháče z Olešné panu Janu Boršovskému z Čerčan. Ten dopis je vám ovšem znám.
4: To prosím není.
3: Ale člověče, ten dopis přece publikoval už před 17 lety historik Šebek ve svých registech, aspoň to byste mohl vědět. Jenže ani Šebek, ani Pekař, ani Novotný, ani nikdo jiný nevěnoval tomu dopisu patřičné pozornosti. A právě ten dopis, který byste ovšem měl znát, mě uvedl na stopu tohoto případu.
4: Aha. No tak dál.
3: Tedy nejdříve ten dopis. Já tu jeho text bohužel nemám, ale jenom jedna zmínka se týká našeho případu. On tam totiž pan Ladislav Pcháč píše panu Boršovskému, že jeho, totiž pana Jana Boršovského strýc, pan Ješek Skalický ze Skalice, a to jméno si prosím pamatujte, že tedy pan Ješek Skalický ze Skalice toho léta páně 1465 není čekán na dvoře v Praze, jelikož jeho milost královská vlastní rukou panu Ješkovi po těch neblahých skutcích na Votici Velenově, jak praví korespondent, uložila na dvůr královský nadále nechoditi a prchlivosti své pánu bohuželeti a spravedlnosti boží čekati. Tedy rozumíte? My bychom řekli, že jeho milost král pana Ješka konfinoval na jeho zboží a statcích. Pane, není vám něco nápadné?
2: Pan Divíšek se vítězně zahleděl na doktora Mejzlíka.
4: No tedy zatím mi ještě není nápadného nic.
3: A vidíte, Šebek si toho také nevšiml. Je tedy velmi nápadná, pane, je ta okolnost, že jeho milost král nevolá pana Ješka, ať už pro jakékoliv neblahé skutky, na řádný světský soud, nýbrž doporučuji jeho boží spravedlnosti. Jeho milost tím dává zřejmě najevo,
2: pan archivář nabyl úctivého výrazu,
3: že ty neblahé skutky jsou takového rázu, že je sám panovník výjímá ze světské spravedlnosti. Kdybyste znal jeho milost, pane, věděl byste, že to je naprosto nevšední případ. Král Jiří blahé paměti tuze držel na řádné a přísné konání spravedlnosti.
4: No, snad se pana Ježka bál, prosím vás, za těch jeho času.
3: Pane, co to říkáte? Král Jiří, že by se někoho bál a dokonce někoho z pouhých rytířů?
4: Aha. No tak to byla nějaká protekce, to víte u nás.
3: Žádná protekce. Za krále Vladislava byste snad mohl mluvit o protekci. Ale za krále Jiříka ne, pane. Na toho byste si s protekcí nepřišel. Ten by vás hnal.
2: Pan archivář se poněkud uklidnil.
3: Žádná protekce ne. Pane, tady zřejmě muselo být něco zvláštního na těch neblahých skutcích, že jeho milost král je ponechal boží spravedlnosti.
4: Aha, no a jaké to byly skutky?
3: No to přece vy mě máte nalézt. No nač pak jste kriminalista? Právě proto k vám jdu.
4: Pro pána krále, jak já můžu vědět, co se stalo léta páně 1465?
3: Nejdřív musíte znát fakta. Když tedy jsem si všiml té nejasné narážky, začal jsem pátrat po těch neblahých skutcích na Votici Velenově. Bohužel se nezachoval žádný zápis, ale za to jsem v kostele na Votici Velenově našel náhrobní kámen pana Petra Berkovce, a ten kámen, pane, je právě z roku 1465. Víte, on, pan Petr Berkovec, byl zeť pana Ježka Skalického, toho, kterého král Jiřík nepozval na Pražský hrad. Petr Berkovec pojal za manželku jeho dceru Kateřinu. Tady je fotografie jeho náhrobku. No, nevidíte nic zvláštního?
4: Ne, nevidím.
2: Doktor Mejzlík prohlížel z obou stran fotografii náhrobního kamene, na němž byl vytesán nějaký rytíř s rukama složenýma na prsou a dokola nápis gotickou frakturou.
4: No počkejte, tady v rohu je otisk prstu.
3: No to je snad od mého prstu, ale všimněte si tady toho nápisu.
4: Ano, Domini, MCCCCL. X5, no léta páně 1465, no to je letopočet smrti toho pána, ne?
3: No to se rozumí, ale nevidíte nic? Některá písmena jsou zřejmě větší, koukejte se.
2: Rychle začal psát tuškou zmíněný letopočet.
3: Ten sochař vytesal schválně písmeno O, C a C větší. To je kryptogram, rozumíte? Napište si ta písmena O, C, C. Nenapadá vás nic, no?
4: O, C, C. O, C, C. To by mohlo být... Aha! Zkrátka, okcizus, že? No to znamená zavražděn.
3: No právě. Sochař tím naznačil potomstvu, že urozený pan Petr Berkovec z Devotice Velenova, byl úkladně zavražděn. Tady to máme.
4: No, zavraždil ho jeho tchán, ten Ješek Skalický.
3: Nesmysl. Kdyby pan Ješek zavraždil pana Berkovce, volala by ho jeho milost na hrdelní soud. Ale to není všechno, pane. Hned vedle tohohle náhrobku je druhý, pod kterým odpočívá Henrikus Berkovec z Devotice Velenova, bratr pana Petra. A na tom náhrobku je týž letopočet, 1465, jenže bez kryptogramu. A pan Jindřich, čili Henrikus, na tom náhrobku má v rukou meč. Sochař chtěl patrně naznačit, že zemřel v čestném boji. A teď mě pro boha povězte, jak ty dvě smrti spolu souvisí.
4: No tak... Snad je to jen náhoda, že ten Jindřich přišel o život téhož roku.
3: Náhoda. Pane, my historikové žádnou náhodu neuznáváme. Kam bychom přišli, kdybychom připustili, že se něco stalo náhodou? Tady musí být přece nějaký příčinný vztah. Ale to není pořád ještě všechno. Rok na to 1466 zemřel v pánu pan Ješek Skalický a prosím, jeho zboží tak připadlo dědictvím jeho sestřenci, řečenému panu Janu Boršovskému z Čerčan. Víte, co to znamená? To znamená, že jeho dcera Kateřina, kterou, jak ví každé malé dítě, pojal roku 1464 pan Petr Berkovec za ženu, už také nebyla naživu. A tahle paní Katuše, prosím, ta nemá nikde žádný náhrobek. Račte dovolit. To je také náhoda, že paní Katuše nám naprosto mizí hned po smrti svého manžela? Co? Tomu říkáte, pane, náhoda? A proč nemá náhrobek? Co? Náhoda? Nebo právě to jsou ty neblahé skutky, pro které jeho milost král doporučoval panu Ježkovi spravedlnost boží.
4: Poslyšte, to je docela možné.
2: Doktor Mejzlík se dlouze a povážlivě zadíval na seznam osob.
4: To je zatrápená věc, no. A možná, že nám schází někdo pátý.
3: Co byste chtěl s tím pátým? Vždyť se ani s těmi čtyřmi nevíte rady.
4: No, tak tedy to musel být někdo z těch dvou, kdo zabil Berkovce. Buď jeho tchán, nebo jeho bratr, ale... Safra, poslouchejte, že ona to udělala, ta Kateřina.
3: Pro pána, na to jsem nechtěl ani pomyslet. Ježíš Maria, že by to provedla ona? A co by s ní bylo dál?
2: Doktoru Mejzlíkovi zrudly uši od přemýšlení.
4: Okamžik. A už do toho začínám vidět. No hrom do toho, no tohle je případ. No ano, to se shoduje. Pan Ješek v tom má hlavní roli. Kruh se zavírá a proto on Jiří... No teď tomu rozumím, poslouchejte, to byl Číman, ten král Jiří.
3: To byl, panečku, to byl moudrý panovník.
4: No, tak koukejte se.
2: A doktor Mejzlík usedl na svůj vlastní kalamář na stole.
4: Tak nejspíš to mohlo být takhle a já na to vezmu jed, že to tak bylo. Tedy především hypotéza, kterou přijmeme, musí vzít v počet všechna daná fakta. Žádná ani sebe menší okolnost jí nesmí odporovat. A za druhé, je musí vřadit do jediného souvislého děje. Čím jednodušší a uzavřenější a souvislejší je děj, tím je pravděpodobnější, že se věci staly tak a ne jinak. Tomu my říkáme rekonstrukce činu. Víme? Hypotéza, která všechna zjištěná fakta zařadí do nejsouvislejšího a nejpřehlednějšího dějového pásma, ta pro nás bezpodmínečně platí, rozumíte? To je naše metodické pravidlo.
3: Ano.
4: Tedy fakta, která musíme mít na zřeteli, jsou v pravděpodobném pořádku tato. Za prvé, Petr Berkovec pojal za choť Kateřinu, za druhé byl zavražděn, za třetí Kateřina mizí bez náhrobku, za čtvrté Jindřich bere za své v nějakém boji, za páté král vytýká Ježkovi Skalickému jeho prchlivost, ale za šesté nepohání ho na soud. Aha. No tedy, Ješek Skalický byl nějakým způsobem v právu. Jsou to všechna daná fakta? No zajisté. No a tak tedy dál. Ze srovnání těchto faktů plyne, že Petra nezavraždil Jindřich ani Ješek. Kdo ho tedy mohl zavraždit? No? No patrně Kateřina. Ten dohad se nám potvrzuje i tím, že nemáme po Kateřině žádný náhrobek. Byla nejspíš někde zahrabána jako pes. A proč vůbec nebyla pohnána na řádný soud? No patrně, protože ji nějaký prchlivý mstitel bezmála na místě zabil. Byl to Jindřich? Patrně ne. Kdyby Jindřich trestal Kateřinu smrti, byl by s tím starý Ješek asi souhlasil a proč by ho potom král káral za jeho prchlivost? Tedy z toho plyne, že Kateřinu utratil její rozuřený otec. Aha. No a teď je otázka, kdo zabil v boji Jindřicha, pane? No, kdo to udělal?
3: Nevím.
4: Ale no tak přece Ješek, člověče. Vždyť už tu nikoho jiného nemáme. Teprve tím se nám celý příběh zaokrouhluje, chápete to? Tedy podívejte se. Kateřina, žena Petra Berkovce, jak se říká, zahořela hříšnou láskou k jeho mladšímu bratrovi Jindřichovi.
3: Máte na to doklady?
4: Ale no to plyne z logiky děje, prosím vás. Poslouchejte, buď jde o peníze nebo o ženskou, to my známe. Jak dalece Jindřich tu vášeň opětoval, to nevím, ale tady musíme hledat motivy, proč by Katuše zavraždila svého muže. A já vám říkám do očí, že ona to udělala.
3: Já jsem to tušil.
4: No a teď se objeví na scéně její otec Ješek Skalický jako rodinný mstitel. Zabije svou dceru, protože ji nechce odevzdat Katovi, a pak vyzve na souboj Jindřicha, protože ten nešťastný mladík je jaksi spoluvinen na zločinu a zatracení jeho jediné dcery. V tom souboji Jindřich padne s mečem v ruce. Ovšem, je tu druhá alternativa. Jindřich chrání Kateřinu vlastním tělem před rozuřeným otcem a v souboji padne... Ne. Ta první alternativa je lepší. No... Tady máte ty neblahé skutky a král Jiří, protože cítí, jak málo je lidský soud povolán soudit čin tak divoce spravedlivý, ponechává docela rozumně toho strašlivého otce, toho prchlivého mstitele vyšší spravedlnosti.
3: Pane, vy jste prokázal cennou službu naší historické vědě. To vrhá tak dramatické světlo na tehdejší lidi a vůbec... Až výjdou mé dějiny vlády krále Jiříka z Poděbrad, dovolím si vám je, pane, poslat. To budete koukat, jak tam ten případ vědecky zpracuju.
2: Po čase opravdu dostal doktor Mejzlík mohutný svazek dějin vlády krále Jiříka z Poděbrad s vřelým věnováním archiváře Divíška. Pročetl celou knihu od A až do Z, neboť přiznejme to, byl velmi hrd, že má podíl na vědeckém díle. Ale nenašel nikdy

0: Bylo by chybou domnívat se, že povídky Karla Čapka patří jen a pouze do těch dvou svazků známých jako povídky z jedné a z druhé kapsy. Jsou tedy mimo jiné třeba i bajky a podpovídky, které se obírají člověkem, zvířaty, přírodou, věcmi, zkrátka mnoha věcmi kolem nás. K vydání je připravil, považte, doktor Miroslav Halík, takto otec dnešního profesora a teologa Tomáše Halíka. A mezi jinými v jeho zajímavém výběru najdeme i tenhle příběh o spolku věřitelů barona Biháriho.
1: Tak zase nám odešel jeden náš člen. Starý pan Police, víte, co prodával psací stroje, dej mu pánbu věčnou slávu, pravda, bylo mu už něco přes 80 let, ale ještě tu mohl dlouho bejt, no chudák, chodil tak rád na ty naše úterky. Kdybychom mohli tušit, že nás tak brzy opustí, byli bychom ho zvolili za našeho předsedu, ne, že by byl z těch větších věřitelů, ne. On měl za panem baronem jenom pár tisíc, ale aby měl starý pan radost, že jo? To se zas musí nechat.

0: Mezi námi je dobrá vůle, pane, jako v málo kterém spolku. No teď už se to nedá spravit, ale jen jsme mu dali na rakev radost se podívat. Já. A jaký že je to spolek? No to máte tak. Žil v Praze nějaký pan baron Bihári, takový veliký urozený člověk, vlasy jako havran a oči, no. Ženské se za ním jenom bláznili. Měl v Bubenči najatou vilu, dvě auta a co se týče milenek, tak to jenom podle účtu jich bylo 7. Marná slava, byl to kavalír, ten pan baron. Měl mít velkostatek na Slovensku, lesní panství tamhle někde u Jasiny, nějakou celulózku, sklárnu a navrtaný petrolej kdesi u Antalovců. No zkrátka, báječný majetek. Nemáte ponětí, co na to potřeboval. Traktoru, mašina, kancelářských zařízení, šeku, psacích strojů, šperku a kytic. No jo, pravda, takový majetek má hroznou režii, ale pan baron se taky uměl ukázat. Všecko dělal ve velkém, člověk by na něm zrovna oči nechal. No, ono se pak ukázalo, že celuloska není, petrolej není, lesní panství není a velkostatek taky ne. Byla jenom sklárna, ale stroje z ní pan baron už dávno prodal. A taky se ukázalo, že pan baron Bihári není žádný baron, ale nějaký chájem rod tamhle z Perečína. Mělo se na něho udělat udání jako pro podvod a takové věci, ale když se sešlo pár jeho věřitelů, tak jako viděli, že by si na něm moc nevyžalovali. Něco těch koberců a voňavek, co měl ve vile, to by nikoho nevytrhlo, to dá rozum. Že jo, a když pana barona zavřou, no tak přijdeme o všecko, řekli si ti věřitelé. Ale třeba jednou pacholek mizerná přijde nějak k penězům. Gauner on je, hubu má jako šlejfíř a vystupovat umí jako kníže. Může se nám bohatě oženit nebo co? No zkrátka v takovém pádu by nám mohl zaplatit aspoň něco. Jenom ho nesmíme zničit, nebo své peníze už nikdy neuvidíme. No a tak se všechny žaloby odvolali a udělal se spolek věřitelů. Bylo nás asi 170. Ono vám to bylo jako tihle rotariáni, od každého povolání někdo. Obchodníci s auty, vrchní sklepníci, bankéři, krejčí, klenotníci, květinař, jeden stavitel, jeden koňař, parfumér, je švadlena, pár advokátů a kde kdo. Dohromady asi za 16 nebo 17 milionů. No a tak jsme se teď scházeli a radili, jak pana barona zachránit, aby to s ním neprasklo. Museli jsme ho držet nad vodou, aby mohl semhle tamhle zkusit své štěstí a přitom dávat pozor, aby něco nespískal, po čem by ho zabásli. No, jednou jsme ho na den ztratili z očí a už nám zavalel nějaký podvod a my jsme to museli potichu vyrovnat. Ja, pane, to byly napínavé doby. On byl pan baron zrovna posedlý po kartách a jen falešně hrát. A nebo se chtěl dát na špionáž, to přinese báječné peníze, no porád ho někdo z nás musel hlídat. Ale to se musí nechat, pan baron byl ukrutně milý společník, vždycky nás skvěle pohostil a pak řekl, zaplaťte to a napište to na účet. No, co platno, jak živí jsme, tolik neužili, jako tehdy s panem baronem. A taky jsme si na sebe zvykli, a tuze dobře jsme si všichni rozuměli. No, sami takový starší, rozšafní, zkušení lidé, kteří by jenom chtěli vidět peníze, co měli za panem baronem. No a pak nám pan baron zmizel, prý utekl do Ameriky, do Hollywoodu nebo kam. No co pak ten se nestratí a možná, že jednou udělá ohromné peníze, dopak ví, třeba se nám po letech vrátí, jenže víte, my věřitelé jsme si na sebe opravdu zvykli. Pan baron nám sice ukrutně chyběl a ty peníze taky, ale ještě víc by nám chybělo, kdybychom se přestali jednou týdně scházet. My jsme si vždycky tak pěkně popovídali o těchto těch hospodářských věcech. No víte, co je dnes z těch trampota šikán a taky už není v kšeftě ta solidnost, jak bývala dřív. No taky jsme si vyměňovali zkušenosti z různých branží, kde pak jinde by se našinec dostal k tomu, aby slyšel, jak to vypadá v automobilech nebo v květinářství. Ale u nás, v tom našem spolku, jsou všechny ty branže, jak se říká, jako na jedné lodi. A tak jsme si řekli, vem to nešť, našeho pana barona vzal čert, ale my tuhle jsme se našli a budeme k sobě držet dál a basta. No, a tak my se každého úterka scházíme dál, už po 10 let. Vždycky si vzpomeneme na našeho pana barona, jak on se chudák v té Americe potlouká. A pak mluvíme o těch zlých časech, člověk si aspoň uleví, i o všelijakých nemocech, že asi můžeme pohovořit. Já, tak už asi 12 z nás je na pravdě boží. Starý pan policel nám teď bude tuze chybět. Je škoda, že jste nikdy nepotkal pana barona Biháriho. To vám byl takový šaramantní pán. No, a vy byste aspoň mohl chodit do našeho spolku, že jo?
1: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
2: Jak už jsme dnes několikrát slyšeli, povídky Karla Čapka jsou věru vzácnou příležitostí pro velkou hereckou miniaturu. Velká miniatura, to zní hezky, co? Takový dialog pánů Miloše Kopeckého, Vlastimila Brodského, Karel Heger a teď Martin Růžek a Zločin na poště. To je vám další Čapkova citlivá studie lidského charakteru, ještě podpořená právě herectvím Martina Růžka. Ono je to tak, to Čapkovo můžeme trestat, ale někdo musí odpouštět. Stále platí. Tak zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou, přátelé.
3: Pane, spravedlnost. To bych rád věděl, proč to je na obrazech taková ženská s kšandou na očích a s váškami, jako by prodávala pepř. Já bych mínil, že spravedlnost spíš vypadá jako četník. To by nikdo nevěřil, co věcí my rozsoudíme bez soudce, bez vážek a bez takových caviků. A já vám povím, pane, že tuhle jsem já sám usvědčil 2 lidi z vraždy a sám jsem je odsoudil k spravedlivému trestu a trest jsem vykonal a nikomu jsem o tom nehlásil ani slovo. Tak počkejte, vám to teda řeknu. No jo, že vy si pamatujete, pane, na tu slečinku, co tady v obci byla před 2 lety na poště. No, právě Helenka se jmenovala. Taková hodná a milá holka, hezká jako obrázek. Tak ta Helenka, pane, se loni v létě utopila. Skočila do rybníka a šla asi 50 metrů, než přišla do hloubky. Teprve za 2 dny vyplavala. A víte, proč to udělala? V ten den, kdy se utopila, přišla najednou z Prahy revize na poštu a našla, že Helence chybí v kase 200. Mizerné 200, pane. Trouba revizor teda řekl, že to musí hlásit dál a že se to bude vyšetřovat jako zpronevěra. Ten večer, pane, se Helenka z hanby utopila. Když ji vytáhli na hráz, musel jsem u ní stát, než přišla komise. Už na ní, chudákovi, nebylo nic hezkého, ale já jsem pořád viděl, jak se směje z toho šaltru na poště. Inu, všichni jsme tam za ní chodili, že jo? Tu holku měl každý rád, sakra, povídám si, to děvče neukradlo 200. Předně proto, že tomu nemůžu věřit a za druhé, vždyť ona nepotřebovala krást. Její tatík byl mlynář tamhle z té druhé strany a ona šla na poštu jen z takové té ženské ctižádosti, že se sama uživí. Tatíka jsem dobře znal. Pane, to byl nějaký písmák a krom toho evangelik. A já vám řeknu, tihle evangelíci a duchaři u nás nikdy nekradou. Jestli ty 200 na poště chybí, to by je musel ukrást někdo jiný. Tak jsem, pane, té mrtvé holce tady na hrázi slíbil, že to tak nenechám. Tak dobrá, zatím jsem na poštu poslali nějakého mládence z Prahy, Filipek se jmenoval, takový šikovný a zubatý chlapík. Teda za tím Filipkem jsem chodil na poštu, abych něco vykoukal. To víte, je to tam jako všude na malých poštách. U okénka stolek, v tom stolku v šupleti peníze a známky. Úředník má za zády takový ten regál se všelijakými sazebníky a lejstry a váhu na vážení balíku a takové věci. Pane Filipek, povídá mu, prosím vás, koukněte se do těch vašich sazebníků, co by tak stál, řekněme, telegram do Buenos Aires. 3 koruny za slovo, povídá ten Filipek, jako by nic. Tak co by stál express telegram do Hongkongu? Ptám se ho zas já. To se musím podívat, řekl ten Filipek, vstal a obrátil se k regálu. A zatímco listoval v tom sazebníku zády ke stolku, protlačil jsem se rameny skrz to okénko, dosáhl jsem rukou na zásuvku s penězi a otevřel jsem ji. Otvírala se docela lehce a tiše. Tak děkuju, už to mám, povídám. Takhle se to mohlo stát. Dejme tomu, že Helenka něco hledala v tom regálu. Pak mohl někdo štipnout ty 200 ze šuplete. Koukejte se, pane Filipek, kdybyste mě ukázal, kdo v těch minulých dnech odtud něco telegrafoval nebo posílal. Pan Filipek se drbal na hlavě a povídá, pane Machmeister, to nepůjde, víte, ono platí něco jako listovní tajemství, ledaže byste to hledal jménem zákona. Ale to bych musel ohlásit nahoru, že tu byla prohlídka. Počkejte, povídá mu. To bych zatím nerad dělal. Ale helejte, pane Filipek, chodíme spolu na kuželky tak ze známosti. Kdybyste vy se takhle z dlouhé chvíle nebo tak podíval do těch lejster, kdo v posledních dnech odtud poslal něco takového, že se třeba Helenka musela obrátit ke stolku. Pane Wachmeister, povídá ten Filipek, co pak o to? Odtelefonované blankety tu budou, ale od rekomandovaných dopisů a balíků máme jenom zapsáno, komu se to posílá, ale ne, kdo to poslal. Já teda vám sepíšu všechna jména, která tu najdu. Ono to vlastně nemá být, ale pro vás to už udělám, ale já myslím, že z toho poznáte starou belu. On měl, pane, ten Filipek pravdu. Přinesl mě asi 30 jmen. To víte, na venkovské poště se toho mnoho nepodává, ještě takhle nějaký ten balík pro kluka na vojně, ale z těch jsem nevycucal ani nejmenší zdání. Pane, kudy jsem chodil, tudy jsem na to myslel. Tak mě tlačilo, že už svůj slib té mrtvé holce nesplním. Tak jednou, to bylo asi za týden, jdu zase na poštu. Ten Filipek se na mě cení a povídá, pane Wachmeister, s těmi kuželkami už nebude nic, já pakuju. Zítra sem přijde nová slečna z Pardubic z pošty. Aha, na to já. Nějaká disciplinárka, že jo, že tu slečnu přeložili z města na takovou mizernou venkovskou vesnickou poštu. Pane, povídá ten Filipek a kouká na mě tak nějak zvláštně. Ta slečna je sem přeložena na vlastní žádost, pane Wachmeister. To je divné, říkám. To přece víte, jaký ty ženský jsou. Je, povídá ten Filipek. A pořád tak na mě kouká a ještě divnější je, že to anonymní udání, aby se na zdejší poště udělala blesková revize, přišlo taky z Pardubic. Já jsem si pískl a myslím, že jsem koukal na toho Filipka stejně, jako on na mne. A najednou povídá listonoš Uher, který si tam rovnal roznášku, jo, do Pardubic, on tam dopisuje skoro denně pan adjunkt z velkostatku nějaký slečně na poště, to bude jeho láska, že jo? Poslouchejte, fotr, povídá ten Filipek, nevíte, jak se ta slečna jmenuje? Nějak jako Julie Tauferová, řekl Filipek. Tak je to ona, ta, co sem má přijít. On, pan Houdek, jako pan adjunkt, povídá pošťák, taky dostává z Pardubic skoro denně psaníčko. Pane adjunkt, já mu říkám, tady je zas psaní od nevěsty. On mě, jako pan Houdek, chodí vždycky takový kus cesty naproti a tady má dnes bedničku, ale z Prahy. Hele, to je vrácená zásilka, adresát neznám. To on si, pan adjunkt, zmailil adresu, tak mu to nesu zpátky. Ukažte, povídá Filipek. Adresoval to na nějakého nováka, Praha, Spálená ulice, 2 kila másla, razítko 14. července. To tu ještě byla slečna Helenka, řekl pošťák. Ukažte, povídám Filipkovi a čuchnu k té bedničce. Pane Filipek, říkám, to je divné. To máslo bylo 10 dní na cestě a nesmrdí. Fotr, nechte tu bedničku tady a sypte s roznáškou. Sotva byl pošťák pryč, řekl mě ten Filipek. Pane Wachmeister, ono to nesmí být, ale tady je dláto. A šel pryč, aby to jako neviděl. Pane, já tu bedničku vypáčil. Byla v ní 2 kila hlíny. Tak já jdu za tím Filipkem a říkám mu, člověče, teda o téhle věci nikomu ani slovo, rozumíte? To já už si spravím sám. To se rozumí, sebral jsem se a šel jsem za tím adjunktem Houdkem do velkostatku. Seděl tam na kládách a koukal do země. Pane adjunkte, povídá mu, tady je nějaká konfúze na poště. Nevzpomínáte si, na jakou adresu jste posílal před 10 nebo 12 dny takovou bedničku? Ten Houdek trochu zbledl a povídá, na tom nezáleží, to už sám nevím, komu to bylo. Pane adjunkte, řekl jsem, a jaké to bylo máslo? Ten Houdek, který vyskočil bílý jako stěna, co to má znamenat, křičel, proč mě s tím obtěžujete? Pane adjunkte, povídá mu, to je tak. Vy jste zabil Helenku z pošty. Vy jste tam donesl bedničku s fingovanou adresou, aby ji musela vážit na váze. Zatímco vážila, vy jste se naklonil přes šaltr a ukradl jste ze šuplete 200 korun. Pro těch 200 korun se Helenka utopila. Tedy tak je to. Pane, ten Houdek se třásl jako list, to je lež, křičel, proč já bych kradl 200. Protože jste chtěl dostat na zdejší poštu slečnu Tauferovou, svou nevěstu. Ta vaše slečna udala anonymním psaním, že Helence chybí v kase peníze. Vy dva jste Helenku vehnali do rybníka. Vy dva jste ji zabili. Máte na svědomí zločin, pane Houdek. Ten Houdek se vám svalil na ty klády a zakryl si tváře. Jak živ jsem neviděl chlapa tak plakat. Ježíši Kriste, naříkal, já nemohl vědět, že ona se utopí, já jenom myslel, že bude propuštěna, teď mohla jít domů. Pane strážmistře, já jsem si jenom chtěl vzít Julču, ale jeden z nás by se musel vzdát místa, kdybychom šli k sobě a pak bychom nestačili s platem. Proto jsem tolik chtěl, aby Julča přišla sem na poštu. 5 let už na to čekáme. Pane strážmistře, to je taková strašná láska. Pane, já vám to nebudu dál povídat. Byla už noc. Ten chlápek přede mnou klečel a já, pane, jsem brečel nad tím vším jako starý vůl. Nad Helenkou i nad tím ostatním. Ráno po té noci jdu na poštu. Sedí tam za šaltrem bledá a vysoká slečna s takovýma palčivýma očima. Slečno Tauferová, povídám, tak tady mám rekomandovaný dopis. Podal jsem jí dopis s adresou ředitelství pošt a telegrafů v Praze. Podívala se na mne a přimázla na dopis nálepku. Okamžik, slečno, řekl jsem. V tom dopise je udání, kdo ukradl 200 korun vaší předchůdkyni. Kolik bude stát to porto? Pane, v té ženské byla hrozná síla, ale přece jen zbledla do popelava a stuhla jako kámen. 3,50 Kč vydechla. Odpočítal jsem 3,50 Kč a povídám, tady jsou, slečno, ale kdyby se tady ty 200 Kč, říkám a dávám jí na stolek ty 2 ukradené bankovky, kdyby se ty 200 Kč našly tady někde zapadlé nebo založené, rozumíte, aby bylo vidět, že mrtvá Helenka nekradla, slečno, pak bych si ten dopis vzal zpátky, tak co? Neřekla ani slovo. Jen se tak palčivě a strnule dívala, já nevím kam. Za 5 minut tu bude pošťák, slečno. Povídám, tak co? Mám si ten dopis odnést? Kývla rychle hlavou. Tak já jsem ten dopis sebral a chodím před poštou. Pane, tak napjatě jsem ještě nikdy nepřešlapoval. Za 20 minut vyběhne pošťák Uher a křičí, pane Wachmeister, tak už se našly ty 200 Kč, co scházely slečně Helence. Ta nová slečna je našla založené v jednom sazebníku. To je náhoda. Fotr, řekl jsem mu, tak běžte a všude říkejte, že se ty 200 Kč našly. Víte, aby každý věděl, že mrtvá Helenka nekradla. Zaplať pánbu. Tak to bylo první. Druhé bylo, že jsem šel k starému velkostatkáři. Vy ho asi neznáte, je to hrabě, tak trochu blázen a moc hodný člověk. Pane hrabě, povídám mu, neptejte se mě na nic, ale jde tu o věc, ve které my lidé máme držet za jeden konec. Zavolejte si adjunkta Houtka a řekněte mu, že ještě dnes musí odjet na váš velkostatek na Moravě. Kdyby nechtěl, že ho na hodinu propouštíte. Starý hrabě zvedl obočí a chvíli na mě kouká. Pane, já jsem se nemusel nijak nutit, abych vypadal tak vážně, jak si jen kdo může představit. No dobrá, řekl hrabě, já se vás tedy nebudu na nic ptát a dal si zavolat toho Houtka. Houtek přišel a když mě viděl u hraběte, zbledl. Ale stál jako svíce. Houtku, řekl hrabě, dejte zapřahat a pojedete k vlaku. Dnes večer nastoupíte službu na mém statku u Hulína. Budu telegrafovat, aby vás tam čekali. Rozuměl jste? Ano, řekl tiše Houtek a upřel na mě oči. Víte, takové oči jako zatracenec v pekle. Máte nějaké námitky, ptal se hrabě. Ne, řekl chraptivě Houtek a nespouštěl ze mě oči. Pane, mě bylo z těch očí ousko. Tak můžete jít, skončil hrabě. A bylo to. Za chvíli jsem viděl, jak odvážejí Houtka v kočáře. Tak to je všechno. Až půjdete na poštu, všimněte si tam té bledé slečny. Je zlá. Zlá na všechny. A dostává takové zlé a staré vrásky. Já nevím, sejde-li se někdy s tím svým adjunktem. Snad za ním někdy jede, ale pak se vrací zlejší a palčivější. A já se na ní dívám a říkám si, spravedlnost musí být. Já jsem jenom četník, pane, ale tohle vám povím podle své zkušenosti. Je-li nějaký vševědoucí a všemohoucí Bůh, to já nevím. A kdyby byl, tak nám to není nic platný. Ale já vám řeknu, musí být někdo nejvíc spravedlivý. To zas jo, pane. Protože musí být někdo, kdo by odpouštěl. Já vám řeknu, ta pravá A nejvyšší spravedlnost je něco tak divného jako láska.

0: jde o to umět v mapě číst.
1: Tam, kde je křížek, tam je kostel. Kdo špatně čte, tak říká postel. S kýmkoliv můžeš spát. Kde modrá barva ledem zebe, tam nehledejte modré z nebe.

0: dva břehy může spojit most.
1: A kdo máš místo krve vodu, ti po břehu vyhni se proudu.

0: sobě zmatek. Chci nechat geografie.
1: Ta mapa, to je papír čistý. Kdo je on, může být jistý, že šťastnou lásku prožije.

0: humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Střední Čechy. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Přeju vám pěkný páteční večer, vážení přátelé. Vážení éteričtí přátelé. Ano, rozhlasový éter se teď na 2 hodiny bude na frekvencích, které máte správně naladěny, věnovat vašim příběhům, jako vždy na určité téma. Začíná noční linka Českého rozhlasu dnes na téma Na vlastních nohou. Myslím, že se shodneme v tom, že občas zaslechneme stesky nad tím, že potomkové s vlastními příjmy stále žijí s rodiči a vlastně ani nemají chuť se plně postavit na vlastní nohy, jak se tak říkává. Naproti tomu je dost takových případů, kdy děti opustili rodné hnízdo ve chvíli, kdy třeba kvůli studiu ve vzdáleném městě začaly bydlet na internátě. Někdy je okamžikem, kdy se na vlastní nohy se vším všudy postavíme po maturitě, někdy bývá to osamostatnění nevyhnutelné kvůli nedobrým rodinným poměrům. Jaká byla a kdy přišla ta klíčová pohnutka, po níž jste definitivně zamávali rodičovskému příbytku? Donutili vás okolnosti k tomu, abyste se na vlastní nohy postavili dřív, než je to obvyklé? Kdy jste s klíči od pronajatého bytu a bez možnosti rodičovské podpory stanuli na prahu samostatného života právě vy? Do noční linky vedou jako obvykle 2 cesty. Budeme ve spojení na telefonu 731 800 900, ale vaše příběhy na téma Na vlastních nohou můžete i psát, a to na web rozhlas.cz/linka. U mikrofonu v brněnském studiu Borek Kapitanček a přeju vám úspěch a krásný víkend, který je před námi. Začíná noční linka na téma Na vlastních nohou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Na vlastních nohou. A jako obvykle jsou to právě vaše příběhy, které naplňují a vlastně tím vytvářejí tyhle dvě hodiny našeho povídání. Tím prvním posluchačem je Lumír. Volá na 731 800 900 a já si společně s vámi velice rád poslechnu ten úplně první příběh na téma Jak jsem se postavil na vlastní nohy? Kdy to bylo a co tomu předcházelo? Lumír, dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače. A no, já jsem půl roku po takovým zmrtvých stání, ale na vlastní nohy jsem se musel postavit, když mi ve 13 letech zemřel otec. No a mamka bohužel jako vdova, že jo, no tak co bychom si povídali, tak ty příjmy vdovský důchod, sirotčí důchod a její plat pokojský v tehdejších letech, že jo. Jednalo se o rok 1970, kdy mi otec zemřel, takže už to je víc jak půl století. No a takže první vlastně takovou zkušenost starat se sám o sebe jsem měl pár měsíců po otcově nebo tatínkově smrti. O jarních prázdninách jsem si vyzkoušel první práci. Bylo to na státním statku sběr kamení na poli. A bylo to takový pole, které už bylo hodně dlouho obdělávané, ale když tam občas ten traktorista tím pluhem zajel trošku hloub, tak se na povrch dostali takový dost velký balvaný. No a já jako 14-letý klučina ještě s kamarádem, tak jsme měli za úkol to tam nosit na valník, jo, každý trochu větší kámen, větší než Vlašský ořech nebo tak nějak. A nám to tenkrát ten pracovník státního statku vysvětloval. No, byly to krušně vydělané peníze a no, za hodně mizerný plat. Ale to bylo v březnu 71 a v létě o velkých prázdninách dvouměsíčních, tak jsem celý červenec obětoval další brigádě celý měsíc a ta brigáda už byla podstatně lépe placená. Bylo to železniční stavitelství. Tam jsem musel sfalšovat rok narození, protože do kolejiště nesměli mladší 15 let. Dneska tam už nesmějí mladší 18 let. Takže jsem prostě řekl jenom den a měsíc narození správný, ale udělal jsem se o rok starším. Jinak by mě tam nevzali. No ale já jsem si tam viděl tak oproti té brigádě na tom státním statku, to sbírání kamení, tak jsem si tam vydělal snad téměř dvakrát tolik a druhou část prázdnin mezi osmičkou a devítkou, tak já jsem si užíval jak grant. Bylo mi 14, no malinko přes 14 let, že jo. A tady u nás vyhořelo staré dřevěné koupaliště, asi 2 roky nebo rok předtím, teď nevím přesně. A tak jsme jezdili až do sousedního Lančkrouna. No, tak aby jsme ušetřili na vstupným, tak jsme chodili půl cesty pěšky. No a samozřejmě na stopa, že jo, a takový. Tam jsme se vykoupali, to bylo koupaliště jako v rybníku, že jo, takže přírodní koupaliště se vstupným, ale tak to vstupný, říkám, bylo docela levný. No a po vykoupání, protože jsem byl velice bohatý, že jo, po té měsíční brigádě, tak jsem do staré krčmy z roku 1615 v Lančkrouně do dneška funguje, tak jsem tam jako lord nebo jako grand chodil na oběd a dal jsem si tam malé pivo. Vůbec po mně nechtěli občanku, dneska by to byl průšvih jako hrom. No a prostě za ty prázdniny, nebo za tu polovinu prázdnin, za ten srpen, no tak jsem tam byl, no já nevím, no tak za měsíc, dejme tomu 3x do týdna. Ani jednou po mně nechtěli občanku, vždycky jsem si dal pouze malé pivo, jo, nějaké opíjení, A dal jsem si prostě řízek a takovou tu českou klasiku.
0: Takže vy, jste si ve 14 vyzkoušel to, co se vám potom, když jste se postavil definitivně na vlastní nohy, velmi hodilo. Vy jste ale určitě s maminkou ještě nějakou dobu žil, bydlel. Kdy nastalo to definitivní, úplné osamostatnění?
1: No, definitivní osamostatnění bylo samozřejmě, když jsem skončil školu, že jo, tak jsem nastoupil na takzvanou Knedl fakultu, kuchař číšník, obor v Hranově. Bohužel to už neexistuje, udělali z toho jídelnu mateřské školky, protože já tam občas na sever jezdím a autobus má přesně před tou bývalou Knedl fakultou zastávku autobusovou. No a před pár lety jsem s hrůzou zjistil, že už tam není prostě střední škola, nebo oni se potom udělali hotelovku a najednou koukám jídel na mateřské školky. No tak dobře, ale zůstalo to v oboru, no.
0: Lumíre, ano, no? Já jsem chtěl říct, že vy už jste vlastně takovým v tuhle chvíli vzorem pro ostatní posluchače, protože jste nám řekl, co předcházelo tomu vašemu definitivnímu osamostatnění a tomu postavení se na vlastní nohy. A já jsem rád, že vlastně ti, kteří poslouchají a třeba by rádi zavolali, ve vás mají vzor. Co vás nejvíc, to je moje poslední otázka, protože už se nám blíží čtvrt na 12, tak se definitivně zeptám na poslední otázku. Co vás na tom osamostatnění nejvíc, než se to stalo, nejvíc strašilo? Čeho jste se nejvíc bál?
1: No já nevím, já myslím, že tou brigádou ještě vlastně na té základní škole, takže tak nějak jsem to měl zjednodušený, že...
0: Už jste to měl ošahaný takzvaně.
1: No, potom teda, když už jsem šel do té profese, že jo, tak jsem pracoval jako číšník, jako kuchař málo, pak vedoucí restaurace, vedoucí provozu jídelny a to. Potom jsem teda už skončil v gastronomii, i když ne úplně, ještě do nedávné doby jsem participoval na vinotéce jako tichý společník a já jsem z toho neměl nějakou obavu.
0: No někdo může mít, já se ptám, jestli něco takového bylo nebo nebylo. A děkuji vám za váš příběh. Děkuji vám za příběh, Lumíre, a děkuji samozřejmě i za váš dárek, který jste poslal k narozeninám. Děkuji a dobrou noc.
1: A hlavně, jestli se líbil, no.
0: Líbil, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Tak jo, taky a budu poslouchat dál. Mějte se.
0: Na vlastních nohou, téma noční linky, kterou posloucháte. A telefon, kterým se spojíte se studiem. Tady je.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: S dalším příběhem na téma Na vlastních nohou se v noční lince Českého rozhlasu, kterou posloucháte, hlásí paní Věra. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady paní Věra z Ostrova u Prchatic. Já bych sem na vlastní oči a na vlastní nohy jsem se postavila, když jsem se vyučila kuchařkou a udělala jsem na svatbu chlebíčky a studenou kuchyni. Tak jsem nejvíc si viděla vlastně na... No to mi udělal největší radost, že jsem si viděla první peníze, no.
0: Kolik vám tehdy bylo let?
1: No tak já už jsem se to naučila 18, když jsem... No a 19 už jsem uměla všechno, no. Studenou kuchyni, teplo umím, všechno.
0: To zní skoro jako inzerát na seznámení, no, takže v 19 jste definitivně opustila rodné hnízdo a postavila se na vlastní nohy, ano?
1: Na vlastní oči a teď jsem si našla přítele, příbuzný mi dal dohromady, jsme přesně dneska 14 dní.
0: Hura.
1: 14. je, na čipu mám práci 39, 14, pípala jsem 14, 14 a teď jsem mu udělala svíčkovou, byli jsme tady na plavečáku ve Vodňanech. A teď jsem mu udělal svíčkovou ráno, nebo až se zbudím, udělám knedlíky v páře.
0: Ano, to souvisí s tématem Na vlastních nohou, paní Věro. Děkuju, to říkáte tak dopodrobna. Mě by spíš zajímalo, co tomu všemu, tomu vašemu postavení se na vlastní nohy předcházelo.
1: No, chtěla jsem, co vlastně zvedu.
0: Chtěla jste dělat, se dokázat jako, sama sobě, co
1: no,
0: dokážete?
1: Co dokážu.
0: Mm-hmm. Kolik vás bylo doma dětí?
1: My jsme akorát se ségrou.
0: A
1: to je starší o rok.
0: A sestra se zamávala rodnému domu kdy?
1: Jako co myslíte, že co?
0: No kdy se sestra postavila na vlastní nohy?
1: No na vlastní, no ta ještě o rok dřív než já.
0: Takže jste ji vlastně doháněla.
1: Je 57, je 56.
0: Paní Věro, děkuju. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: František, bez jehož vzkazu by snad ani nebyla noční linka, se sice taky dotknul tématu na vlastních nohou, i když jen několika málo slovy, ale no poslechněte si sami. Tak já s manželkou jsme se postavili na vlastní nohy už dost brzo. V 18 jsme se vzali, potom jsem šel na 2 roky na vojnu, po vojně jsme se přestěhovali do Židlochovic, to byl rok 64. To je oblast, kde se hodně stavilo a staví stále. Jako stavař jsem byl stále využíván na těchto stavbách, takže jsem neměl problém si budovat svoji domácnost. Musím ale říct, byla to fuška. V současnosti jsem všechno rozdělil dětskám, tak ať se starají oni. Myslím si, že to zvládají dobře. Františku, jsem rád, že jste napsal a za malou chvíli věřím v další váš pozitivní telefonát na téma Na vlastních nohou. Všechno to, co tomu předcházelo, jestli to bylo dřív, než k tomu byli, řekněme, donuceni okolnostmi vaši vrstevníci. O tom můžete promluvit už po písničce kapely Elan.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: S dalším příběhem na téma na vlastních nohou přichází do vysílání noční linky pan Jarda. Volá ze Sokolovska a já ho zdravím. Pěkný večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny.
0: Zdravím vás.
1: Kdo poslouchá a kdo ještě nespí.
0: Jardo, kdy jste odešel ze svého rodného domu od rodičů, postavil se na vlastní nohy?
1: Ve 14 letech jsem byl vlastně, neřekl bych ani vyslán, ale já jsem byl odvezen autem na internát a tam vlastně v neděli večer před 10. školním roku mi bylo nějakých 14 a něco, když tenkrát v té době mě je 55, takže každý, kdo je v tom věku, tak asi ví, že v té době se chodilo ve 14 už na ten naučil ještě na školy a tohleto.
0: Takže to bylo někdy v 80. letech.
1: Hejte, bylo to přesně v 85.
0: To já jsem šel na vojnu, tak to si pamatuju dobře.
1: Tak jste o něco starší.
0: Ofous. No, ve 14 letech jasný, na internát, jaká byla ta první noc? Vzpomínáte si ještě?
1: No, hejte, hrozný. To vlastně bylo, já jsem přišel na pokoj, byl jsem tam sám, že ten druhý člověk, který měl dorazit, protože tam byli vlastně pokoj pro dva lidi. No a vemte si, že v těch dveřích, které vedly na chodbu, tak bylo prosklený, ta horní část byla prosklená, jo. A na mě se chodili koukat třetíáci a druháci, který už tam taky byli, jako na nějakou zvěř v zoologické zahradě, jo. No hejte, no hrozný, no.
0: Taková obdoba mazáků, kteří si prohlíží bažanty.
1: No, přesně, no.
0: To vám asi moc nedodalo.
1: No, tak víte co, tak já jsem docela takový vzrostlej, takže na mě si nikdo v životě netrouf, takže i tenkrát jsem byl docela v pohodě. No a z toho internátu vlastně po půroce mě vyrazili, protože jsem nebyl až zase takový hodný moc. No. Takže jsem pak dojížděl, ale potom jsem byl vlastně na montážích a potom jsem si po tatínkovi jsem zjedil auta, takže jsem si udělal papíry na všechno a 22 let jsem byl na kamionu, takže jsem byl vlastně většinou bez rodiny. No a dneska jsem doma a jezdím autobusem, no ale jestli teda můžu, nebo máte něco k tomu, nebo?
0: Já bych měl otázku, jestli máte potomky a jestli můžete porovnat, tedy zda už jsou ve věku, kdy opouštějí rodné hnízdo, jaké to bylo tenkrát a jaké to opouštění rodného hnízda je dnes?

0: Dělal jste si starosti, to je vcelku přirozené.
1: No, samozřejmě. Jenomže víte, co já byl tenkrát ještě na cestách, já jezdil kamionem. A celá Evropa vlastně, ale já nemůžu být někde za 2 hodiny pomocí, jo? Kdyby byl nějaký problém. Takže to mi hrozně trápilo, ale udělá mi hroznou radost. Ona se k tomu postavila čelem zkrátka. Uvědomila si, co chce. A celý ty 4 roky úplně v pohodě, složila maturitu. Dneska v té Praze ještě má poslední rok před sebou, vysokou školu. A já jsem na ní tak hrdej. Vím, že to neposlouchá, ale já jsem tak hrdej táta, že já jí za to moc děkuju.
0: To je škoda, že to neposlouchá.
1: No, asi ne. Takhle, já jsem si na 100% jistý, že asi to neposlouchá, protože je v Praze a tam, nevím jestli, no a ona asi na to rádio moc není. A to je úplně jedno. Ale já v sobě mám to, že ta holka je, ona je, já jsem taky byl do světa vždycky furt, jo. Já jsem jezdil po montážích a potom mě chytlo to řízení, takže jsem vlastně celý život do dneška jezdím, dneska jezdím ještě autobusem, takže, ale ona fakt udělá mi takovou radost a jsem hrozně rád, že jsi se na to zeptal, protože jinak bych na to asi sám nenavedl řeč, jo.
0: A já myslím, že byste na to zavedl řeč, protože myslím si, že to chlubení, máme-li se čím chlubit, máme my muži tak nějak v krvi. Že, Jardo?
1: No máme. A takhle, poslouchejte, jestli bych teda něco, jestli můžu zkázal.
0: Samozřejmě.
1: Rodičům, jestliže dětem trošku věříte, pusťte je do světa, ty děti se potřebují otrkat. Protože doma to nepoznají zkrátka. To, co obnáší ten svět, tak to nepoznají. Já to vím, já jsem si jel celou Evropu, takže já jsem 22 let byl ve světě, takže vím a pomohlo mi to v životě úplně neskutečně.
0: Jardo, já jsem vděčný.
1: Ať si ty děti otrkají, fakt, že jo?
0: Já jsem vděčný za tenhle váš závěrečný apel a měl bych jeden návrh, pokud za vámi vaše dcera jezdí, nevím sice...
1: Jezdí, výborně.
0: A máte-li přístup k internetu, tak na webových stránkách Českého rozhlasu v audioarchivu si konec konců může poslechnout to, o čem jsme si my povídali, protože vysílání i noční linky je tam zaznamenáno a lze poslouchat měsíc zpětně.
1: No vidíte, to mi nenapadlo. Tak to já napíšu.
0: Jardo, děkuju. A přeju vám krásnou noc.
1: Já vám taky děkuju. Mějte se hezky a všeho přejem krásný zbytek víkendu.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Na vlastních nohou. Jaký to byl pocit, když jste si poprvé stoupli na ty pověstné vlastní nohy? Jaký to byl pocit, když jste opustili rodičovské hnízdo? Bylo to předčasné? Nebo naopak jste otáleli s opuštěním domácího prostředí? Budete-li upřímní, budu rád. 731 800 900, to je telefon, který vám pro jistotu ještě jednou zopakuju. Je to spojení se studiem Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Před chvilkou bylo 11:30 a v noční lince je znovu čas po příbězích Lumíra, Věry a Jardy se zeptat na to, jak probíhalo to vaše postavení se na vlastní nohy. Na telefonu 731 800 900 vítám, tak nevítám nikoho, protože to vypadalo, že ano, že tam někdo zůstal, ale nezůstal. Takže máte vlastně volnou cestu. O tom, co předcházelo vašemu odchodu z domova a osamostatnění se a také o tom, co následovalo, nám teď přichází říct někdo další. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček Noční linka. Kdo je prosím u telefonu?
1: Je pan Robert Solomouce.
0: Dobrý den, Robert. Zdravím vás a rovnou se ptám, co předcházelo a co následovalo po vašem osamostatnění. Kdy to bylo?
1: Tak u mě je to hodně složitý.
0: No tak jsem s tím příběhem, protože příběhy, to je to, co tvoří noční linku.
1: Já to řeknu takhle, my bydlíme pořád jakože staří s mladéma, takže jako bydlíme v rodinném domku, ale víte, co bylo nejhorší?
0: Promiňte, takže vy jste vlastně neopustil rodné hnízdo.
1: Ne, ale chci vysvětlit situaci, proč je to složitý, protože v dnešní době jsou byty drahy, takže si nemůžu dovolit koupit byt za 8 milionů, který nikdy mít nebudu. Jo, to je jedna věc, ale já jsem před 3 rokama ovdověl a to je teď hodně složitý a starám se společně s mamkou o syna, jo, takže... Protože syn je postižený autista, takže toho máme celkem hodně. A ta situace je ještě složitá z toho důvodu, že jako víte, co pro mě bylo nejhorší, to, že občas teda si něco uvařím, protože jinak chodím na obědy do práce a jsem tam o nějakým tým výkonu něco okolo ohněm peru, jo. A prostě tady ty věci, které dřív dělala manželka, tak to spadlo na mou hlavu, jo. A to je takový, jak bych vám to vysvětlil. A víte, co pro mě bylo nejhorší? Papírová válka, to nikomu nepřeju, protože když jsem ovdověl a vlastně vyřizoval se dědictví, vyřizovali se papíry z pitevny a naštěstí teda moje žena znala paní Kolartovou, což byla úřednice, jo, a potom to převzala paní Švábová, to je taky úřednice. Protože pro mě bylo nejhorší to papírování, mě z toho šla hlava kolem, to nikomu nepřeju, to máte papír, jo, potvrzení a tam je třeba 50-60 otázek plno kolonek a kde co napsat. Kdybych neměl ty úřednice, tak z tohohle bych byl úplně v háji, takže nikomu nepřeju papírování. Jako, to je horší jak vaření. No, to je horší to papírování. Jo, takže asi tak, jakože, no a jinak chci pozdravit linkaře. No a pozdravit paní Ludmilu z Brna, paní Vlastičku z Klenova, potom toho včelaře, no zkrátka všechny linkaře. No a závěrem říkám, co je nejsložitější, tak to papírování. Nevím, o tým asi nikdo z posluchačů nemluvil, ale můžu vám říct, že mě z toho šla hlava kolem. To jako furt vypisovat ty papíry, to byla malá hrůza. Kdyby mě ty úřednice nepomohly, tak jsou z toho úplně v háji. Něco opíšete z občanky, ale taky všechno, ne? Takže všechny pozdravuju a moc vám děkuji. Naschledanou.
0: Děkuji, Roberte, a naslyšenou. Zkusme si povídat o tom, jaké to bylo a kdy to bylo, ve kterém období. Možná, že právě to, že to bylo už hodně dávno, dejme tomu v 50. 60. letech, anebo poměrně nedávno, už to samo o sobě může být dosti rozdílný přístup, respektive dosti rozdílné okolnosti opuštění rodného hnízda. Zavolejte. Číslo je 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a u naší další posluchačky, která volá na číslo 731 800 900, zkusím obrácený gard, jak se taky někdy říká. Jitky se totiž zeptám, ano, na to, jak se ona postavila na vlastní nohy, ale nejdřív pár otázek, abych to mohl vzít z té druhé strany. Tak Jitko, především dobrý večer.
1: Dobrý večer, přeji všem.
0: Zdravím vás.
1: A já můžu říct, že teda...
0: Když dovolíte, já bych vám rád položil pár otázek. Ano? Můžu?
1: No, bohužel já vždycky neslyším vás.
0: Vy mě...
1: A když si zapnu tady poslouchání, reproduktor, je to slyšet tam normálně?
0: No tak je to sice trošku méně kvalitní spojení, ale pokud to potřebujete, nechte si mě na hlasitý poslech. Ono to nedělá většinou dobrotu. Jitko, máte potomky?
1: Prosím?
0: Máte potomky?
1: No, máme potomky.
0: Výborně. Mám kolik?
1: Holku a kluka.
0: Kolik jim je?
1: No, ale předcházelo tomu, že když jsem chodila s mužem, přišel z vojny.
0: Dobře, tak běžte do toho, já vám chtěl říct.
1: Se mezi tím jako rozvedli.
0: Mm-hmm.
1: No a bylo strašná doslova potopa, když jsem otce pozvala na svatbu. No matka prostě tak řádila, no já to chápu prostě za to různý hádky a podobně, co u nás lítali kastroly s mlíkem a všechno možný, když se hádali. A takže
0: říkám, u vás doma nepanovaly zrovna idylické poměry, můžeme to říct takhle?
1: No ale tím to taky skončilo, prostě matka už na svatbu.
0: Vy mě opravdu neslyšíte,
1: že jo? No a my jsme teda po svatbě už přespali na hotelu. A jednak to byla ještě svadební noc, že? A pak jsme teda měli pokojíček, nudličku, to máme já teďka v důchodu daleko veliký byt proti tomu. A samozřejmě už jsem se musela postavit na nohy, že jsme rychle hledali byt, kde v Adamově přidělovali. A tam jsme se museli odstěhovat a hnedka žít, jak se říká, naplno. No a potom po určité době teda jsme měli syna a to, jak si už tu babičku obměkčilo, že jsme se mohli jako dát se dát dohromady. No ale byly to krušné začátky, protože přistěhovat se naraz a v zimě a podobně, když jsme se do Adamova stěhovali, tak to byly horory, protože jsme tam nemohli ani kolonně vyjet ve sněhu a podobně. Takže ty začátky byly opravdu krušný. No a museli jsme to od začátku pořád všecko táhnout ze svého, protože všecko na půjčku bylo, ať jsme se mohli vůbec sem bydlet, že? Tak to byly takový konečný potom, no, trapný konce s dobrým koncem, tak no, ale ty začátky byly hodně krušný.
0: Tak Jitko, a teď se zeptám, slyšíte mě?
1: Ano.
0: Výborně. Na začátku jsem se vás ptal, zda máte potomky. Řekla jste, že máte syna a dceru. Ano?
1: Ano.
0: Výborně. Kolik jim je?
1: No, tak to je už 50 synovi. No a dcera tak přes 30, no tak jako, že už nehlídám ani ty roky.
0: Jaké to bylo v porovnání s tím vaším osamostatněním, když oni se osamostatňovali? Když to porovnáte ze svého pohledu.
1: No tak taky to neměli jednoduchší, protože kluk jako šel na vojenskou školu na Slovensko, jo, takže tam tak prostě už začal taky svůj život, že už se trhl jaksi od rodiny a podobně, že. A dcera, no tak taky to musela, no začínali, vlastně taky jsme to tak kloukli, no oni to měli to stejný, protože museli postavit domeček, tak zase samozřejmě hypotéku a podobně. Takže žádný neměl tu ten rozhled takový jednoduchý, no ale zase se snažila vypomáhat nebo takhle, no ale nezávidím ani dneska mladým, ani jak jsme to měli my, tak to bylo teda opravdu nejhorší krutý.
0: No je pravda, že Robert před malou chvilkou zmiňoval ceny, současné ceny bytu. On teda zmiňoval plno ještě dalších věcí, které tak trošku nesouvisí s tématem, ale Jitko, vám děkuju za to, že jste zatelefonovala a řekla, že to prostě je vždycky, řekněme, náročné, když člověk se musí postavit na vlastní nohy a že ty začátky nebývají zrovna dvakrát lehké. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Přesně tak. Děkuji a pěknou noc přeji všem.
0: O tom, jak jste se stavili na vlastní nohy, o tom si povídáme v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. Řekl bych, že ještě jeden příběh se do té první hodiny vejde po písničce Petra Spáleného.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes si povídáme o tom, jaké to bylo, když jste museli nebo chtěli odejít na vlastní nohy. Tedy postavit se na vlastní nohy, odejít z rodičovského domu a začít opravdu být samostatní. Co na tom bylo nejtěžší? Co tomu předcházelo? Co následovalo? To jsou otázky, které vlastně en bloc kladu naší posluchačce Kateřině, která čeká na telefonu. Dobrý večer, Kateřino.
1: Dobrý večer vám všem.
0: Jaké to bylo, když jste se postavila na vlastní nohy? A kdy to bylo? Co tomu předcházelo? Povídejte.
1: Bylo to velké dobrodružství, které se konalo v roce 1990 na podzim, když jsem na jaře maturovala a všechno pro nás bylo úplně nové. A já jsem se bohužel nedostala na vysokou školu, tak jsem si řekla, co teď, hranice jsou otevřené, tak to zkusím. Tak jsem opustila rodiče a bratra a vzala jsem si tašku a jela jsem do Vídně podívat si, jestli co tam na mě čeká. A nebylo to jednoduché, ale byla to velká životní lekce a zkouška a díky tomuhle kroku, který jsem udělala, mám úžasného manžela, mám 4 děti a zrovna dnes se vracím k rodičům do Čech, do Brna a to je taková moje srdcová záležitost poslouchat Rádio Brno. A tak jsem to říkala, že vám zavolám a řeknu, že není jednoduché ten krok udělat, ale když se odvážíte a když máte zázemí, tak je všechno možné.
0: Co na tom kroku do neznáma pro vás osobně bylo nejlehčí a co nejtěžší naopak?
1: Nejtěžší byl asi jazyk, který jsem neuměla. Ještě jsem maturovala z ruštiny, takže ta němčina, to bylo opravdu asi velký oříšek. A nejlehčí bylo prostě to, co jsme neměli, to neznámo, to úplně jiná země, úplně něco jiného, nového.
0: Byl někdo, kdo vám při tom stavění se na vlastní nohy ve Vídni konkrétně pomáhal?
1: Ne. Mě bylo akorát čerstvých 18 a prostě jsem si tam našla práci a potom po dvou letech jsem začala studovat, takže jsem to zvládla sama.
0: Smím vědět, jakou práci jste si našla jako první?
1: Jsem pracovala v kádelně.
0: Manuální práce.
1: Ano, žehlila jsem košile od rána do večera. Takže dneska můj manžel má nejlíp vyhlené košile, protože to se nezapomíná.
0: Tak to já si na vás napíšu kontakt, protože asi víte, jak je to v mužských domácnostech, kde chybí ženská ruka, že? S košilemi. Ale Kateřino, teď zase trošku vážně. Já jsem moc rád, že jste zatelefonovala a přeju vám šťastnou cestu do Brna k rodičům.
1: Děkuji, už se moc těším na ně. Moc se těším do Brna. Moc.
0: A
1: ráda se vracím.
0: Taky vám přeju krásné léto. Naslyšenou.
1: Já vám taky přeju ještě krásné léto. Všem posluchačům přeju krásné léto. A ať jsou šťastní všichni, všem od srdce to moc přeju, ať jsou šťastní, ať mají radost ze svých dětí a ať se ještě užijí tohle horké léto, které možná už teďka bude trošku chladnější. Dobrou noc.
0: Promiňte, ještě mě napadla jedna věc, sama jste zmínila děti. Tak se zeptám, až přijde ten čas a oni budou chtít také vyletět z rodného hnízda, co jim dáte jako radu? Jako ta, která to udělala v roce 1990 taky.
1: Jako rada, jak jsem říkala, že mám 4 děti, tak moje rada je, já jsem tady a je jedno, co se stane. Vždycky se můžeš vrátit domů a my na tebe prostě budeme čekat s otevřenou náručí. Ale neboj se a běž. Běž si žít svůj život.
0: Lepší konec toho vašeho příběhu si ani nedokážu představit. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Vy taky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Špinárová mi vlastně textem té předchozí skladby, kterou vám zpívala v noční lince těsně před půlnocí, zpátku na sobotu, pomohla. Byla ale dlouhá věta. No, pomohla minimálně slovem hotel. Není to ani tak dávno, co jsme v jedné z brněnských nočních linek mluvili o takzvaných mama hotelech. No ale dnes je to vlastně z té druhé strany. Dnešní téma našeho povídání je na vlastních nohou. A ta první část noční linky, která je už vlastně u konce a načal ji Lumír, který odešel de facto na vlastní nohy ve 13 letech, protože to bylo prostě nutné podpořit maminku, která neměla tak velký plat. Tak tedy ta první část noční linky, kterou začal Lumír, už je na konci a začíná ta druhá. Začíná také nový den. Už jen pár vteřin a budeme psát sobotu 15. srpna. Svátek budou mít všechny Hany a já jim pro jistotu už teď dopředu gratuluju k jejich jmeninám. Ale znovu opakuju. Tématem našeho povídání, až se dovoláte na 731 800 900 nebo se rozhodnete napsat na web rozhlas.cz/linka, je na vlastních nohou. Jak vás život donutil opustit to rodné hnízdo? Co zatím bylo? Co tomu předcházelo? A co následovalo? Jaký byl ten váš první pocit, když jste se octli třeba sami v cizím městě na internátě, co by novopečení středoškoláci, dejme tomu. O tom, jak se naši posluchači a posluchačky postavili na vlastní nohy, si můžeme povídat od teď. Teď už opravdu platí datum 15. srpna, je sobota, až do 13:00. U mikrofonu v brněnském studiu Borek Kapitančik. Přeju vám úspěch při telefonování na 731 800 900.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milí posluchači a vážené posluchačky. Druhá hodina noční linky začala písničkou v podání Karla Gotta, ale taky doufám, že začne. Musím si ověřit, ano, je tam ještě pořád ta krásně tyrkysová barva přijatého hovoru. Tak tady začne také příběhem paní Jany. Zdravím do Frenštátu. Dobrý večer.
1: Já taky zdravím všechny, kteří nespí. Hlavně vás taky zdravím.
0: Děkuju.
1: Jako mýho vlastně. A teďka bych chtěla říct, jak jsem vlastně se postavila na vlastní nohy já.
0: Ano, kdy to bylo?
1: Já tam jsem poslouchala paní, to bylo v 68. roce, a poslouchala jsem paní, která se stěhovala do Adamova, tak já jsem se zase naopak stěhovala z Adamova. A stěhovala jsem se, provdala v 68. roce a stěhovala jsem se právě tady na severní Moravu do Frenštátu, což pro mě bylo opravdu skok, to víte, tam na Brněnsku a teď přijdete tady na Valašsko.
0: To už jsou skoro hory, že jo?
1: No, to jsou tady hory, že? My jsme přímo pod Radhoštěm.
0: No, právě. No,
1: tam jako Moravský kras, tam taky není rovina, tam jsou krásné lesy, teda byly, nevím, jak to tam vypadá teď už, ale byly tam ten kras, to tam je krásná krajina. No a tak jsem přišla tady a nastěhovala jsem se k manželové mamince. A to, já jsem byla dítě z města, že z bytovky, a teď jsem přišla do dřevěné chalupy, což jsem opravdu na to nebyla zvykla, protože tam se ještě chodilo i ven na tu kadibudku. A všechno, teď jsem to tam musela všechno dát do pořádku, umýt všechno. No bylo s tím práce, tak jsme dostali jako od manželové mamky jednu světnici, no i tak jsme se tam zabydlovali, no ale něco bylo prostě, hned první týden po svatbě jsme se tam nějak s tou tchyní nepohodli a já jsem se prostě naštvala a říkám manželovi, víš co, já tady nebudu, já jedu zpátky domů. A on mě chudák týden po svatbě prosil na kolenou. A říkal, prosím, že nejezdi, neopouštěj mě, já tady nechci být sám. No, tak jsem ho neopustila a zůstali jsme spolu 54 roku. Než chudák, teďka je tomu 3 roky, co zemřel. No, v lednu mi zemřel syn, tak je to takové. No a když tam paní mluvila o Vídni, tak moje maminka se ve Vídni narodila. Takže tak to bylo. Takže tak jsem prostě si musela tady zvykat i na to nářečí. To víte, já jsem rodačka z Čech, takže když nepřišli na Moravu tam do toho Adamova, tak já jsem mluvila česky, že? Prostě jsem natahovala a oni se mi smáli. No tak jako děcko, abych nebyla, aby se mi tam neposmívali, vždycky se mě smáli prý, hele, koukej na toho pavouka, ať se na mě nekouká.
0: Ale tak to muselo rychle přejít, protože prostředí vás určitě sformovalo.
1: No a teď, když mám sestru v Brně a telefonuju s ní a ona mluví tím brněnským anticem.
0: Jo, podívej se, jak si máš, ne?
1: No, jak si máš, a když dej tam to máslo.
0: Dej tam tu putru, no jasný.
1: Já jsem šla nakoupit a to, jsem to donesla, nakoupila jsem a mně to přijde už tak lekrační.
0: O tomu já rozumím, ze mě si taky Pražáci dělají srandu. Ale paní Jano, vy jste taková mluvná, já to zkusím trošku využít. Vy jste říkala, že jste zhruba týden po svatbě měla nějaký drobný konflikt s vaší tchýní, která vám přidělala jednu světničku ve své chalupě. Jak to potom, nechci konkrétně vědět, jaký to byl konflikt, zase tak zvědavý nejsem, ale jak to potom bylo? Kdo byl vlastně, řekněme, tou hospodyní s velkým H v té chalupě?
1: Ono to tam bylo asi tak, že ona potom jako tchyně si vzala pro sebe takovou malou světničku, no ale mi se prostě nelíbilo, že já jsem to tam začala všecko umývat, uklízet, čistit.
0: Jo.
1: Jako začala jsem to tam brát z gruntu a ona z toho byla taková dosti nešťastná. Jo. To víte, když jste zvyklí vládnout sama, teď vám tam někdo přijde do baráku, začne vám tam obracet žbrliny, tak to je špatný. No ale tak No, nějakou dobu jsme tam byli, tak jsme se potom tak nějak jako sklidnili. Yeah. No a já jsem tam, my jsme tam byli asi půl roku, no a potom jsme odešli ale na internát, jako do Frenštátu, tam jsme měli jednu místnost. No a manžel potom šel dělat k silnicím a dostali jsme takovou tu stabilizační výstavbu, jak se tomu říkalo, tady ve Frenštátě. No tak potom už jsme se postavili na vlastní.
0: Potom už definitivně jste byli opravdu na tom svém, na tom vlastním, jo?
1: Ano,
0: jo,
1: ano.
0: Jo. No já tomu rozumím, co jste tenkrát zažívala, protože jak mamince někdo začal šahat na její věci a neměla to v tom pořádku nebo nepořádku, jak ona byla zvyklá, no tak to samozřejmě byla zřejmě trošku nervózní. Paní Jano, já vám děkuju za váš telefonát, za upřímnost samozřejmě taky a přeju vám krásný zbytek srpna.
1: To jsem ještě chtěla říct, že nám to osamostatně dopadlo tak, že jsme potom měli 4 děti.
0: No už vás nikdo nehlídal, to chápu, no. To se tak někdy stane.
1: Ano.
0: Mějte se hezky a krásné léto.
1: Slyšela a zase někdy, když se dovolám, tak zase bude třeba nějaký dobrý téma. Tak dobrou noc, ať všichni se mají dobře a zase zavolám.
0: A já si myslím, že řeknete, ať vás blešky koušou celou noc. Dobrou noc.
1: No, to říkám. Ovš pohádky, ovši babičky.
0: Ano. Naslyšenou, paní Jano.
1: Naschledanou.
0: Musím znovu připomenout i to, že vaše příběhy na téma na vlastních nohou můžete i psát, protože se mi zdá nějaká osiřelá ta naše stránka rozhlas.cz/. Ano, Františku, vzkaz jsem vyřídil, ale od té chvíle se tam nic nového neobjevilo. Takže pro jistotu ještě jednou rozhlas.cz/ a tam můžete o tom, jak jste se stavili na vlastní nohy, napsat. No a samozřejmostí je i telefonní spojení.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdo by jistě mohl říct, že to postavení se na vlastní nohy se časově kryje, dejme tomu, s první výplatou. Někdo by mohl říct, zejména muži, že to v těch dávnějších dobách byl okamžik, kdy jsme odešli na vojnu, takzvaně, tedy nastoupil výkon základní vojenské služby. Ale v tomhle případě se to asi konat nebude, protože na telefonu čeká dáma. Je to Ludmila, kterou vám chci představit, a ona nám poví, jak probíhalo to její osamostatňování se, to stavění na vlastní nohy. Ludmilo, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, zdravím všechny, zdravím hlavně vás, dlouho jsem vás neslyšela. A řeknu vám, jak já jsem se postavila na vlastní nohy.
0: Ano.
1: Bylo mě 18, vdala jsem se, protože jsem chtěla být svou paní. Tak jsem se odtěla, a manžela jsem toho prvního, měla 8 rok stačí, tak on se chce ženit. A tak jsme se domluvili a přestěhovali jsme se k němu do baráku, do vedlejší vesnice. Můžu vám říct, že rodiče měl starší, než já jsem měla. A on měl tatínka, který jako nám teda řekli, že si můžeme tam mít kuchyň, mohli jsme mít obývák a ložnici. No a stalo se to, že my jsme chodili do Brna do práce a šli jsme do kina a oni náhodou přivezli uhlí. Uh-huh. Takže jsme přijeli pozdě večer dom, dědek na nás řval a já jsem mu řekla, a co vy na mě tady máte co křičet? Pane Borku, on vzal nůž, já jsem byla těhotná, to bylo rok po svatbě až. Já, protože jsem nemusela se vdávat, já jsem byla těhotná a on mě honil v kuchyni kolem stolu a ten manžel teda se mě zastal a já jsem utekla z toho domu a šla jsem k jeho sestře. Tak to byl můj začátek.
0: No to vám řeknu, začátek už sám o sobě je přímo na román. No pokračujte.
1: No a tak jsme se vrátili, tak jsem se vrátila domů. Jo, vrátili jsme se, protože jsme tam nemohli bydlet, tak jsme se vrátili domů ke mně, k nám domů. A tam bydlel, ale já jsem tam měla bratra, který studoval vysokou, neměli jsme ten domek velký a ještě babička tam byla.
0: Je.
1: No takže on teda, měli jsme strýca, který dělal na Rožince nějakého náboráře, tak on řekl, že ho tam vezme. Tak šel na Rožínku, ale nefáral. A oni nám dali teda družstevní byt v Tišnově. A takže jsme bydleli tam. A museli jsme si to teda zaplatit. A to jsme teda spláceli. Tak to byl můj začátek. No,
0: takže to bylo, ano, to definitivní postavení se na vlastní nohy, když jste dostali ten byt vlastně v Rožínce.
1: Ale mám teda 3 děti, kteří teda se postavili na vlastní nohy. Klukovi je 55, no bude. Takže ten má byt 3 pokojové v Líšni. Dcera prostřední, ta má 52. Tak ta má postavený barák v Černé Hoře. A vzala si kluka, který teda je pan ředitel, ale až teď, dokázal, byl z rozvedeného manželství, studoval vysokou školu s podporou teda tatínka, ale tatínek ho nechtěl, když mu maminka umřela, tak tatínek ho nechtěl, chudáka. Takže on bydlel u strýčka a on dokázal z ničeho se postavit na vlastní nohy a postavil barák, nechal si teda postavit, měli hypotéku, už mají splacenou. A ta nejmladší teďka, co jí bude 45, tak ta si vzala kluka, byl fotbalista a školu dělal obchodní a tak, no to víte, fotbalista, co nic. No ale teď to má 45, 46, oni jsou o rok. Mají barák na hypotéku, ale je pravda, že já jsem teda zdědila byt, který jsem jim dala za 1 200 000 a tak to prodali a postavili si barák. A mají teda hypotéku taky, no ale ona teďka zdědila po tatínkovi svým.
0: No vy jste to, Ludmilo, vylíčila v těch nejkrásnějších barvách, teda úplně v kompletně v té paletě všech možných barev, takže teď už se zeptám jenom na to poslední. Myslíte, že je těžší postavit se na vlastní nohy dnes, v roce 26, anebo to bývalo těžší v dobách, kdy vy jste se vdávala, dejme tomu před těmi 60, 50, 60 lety?
1: Ne, pan Borko, si myslím, že dnes je to lehčí, protože kdo umí, ten umí, a kdo chce, tak ten to docílí. Mm-hmm. Tak si to myslím já teda.
0: No právě na to jsem se ptal, co si myslíte, ano.
1: Jo, jo. Takže si to myslím. A jsou spokojení, já teda jsem taky spokojená. Oni mě podpájí, když jsou sama teda.
0: No tak s takovým mančaftem samostatným, jak jste to popisovala, bude, když jste nebyla spokojená.
1: Ale je druhý ředitel, akorát syn, ten je teda elektrikář proti své vůli.
0: No, jako já, jako já.
1: Který to nedělá. A dělá to, dělá se zníka.
0: No, tomu říkám hezká práce. Voňavá. Ludmilo, moc krát vám děkuju, přeju vám krásný srpen a zase někdy naslyšenou.
1: Já taky vám přeji hodně zdravíčka hlavně.
0: Děkuju.
1: Děkuji, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou.
0: Jak jste se stavěli na vlastní nohy? O tom si povídáme v Noční lince a máme na to už jen 35 minut. Na telefonu 731 800 900, ale můžete i psát. Webová stránka má adresu rozhlas.cz/linka, je tam okýnko, vepište tam svůj příběh a já budu reprodukovat. Teď předám slovo, je to Jitka Zelenková, které jsem jednou držel sluneční brýle a zaspívá vám Máme si co říct. Věřím, že budete mít co říct za 4 minuty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a teď by to možná mohlo přijít, to, co jsem před chvilkou naznačoval, že tedy u mužů, tématem Noční linky je totiž na vlastních nohou, že totiž u mužů by tím okamžikem, kdy se osamostatnili a odešli z rodičovského hnízda, postavili se na vlastní nohy, by to mohla být třeba základní vojenská služba. Na telefonu je totiž pán, posluchač. No, zdravím vás, Zdeňku, dobrý večer.
1: Já vás zdravím taky srdečně.
0: Tak jak to bylo? Jak to bylo u vás? Kdy jste se postavil na vlastní nohy? Co tomu předcházelo? Co to obnášelo? Jak jste se tenkrát cítil?
1: No, odešel jsem z bytu ve 12 letech.
0: Ve 12?
1: Ve 12 letech, no. Protože moje bydlení s matkou, to byla katastrofa totální. Jo, protože u nás to bylo jako chlás, cigára, a karty. Jo.
0: Tatínka jste nepoznal?
1: Prosím?
0: Tatínka jste nepoznal?
1: No, akorát na fotce jsem ho viděl jednou. Ve vojenství. A když jsem se chtěl oblíknout, protože už jsem koukal taky po holkách, že jo, chtěl jsem na nějakou tu diskotéku nebo něco, a nemohl jsem tam jít v roztraných kalotech a botech, jo, prošlapanejch. Tak jsem chodil na brigády, tahal jsem uhlí tadyhle důchodkyní, že ze sklepa přes 7 pater nahoru. A po 20 dnech jsem si střadal penízky a ušetřil jsem si na svetr, který jsem na Václaváku, že jo, naproti Konin, nalevo, tam pletli nádherný svetry. A stál tenkrát 400 korun, a říká, ten svetr byl dolý zamilovaný. Tak jsem se na ně ušetřil, přinesem ho domů,

0: Alexander, asi rozšílený, ne asi, ale určitě, tak jsem vzal tu kliku a bohnul jsem jí nahoru. A oni se nemohli dostat ven.
1: Ono se to moc nehodí, já teď budu vypadat jako cynik, ale připomíná mi to, to známe, otevřel dveře tak, že nešli zavřít, zavřel dveře tak, že nešli otevřít, ano.
0: Tak, takže jsem půl roku spal ve Bršovicích v rozsekaném vagónu, jo. Pak jsem tam našel nějaký opiska, tak jsme tam bydeli spolu, pak jsme tam nachytali nějaký ženský, jo, co tam dělám a tak dále. A říká, bydlím tady, že jo, no.
1: Tady znamená kde?
0: No, ve Bršovicích jsem bydlel na postaveném vagónu.
1: Vás ještě trošku mate ta zpětná vazba, vy jste nechal puštěné rádio, rozhlasový přijímač a ono vás to trošku mate, že jo? Přiznejte se.
0: Ne, pohodě. Ne?
1: Dobrý.
0: A akorát jdu toho koktám teďko, no, protože jsem trošku rozhozený. Zase.
1: No tak kdo by nebyl po takových zážitcích? Takže jste přespával, jak jste říkal, tam, kde se dalo. Jak to pokračovalo dál?
0: No, musel jsem chodit do školy, že jo, ze školu zapať pámu, že to zase zvedlo zpátky, takže známky zapať pámu byly dobrý. No a pak jsem šel teda do učení, já jsem chtěl být autoachirurgem, to se mi nepovedlo, protože mi to doktorka zakázala ze zdravotních důvodů, kde jsem měl silikózu plic. Jo. No, tak jsem šel, bohužel, chtěl jsem být automář, jo, tak jsem šel na autoklempířinu, no a tam jsem se akorát za dva roky naučil sundávat kola z auta a zase dávat zpátky, to je celý.
1: No tak, vy jste na to měl dva roky, já se to učil na dálnici, když jsem píchl kolo, no, ale to je samozřejmě zase jenom pokus o zlehčení. Zdeňku, jaké byly tehdy vaše pocity, jak byste to dnes popsal, když jste musel vlastně nuceně de facto odejít z domova. Co jste si říkal v ten okamžik? Že takový nikdy nebudete?
0: No, tak nějak asi v kostce je to tak, no. Dneska budu hodnej, milej. No, pak jsem se chytil souseda tam, že jsem byl furt nemocný, zkrátka řídit auto. No, tak jsem tím jezdil, že on měl tenkrát 138 Tatru, no, tak jsem se mu vždycky vnutil za volant a on říkal, parkante jeden, až bobo, až se chytí volantu, jo, tak ty už setnu ruce prej. No.
1: A čím se živíte tedy? Dnes?
0: No, jezdil jsem 50 let, kamiony, autobusy, no, teď jsem na nucený dovolený, bohužel. Teď jsem přišel Bořičák, no a tak teď říká, no tak za 50 let jsem neměl žádnou dovolenou, teď mám nucenou, auto mám ho připravený všechno, ale zase nemůžu jezdit, jo. No, tak teď říká kamarádovi tadyhle, ať mi dá, že já internáty neumím, a tomu říkám internáty, jo, ten internetu.
1: Já jsem si říkal, o čem je řeč.
0: Já to nemám rád, tu elektroniku. No, já mám telefonek tady starou Nokia tlačítkovou, mám 25 let a furt funguje.
1: Zdeňku, kdybych mohl něco k vaší současné situaci říct, každá noc zatím skončila svítáním.
0: Že jo, no já to jo, říkám jo. Taky.
1: Já vám děkuju za důvěru a za vaši upřímnost a držím pěsti. Mějte se hezky.
0: Jo, díky.
1: Dobrou
0: tak
1: noc.
0: Jo. Taky dobrou noc a to přeju všem.
1: Někdy je člověk donucen ještě i ve pokročilé dospělosti se znovu postavit na vlastní nohy. Konec konců i o tom můžete povídat ve zbytku noční linky. Opravdu jen zbytku. 25 minut do jejího konce. Volejte, tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Na blízku, i když tedy po telefonní lince, teď mám paní Ludmilu. Zdravím vás v noční lince Českého rozhlasu, paní Ludmilo. Pěkný večer.
1: Já vás taky všechny zdravím i ti nespáče.
0: No zejména, zejména nespáče, ano, to jsme i my dva. A teď nám všem nespáčům řekněte, jak jste se stavila na vlastní nohy.
1: Já si myslím, že jich přibývá, protože jak stárnem, víte, tak to v spánku už moc nepotřebujeme. A to měme, já se půjdu na jednou hodinu a jenom jít tam na WC. Takže...
0: No tak to jsem možná ani nechtěl slyšet, ale paní Ludmilo, pojďme k tématu. Jak jste se stavila na vlastní nohy? Vzpomínáte si na to?
1: No, tak teda já jsem se stavila pomocí našim. Měla jsem dva té rodiče a můj největšího slávu už jsou oba dva dám do posledky. Ale byli jako hodně. Maminka tam byla šetrná a prefulitá velice. Ta díky mamince se mě naučila dobře vařit, ona byla ohromná kuchařka. A takže jsem byla dlouho svobodná, až v 27 letech jsem poznala jako manžela tím, že si dal on inzerát. A jsme se seznámili a on pocházel ze Suchova, to je tady u Boršice, jak to. To je kousíček od Velké nad Veličkou. Maminka se tam narodila. To byla náhoda. Maminka z toho kraje se dostala tady na Vsetínsko, se dala do Karolinky, tam jsem se já narodila. No a zhodou okolností manžel pocházel kousíček od té Velké.
0: Dobře, takže v 27 letech jste poznala manžela. Ano, do té doby... Promiňte, že vám skáču do řeči, ale abychom se dostali k tomu příběhu, protože ještě někteří ano. třeba chtějí telefonovat. Takže do 27 jste bydlela s rodiči, ano?
1: Ano, to jsem byla u rodičů a potom manžel si jako byl v tom družstve, bytovém družstvu, tak to bylo dělal tady ve Žlíně, jako byl vyučený obuvník. No a tak... Po 5 měsících známosti jsme se vzali, děti jsme bohužel neměli, to se tak stává moje rodině, jeho bratr byl taky bezdětný. No já miluju od malička děti a kočky.
0: Já vám rozumím, ale pojďme zpět k tématu. Jaký to byl pocit, když jste se odstěhovala, jste se předpokládám za manželem?
1: No tak, naštěstí jsem šla do Zlína, protože manžel tady pracoval a maminka tady měla shodou okolností sestru, která byla moje kmotra. Takže jsem šla na internát bydlet, protože 14 dní jsem jako si našla místo ve svitu, tak jsem se jako bydlela se vlastně u té tety, ale to bylo jenom 14 dní, než se vyřídili ty lékařské, ty přijímací zkoušky, to všechno. Takže jsem bydlela 3 roky na internátě, dívčí manžel bydlel na prvním chlapeckém. Takže my jsme spolu víceméně ubyli manžele, když jsem přišla do Zlína. A děvčata na internátě mě říkali, sakra, už si toho chlapa vem, když se tady táhá za takovou dobu. Já říkám, já už jsem 3 roky jeho žena.
0: A chodil za vámi na ten internát, nebo to nebylo možné?
1: Ne, to nebylo možné. Já jsem nesměla za ním, ale nesměl za mnou. A měli jsme to pár metrů, ale asi ta naše láska byla tak silná, že jsme to vydrželi. No a...
0: No, omni a vinci to mohli.
1: Tam manžel ten byt, když ten mě dostal, no takže po třech letech dostali na jízdí svahy, jsme dostali 2pokojový byt, no a manžel byl 9 dětí, takže všichni byli tak ochotně, pomohli nám nastěhovat, protože naši mě našetřili vlastně na nábytek. Já jsem jim nemusela moc peněz dávat asi, protože jsem měla na knižce dost peněz.
0: No, tak jste měla ulehčený start.
1: Mohli pořídit nábytek, no. Takže jsme to měli trošku ulehčejší. A na to, že jsme neměli ty děti, tak jsme spolu vydrželi 43 roku.
0: Krásný. Paní Ludmilo, promiňte, že vás přerušuju, omlouvám se. Řekněte mi, co bylo nejtěžší v tom okamžiku, kdy jste se ocitli v tom vašem novém bydlení jen vy sami dva. Co bylo pro vás nejtěžší?
1: Nejtěžší, nebo manžel byl zaměstnaný, já jsem dostala zaměstnání ve svítu. Akorát to, co bylo pro mě těžké, že psychiatr mě nechtěl pustit ke kruhu. To on věděl proč. Protože to byla, jak se říká, pakárna. Já to jsem potom potkávala paní, co se mnou dělali u kruhu, tak že jako cukala hlavou, to já jsem věděla, že to je z toho, jako vidíš, to je taková monotónní práce. To stojíte u kruhu a furt děláte jednu a tu samou operaci celých 8 hodin, tak to je vlastně na blázinec. To vás to se směju, ale opravdu to. Takové lidi tam bylo víc.
0: Vy jste ještě, myslím, i ze spaní dělala ten pohyb. Že jo?
1: Ne, já jsem totiž, já jsem tomu rozuměl, já jsem tam našla kamarádku, kterou se přáteli do dnes, ona je tady ve Zlíně. No a tam mě učila přibíjet klienti. Já jsem se ráno zbudila a už je byla nadělaná. Já mám dělala i do práce, já jsem přibíjela.
0: Byť jsem pracovala celou noc. Jo, jo.
1: No, takže
0: paní Ludmilo, děkuju, teď přestáváte být trošku srozumitelná, možná je to telefonním přístrojem, ale i tak myslím si, že to podstatné jste řekla a já dám šanci ještě někomu dalšímu s jeho příběhem na téma na vlastních nohou. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Je to dobrý, no.
0: Děkuju.
1: Tak přeju dobrou noc vám i všem ostatním a prosím, aby už ta horka šla někam.
0: V tom vám asi rozumím, ale v pondělí se dočkáte, to buďte klidná. Mějte se hezky, dobrou noc, naslyšenou.
1: Taky mějte hezky, dobrou noc.
0: Pro váš příběh je znovu připravena telefonní linka, jejíž číselnou kombinaci už určitě znáte. A pokud ne, poslouchejte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, ve které si jako vždycky povídáme na určité téma. A dnes je to moje zvědavost, která mě přivedla k tématu na vlastních nohou. Tak jak to bylo u vás, paní Jitko? Zdravím do Výškova.
1: Dobrý večer, zdravím všechny, kdo ještě nespí. No u mě to bylo tak, že v 15 letech jsem odešla studovat do Plzně. A bylo to z toho důvodu, že jsem, když jsem vycházela základní školu, tak se mi už nechtělo nikde se jako dál studovat. A vložil se do toho můj o 9 let starší bratr a že tedy ať jdu tam, že k soboty, neděli budu u nich a přes týden na internátě. No tak jsem to teda, takhle jsme to provedli a vzpomínám si, když mě maminka odvezla do Brna na vlak, bylo to 31. srpna v tom roce 69, ten vlak byl tak natřískaný, že jsem byla namáčknutá na dveře, které vlastně byly navenek už. A maminka mi mávala celou dobu, co jako jsme se viděli, až teprve mi začaly trochu téct slzy. No ale v Plzni mě čekala švagrová, Brachová manželka, která mě zavezla na internát, protože jsem samozřejmě tam nic neznala, byla jsem tam poprvé v životě. A nechala mě tam na pokoji s taškou, s tím, že jsem tam zatím byla sama.
0: A co
1: pak
0: teď?
1: Ano, zanedlouho se tam přistěhovali ještě dvě spolubydlící děvčata. No a vlastně jsem byla jako vyhozená do vody. Nevěděla jsem, jak se ani dostanu do školy. Internát byl v jedné části Plzně na Slovanech. Škola byla na Borech. No ale tak musela jsem, že jo, mám pusu, tak jsem se musela poptat. Ty moje spolubydlící taky, jakože na té průmyslovce byly na stejné jako já. Takže jsem to tak nějak zvládla. Takže od těch 15 let jsem byla tam, v ty soboty, neděle jsem trávila u bratra a jinak jsem se musela prostě starat sama o sebe. Domů jsem se dostala poprvé až za 2 měsíce, zase na Moravu jako k mamince. Otce jsme neměli, zůstal tady s maminkou mladší bracha o 2 roky než já. A tak teď jako v dospělosti si člověk uvědomil, jak to musel i pro tu maminku být těžký.
0: Na to jsem se právě chtěl zeptat. Ona, maminka, měla v úvozovkách výhodu, že tam vlastně s ní zůstal váš bratr, jestli jsem tedy správně rozuměl.
1: Ano.
0: Že nebyla úplně sama.
1: A to je rok předtím umřela maminka, která tam s náma žila. No, takže opravdu to jednoduchě neměla.
0: A ještě mi povězte, prosím, Jitko, to byla která doba, když vy jste v 15 odjela studovat do Plzně? Který to byl rok?
1: 69.
0: Jo, vlastně vy jste to říkala, 69. Ano, moje chyba, 69. Ano. Takže to vlastně ještě na tom plzeňském nádraží v tom poschodech v prvním patře dělali tu dobrou držťkovou, že jo? Já vím, že to je jenom taková moje vzpomínka, když jsem odtud jezdíval na opušťák, no tak jsem si tak vzpomněl.
1: Vy jste tam byl na vojně, jo?
0: Já jsem byl ve Stodu u Plzně.
1: Jo, a můj brácha právě taky, ten byl v Líních,
0: no na letišti.
1: Našel si tam jako manželku, no, takže zůstal tam a nechtěla, aby tam byl sám, tak tam zlákal mě, no. Já jsem pak žila de facto ze studia. Tedy bylo teda podmíněno samozřejmě prospěchem a měla jsem, dřív to bylo tak, že prostě děti tady z těch neúplných rodin, tak jsme měli nějaké výhody i v tom stravování a placení internátu a tak dále.
0: Vidíte, a to je věc, na kterou jsem se vlastně ještě, myslím, nezeptal. Ono to postavení se na vlastní nohy obnáší i takové drobnosti, jako například jak se naučit hospodařit s penězi, jak se naučit vařit, nakupovat. Ano. To všechno jste se učila až tedy v Plzni, nebo už jste měla, řekněme, základ z domova?
1: No, určitě jsem něco měla z domova, ale v té Plzni vlastně musela jsem si nakupovat prášek na praní, že jo, toaletní potřeba a tak dál. A když jsem jednou za čas přijela domů, tak maminka třeba, vím, že jsme byli kupovat kabát a takový jako nějaký ty dražší věci, ale Prostě musela jsem se naučit ví a byla jsem už takhle zvyklá z domu vlastně odmala, že jsme nikdy neměli nic moc, jako když jsme byli sami a by měla 3 děti, že jo. Ale to si pamatuju, že jsem ji i psala, že jsem ji vděčná jako za výchovu, že to, co do nás vložila, tak že se jako... teď nevím, jak bych to řekla.
0: Že se zúročila.
1: Že si to jako uvědomuju. Zúročila, ano. Ano, že si to uvědomuju, no.
0: A Jitko, vy jste po té, co jste dostudovala vlastně střední školu, se znovu vrátila domů do Vyškova k mamince?
1: Vrátila jsem se domů, sice po mně chtěli, aby šla dál na vysokou, jako do Ostravy, ale mě už se nechtělo zase bydlet někde jinde v cizím, tak jsem se vrátila jsem se domů, no.
0: No ale potom už jste byla zase připravená, dejme tomu, na partnerství, na manželství.
1: Přesně,
0: a na další odchod.
1: Ano.
0: Tak já vám moc krát děkuju za vaši upřímnost, za váš příběh na téma Na vlastních nohou. No a budu rád, když
1: já
0: zase někdy příště
1: tak
0: zavoláte. Ano?
1: Děkuji moc. Díky. Mějte se pěkně a zdravím všechny. Dobrou noc.
0: Naslyšenou. A tím, vážení přátelé, dnešní noční linka končí. Tedy posledním příběhem, který zatelefonovala paní Jitka. Blíží se 1 hodina a tím pádem samozřejmě i další program, který budete jistě sledovat. Tedy pokud už se vám neklíží víka, jak říká klasik. No ale ta příští noční linka, na to bych měl vlastně taky upozornit. Já bych vás rád pozval k jejímu sledování. Bude to Honza Macoun, který se už za nějakých, jestli počítám správně, 22 hodin chopí mikrofonu a mixážního pultu. A tématem té jeho noční linky bude: může se člověk opravdu změnit? Zvláštní otázka. No, zvláštní otázka, je to, myslím si, dobrá. Ale jak o tom tak přemýšlím, řekl bych, že ano. Ale z mého pohledu, neberte to prosím ani jako názor Českého rozhlasu, ani jako všeobecně platnou pravdu, asi k tomu potřebuje hodně velký impuls. A nebo si musí sáhnout na dno. Tak to vidím já. Přeju vám dobrou noc a znovu se vám přihlásím ve čtvrtek 20. srpna. Tématem té příští v úvozovkách brněnské noční linky bude zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je tu hodina legrace vytažené z rozhlasu, televize i filmových komedií. Navrch to ještě okořením životopisnými daty. Přidám vtipy a k mikrofonu si pozvu vzácného hosta. Na váš úsměv u přijímačů se těší Patrik Rozehnal. Vydáme se dnes za komikem, který se narodil 26. ledna roku 1950 a hercem chtěl být už odmala.
2: Nebudete se nám divit, když jsme se s celým štábem vyplavili k bytu pana
1: Jiřího, který má rád recesy. Je to strhující vypravěč a podle mínění kolegů tak trochu stále dítě v dospělém těle.
2: Všechny nás pochopitelně zajímá, jak vypadá.
1: Je vysoký, s nadšeným pohledem v očích a má trochu rozcuchané vlasy.
2: Kde pracuje?
1: V Ypsilonce.
2: Tam má hodinu.
1: Nemá.
2: Co to je? To přece není normální.
1: Jmenuje se a bavit nás bude Jiří Lábus.
3: Ano, správně, správně, ano. Ano. Konec vlády jednoho Lábuse.
4: Konec vlády jednoho Lábuse. Konec vlády jednoho Lábuse.
3: Naše heslo, vemte Lábusovi veslo.
4: Naše heslo, vemte Lábusovi veslo.
1: Tak dobře, přidáme i kousky Oldřicha Kajzra, jeho o 5 let mladšího kolegy. Tak se těšte, právě začínáme.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komik.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus, to je herecká stálice už desítky let divadelního souboru Ypsilonka. Je to jeden z nejvýraznějších českých herců své generace. Komik, který baví snad každého. A co udělám já? Přivítám Jiřího Lábuse přímo tady u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: I vám dobrý den. Asi naše posluchače nepřekvapím, když se teď budu ptát, co byli vaši rodiče?
2: Udělali něco úplně jiného, než dělám já. Úplně nevím, kde se to ve mně vzalo. Maminka byla zdravotní sestra a otec byl architekt. Takže úplně jinou profesi měli.
1: Jestli se nepletu, tak váš bratr je architekt. Nechtěl třeba tatínek s maminkou, abyste pokračoval i vy v jejich šlépějích?
2: No ne, nechtěli, protože takhle, já jsem teda hrozně rád maloval. Já jsem měl takový, protože otec skvěle maloval, on původně tatínek chtěl jít na výtvarnou školu na akademii, ale moje babička, jo, maminka mu to rozmluvila, že to je nejistý povolání a být malířem a tak, aby šel na techniku, tak nakonec by studoval architekturu. Ale malování bylo i velkým koníčkem a mně se to tak líbilo, že vlastně mě i tomu trošku vedl, když jsem byl malej, a tak jsem taky trošku se snažil malovat, dokonce jsem měl právě to divadlo a malování jako takový dva koníčky, které spolu souvisely a teraz vlastně tak jako soupeřili, chci říct. A když jsem, dokonce jsem dělal zkoušky na střední výtvarnou školu po 9 letech, ale tam jsem se nedostal, tak jsem potom zvolil teda gymnázium a pak jsem dělal zkoušky na DAMU. No. Ale já musím říct, že já pořád to výtvarné umění mám hrozně rád a když mám trošku čas, to je hlavně teda v létě na chalupě, tak třeba něco i namaluju tam a, nebo nakreslím a tak to mě to baví, když to samozřejmě dělám amatérsky a nikomu to ani v podstatě dělám to pro sebe a pro svý potěšení, že jo, někde se to mě chlubím ani, takže, ale mám to rád pořád, musím říct.
1: Co vás vlastně v malování baví? Já když si vzpomenu na svá studentská léta, také jsem studoval architekturu, tak rozhodně mi nešly postavy a zvířata. Jak jste na tom vy?
2: No tak já dokonce zvířata jsem maloval, my jsme dělali na 9 letech takový představení právě o zvířatech a byli jsme, to taková naše ta akademie, taková už jsme dělali, kde právě jsem maloval velký takový obrazy zvířat, jo, to jsem, a dělal jsem to teda podle fotografií, teda a pastelama to bylo, to si pamatuju, tak to jsem jako dělal podle teda předloh. No ale jako nejvíc mě baví krajinky, otec maloval právě krajiny a maloval hrozně pěkně podle mého názoru, teda on maloval olejem nebo akvarelem a já teda, protože jsem takový člověk netrpělivý, tak olej chce velkou trpělivost, tak já radši teda maluju akvarelem, tedy naopak to je zase rychlejší technika, anebo pastelem, když teda něco si maluju teda.
1: Malování tedy teď necháme stranou a přesuneme se do divadla, kde Jiří Lábus kraluje. A poslechneme si i kus představení, kde se mimochodem také mluví o dětství.
3: Já jsem jako dítě hrál na housle. 2 roky, no 3 roky jsem cvičil na housle, no. Vystřelal jsem 3 profesory. A to jsem chodil asi vysokou takové 4. třídy, jsem chodil 4., 5., 6. A pamatuju si, že maminka chodinka platila složenky a samozřejmě chodil za školu, spíš než do školy na ty housle. A jednou jsem tam po měsíci přišel, tak jsem mi to tam pidlel a pan profesor říkal, tak už můžeš skládat. Říkám, to snad ještě ne. No, můžeš skládat. A prosím vás, to bych se netrouf. No máš 6 hodin, tak si se brvěcadě domů. Jo, takhle. Jsem to pochopil. Pak jsem musel chodit taky na hodiny notových, takovou tu hudební teorii. Protože já jsem znal, zajímavý, že já jsem znal jako ty prsty, jak se kladou ty noty, ale neznal jsem názvy těch not, jo. Tak jsem pak tam musel docházet a jednou takhle notový diktát. Tak paní učitelka diktovala a říkala, pište si, fis, cis, ha, a, dis. A já psal písmena a říkala, chlapče, ty jsi blázen. Ty jsi lékaři. Když se ještě vrací u té 9 letech, tak já třeba jsem byl takový jako už dítě, jako, tak jsem byl rád, že jsem byl středem pozornosti, jo. A vzpomínám, to bylo hrozný, no. Já, že bych chodil do parku teďka, ale ne, takhle, jako, že jsem, si vzpomínám, že jsem třeba jako děcko, vždycky někdo řekl nějaký vtip ve třídě, takový 5. třídě, že jo, a třída se smála a já se smál poslední, až jsem vždycky dosmál, jo. A ta třídní vždycky říkala, Lábusi, ty jsi ubohý, ty jsi ubohý. To bylo strašné. No, prosím, no. Můj bratr.
1: Hostem našeho pořadu je Jiří Lábus. A tak budeme ještě chvíli vzpomínat na ty okamžiky dětství. Co říkali rodiče tomu, že jste se rozhodl pro herectví?
2: No tak já musím říct, moje maminka to už pracovala jako zdravotní sestra na krčím oddělení a pracovala i v Národním divadle, takže měla kontakt s herci různými a takže díky ní jsem třeba měl podepsaný velký český herci jako Zdenka Štěpánka, Ladislava Peška, Jiřím Šejbalovou, tady ty velký herci k ní chodili třeba na ty inhalace nebo na ty různé vyšetření. Takže no tak moje rodiče byli velice rozumní, protože přestože nikdo tuto profesi nevykonával, tak prostě chtěli, abych byl v životě šťastný, abych dělal to, co mě těší, takže mě to vůbec nebránili. No.
1: Poté, co režiséři objevili komický talent u Jiřího Lábuse, začal se celkem pravidelně objevovat jak ve filmu, tak i v televizi a rozhlase. Nebyl snad žádný silvestrovský pořad, kde by chyběl, nebo i nějaký ten zábavný v průběhu roku. A tak máme i dnes z čeho vybírat. Zabrousíme-li do televize, můžeme si dopřát i dávku reklam v podání tohoto skvělého herce. Dobře se bavte.
4: Minuta s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
5: Ano, tatínku. Dobrý den, maminka není doma.
4: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém Gelé Royale. Lalala. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů. Můžete. Státní spořitelna splní každé vaše přání.

0: Ja! Dat is moeilijk!
1: Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.
2: Krásné je žít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krásné. Pss, jau, jau, vrazi, jau, jau, jau. Ty nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechce ani vidět ty zvíře.
3: Takže půjdu, mám jiného přítele.
2: Koho?
3: Dobrou knihu.
4: Co jste to říkala, paní Pokorná? To nevíte, co se stalo včera v Nuslích? Ne, povídejte. No představte si, že bylo asi 9 metrů. Neříkejte, ale vy jste paní Drbná.
2: Není Drbná. Denně čte večerní Prahu. Mámo, červená!
3: Táto, zelená!
2: Mámo, flek!
3: Červená!
2: Flek!
3: Zelená!
2: Flek! Barevný televizor do každé rodiny.
1: Ta píše. Ta píše.
2: Tušky Kohinor do celého světa.
1: Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
5: Kde ty pracky, proč já tě prastím?
1: Ale lásko moje, pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
5: Já tě mám facku.
1: Ale brouku.
5: Já tě mám takovou facku, že jsem v životě neviděl.
1: Ale co to je s tebou dneska?
5: Já tě mám facku.
1: Ano, tak au! Přepočítal se. Nepoužil kalkulačku L108.
6: Měli jsme tu divadlo, rozhlas, televizi, teď zbývá kousek filmu. Objevil se i v komedii Hop a je tu Lidoop. To byla radost nad přístrojem, kterému k technické dokonalosti pomohl velký vezír z láhve. Stačilo malé kouzlo a obyčejná plechová krabice mohla vyrábět hračky.
7: Co blbneš, člověče?
8: Je.
9: Ono to vyrábí hračky. Počkej, já to zkusím s botou.
7: Martičko. Martičko, podívej se, povedlo se to. Tohle to by nedokázal ani Edison.
9: Ten největší okamžik v dějinách techniky.
6: Film režíroval Milan Muchna a patří k němu i titulní písnička. A tu si teď pustíme. A pak budeme pokračovat ve výčtu uměleckých kousků a životních peripetií s Jiřím Lábusem.
10: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas a pořadem vás provází Patrik Rozehnal. Dnes si tu povídáme o a s Jiřím Lábusem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už jsme se dozvěděli, že se kdysi rozhodoval mezi výtvarnou školou a DAMU, která nakonec zvítězila. Dodám ještě, že ji absolvoval v roce 1973 rolí Mekýho Messera v Žebrácké opeře, na základě které byl šéfem liberecké Ypsilonky Janem Šmidem přijat do prvního a zatím i posledního angažmá. Ale Jiří, který předmět vám na DAMU tehdy dělal největší problémy? S čím jste nejvíc bojoval?
2: No, musím říct, že s takovými předmětama pohybového charakteru, protože já jsem takový dost bázlivý a takový třeba jako tělesnou výchovu a hlavně takovou gymnastiku, to jsem se tam opravdu strašně bál třeba udělat takový ty jako vyloženě salta, to ze mě nikdo nedostal. Pan profesor Pachl tam učí dodnes, musím říct, a ten teda musí ze mě mít asi tik, když mě někde vidí, protože já opravdu byl jeden asi z jeho nejhorších žáků, protože já jsem se hrozně bál na těch nářadích třeba cvičit. Tak kozu jsem přeskočil, to ještě jako jo, ale jako víc tak jako, to jsem se, nebo pak třeba, jediné, co jsem udělal, to byla hvězda, to tak trošku jsem tu hvězdu udělal, to jako, a dál už takový salta, nebo nějaký takový ty, já jsem měl nějaký docela slabý ruce, takže takový šplch, nebo ty věci, co jsem vůbec nezvládal, absolutně ne teda. Tak to bylo jako problém. A potom takový ty, protože já jsem nešikovný docela na pohyb, a takový ty pohybový předměty jako dobový tanec, toho jsem měl dokonce, myslím, trojku tehdy z dobového tance, nebo z lidového, nebo z nějakého tance. Tak to mi taky tyhle ty předměty mě jako moc nešly. No.
0: A musel jste někdy potom třeba odříct roli, nebo dokonce musel se měnit scénář kvůli tomu, že pohyb vám dělal problémy?
2: No tak já myslím, že režisér už viděli, jak na tom jsem, takže mě většinou obsazoval do role spíš lidi, kteří zrovna, že by nešel, hrál jsem Fanfana Tulipána zatím, asi hrát nikdy nebudu a takové role jsem jako nikdy nehrál, vyloženě. Třeba musel jsem říct, my jsme měli jízdu na koni na DAMU, jsme měli jako kurz, tak to jsem asi dvakrát z koně spadnul, tak jsem dostal pak taky takový strach trošku. No jednou jsem dokonce dostal takového koně, já jsem říkal, dejte mi nějakého hodný a oni mi dali tak strašně hodný koně, že pode mnou šel a usnul. To byl tak starý kuň, že pode mnou usnul ten kuň, ale musím říct, že teda, když jsem třeba hrál ve filmu a musel jsem jezdit na koni, tak toho jsem se docela obával, tak to jsem řešil, buď teda, že jsem jako takový ty rychlejší třeba klus, to už jsem se bál a to jsem radši předal někomu zkušenějšímu a nějakému třeba i kaskadérovi nebo cval vůbec, to už jako, no a i pády z koně jsem pak dělal takovým různým trikem, takže takhle asi, no.
0: A teď si dopřejeme snad nejkratší pohádku vysílanou v rozhlase pro děti v rámci slavného Hajaji.
3: Ještě nespíte, ale honem koukejte už chrápat.
4: Pohádku o králi Herodesovi vyprávěl Jiří Lábus.
0: Jiří Lábus je členem divadelního studia Ypsilon, které původně vzniklo na severu Čech. V roce 1980 se divadlo přestěhovalo do Prahy a dodnes sídlí v centru ve Spálené ulici. Tohle divadlo je ale také známé svými šprýmy. Jiří, kdy naposledy jste se stal obětí nějakého vtípku svých kolegů?
2: No, tak to je tak, každou chvilku něco se tak vymyslí, musím říct, no tak.
0: Nebo něco, na co rád vzpomínáte?
2: Já jsem nedávno jednu známou v divadle seděla a pak po představení jsem seděl v té naší kavárně a byla tam, jsou tam okna do Spálené ulice, že jo, tam vlastně jsou velké takové vlastně výkladní skříně a kolegové tam napsali, protože to bylo i vidět, když jsem tam s někým seděl, tak to bylo vidět, že tam teda sedím a s tou jednou paní a napsali tam velkou ceduli Jiří Lábus zde sedí se svou paní. Takže lidi koukali jak blázni, když šli po ulici a my to bylo divný, že tak se divně dívají, já to samozřejmě neviděl. To bylo na ulici směrovaný ta cedule, že jo, tak já jsem netušil, že tam je to napsané. Tak divně po mně koukali, že jo, tak jako se dívali, jako že takový zvíře zvláštní sledovali.
0: Šprýmy a legrace jsou základem všech divadelních her, které ve studiu Ypsilon můžete vidět. Dokáže vám to i krátká ukázka, takový malý medailon, který se natáčel i za účasti rozhlasových mikrofonů.
5: Tak co, děcka, jak je? Co? Taky tak, přesně, no. Přesně se to vystihli. No, tam úplně přesně, opravdu. Prosím vás, já se vám musím na začátku hnedka omluvit. Já jsem se ráno probudil a zjistil jsem s nepříjemnou věc, že jsem vůbec skoro nemluvil. To se stalo málo, kdy dneska se to stalo, tak jsem navštívil svého kožního, teda svého, tak to podvědomí. Navštívil jsem svého hlasového lékaře. A on říkal, že měl mít ta hlasový klid, jo. A já jsem, totiž to dnešní představení si má natáčet, kde tady vidíte ty šibenice na audiozáznam, na magnetický záznam, jo. Takže já jsem si říkal, jak to udělat, aby to vůbec se dalo odehrát, tak jsem dostal tady všechny před chvíličkou takový spásný nápad, jestli teda si můžete souhlasit, že by těch prvních pět povídek čet někdo z vás, takže byste se střídali. No ne, a já bych pak dočetl tu poslední, která je nejdelší, ta trvá 7 minut. Jestli by to bylo takhle možné, co říkáte? Já vám teda, vy máte rovnou už brýle, byste to tušil, koukám, že... Takže byste začal, tak si to vezměte. Jestli chcete, prosím vás, můžete i na jeviště, tam je víc světla, zkus pokušte se o to. Co?
6: Já mám brýle na dálku.
5: Vy máte brýle na dálku? Tak takhle to budu držet, jo? Nebo řekněte si, to si řekněte, jak to půjde, jestli takhle, nebo to si řekněte, jo? Tak prosím, posloucháme. Nebo já... Cože? Víc ne. A ráj tam je ještě. No, tak to bychom daleko nedošli. Zkuste to, byste si nasadila brýle, ne? Nechcete taky zkusit?
7: Já mám
5: taky na dálku, no to je výborný, no tak co budeme dělat? No já zase mám na blízko, tak to víte co? Ne, já totiž mám, no co mám říct, já mám od září brýle. Ano, já jsem zatím byl bezbrýlovec, teď jsem už brýlovec od září. Mě bylo loni 45 let. Letos je mi teda 46, to je logický, že? Tak jsem navštívil svou lékařku, protože jsem zjistil, že jsem tohleto představení zkoušel. Ne, kožní. Když jsem tohle představit zkoušel, jsem zjistil, že už přece, když čtu tu poslední povídku, že už ty písmenka se tak jako míhají. Říkala jsem, o, to bych chtěla navštívit. Co s tím, tak se podívala, změřila mě ty oči a říkala, no, pan Lábus, chce to půlky. Tak říkám, no, že jo, už to, no, chce to, ale to tak ve vašem věku, to je tak přirozené. Teď už se to bude jenom měnit. Já čekám, jak. A já to tuším. Já to tuším, jak se to bude měnit. Takže mládence, ještě něco zahrajte, ať se dostaneme do nále.

0: mluvíme o šprýmech a teď to trochu otočím, Jiří, když dovolíte. Kdy jste naposledy vyvedl vy něco nepředpokládaného? Něco, co naplánováno nebylo? Nějaký ten kanadský žertík třeba?
1: No tak to už je dost dlouho. Já teda, že bych byl, že něco takhle vymyslel, to teď si nevybavím, ale občas takhle třeba si třeba připravím nějakou legraci na jevišti a kolegové se baví, no, tak třeba teď jsme nedávno hráli představení Praha 100 věžata a já tam přišel takovým tričku a řekl jsem, já tam mám textu, že jsem taky, že vlastně místem měl narození Praha a když jsem tohle řekl, tak jedna dívenka asi 15 let a první řekla, udělala Ježíš Maria. No tak to jsem potom teda měl takový monolog ty dívence, jo. Tak to si teda chudinka užila. Já jsem říkal, no holčičko, no to už já jsem, tak jednou budeš stará. Jako já, ukaž mi žákovskou knížku, takhle jsem na ní začal hartusit, jo. Tak to se kamarádi tady velice bavili, jo. Takže mě jakákoliv taková věta z publika docela jako tak inspiruje, že i hned na to reaguju, no. Tak to je prostě, to já se prostě neudržím, no.
2: Na Kanárských ostrovech

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Stále posloucháte jeden díl našeho dlouhodobého seriálu o českém humoru a českých komicích. Dnes je to o Jiřím Lábusovi.
2: Ukončeme to tady, prosím.
1: No nemůžeme, máme ještě zhruba polovinu před sebou.
2: Jo, já zapomněl, ano. No tak pokračujte.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus je nadaný herec, skvělý improvizátor, také výborný kuchař, i když vařit se naučil až v pozdějším věku. Dnes ale patří mezi gurmety a mistry kuchařského řemesla. Je také známý tím, že je manuálně skoro nezručný, řekl bych. Třeba takové balení vánočních dárků je u něj už legendární. A ještě jedna věc ho proslavila – hypochondrie. A tak není divu, že byl pozván i do show Karla Šípa Všechno párty, kde se tohle onemocnění trochu řešilo.
3: Dobře, a ty ho máš teda vysoký nebo nízký?
2: Já mám právě vysoký tlak. Měl jsem vysoký a teď ho mám snad jako už v podstatě v normálu. No, kdyby ho teďka měřili, tak možná mám vyšší, že přece ten člověk jako je rozrušený, že tady tolik lidí, že ano. Tak teď by mi to možná stouplo. Ale ano. Jako... Jinak si myslím, že ten tlak jako...
3: Dneska jsi ho ráno měřil?
2: Dneska jsem si ho neměřil, ale včera jsem si ho měřil.
3: Kolik tam bylo?
2: No, teď už to bylo tak 140 na... Těch 88, tak nějak, no to.
4: Zdravej člověk.
3: Zdravej člověk,
2: jo,
3: ano.
2: Ale po lécích, to musím, že jako po lécích.
3: Jirko, byl jsi vůbec někdy nemocnej, nějak vážnějc?
2: No, vážnic, musím teda říct, že teda ne. Ale měl jsem teda, já byl v nemocnici před strašně mnoha lety, to mě bylo 2,5 roku a... Skutečně to... A... musím teda zaklepat, nevím teda na co, že tam jsem byl zatím naposled v nemocnici a to bylo tak, že jsem měl kýlu. Operace kýly, protože jsem u babičky zvedl žehličku. Ale takovou tu krejčovskou, opravdu to hodně těžkou žehličku jsem zvedl. A víte, ale že to jsou zážitky, co řekneš, tak 2,5 roku, že to si můžu pamatovat. A víš, že to byl pro mě tak intenzivní zážitek, že si to opravdu do dneška pamatuju. Určitý situace, jak jsem tam otec do té nemocnice přines, jako takhle, jo. Pak jak jsem tam moc nejdřív nechtěl bejt, že jo. No a potom se stalo to, že člověče po té operaci, mě se tam strašně nějak zalíbilo. A já jsem tam člověče, to, když pro mě pak rodiče přišli po týdnu, tak já jsem začal řvát, že nechci domů, že tam chci bejt dál, protože já jsem už od dětství byl takový zvláštní jedlík a oni vám tam měli strašně dobrý kokosový sušenky. A na to, ale skutečně tu chuť toho kokosu, já tady nevěděl, že to je kokos, ale pak jsem se to dověděl po 15 letech. Takže vlastně já jsem si tu chuť pamatoval a mě to tak strašně jako, a řval jsem a teďka ty sestřičky říkali, no co to je za rodiče, teď každý dítě se těší domů a tenhle ten řve, že chce být u sestřiček a že chce jít z kokosový sušenky. Ano, ano. Takže to opravdu, tak to bylo taková pro ty rodiče, to bylo hrozný v té chvíli, že jo.
3: A ty jsi od té doby opravdu nebyl v nemocnici?
2: No, byl jsem tam třeba na návštěvě, jako to jo, ale jo,
3: já myslím,
2: nebyl.
3: Jako nebyl
2: ne, jsem... nebyl.
3: A přesto máš takovej strach o svoje zdraví?
2: No, tak já to mám jako prevenci, víš, jako, že co, já užívám léky, já ti řeknu.
3: Řekni, co užíváš.
2: Tak ne? Užívám troje na tlak, pak mám na podagru, já mám dnu taky, víš, to je dna, potom beru na cholesterol taky léky, pak beru ještě

0: ještě vitamíny, pak beru preventivně na prostatu, pak beru...
1: Ty bereš všecko preventivně?
0: No, tak ono to je dobrý, ale že pak se to nepřekvapí nakonec. No, takže, no, proto jsem byl jednou v nemocnici zatím, taky ano. Možná. No,
1: a ty
0: to...
1: bereš 8 druhů prášku různý?
0: Asi tak, no, po barvách 9, takhle to mám takto složený. Jednou jsem vystal, já šel do lékárny, mě se strašně líbí lékárny, já mi to přitahuji, oni to mají dneska hezký designy, že jo, ty krabičky všechny a takový, já tam přišel a říkám, prosím vás, co je tam toto, to je nějaká novinka, to se ještě, on říká, to je na menstruaci. Takže tak to jako ne, tak to jsem, takže, no, takže.
1: To byl prášek, který jsi neznal.
0: Ten jsem ještě právě neznal.
1: A chtěl jsi ho zobnout,
0: ty? No, chtěl jsem si zobat.
1: Chtěl jsi ho zobnout, no. Ale ty máš...
0: No já už stejně u jedný známý ochutnal.
1: A zastavilo se to, jo?
0: Jo, mám tady...
2: Vraťme se zase na chvíli do filmu. Do toho, který byl natočen v roce 1983. O prázdninách tehdy Zdeněk Troška sezval známé herce do jižních Čech a natáčela se první komedie z dlouhé série Slunce, seno, jahody. Nenatáčelo se ale pouze v Hošticích. Některé záběry, třeba dům paní učitelky anebo fara, stojí v sousední obci Dobrš. Hezké prázdniny tam určitě ale prožil i náš dnešní host Jiří Lábus. Jak na to vzpomínáte?
3: No tak vzpomínám na to v dobrým, protože zaprvé já mám 5 kilometrů tam tu škálupu, kde jsme to točili ve Volyni u Strakonic, to se točil v Hošticí tenhle film, že jo, tak pro mě to vlastně byly příjemně strávené prázdniny divadelní. To se točilo přes léto, všechny ty 3 filmy, že jo, takže to bylo ve velice jako příjemné společnosti a já pro mě vždycky přijeli, odvezli do Hoštic, natočil jsem to a zase na chalupu. No a pak jsme odjeli do Itálie, to bylo trošku kde sední, jsme byli v Itálii, tak to bylo taky docela, když to byl ta hrozný fofr, to jsme teda projížděli docela ty města v hrozným fofru, ale myslím, že ten film vůbec jsem netušil, že když jsem to točil, že to bude se po letech pořád jako promítat a pořád to bude, lidi se to na tím filmem budou pořád bavit, tak což jsem teda byl překvapený, jsem to vůbec nečekal, takovou reakci.
4: No tak co, máš něco? No a dívala jsi se všude? A pořádně? Na co včera? Říkal něco?
5: Mluvil o té své práce ve škole, že se kvůli ní pohádal s tátou.
4: No, a dál?
5: Dál už mě.
4: Tak se na něj blbě.
5: Tak sedě na něj sám, když jsi tak klidně, už to nebaví.
4: A nás to asi baví, ne? Tak se na to vykašleme a přijdeme o titul, o prémii a jediný, co nás bude, bude ostuda po celém kraji. To přece nejde.
6: A víte co? Tak mu s tím jeho nesmyslem pomůžeme.
7: Ivole! Jdi mu s tím pomoct, Lukáš. Já ti to podržím. Potřeba.
8: Jestli to už teďka nedopadne, tak nás všechny zavřou.
9: Z voloviny.
7: To si teda pište.
10: Kraviny do kravín.
8: Ale nemel furt.
7: Ale já se tam vřít nedám, to teda ne. Ale... Žuják, vůle ještě.
2: Po úspěchu téhle komedie přišel i druhý díl Slunce, seno a pár facek a na začátku 90. let i třetí Slunce, seno, erotika. V něm na Jiřího Lábuse čekalo trochu nevděčné natáčení, úplně bez.
11: Pozor, hlášení. Žádáme všechny účastníky výcviku na nudistickou pláž, aby se okamžitě dostavili na generálku do Mlejna.
2: Pane Lábusi, když jste si přečetl ten scénář, neměl jste trochu chuť z toho utéct?
3: Ne, vůbec ne, já jsem exhibicionista, to vůbec ne. Ne, to si pamatuju, že jsme točili tu scénu, jsem nepřipravený v těch 100 dole na ten záběr, tam byly ty pracovnice JZD, tam okolo mě, jako v tom, jak tam pak jako vybíhali za mnou, že? No a ta jedna říkala, kolik za to máte, pane Lábus, a když jsem mi to říkala, to bych za to z peníze nedělala, to bych tam nahá neběhala, říkala.
2: No a my si teď inkriminovaný kousek filmu pustíme, aspoň ve zvukové podobě.
12: Ani za nic, ženský, já první nebudu.
13: Odejď ještě k tomu nahá, ukaž, co to tam máš.
14: To je právě na aerobik, to je z Říma.
12: A já jsem řekla, že vypomůžu, uvařím, upeču, ale nahá tu nikdy lítat nebudu.
15: Ženský, jsme tu pro Italiá, ne pro hostice.
16: To od stále čumáku je celá vesnice.
17: Ježišmala, ženský, takovou dobu to nacvičujete tamhle v kravině, teďka budete dělat fóry.
18: No jo, no, musíte tam je nahý.
17: Cože, nahý, to to byla zkouška, to se zkoušelo.
18: Ale nahý jsme tam nebyli.
17: Ale nebyli, a teď budete, ale no, o to ne.
19: Děvčata, děvčata, klid.
9: No jak jsme se to učili, připravíme se hezky s úsměvem, abychom celému světu ukázali, že i prostá česká žena se může chovat jako dáma.
17: V gumátách a s vídlem a z vás žádné jítel nebondli.
19: Holky, já jdu domů. Ať si tam jdou ty mladý na
9: správně.
17: To ne, to jsme se nedomluvili. Tohleto, dostanete za to prémie, tak o co jde?
9: Vy s tím naděláte. Ráno se tady slíkal kde kdo a nikomu to nevadilo.
17: To jsme si to rozuměli teda, tak ne. Gabino, popovaš se. Když to okamžitě nenecháš, tak se s tebou rozvedu.
19: Vidíte, ho Kaňoura nás by slíkal a svou si nenechá.
9: Je to prevít, ať se zvykne sám.
17: Co jste se zbláznili, že jste zbláznili? Lidičky, pomoc!
20: Ticho, lidi! Podívejte, už to začíná.
17: Žensky, otevřete! Žensky! Slyšíte?
19: Pusťte mě! To je nějaký omyl! To přece v nácviku nebylo! Tomu chlapci snedte snad nebo život!
17: Otevřte!
2: Naším hostem je Béďa z filmu Slunce seno, tedy herec Jiří Lábus. S vámi tam účinkovali i kolegové z Ypsilonky. Přidávali jste si tedy jako velký improvizátoři i do toho scénáře něco navíc, nebo jste se ho striktně drželi?
3: Musím říct, že pár věcí tam vzniklo teda přidáním, třeba tam taková ta scéna, jak sledujeme to porno, tak o těch kozách a o těch, tak to jsme si zrovna, myslím, nějak vymysleli společně, tady tu, myslím, mám pocit, tady tu repliku, ale jinak to všechno bylo, myslím, velice pevně daný a zde troška, protože přímo z toho kraje, tak ten dokonale zná ty lidi a proto to bylo tak jako, tak autenticky kolikrát ty dialogy. To bylo opravdu všechno ve scénáři, bych řekl.

0: Český rozhlas Střední Čechy, rádio vašeho kraje.
1: Jestli máte teď úsměv na tváři, je to možná i díky tomu, že posloucháte pořad na vlnách Českého rozhlasu, který se věnuje tvorbě Jiřího Lábuse.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A teď se zaměříme na tu část života, kterou vyplňoval slavný pořad Možná přijde i kouzelník. Natáčelo se na různých místech, nejčastěji v Táboře, ale také v divadle ve Slaném nebo v Jablonci nad Nisou.
2: To si pamatuju, jaký byl strašný problém v prvním díle, to bylo za hluboký totality, a protože Jiří Kor měl náušnici v pravém nebo v levém uchu, tak se přišel příkaz od ředitele té redakce Zábavy, že všechny záběry, kde Kor má tu náušnici, musí pryč, tak se to muselo celý přestříhat ten pořad, což jsou, když se to dneska člověk uvědomí, co to bylo za blbce a všecko, který takhle tohle to řídili, jo, tak to je opravdu neuvěřitelné, co všechno se muselo dělat a co zase práce, navíc to bylo, že se ten první díl musel přestřet, aby tam nebyl Jiří Korn vidět s tou náušnicí. Jo. V žádným záběru, no, to bylo neskutečné.
1: Dotřejme si malou ukázku z jednoho dílu. Je tu Mariša.
3: Babi,
4: co zas?
3: Když mi seženeš C-čka a koupíš babetu, tak tě neprásknu.
4: Dáš si kávu?
3: Tak si čaj.
4: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
3: A od koho je káva?
4: Od Žida.
3: A proč ne ze spolku?
4: Měli zavříno.
3: Tahle je stuchlá, či co? A jsem z toho ze všeho tak otrávaný.
1: Jiří, hráli jste někdy takové etídy, jako třeba v pořadu Možná přijde i kouzelník, v běžném, soukromém životě?
2: To jo, vlastně většina těch scének vlastně vznikla, že jsme to někde předvedli, třeba scénka, kterou si lidi často pouští i tak různě na internetu, třeba ta škola v roce 2020 a hodina dějepisu, tak ta vznikla tak, že jsme seděli s Oldou Kajzerem někde v nějaký vinárně před krátce po listopadu 89 a já říkám, nebo říkal, jak to asi bude vypadat za takových 50 let, jak se o tom bude učit. A Olda se už hnedka stoup a začala dělat žáka, no a já jsem si hnedka začal, u stolu jsem seděl, já jsem dělal teda učitele, hned jsme začali rozvíjet improvizaci a takhle to vlastně vzniklo. No.
5: K tabuli půjde Karolina Kajzrová. Je tady, je.
6: Já to věděla.
5: No tak pojď. Tak pojď, prosím tebe. Bez těch komedií. No až se vysmějte prvních hlavicích, to je hezký. Známý firmy, no, Kazdová, Navrátilová, to je nádhera, no. Ještě ji podporujte v tom, ano, to je krásný. To je. No. Tak děvčata, prosím vás, tak nám popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
6: No. Tak teda bylo to jako těžký teda.
5: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
6: Bylo to teda v tom jako teda... V tom listopadu.
5: No v listopadu, to jsem, ano. A koliká to bylo přesně?
6: To jsem jako teda na podzem.
5: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy, no?
6: No v listopadu říkám.
5: No 17.
6: 17. no.
5: A kde?
6: Kde, no.
5: Na Al. Al.
6: Na Al Jašce.
5: Ale prosím tebe. Na Albertově, Praze. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. No. Kolik?
6: Holky, nechte to.
5: Tak kde chcete opravdu? Kolik bylo studentů na manifestaci?
6: No bylo jak tam jako teda hodně, no.
5: No to víš, že bude málo asi. Tak přibližně řekni, no, řekni přibližně. No,
6: byl tam Petr, Dušan, Mirá.
5: Ale prosím tebe, to bys tady jmenovala do Zlicka. Asi 20 000 studentů tam bylo.
6: Jo.
5: No! Přesně to, já to opravdu, já to nechápu, jak to, že to nevíš tohleto, za chvíličku jsou maturity, ty neodmaturuješ, Kajzrová.
6: Ne, no prostě...
5: Zeptej se táty, tam byl taky tvůj táta. No jistě.
6: No, to se tak blbě učí.
5: No, blbě učí, no. Jaká byla hlavní hesla? No.
6: Tak hlavní hesla...
5: No, to zase bude.
6: Byly jako...
5: Na Štěpána, bez Štěpána.
6: Bez Štěpána.
5: Jak ještě, do koše, no a dál, no.
6: Pak to, svobodné dolby.
5: A prosím tebe, dolby. Svobodné volby.
6: Teda volby.
5: No, jsem neviděl tohleto. Co ještě?
6: Máme hole v ruce.
5: Ona, prosím tebe! Máme holé ruce, oni měli holé! Jsem neviděl tohleto. To je opravdu zásadní neznalost. Kdo promluvil na Václavském náměstí?
6: Na Václavském náměstí promluvil...
5: No.
6: Lid.
5: No. To máš pravdu teda, to jsi to vzala hopem teda. Opravdu to, že tohle to nevíš, prosím tě, jak to, že to nevíš tohle? No. Kdo byl vyloučen ze strany?
6: Ze strany byl vyloučen Kocáb, Baťa... Zapa...
5: Já tě opravdu vyrazím, já tě vyrazím s pětkou, to nemá cenu tohleto. Co znamenala zkrátka OF? Opravdu, to jsem neviděl.
6: Osvobození Fojtíka.
5: Ale prosím tě!
1: Tak jsme si zopakovali kousek našich dějin. Možná, že Jiří Lábus ani netušil, že se toho roku, o kterém tehdy mluvil jako o budoucnosti, dožije. Bylo něco, co jste museli vystřihnout, co bylo zakázáno, s čím byly potíže?
2: Myslím, že vyloženě vystřiženo ne, my jsme věděli, že to nemělo cenu psát něco, co víme, že by pak třeba vyndali a šlo by to pryč, to jsme tušili, co by mohlo samozřejmě nastat. Ale vím, že třeba se stala taková situace, když v tom jednom, dokonce myslím, to bylo silvestrovské vydání, tam Otakar Brousek, známý recitátor, říkal tu básně, tu pohádku, a kde potom řekl to sprostý slovo, že jo, na konci.
7: A upadla mu prdel.
2: A to vím, že zbudilo u některých lidí hroznou nevoli a psali, jak je to možný, takový recitátor může říct takhle sprostý slovo v televizi, a pak dokonce nějaký pán napsal, že už do té televize psal, že to opakovali, že to řekl znova.
1: Improvizační kousky přinesla dvojice Jiří Lábus a Oldřich Kaiser na televizní obrazovky i v 90. letech. Poprvé například v televizi Nova a pořadu Ruská ruleta. Moderoval ho Marek Eben. Ten vylosoval vždy nějaké divácké téma a na dvojici bylo, aby to rychle stvárnili do krátké scénky. Tady je jedna z nich. Herec se připravuje na roli ve hře Otelo a do šatny vejde uklízečka.
8: Kdo ty prokletí, co jsi učinil? Já.
9: Neruším.
10: No, maličko, ano, to víte, po ránu se musím trošku... dostat do formy.
9: Po ránu, teď je 11:30.
10: No to víte, my večer zpíváme, ráno líháme.
9: Jo, vy jste hod bohémové, že jo?
10: Jo, Bohéma Puccini, to je krásná opera.
9: Vy a Puccini, prosím vás, Vodko, ještě vy si chcete pučovat.
8: Já.
9: Pokojník si taky po sobě můžete laskavě vysypat příště, já to za vás věčně dělat nebudu.
8: Já.
10: Prosím vás, už vypadněte, já za chvíličku letím do studia.
9: Já zas letím na mandl, víte, a se smetím.
8: Já.
9: Poslyšte, vy byste to mohl vědět. Prý se Dvořák proslavil v Americe, je to pravda?
10: No jo, ten se tam zapsal natrvalo.
9: Tak neříkejte, natrvalo. Já jsem si to hned myslela, vidíte. A víte, jak tam jsou drahý čin, že? Mně říkala Čechová, odvedle z Masny, co tam má vody jak živa snachu. Vody jak živa, co tam má snachu. Že nemůže vidět. Ani na ulici. A já to i četla v tom. No, jak se to plus nebo... No, je to všude, no. Tak Dvořák, říkáte. No vidíte, jak kdyby to byl do něj řekl, že jo? Já nevím, co mu chybělo, když se měl krásně. Já nevím opravdu, co mu chybělo. Jsem ho ještě viděla i to týden, jak venčil psa. Měl se nádherně.
10: Kdo, pes?
9: Pes jsem měl. Ne, pes, Dvořák.
10: Ale prosím vás, Antonín Dvořák, známý skladatel, ten už je dávno po smrti.
9: No vidíte, a mně se nic neřekne, já jsem ho dobrá jenom na ty schody, že jo?
8: Já.
9: No, taky bych si mohla zaspívat, nemyslete si, že jste nějaký eso, víte? Já jsem chodila do Krušnohorského chodnického kroužka a zpívala jsem tam, víte? Švitořínka, švitořila, taky jsem měla dobře posadezený hlas, víte?
10: Tak už
9: ale
10: budeš říkat!
9: Patr mě to zničí,
10: já za chviličku letím do studia, mám tam zpívání! Odřím, a já tady takhle s tebou ztrácím! No. Ty babody, dělku, to by ztratil hlas!
9: Já jsem včera ztratila hadr a víte, kde jsem ho našla? V mezaninu, patře, ty lidi jsou...
10: Já se nebudu rozpakovat!
9: Věce, co to děláte, vy měžka to...
10: Ano! Paní Houdová.
11: Pánové Kaiser a Lábus, prosím na scénu.
10: Tak Oldu, jdem na to. Myslíš ten konec takhle, že bude dobrý ten závěr? Co? Oldo? Oldo? Jo?
12: ho zabil. A mě říkal, Rejže, já trošku přitlačím na konci. Mě to říkal, já zabil. Oldo, já nerad, ale já zabil! Já zabil!
9: Nezabil! My jsme nezničitelní!
1: Jiří, nastal někdy takový problém, že jste měli tak krátký čas, že jste prostě nedokázali vymyslet vůbec nic v ruské ruletě a byli jste v úzkých?
2: No, možná, že se to někdy stalo, já už teda těch dílů bylo, já už to teďka přesně nepamatuju, ale asi jsme někdy měli, samozřejmě některé scénky byly lepší, některé horší, to se nedá nic dělat, že? Ale hlavně jsme se vždycky snažili, důležité bylo, aby jsme hnedka věděli, koho budeme hrát, jakou postavu. Abych věděl, že jsem učitel, tak protože okamžitě mi naskočí, jak se chová učitel, jaký má slovník učitel, že? Nebo když jsem doktor, tak jsem zase doktor, lékař, že? Nebo samozřejmě ženská chlap, to jsme se museli v tomhle tom střídat v těch ženských postavách, že? A hlavně jsme museli vědět, jako k čemu to bude směřovat a že to bude mít vlastně, že to bude mít vlastně nějakou poentu a k té poentě to směřovat, to vždycky hlavní, k jaký poentě to budeme směřovat, že?
1: Humor je dobrá věc, pro kterou stojí žít. Zvlášť, když ji pro vás dělají kumštíři, takový, k jakým patří i Jiří Lábus. Já se s vámi loučím a doufám, že si cestu k našemu pořadu najdete i příště. A Jiřímu Lábusovi moc děkuju.
2: Děkuju vám taky a naschledanou.